O tom, že má Karel Gott 4 dcery, dobře víte. Tom Jones se oženil v 16, Engelbert v 27. Ani jeden z nich se nikdy nerozvedl, ale oba si stihli pořídit nemanželské děti. Tom syna a Engelbert 2 dcery. Ani jeden se však se svými nemanželskými potomky nestýká. A jejich manželské děti? Ti jsou součástí jejich pěveckých kariér. Pomohli otcům zmodernizovat repertoár a drželi jim palce při hudebních návratech. Tomův syn Mark je otcovým manažerem a jeho manželka Donna Mary tiskovou mluvčí. A z Toma Jonese učinili dvojnásobného dědečka. Engelbert má děti 4. Scotty je jeho manažer, Bradley jeho tour manažer, dcera Louis Sarah je pak pravidelným hostem otcových koncertů. A syn Jason, ten se s rodinou nestýká a otci nikdy neukázal svého syna. Karel Gott vám teď zaspívá písničku Mám tě rád víc než dřív, kterou si v roce 1968 našel v repertoáru Toma Jonese. Já.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky a neb nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. A teď přichází na řadu agent britské tajné služby 007 James Bond. Od roku 1962 bylo o Bondovi natočeno 25 filmů. Tom Jones naspíval v roce 1965 do čtvrté Bondovky Thunderball stejnojmenou titulní písničku. V jednom rozhovoru vyprávěl o tom, jak vyspíval v této písni závěrečný vysoký tón následovně. Zavřel jsem oči a pustil se do toho. Když jsem je otevřel, celý pokoj se se mnou točil. Měl jsem pocit, že omdlím. Tak si jednu z nejúspěšnějších písní, které v Bondovkách zazněly, v interpretaci Toma Jonese poslechněme.

Když se začnete pídit potom, kteří naši herci jako první naučili Jamese Bonda mluvit česky, zjistíte za prvé, že to vůbec nebyli herci, a za druhé dojdete ke dvěma nečekaným jménům. Ondřej Hejma a Karel Gott. Oba zpěváci mají podíl na tom, že ještě za komunismu začaly mezi filmovými fanoušky kolovat ilegální kopie Bondovek opatřené českým dabingem. A právě tehdy Ondřej Hejma v domácích podmínkách a pobytech přátel začal namlouvat filmové šlágry, mezi kterými Bondovky prostě nemohly chybět. A jak se o to zasloužil Karel Gott? Videokazety s tehdy nedostupnými filmy z kluky ze Štajdlovy kapely vozil tenkrát domů ze zahraničních zájezdů a Ondřejovi Hejmovi je dával k namlouvání. Když Karel Gott slyšel v samém konci minulého století vitální píseň Sex Bomb, kterou zpíval Tom Jones s německým disjockeyem Mausem T, napadl ho slogan jako James Bond. Odpíchl se od něj k úplně jiné melodii, kterou potom přinesl do dílny Petra a Pavla Ormových. A oni mu složili píseň jako James Bond, která je podle mého názoru vtipnější než sama Sex Bomb. Věděl, že bondovský text musí napsat Ondřej Hejma. Ten s Karlem Gottem musel svést boj doslova o každý řádek. Na textu k písni Karel Gott s Ondřejem Hejmou pracovali 3 měsíce. A Gott s písní jako James Bond díky skvělému Hejmovu textu doslova boural sportovní haly po celé republice.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Engelberta Humperdinka má moc rád od poloviny 70. let. Seznámil mě s ním Honza Smigmátor. Jak k tomu došlo? Když Engelbert Humperdinck poprvé koncertoval v Praze, bylo to až v roce 2022 v pražské Lucerně, chtěl, aby publikum rozumělo každému jeho slovu. A tak požádal Honzu Smigmátora, aby jeho průvodní slovo překládal do češtiny. Na konci koncertu, ještě než Honza odešel z pódia, jsem mu řekl: Honzo, chceš splnit sen 12-letému klukovi tím, že ho vezmeš za Engelbertem? Tak ho přiveď, zareagoval Smigmátor. Odpověděl jsem: stojí před tebou. Honza je kamarád, navíc hrozně hodný a férový chlap, a tak mne s mým přítelem Lukášem do šatny za Engelbertem vzal. Chvilku jsme pohovořili a zazpomínali na Karla Gotta. Poslechněme si teď v Engelbertově podání písničku A Man Without Love, která od roku 1968 nechybí na žádném jeho koncertě a publikum si ji s ním zpívá. Zpívalo si ji s Engelbertem Humperdinckem nejen v Lucerně roku 2022, ale tamtéž i o dva roky později. To nám s Lukášem Engelbert podepsal CDčka a LPčka, která jsme si na jeho koncert přinesli.

Tom Jones a Engelbert Humperdinck měli to štěstí, že jim celý život k úspěchu stačilo zpívat anglicky. To Karel Gott naspíval bezmála 3000 písní ve 13 jazycích. Engelbert Humperdinck prodal celosvětově 140 milionů desek, Tom Jones 100 milionů a Karel Gott 50 milionů desek. 23 milionů z nich se prodalo v německy mluvících zemích. Od roku 1987 miluju v podání Toma Jonese písničku A Boy from Nowhere, která pochází z muzikálu Matador. Díky téhle písničce se Tom Jones po 15-leté odmlce vrátil do první desítky britského singlového žebříčku a umístil se na druhém místě. Tom Jones podává v písni A Boy from Nowhere skutečně excelentní výkon. Sami se o tom teď přesvědčíte.

ať si Tom Jones a Engelbert Humperdinck navzájem konkurovali a konkurují dodnes, nezávisle na sobě se oba přátelili s Elvisem Preslym. Převzal Elvis od Toma karatistické výkopy nebo si nechal po Engelbertově vzoru narůst ve své době tak módní kotlety? Dneska už je to jedno. Ovšem fanoušci zpěváků o tom vedou dlouhé spory dodnes. Karel Gott v Las Vegas zažil, jak si Tom Jones úplně podmanil dámské publikum. Tak ho dostal do varu, že mu házelo na pódium těžké klíče od svých hotelových pokojů. Jeviště měl místo květin poseté těžkými mosaznými klíči. Dámy mu házely na scénu i podprsenky a spodní kalhotky. To všechno se stalo neodmyslitelnou součástí jeho koncertu po celém světě. A stejné to měli i Engelbert Humperdinck a Karel Gott. I když Karel to neměl v takové míře a tak často jako Tom a Engelbert. Jednou jsem dal na Karlu Facebook fotky z jednoho koncertu, na kterých si otírá čelo podprsenkou a kalhotkami, které mu jedna faninka hodila na jeviště. A to jsem, přátelé, neměl dělat. Následující den mi Karel řekl: Honzo, už nikdy podobné fotky nezveřejňuj. Kdybys viděl, jak mi Ivana vynadala, řekla mi, že jsem čuně a přestala se mnou mluvit. Spontánně ze mě vypadlo. Na co si to hraje? Věděla přece, koho si bere, a tohle je show business se vším, co k němu patří. Poslechněme si teď v podání Engelberta Humperdincka píseň Too Beautiful to Last, ve které Engelbert vyspíval nejvyšší tón ve své pěvecké kariéře.

S Karlem Gottem jsem spolupracoval a přátel se s ním dlouhých a krásných 33 let. S Engelbertem Humperdinckem jsem se potkal dvakrát a k mému setkání s Tomem Jonesem málem došlo v Brně. Jenže lidská ješitnost a zloba jsou věčné. A tak doufám, že se s Tigrem z Walesu snad ještě někdy někde sejdu. Byl jsem na několika jeho koncertech v Lipsku, v Praze, v Brně, v Bratislavě a na festivalu Benátská. Vždycky to byl úžasný zážitek. Dospěli jsme do finále mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky, který jsem věnoval slavným pěvcům lásky, protože láska ke Květnu neodmyslitelně patří. Rozloučíme se písničkou V máji, kterou vám zaspívá Karel Gott. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni nejenom v Květnu a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Doufám, že se cítíte dobře, že náladu udržíme nebo ještě zlepšíme a uděláme si takovou pohodu v další hodině s Humoriádou. Patrik Rozehnal k tomu vyzývá a myslím, že dobře naladěn podle oblečení, rozkvetl jarně jako nějaký zvonek luční. Václav Knop, Václave, dobrý den.
2: Děkuju, dobrý den, dobrý den. No je krásně venku, no tak jsem si říkal, tak to podpořím, ne?
1: Jo. No. A funguje to? No, na náladu?
2: No, tak nebo... já mám černý brýle si nosím, tak se tak rozlížím, kdo si po mně kouká a on si mě prakticky nikdo nevšimne.
1: Všimněte si nás a všimněte si, jestli máte u sebe telefon, budete ho potřebovat.
0: Humoriáda.

0: Na to jarní toulání má tady Václav Knop své sako, modré to už víme. Má i nějaké speciální boty, když jde o to třeba vyrazit na túru?
1: Já na túru nechodím, nejspíš jenom dojdu do nejbližší kavárny. Ale trpím, prosím vás, já trpím totiž pocitem takového jako fobii mám z uzavřených prostor. Protože když jdu do kavárny, mám strach, že mají zavřeno. Tak radši si to vždycky zjišťuji nějak předem. Jo, ale na túry moc velký nechodí.
0: To vůbec nemáte ve výbavě. To prostě není potřeba.
1: Ne, mám normálně polobotky. Já ani kecky nebo botasky to nic nenosím.
0: Vy jste byl naposled na Sněžce třeba?
1: No, to bylo ještě ve školním čase někdy. Ano, ale byl jsem tam, ano, jo, ale se školou.
0: Jo, protože tam už je potřeba nějaká ta výbava, i když jsou i tací, kteří tam jedou v žabkách.
1: No, ale tak asi bylo léto a myslím, že to bylo školní vejlet nějaký a já jsem z toho turnova, to není daleko zase, tak to bylo příjemný.
0: Co vybereme, nebo vy vyberete ze seznamu v Humoriádě?
1: Tak strašně jste mě potěšili, že tady máme na seznamu mé mládí, protože to ano, patří ano. K mému mládí. Jan Verich, Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Miroslav Horníček a dotazy tenkrát, já se na to pamatuju, já jsem nebyl přímo účastněn, ale vím, že ta Lucerna byla velmi slavná. A tak prosím, mi to připomeňte.
2: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
3: Mám jí snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
2: Nebo uhnízt ze chleba?
3: Střídku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
2: Dobře. Má představy spíše plastické. Já přetlumočím. Verich říkal, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku.
4: On ještě mladý, on to neví.
2: No já jsem to v 35 taky ještě nevěděl. No.
3: Já bych taky jeden dotaz, a kdy se ti to doneslo?
2: Já jsem intelektuál, já jsem se to dočet.
3: To čteš pěkný prasárny.
2: Má váš dům také omlácenou omítku?
4: Ne.
2: Děkuji. Jak to děláte?
4: Lžu.

0: suchý, co pokládáte za maximálně možnou kliku.
1: Prosím? Někdo mě napověděl, já bych hrozně rád, já to uvítám, každý napovídání...
0: U dveří, prej.
1: U dveří. U dveří.
0: Verich, co považujete za svůj největší životní úspěch?
2: No, že jsem se narodil pro Pětra nás.
0: To byl náš životní úspěch a ne tvůj.
2: No ne.
0: A ještě na tebe, jakému nápoji byste dal zlatou medaili?
2: Vážně, jako ty
0: měny? Ano,
2: ano,
0: snad, já nevím.
2: No to bych dal čistý, studniční, neskažený vodě. Ta není žádná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak co se objeví za vzpomínky, když... No, je slyšet tohle, Václave.
5: Za prvé to, že každý týden, to jsem byl někde devítiletka, potom Gimpl, se objevila nová písnička, Šlítr suchý, že jo, zpívali vždycky další a další písničky a já jsem si kupoval ty noty a s kytarovými akordy a hrál jsem to na kytaru, učil jsem
4: takhle.
5: Se to. No, no, tak to celkem to bylo takový strašně, to se dobře zpívalo, dobře pamatovalo. No a...
4: Kdo by si dneska kupoval k těm hitům noty a zkoušel to hrát, to bude hrstka.
5: No a s Janem Verichem, já jsem se s ním nikdy nepotkal, i když jsem potom později bydlel na kampi, ale tam už byl samozřejmě zřejmě nežil, ale jednou se mi dostal do ruky scénář Falstaffa, filmový scénář, který on napsal a přečet jsem si ho a tak jako z takový mladický nerozvážnosti jsem mu napsal dopis, že se mi to hrozně líbilo. A on mi odpověděl, že rád, že jsem to přečet a že škoda, že se to neuskutečnilo, protože se to tenkrát opravdu neuskutečnilo. Asi to byl příliš drahý projekt. No a ten dopis mám samozřejmě schovaný.
4: Ten scénář?
5: Ten už myslím nemám.
4: A skončil někde, zůstal u Verichu v šuplíku nebo někam se dostal? To... Zůstalo nenatočeno nic prostě?
5: Nic. Já vím, že jsem to tenkrát dostal od nějakého kamaráda, který pracoval na Barandově a říkal, hele, přečti si to, to je zajímavý. A to byla prostě taková ta verichovská záležitost, že on dal dohromady vlastně Shakespeareovy věci toho Falstaffa a doplnil to těma svýma vtipama a vlastně hlavní figura byl ten Falstaff. A bylo to velmi zajímavé, samozřejmě asi jako film by to bylo překrásný. Tak.
4: Říká Václav Knop, vybral si tedy dotazy z Lucerny na Miroslava Horníčka, Jana Vericha, Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Vyberete i vy v tom prvním souboji. Má Ačko tahle ukázka a proti nasazuju, máme stále ještě možnost oslavit ty 95. s Jiřinou Bohdalovou. Slavili jsme i tady u nás ve vysílání. Připomenout si to můžete třeba i na profilu Patrik Rozenal Pochpoutky. Ale pozor, Jiřina Bohdalová jako konferenciérka z Televarieté Klasika. To je varianta B, kterou dávám do prvního souboje proti dotazům z Lucerny. Vybíráte si ale vy 731 800 900, číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište do Humoriády.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Lucerna nebo konferenciérka, tak bychom to mohli nazvat ten souboj. Je tedy buď čtveřice pánů, anebo Jiřina Bohdalová jako konkurs na konferenciérku, samozřejmě s Vladimírem Dvořákem. To jsou ukázky, které jsou ve hře. Vydáváte najevo své preference po telefonu 731 800 900 a naslouchá Patrik Rozehnal a Václav Knop. Komu teď?
2: Dobrý den, telefonu Vítek, já zdravím vás oba dva.
3: Díky.
2: A dávám hlas paní Bohdalové.
1: Dobře, děkujeme za něj.
2: A mrzí, můžu ještě rychle něco?
1: Můžete.
2: Mrzí mě, že zkrátili důvod, že má vás spoždění. Takže už neříkají, jaký to má důvod. Tak to mě mrzí jenom.
1: Ano, to je reakce na hlášení Václava Knopa na nádražích. No už se neudává, už, já nevím, Václav, vy už asi nenatáčíte ty hlášení, ale teď ne. Už zrušili takové to, jak se z důvodu na straně dopravce a takové, nebo z technickou, to zrušili, no protože asi potřebují těch hlášení mít víc, aby se jim tam do té minuty vešly, no. To je pravda.
3: To nevím vůbec.
1: Kdo další? Dobrý den, povídejte.
4: Dobrý den, tady Jarda, já vás zdravím a já bych pokračoval, protože tu scénku jsme slyšeli nedávno.
1: Dobře.
4: Tou konferenci.
1: S Bohdalovou.
4: Děkuji.
1: Dobře, myslím, že ne u nás, ale celou. Tohle by bylo již tak pokračování, jenom upozorňuji, kdo další na telefonu.
5: Dobrý den, tady je Vlastimil. Vlastně nevím, pro co hlasuju, jo, ale třeba já pro tu Bohdalovou, ale chtěl bych se Václava zeptat,
3: ano.
5: Tomu říká jméno, nebo příjmení, Kvapil, Drašár, Cuchá, Schoenfeld, Nejedlo,
3: to jsou naši
5: učitelé. To jsou naši učitelé. Libor, to Vašek, Miloš, Vašek.
3: To jsou naši učitelé a asi patrně spolužáci.
1: Je to tak?
5: Ano.
1: Dobře, já. Tak jo, děkujeme.
3: Díky, Vlasíku.
1: Mějte se. Kdo ještě další hlasuje? Dobrý den.
6: Je dobrý den, tady Ludmila Kijov. Zdravím vás oba dva a pokračování s paní Bohdalovou a panem Dvořákem.
1: Takže změna, takhle ano, píšu. Dobře, děkuji moc, ať se vám daří. A ještě někoho vezmeme do party. Dobrý den.
7: Jejda, dobrý den. Zdravím oba dva vás, pánové. Přeji vám oběma dvěma hodně zdravíčka.
1: Děkujeme.
7: A prosila bych paní Jiřinu Bohdalovou s panem Dvořákem. Děkuji.
1: Dobře, my děkujeme za hlasování a výběr. Tak nakonec se to překulilo, jak já říkám. Vypadalo to nejprve na dotazy, ale nakonec vyhrála Jiřina Bohdalová. Oslavila 95. Ještě si chcete připomenout, tady je konkurs na konferenciérku z Televariety v režii Pavla Haši.
8: Máte ohlásit pouze umělce.
9: Pouze? Nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
8: No prosím.
9: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hekuteku Heše.

0: Právě kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to...
1: No to je jedno. Teďko nám ohlásíte přestávku.
0: Už to...
1: A prosím vás, pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bife.
0: No jo, tak kde?
1: V bife.
0: Bife. A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle...
1: No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už.
0: Jako už ano. Jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale ta vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom napůl. Tady se setne, teda jako skáruje mezi náma, tak vám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, Máti, teď autobus je to, co má stěrače vpředu, že jo?
1: Prosím vás, prosím vás, prosím.

0: Přestávku, máte ohlásit přestávku.
1: Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si... Kdo chce, může si podat v bife pořadatele.

0: To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně.
1: Ano.
0: Dostanete písemné vyrozumění.
1: Písemné. Já... Nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla, mám zádu to.
0: Ale no tak... Ale no tak... No. Proč ne?
1: Jo,
0: tak. Máte štěstí.
1: Jo?
0: Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška.
1: Jděte.
0: Zařazení 4N.
1: 4N, aha. Jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí?
0: 120 korun.

0: co zlidovili opravdu hodně, tohle jsou takové ty klasiky, to je pravda. Tak teď mě zajímá jenom, jestli něco takového zažili Václav, teď zkouška před nějakou komisí, důkaz toho, jestli s tímhle třeba představením nebo vystoupením člověk může na zájezdy nebo před veřejnost, bývalo to? Tak...
1: No bývalo, ale to jsem já byl tenkrát v Ústí nad Labem v divadle a protože jsem byl jako profesionální herec, tak a vlastně jsem na žádný estrády tenkrát jsme nejezdili a nebyl na to čas a dělali jsme umění, ne, teď asi z toho nedělám legraci.
0: No ale to tak, umění musel někdo hlídat, taky vás asi hlídali, ne?
1: No ale tam to byli speciální lidi, kteří jak si tam přišli a dívali se do textu, jestli říkáme všecko podle textu, jenom že to si neuvědomili, že když to vidějí na premiéře, že to za 10 repríz bude jinak, že jo? No ale takže já jsem nikdy před nějakou takovou komisí nebyl. Mně to přišlo hrozně ponižující a říkám, nepotřeboval jsem to, protože jsem po těch estrádách nejezdil a tak dále.
0: Bylo nějaké představení v divadle, které jste vyloženě neměl rád, že jste ho hrál z musu?
1: No, v tom Ústí ne, tam to celkem šlo, ale třeba předtím jsem byl 4 roky v Karlových Varech a tam byla představení, která jsem neměl příliš.
0: A odpovídala tomu i návštěvnost?
1: No, taky, ale nejhorší snad představení, který jsem tam zažil, byl Strakonický dudák,
0: ano.
1: Který se rozhodl pan režisér ještě s dramaturgem udělat tak, že místo toho, aby to jsme hráli tak, jak jsme to měli hrát, nebo jak je předloha, tak oni to rozstříhali a udělali to jako filmovou záležitost, že to časově šlo po sobě. To si nedovedete představit, jaký to byl masakr. Jak se to rozpadlo, to představení. A my jsme tam hráli, ještě plus já plus 3 kolegové, jsme hráli různé zbrojnoše a tak dále, tak dále. A pak měli jsme neustálé převleky. Takže my jsme to potom vyřešili tím, že jsme si ty převleky dávali od toho posledního do toho prvního. To znamená, že jsme měli na sobě 4 šaty. A jenom
0: medvědi.
1: Jsme to sundávali. Protože to opravdu nás to nebavilo.
0: Tak říká Václav Knop, náš dnešní host. Vy jste vybrali Jiřinu Bohdalovou, předtím v tom souboji posunuli jsme se dál v seznamu a já teď proti Jiřině Bohdalové, která je samozřejmě ve hře, má teď Ačko, nabízím Petra Novotného, jeho vyprávění ze Silvestra, televize Nova o masožravé kytce. A nebo Jiřina Bohdalová, její monolog. A pozor, už z roku 1959. Co si vyberete? Jiřina Bohdalová Ačko, Petr Novotný Bčko, 731 800 900. To je náš telefon sem do studia, který můžete využít. Volejte, hlasujte, povídejte si s námi. A nebo když se vám to nepodaří, tak napište SMSku hlasovací humor mezera A nebo B a pošlete na číslo 90 011 04.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S humoriádou dál, za dalším výsledkem druhého souboje teď. Proti Jiřině Bohdalové tedy stojí Petr Novotný. Kdo vyhrává u vás? Můžete nám to sdělit. Telefon je k tomu 731 800 900. Kdo tam je?
2: Miroslav Karviné. Dobrý den, pane Knope.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas Petrovi Novotnému.
3: Díky.
1: Ano, je za něj. Mějte se pěkně. Tak jména už taky prozrazena, kdo je dnes ve studiu. Jenom třeba připomínám Václav Knop, Patrik Rozehnal. Na telefonu teď kdo?
4: Dobré odpoledne. Tady je Petr Stěplec Nadbetojí. Pozdravuji pana Knopa.
3: Děkujeme.
4: Kterého znám do hospody.
3: Ano.
1: A pro co
4: a bych si Bčko.
1: Dobře.
3: Ze seriálu, že jo? Ze seriálu zase.
1: Děkujeme. Možná i z nějaké skutečné. Kdo je tam teď?
5: Zdravím vás, tady Jaroslav. Dal by se paní Bohdalovou a zdravím vás všechny.
3: Děkujeme.
1: My taky. A šťastný dojezd, mějte se hezky. Díky.
5: Děkuju, taky si mějte.
1: No a další telefon pro vás, hlasující. S kým jsme teď ve spojení?
6: Ano, dobrý den, já bych prosila pana Novotného.
1: Dobře.
6: A zdravím vás oba.
3: Děkujeme, to bude těsný.
1: My vás oba taky, děkujeme. No, je to těsný, ale těsně bude to pestré, protože se zase posouváme dál. Jiřinu Bohdalovou necháme v archivu. Výborně. A vytáhneme Petra Novotného, povídání o masožravé kytce. To jste vybrali, rozhodli jste.
7: Adelko. To není Gondíková, to má vidím furt, já nejsem takový blázen, abych jí mával. Víte, kde je Adela? To je moje masožravá rostlina. Já mám fakt doma masožravou rostlinu. A ne takovýho chcipáčka za stovku, co koupíte na trhu. Já mám Adelu, ale ta má takovýhle kalichy. Já jsem si to koupil na květinovém trhu v Amsterdamu. A ona si chytí mouchu, nemyslete si. Ta moucha netuší, ta si, já to sledoval. Ta si tak bzz, bzz, říká, lítá si, říká, to je pěkná kytička tamhle. Bzz, tu si jdu prolínout a sedne si na kraji toho kalichu. Říká, co to tam dole je? To je šťávička, to voní, bzz, tam si budu ochutnat a šup do toho kalichu. A jenom říká, to je dobrý, to je dobrý. To si tady cachtám, já jak to, že se nemůžu odlepit? A já to zkusím a fraps, a já kde, a co to, a kde mám nožičku? A mezi tím ta kytka udělá nahoře, poink. Pak se tam děje 14 něco, co nechci ani domyslet. Mně se o tom i v noci zdálo. Jednou mně se zdálo, že já jsem ta muška a že tam trávím v tom kalichu 14 dní. A mě tráví ta rostlina. Byly příšerný sny. Šíp mě jednou říkal, ty vole, co blbneš, ta rostlina mě nesežrala ani za 14 let, jo. Ale ona se samozřejmě neživí jenom mouchama, to bych cípla, to by se neuživila. Kde se ženete v zimě mouchy, jo? Jedno možná, když se probudí tam v tom teple toho radiátoru, ale to je málo, ta kytka má těch kalichů hodně. Ne to, že by ta muška byla tak hodná a přelejzala, jo? Že by tam nechala nožičku, tam zadeček, tam hlavičku. To je hnusný, že? Ale hele. Ale ten pán v Amsterdamu mi taky říkal, prej to je kytka jako každá jiná, hlavně ji zalívejte, to jí bude úplně stačit. Ta moucha občas, to je jenom takový přilepšení. No hele, já ji zalíval furt, ona mi začala chřadnout, ta kytka, jo. Mě to bylo tak, kdy to já chci zachránit, jo. Já byl v botanický zahradě, teď na internetu jsem si našel nějaký takový masožravý kamarády a oni mi raději víc světla, míň vody, víc tepla, no. Hele, to je, ta kytka, ty se prostě nedaří dobře, já to cítím, jo. Teď ta moje žena je posedlá prostě tím, že já tu rostlinu prej týrám hlady, že prej já ji nedám nažrat. To je samozřejmě blbost, jak to mám ty ženě vysvětlit, jo. Teď to s ní začalo jít ale fakt z kopce, s tou kytkou, stačíte to ještě sledovat, prosím vás. Ta moje žena je dobrá, jo. Ale ona najednou, jeden zelený lísteček se objevil najednou. Novej! Já měl takovou radost do té doby, než jsem si všiml, že z akvária zmizela jedna rybička. Já jsem si říkal v první chvíli, že možná kočka, jo? Jenomže ta v zápětí zmizela taky. Teď ten sumeček, co furt čistil to sklo, jo? Ten byl najednou tak podělaný, že vůbec nevylízal z té skalky. To pavíočko, jak by smet? Já vám něco řekl, já z toho nechci dělat horor, já vydržím hodně, ale tam se začaly dít věci. Já jsem se vám jednou v noci šel nasnídat a už jsem přišel do kuchyně, hele, já už v předsíní z té kuchyně slyšel takový mláč, mláč, mláč. Ale já jsem se tak ale vyděsil. Otevřená lednička. Já tam koukal takhle tou škvírou. Tam prokazatelně stálo něco zeleného. Teď já jsem si říkal, ta svině kytka, tam jde po mý čabajice, jo. Já jsem se tak rozužil, já tam vlítnul. Hele, ta moje malá Soninka v zeleném pyžámku, protože já mám žížeň. Já to nebudu protahovat, jo. Ten zelený lístek už taky opadal. Ta rybka se za 3 dny objevila, já nevím, kde byla, jo. Kočka se za 14 dní taky vrátila, vymrouskaná, jo. Bohužel ta kytka prostě chřadne dál, jo. Nejhorší je, víte, na co já jsem dneska přišel? Ta moje žena, jak ona je posedlá tím, že já tý kytce nedávám jíst, ona jí podstrkuje granule pro kočku. Pak ta kytka nemá chcípat.
1: Kdo se u vás stará o květiny?
3: No, my příliš doma květin nemáme z prostého důvodu, že...
1: Zašli by?
3: Že by zašli, ano. Tak kdybych já měl vlastní kytku, tak já bych se o ní staral. Ale protože ty kytky jsou všechny té mé přítelkyně tam, přesně, a ona říká, nešahej mi na to, já se o to postarám, tak uschnou sami bez jakéhokoliv příčinění dalšího. No.
1: Tak i nepřežijí i tu její péči teda.
3: No jde, tak ona řekne, abych se o to nestarala, sama se taky o to nestarala. No.
1: Jo. A jaká květina potěší teda třeba řezaná, když byste přinesl?
3: Růže, samozřejmě. Jo, ano,
1: to zabere vždycky. Mm. A nosíte?
3: No, občas jo. Ale jako, ono to potom vypadá, já přinesu domů růži a ona řekne, co si proved.
1: Jo, to jo. Je jak v té takže... takové normální rodince, ano, to nemůžeš takhle. Podívej, co to udělá.
3: Co zprovet, ano. Ty máš nečistý svědomí.
1: Jak nečistý svědomí?
3: Ne, jsem si na tebe vzpomněl, chtěl jsem tě nekecej.
1: Tak je tohle funguje pořád. Dobře. No a co potěší vás, když by měl být dárek k svátku? Nebo už je to univerzální květina, co se nocí chlapům u vás tak?
3: No, tak já mám rád whisky, takže jako nepohrnu lahví dobré skotské whisky.
1: Pak se posadí.
3: No, anebo jdu okolo a vidím, já tam mám takový báreček, tak si to vytáhnu. Já mám totiž taky, protože jak jsem dělal toho brand championa, tak mám takový speciální jako boxík, kde mám své jméno, je to na zámek, dá se to zavřít. Aha. Ano. A svého času jsem to měl v jedné restauraci a tam jsem vždycky přišel a naplnil jsem si to vlastní lahví, jo, a bylo to zamčený. A vždycky jsem dal tomu vrchnímu korunu a on šel, odevřel, nalil mi, zase to tam vrátil, zavřel, ty klíče jsem měl já, že jo, ty jo. Jsem mu jako vždycky půjčil. A za korunu mi to udělal. No tak za korunu 2-3 panáky, panečku, to byla nádhera.
1: A to byla vlastní, ale to si tam
3: přinesete. No to jsem si musel vlastní, no, pochopitelně. No. Ale když jsem tam někoho takhle přivedl, tak ten žasnul, že jo, až tomu jsem neříkal, že to tam dávám já, ty.
1: Já mám za korunu tady panáčka, zeleného přinesete, hezký. No, no. Dneska tohle možná použije spíš na mobily, že vám ho zamknou, aby jako byl klid v restauraci, že tak jako skříňky na to jsem jo. Taky se potkal s tímhletím.
3: Ano. Ale my to máme ve studiích, jo. Aby se neprozradilo, co se jako dabuje, jo, protože ty Netflixy a tyhle jsou na to strašně hákliví.
1: Tak to ne jako, aby to nerušilo při práci, ale ne. Aby někdo něco nenatočil.
3: Nenatočil.
1: Nevynesl.
3: A nevynesl ven, ano. Takže tam jsou takový speciální tyhle, tam musíte odložit ten mobil, zamknete, no já, ne, nic.
1: A vracíte to až při premiéře, nebo jak?
3: Nesmí se o tom ani mluvit, to podespisujete ke smlouvě, mlčenlivost.
1: Jo. No. Ve smlouvách jsou různé věci. Já měl svého času ve smlouvě, že nesmím ráno jezdit výtahem, abych se nezaseknul.
3: No to je pozor v Národním divadle. Tam při představení se nesmí jezdit výtahem dolů. Ano. Jedině nahor. Protože jo, že tam se jaksi eliminuje taky ta možnost toho neštěstí.
1: Václav Knop je naším hostem, to jenom připomínám a teď se vracíme k tomu souboji. Tak Petr Novotný poprvé, po druhé, co kdybychom dali, ptám se vás, Václave, Karolínu Slunečkovou s Jirkou Cízlerem.
3: No, tak Cízlera jsem měl vždycky velmi rád. Karolínu Slunečku ještě pamatuju. Samozřejmě ta odešla velmi brzy, ale ta byla velmi příjemná, bezvadná ženská. Taková měla zvláštní, perfektní humor. No a Kostelka, pochopitelně.
1: Tak to nabízíme proti ve scénce, proti Petru Novotnému. Vy si ale vyberte 731 800 900, číslo znáte, ještě jednou 90 011 04 pro SMS-kaře. Humor, mezera A nebo B je třeba psát. Hlasujete, vybíráte si, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Telefonní číslo sem do studia pro hlasování a výběr 731 800 900. Vy posloucháte Humoriádu a taky vytváříte. Teď si můžete vybrat mezi tím, jestli budeme poslouchat Petra Novotného nebo scénku s Karolinou Slunečkovou a třeba i Jiřím Cízlerem. Kdo nám volá, tedy když říkám nám, jestli mi Václava Knopa?
2: No, já vám to řeknu.
1: Ano.
2: Ruda ze Třetína.
1: Dobře, tak Rudo, povídejte, co jste vybral?
2: Zkuste tu Slunečkovou.
1: Dobře, Bčko.
3: Děkujeme.
1: Dáme jí bod. Kdo další?
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála pana Cízlera s paní Slunečkovou.
1: Píšu jim další bod, děkuju, ať se daří. Dobrý den.
5: Jo, dobrý den, přeji. Tady je Jana z Moravy a já bych prosila paní Slunečkovou s panem Cízlerem. Jo?
1: Dobře, tak
5: zdravím
1: jo.
5: Zdravím vás,
1: chlapci. Taky zdravíme. Děkujeme. Děkujeme všem. Děkujeme všem za pomoc. Myslím, že je to jasné. Prostě ukázka varianta B opět vyhrála. Posouváme se dneska po jedné ukázce, o to je to pestřejší, takže o jedné manželce, jedné návštěvě u nich doma.
6: Kdo je?
7: Redaktor Kalous ze Světa v ilustracích.
6: Okamžik. Hned to bude. Okamžik, prosím. No.
7: Tak. Dobrý den.
6: Prosím, pojďte.
7: Děkuji vám, paní doktorko, děkuji vám.
6: Prosím, pardon.
7: Hluboce se omlouvám, prosím. Že ruším tak časně a ještě k tomu v neděli ráno.
6: Ale to nevadí, já stejně brzy vstávám, prosím.
7: Ale to víte, taková novina, taková zpráva.
6: Ano, já nechápu. Věřte tomu, já sama jsem se to dozvěděla teprve včera.
7: Jenže to vysílali v noci všechny stanice.
6: Ano.
7: Nobelová cena. A udělena naší vědkyni. No. Dovolte, abych vám upřímně blahopřál.
6: Děkuji vám. Promiňte, děkuji vám. Ale věřte tomu, já jsem ani nečekala, že já to nemůžu pochopit. Já to
7: vzácná skromnost, ale s tím teď budete muset skoncovat. Nepochybně dáte tiskovou konferenci, že ano?
6: To budu muset.
7: No samozřejmě, film, rozhlas, televize. Vždyť na vás budou upřeny oči celého světa, paní doktorko.
6: Ale to jsem nechtěla. Já jsem nečekala, že to...
7: Takže já jsem první. Já jsem skutečně první. Naše redakce přijde se první interview s naší první nositelkou Nobelové ceny. Dovolíte, abych se posadil?
6: Prosím, jo, tak.
7: Děkuji vám mnohokrát. Já bych vám, paní doktor, položil několik otázek.
6: Ano.
7: Jak vlastně došlo k tomu vašemu kolosálnímu objevu?
8: Hermínko!
6: Ano?
8: Já zase nemohu najít ani jediný čistý kapesníček.
6: Promiň, Oskary, ale máme návštěvu. To je... Kamilku.
7: Redaktor Kalous ze Světa v ilustracích. Promiňte, že ruším tak časně ráno.
8: Ne, vůbec nerušíte, ne. Já už jsem dávno vzhůru. To Hermínka dneska rušila s tím svým Luxorkem. No to nic, ale já jsem ani nepíp. Já jsem ani nepípl. Protože dneska má opravdu veliký a slavný den. Já znám, mám z ní strašnou radost.
7: My máme všichni radost.
8: Ano. No tak se posadíme, ne?
7: Ano, děkuji.
6: Posadíme se, prosím.
8: No. Tak.
6: Prosím, Kamil.
8: Moment, uděláš nám přece kávičku, miláčku, ne?
6: Ach, ano, zapomněl jsem.
8: No, já jsem totiž ještě dneska nesnídal.
6: Miláčku, já jsem tě nechtěla budit.
8: Aha.
6: Neměl bys si polévku říct zlato. Kafičko bude hned.
8: Co? Tak co byste potřeboval?
7: No, samozřejmě rád bych se dozvěděl to nejzajímavější o vaší paní, o její práci. A také něco ze soukromí.
8: Ze soukromí byste rád, no. A taky napište, že jako žena je jedinečná, ano? A jako člověk světová. A to odjakživa. Odjakživa.
6: Kamile, prosím, ano? Já mám jenom bábovku, nebudeš se zlobit.
8: Ale prosím tě, proč bych se zlobil? To nemůžeš takhle před panem redaktorem vždyť. Přece já nejsem žádný primitiv, abych dával vedle sebe bábovku a Nobelovu cenu, že?
6: Voda už se vaří.
8: Ano, vaří se voda.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A že si někdo dává tu bábovku a kávu. Byla jedinečná světová Karolina Slunečková?
3: Byla ohromná, byla to, byla, měla, jak říkám, velmi, velmi skvělý humor, takový až trošku černý, na ženskou nebývali. Ale chtěl jsem vzpomenout na Jirku Cízlera, který, já nevím, jestli to lidi vědí, ale on začínal vlastně jako muzikant v Českých Budějovicích, hrál na housle v orchestru. A jednou popisoval takovou situaci, protože samozřejmě ty hudebníci se tam nudili, v divadle to bylo, že se hráli něco a oni měli dirigenta, který celou dobu ty skladby doprovázel hlasitým zpěvem. A ono je to svým způsobem štvalo, že jo, protože on do toho křičel pořád. Což nebylo slyšet, ta muzika to přehlušila. A tak se na něj jednou domluvili, že měli nějakou skladbu, která končila takovým jako velkým finále. Byl konec. A oni se domluvili, hráli, on samozřejmě do toho řval a těsně před koncem pampadeba skončili a to finále ten dirigent prořval.
1: To
3: měli z toho průšvih, ale oni se bavili ohromně. Takže to jsou takový vtípky, který já mám hrozně rád. Jo, to se dělává i na divadle občas, že se na kolegu něco malinko připraví a on je pak překvapený.
1: Ano. Václav Knop je náš host. Co vybereme proti? Karolina Slunečková, Jiří Cízler, jedna strana, druhá?
3: No a mně by se tady líbil, ještě tu máme a dlouho jsem neslyšel Vladimíra Menšíka.
1: Tak jo.
3: Epizodu s tanečnicí Kájankou, to by mohlo být velmi zajímavé.
1: Varianta B, Ačko, pokračování Bčko, Vladimír Menšík, 731 800 900. Hlasujte, právě teď máte šanci ještě během jedné písně.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V Humoriádě máme skoro rozhodnuto, ale schválně, jestli se trefíte na stranu vítězů v této chvíli. Kdo nám volá? Rychlé hlasování. Ačko nebo Bčko, prosím.
2: Dobrý den, já bych chtěla paní Slunečkovou, tady Eva Sustí.
1: Evo, snad se nebudete zlobit, ale vyhrál to menšík. Snad někdy příště. Epizoda s tanečnicí Kájenkou.
3: Co pak, Kájenko, vás tedy zapomněli?
4: Ne, nezapomněli.
3: No proto, pan, to by byla věčná škoda. Taková... Vy se vůbec neměníte. Trošku jste vyrostla. Já si vás pamatuju takhle malinkou. Nebo to byla maminka? Vy. Ale to myslím upřímně, to ne, jako říká Bedřich Zelenka komukoli a může to říkat. Pač je dlouhej. Vás od růžení tady pamatuju takhle malinký, jo. Mě tady čekáte?
4: Ne, ale já mám přání.
3: No proto, pašle, bylo dost takový nešťastný místo, nešikovný. Přání to můžete mít, od toho já jsem tady. Já jsem takový splnitel. Prosím.
4: Já si přeju, aby mi ty nejlepší zpěváci, co tady jsou, dělali křoví.
3: To téměř jedna věc vylučuje druhou. Nejlepší zpěváci a kteří jsou tady a teď... Víte co? Já vezmu ty nejlepší, kteří jsou tady. Jo. Teď ještě je najít. A k čemu je potřebujete?
4: No já si přeju, aby mi dělali křoví.
3: No to já jsem právě slyšel. Já jsem myslel, že byste to řekla nějak jinak, abych to

0: zprávy.
1: V kauze bitcoinového daru pro ministerstvo jsou obvinění tři další lidé. Vedení Šumperku chystá opravy chodníků za víc než 10 milionů korun. Rýmařov zase začal s rekonstrukcí veřejného prostoru za hotelem Excellent. Dnes bude zpočátku polojasno, později oblačno, teploty do 27 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Kriminalisté obvinili v kauze Bitcoin tři další lidi. Jde o bývalého ministra Pavla Blažka z ODS, jeho náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Tyce. Ten zastupoval programátora Tomáše Jiříkovského, který státu loni Bitcoiny v hodnotě 1 miliardy korun věnoval. Podle vrchního žalobce Romana Dragouna z vrchního státního zastupitelství v Olomouci jsou obviněni ze zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti.
2: Jeden trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti spočívá v převedení věci, která je výnosem z trestné činnosti. Druhý trestný čin legalizace výnosu z trestné činnosti pak spočívá v usilování o to, aby bylo podstatně stíženo zjištění původu věci, která je výnosem z trestné činnosti.
1: Tomáš Jiříkovský byl obviněný už dřív z praní špinavých peněz a provozování darknetového tržiště. Chodníky v několika ulicích Šumperka se dočkají do poloviny roku opravy. Samospráva na rekonstrukce vynaloží víc než 10 milionů korun. Podrobnosti dodává mluvčí radnice Jana Kaněvová.
3: Do června plánujeme opravy chodníků na několika místech. Jde o ulici Javoříčko, okolí ulic Blanická, Horova a Nerudova a také o chodník u krematoria. Další lokality přijdou na řadu v druhé polovině roku.
1: Prostranství za rýmařovským hotelem Excellent se změní. Město začalo s rekultivací zanedbaného parku. Radnice musela nejprve pozemek získat od státu. Teď Rýmařov odstranil rozbité a nepoužívané betonové hřiště. Příští rok tam má opět vzniknout park a odpočinkové místo, říká nezávislá místostarostka Rýmařova Lenka Vavříčková.
4: Určitě tam vybudujeme nové chodníky, protože tam přirozeně lidé vyšlapali stezku, tak jak to prostě bývá, že lidi si hledají nejkratší cestu a plus bychom tam chtěli vybudovat jednoduchou síť chodníků, podél kterých by byly lavičky, lidi by se tam mohli sednout, relaxovat. Bylo by to určitě ku prospěchu, protože ten park je prostě zanedbaný. Sport.
1: Hokejista Roman Červenka plánuje startovat na mistrovství světa ve Švýcarsku. Řekl to na gala večeru ke skončenému extraligovému ročníku, na kterém převzal ocenění hokejista sezóny. 40-letý útočník Pardubic je dvojnásobným světovým šampionem. Letos nechyběl na olympijských hrách v Miláně. Mistrovství světa ve Švýcarsku začne 15. května.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě, ráno a dopoledne převážně polojasno, odpoledne oblačno a k večeru se může objevit hlavně v Jeseníkách přehánka. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20. Foukat má ráno mírný jižní vítr, postupně až čerstvý, z nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Ještě do 13 hodin dnes bude uzavřená komunikace mezi Petrovem nad Desnou a Terezínem, a to kvůli opravě silnice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do úterního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 5. května a svátek má dnes Klaudie. Vše nejlepší. Jaké máte počasí? Co vás dnes čeká? Opět se těším na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli budeme vzpomínat na léta minulá a čekají nás další písničky, které nestárnou. Chystá se Petra Janu a právě teď bude znít skupina Činasky a jejich víno. Dobré ráno.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 5:45. Dobré ráno. Pojďme právě teď zavzpomínat na léta minulá.

0: Je a tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes je výročí založení Rady Evropy v roce 1949 v Londýně a je také významný den v našem kalendáři, připomínající květnové povstání českého lidu v roce 1945.
1: Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu.
0: Největší české ozbrojené vystoupení v boji proti nacismu skončilo v noci z 8. na 9. května. V roce 1891 byla slavnostně otevřena proslulá Carnegie Hall v New Yorku. První představení v hudebním svatostánku dirigoval Petr Iljič Čajkovský. Nejslavnější parfém světa Chanel číslo 5 uvedla na trh před 105 lety v roce 1921 francouzská módní návrhářka Coco Chanel. Tvoří ho kompozice více než 80 složek a složení se přísně střeží. Před 30 lety v roce 1996 vyzvali naši hokejisté ve Vídni ve finále mistrovství světa Kanadu. Vítězství 4-2 pečetili naši borci do prázdné brány.
2: Jirka Kučera do prázdné brány, 6-6 koncem.
0: Poprvé v historii samostatné České republiky jsme se stali šampiony.
2: Ve mistři světa!
0: Koučem byl nezapomenutelný Luděk Bukáč. Před 15 lety zemřel poslední účastník bojů první světové války, australský voják Lord Schulz. Bylo mu 110 let. A kulatých 60 má velká soupeřka Kateřiny Neumannové, ruská běžkyně na lyžích Ljubov Jegorovová, ale měla problémy s dopingem. Já přeju hezký den.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Dobré ráno, je 5. května, úterý je 5:45 a svátek má dnes Klaudie. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy. Dnes sluníčko i mraky a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, jaké máte ráno, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, zdravím Jirku z Olomouce i jeho pejska, ulice Stupkova, 12 stupňů Celsia. Máme 13 stupňů, to už hlásí Mirka z Brod u Přerova, Šternberg 11,5 stupně, tolik naměřila Iva, která se chystá do práce, tak ať se v ní daří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je prvomájový polibek pod rozkvetlou třešní zárukou věčné lásky nebo jenom krásnou tradicí? Nová epizoda cyklu Cymbál a husle vás zavede na jarem probuzené moravské louky a zápraží, kde láska zpívá ve všech jejich podobách. Poslechněte si, jak vesele zní na Valašsku, či jak křehce a nesměle voní po fialkách. Nalaďte se s námi na květnovou lidovou notu a zjistěte, že ne každá cestička k milé bývá široká a rovná. Máj, lásky a tradiční muziky čas v úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
3: Dotýkat se citlivých témat s lidskostí, nadhledem i humorem. To je záměr dobrovolníků ze spolku Berlička, kteří, i když neherci, nastudovali divadelní hru Hotel Sen. Sebrali odvahu, vystupují na veřejnosti a výtěžkem z představení opět pomáhají. Co vede lidi k dobrovolnictví? I o tom promluví hosté ve studiu David Kuneta a Martina Žembová. Český rozhlas Olomouc ve středu v 10 dopoledne.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 5:30, dobré ráno. Druhým dnem dnes pokračují státní maturity, didaktické testy píše tento týden více než 89 tisíc studentů z celého Česka. Za sebou už mají matematiku a angličtinu. Jak se jim testy povedly, to na jedné z olomouckých středních škol zjišťovala reportérka Barbora Taševská.
1: Budete mít k dispozici tabulky, je máte stejně u sebe, František má taky u sebe. Tady máte náhradní pomůcky, kružítko, tušku, cokoliv.
2: Učitelka Barbora Hradilová ze střední školy Polytechnické Rooseveltova v Olomouci dohlíží ve třídě na maturanty. Před začátkem testu jim čte pokyny. Nesmí mít u sebe například mobil nebo chytré hodinky.
1: Jakou strategii zvolíte, je samozřejmě na vás. Doporučuji vám, pokud vypočítáte příklad, průběžně ho zapište, ať potom nejste ve zbytečném stresu.
2: Jen 14 studentů této školy maturuje z matematiky. Didaktický test dopsali před několika minutami. Na chodbě potkávám bratry Matěje a Jiřího.
3: Tak pocity mám dobrý, akorát jsem nervózní u toho a no, snad to vyjde.
4: A nejhorší byly ty slovní úlohy, což bylo úplně mazec, co jsem nezvládal. Klepal jsem se u toho a úplně mazec.
2: Proč jste si vybrali matematiku? Vy jste měli možnost si vybrat vlastně i angličtinu?
3: Já moc anglicky neumím. Ale asi bych to zvládnul, ale bral jsem to, že to je jenom jeden test a že to je na 33% jenom, že je 17 bodů a proto jsem si to vybral.
4: Stejný důvod, úplně stejný. Jako teď z toho lituju, že jsem si vzal tematiku, ale doufám, že to dopadne dobře. Když tak ne, tak v září to zvládnu.
2: Dnes studenty čeká didaktický test z českého jazyka a literatury. Maturovat ve společné části pak můžou také z dalších cizích jazyků. Výsledky se dozví v polovině května. Hned poté je bude čekat školní část maturity. Její termín si určují školy sami. Pokračuje zástupkyně ředitele střední školy Polytechnické Jana Složilová.
5: Profilové maturity u nás začínají 18. května a končíme 28. května.
2: K maturitám letos zamířilo v Česku více než 89 tisíc studentů středních škol. Pro matematiku se rozhodlo podle dat ministerstva školství 18% z nich. Z Olomouce Barbora Taševská, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Dopravní podnik města Olomouce zaplatil v posledních týdnech za naftu přibližně o 2 miliony 300 tisíc korun bez daně víc oproti předpokládané ceně. Důvodem je zdražení pohonných hmot. Se zvýšením cen jízdenek ale zástupci podniku zatím nepočítají, řekla to mluvčí dopravce Anna Sýkorová. 47-letý motorkář zemřel v pondělí po čelním střetu s osobním autem u Brané na Šumpersku. Tragická nehoda se stala ve chvíli, kdy předjížděl nákladní vozidlo. Muž i přes snahu záchranářů zemřel na místě, sdělila mluvčí policie Miluše Zajícová. Při nehodě se zranili další dva lidé, skončili v nemocnici. Investici do venkovní herny v zahradě mateřské školy připravuje samospráva Uhelné na Jesenicku. Dělníci by ji měli vybudovat v následujících letech z tamní nevyužívané nemovitosti. Náklady projektu zástupci obce odhadují na zhruba 5 milionů korun, řekl to nezávislý starosta Zdeněk Hořava. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková doléčila další zranění a poprvé od poloviny února se vrací k zápasům. Dvojnásobná grandslamová šampionka od podzimu marodila s kolenem, poté jí trápily svalové potíže. Na Antuce v Římě absolvuje teprve čtvrtou letošní akci WTA Tour. Řekla to v rozhovoru pro Kanál Plus Sport. Počasí. Ráno a dopoledne bude v Olomouckém kraji převážně polojasno, odpoledne oblačno a k večeru se může objevit hlavně v Jeseníkách přehánka. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Uzavřený je kvůli opravám sjezd z dálnice D1 na exitu 296 Lipník nad Bečvou ve směru na Prahu, a to do zítřka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu přátelskou hodinku s hereckou legendou Igorem Barešem. 17:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

let na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak,

0: cený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Jste na ladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Nemáte na čtvrteční odpoledne plány? Mám pro vás tip. Český rozhlas Olomouc vás zve na přátelskou hodinku s hereckou legendou Igorem Barešem, který letos slaví své 60. narozeniny. Prostějovská knihovna, zámek Duha, Centrum zábavy a vzdělávání, tam nezapomeňte jít ve čtvrtek v 16 hodin, akce je zdarma. V ten den bude Igor Bareš, ale také v atriu Českého rozhlasu Olomouc v 19 hodin. Potěší večer plný příběhů, humor a vzpomínek. Ptát se budete vy a režiséra Českého rozhlasu Olomouc Michal Bureš. Český rozhlas Olomouc zve na přátelskou hodinku s Igorem Barešem také do jesenické knihovny Vincence Priznice, a to v pátek v 15 hodin. Kompletní informace najdete na našem Facebooku a na stránkách olomouc-rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Do úterního 5. květnového rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za minutu bude 6:15 a svátek má dnes Klaudie. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v máji vlhko, chladno, bude vína na dno. Dnes sluníčko i mraky a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Litovel, 12 stupňů, sluníčko začíná vykukovat, hlásí Marie. Bystrovany 11 stupňů Celsia, tolik naměřil Bohuslav, snídá vajíčka natvrdo, dobrou chuť. Zábřeh 10,5 stupně, to je vzkaz od Petry, která zdraví z práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: I seniori mají rádi tábory. Přitahují a spojují lidi od 60 do 90 let. Nikdo se na nich necítí sám a nemusí mít strach se zapojit kvůli zdravotnímu handicapu, říká předsedkyně Krajské rady seniorů Olomouckého kraje Milena Hesová. Jaké další aktivity se nabízí a proč je tak důležité bojovat proti samotě a sociální izolaci seniorů? Poslechněte si Dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc s Milenou Hesovou v úterý v 10 dopoledne.
3: Poslední dubnovou středu nás navždy opustil Oskar Petr, zakladatel Marsiasu a autor řady hitů pro Anetu Langerovou a skupinu Lucie. Připomeneme si ho druhým solovým albem k jeho tehdejším padesátinám, Fabrika Atomika. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Oskarem Petrem.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45, snídáte-li, přeji dobrou chuť, jste-li na cestách, dobře dojeďte. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Mináčová pozvala a na co se bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat se zpěvačkou Radkou Fischerovou. Díky muzikálovému představení Edit v Rabčák z předměstí se začala věnovat šanzónu. Vedle zpívání se také věnuje produkci koncertního cyklu Šanzóny v zahradách. Plánuje ho i na letošní rok. Je něco, co ještě neumí a chtěla by se to naučit. A kam se chystá na dovolenou? Nejen to probereme v Alex a host po 13. hodině.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6 hodin. Zdravotníci šumperské nemocnice dnes pořádají osvětovou akci zaměřenou na správné umývání a dezinfekci rukou. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Moravská filharmonie vás zve na festival Dvořákova Olomouc. Od 7. května do 14. června ožijí historické olomoucké budovy hudbou v celé její kráse. Od klasických děl světových skladatelů přes klavírní recitál až po energický balkánský jazz. Těšit se můžete také na závěrečný velkolepý koncert s Jiřím Kornem a Evou Burešovou v amfiteátru letního kina. Kompletní program a vstupenky najdete na dvořákovaolomouc.cz. Partnerem akce je Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.

0: teploty do 27 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Okresní soud v Přerově ukončil dokazování v případu údajné zpronevěry na základní škole Jana Amose Komenského v místní části Předmostí. Obžalovaná je bývalá ředitelka Věra Zapletalová. Obohatit se měla o víc než 400 tisíc korun. Vinu odmítá. Vyhlášení rozhodnutí předseda senátu Jan Rektor stanovil na závěr května.
1: Dle mého názoru byly v hlavním líčení provedeny všechny důkazy, které mají nějaký vztah k předmětu řízení, přičemž provedení dalších důkazů by toliko oddalovalo rozhodnutí ve věci samé.
0: Podnikatelé v Česku od příštího roku budou muset znovu elektronicky evidovat tržby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se bude vztahovat na obchody, restaurace i řemeslníky. Část živnostníků s příjmem do 1 000 000 korun, ale výjimku mít bude. Nová podoba EET má být jednodušší a podnikatelé už nebudou muset povinně vydávat účtenky. Podle ministerstva by opatření mohlo přinést do státního rozpočtu téměř 14,5 miliardy korun ročně. Opozice ale tyto odhady spochybňuje. O správném způsobu umývání a dezinfekce rukou se dnes dozví návštěvníci osvětové akce na Šumperské. V Šumperské nemocnici začíná o 9:30 a potrvá do 12 hodin. Akci nemocnice pořádá při příležitosti dnešního Mezinárodního dne hygieny rukou. Více mluvčí Hana Hanke.
2: Právě datum 5.5. symbolicky odkazuje na 5 prstů na každé ruce, což hezky vystihuje hlavní myšlenku celé kampaně, která vznikla jako reakce na vysoký počet infekcí přenášených kontaktem, zejména ve zdravotnických zařízeních. Sport.
0: Hokejový tým z Olomouce zatím oznámil příchod 5 nových hráčů. Lotyšského obránce Ralfse Freiberkse z Vítkovic a útočníků Martina Vitoucha ze Sparty, Jakuba Kose z Brna a Martina Štohanzla a Michala Tomečka z první ligy. O případném dalším doplnění mluví nový trenér Petr Fiala.
3: Jedná se ještě s cizincem určitě do útoku. Beku máme, si myslím, dost i zkušených. Jednou máme, já doufám, že i na mistrovství, co tam bude Freibergs, takže zase nechceme mít 18 útočníků a hraje jenom 12, že jo? Takže myslím si, že moc lidí už nepřijde. Počasí.
0: Na střední Moravě čekáme ráno a dopoledne ještě převážně polojasno, odpoledne oblačno a k večeru se může objevit hlavně v Jeseníkách přehánka. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Foukat má ráno mírný jižní vítr, postupně až čerstvý, s nárazy kolem 55 km za hodinu.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Jeseníku počítejte s uzavírkou části ulice Lipovská, a to z důvodu prací na inženýrských sítích.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Hezké úterý přeje Vítek Šoukal. Tak už zase my, co máme zahrádky, lítáme s konvemi o 106. Včera jsem jich napočítal 50. Příroda nám se zaléváním vůbec nepomáhá. Jestli nastane změna a zaprší, to proberu v této hodině s meteorology. Za chvíli také otevřeme 100 let staré noviny. Připomenou nám opravu Orelského stadionu v Olomouci a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Václav Neckář. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:45. Dobré ráno. V Olomouci se před 100 lety finišovalo s opravou Orelského stadionu, který měl nabídnout i herní plochu pro děti. V tehdejších novinách našla podrobnosti Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Opravy finišovaly a jak podotýkali novináři, stadion se měl již brzy zaskvět v původní své kráse. První měsíce roku 1926 se kladl důraz především na vnitřní výzdobu, hlavně předních částí. Na začátku května kolem jdoucí jistě potěšily úhledné trávníčky, rašící keře a krásně upravené chodníky. Psalo se, bude-li s takovou péčí dále postupováno, promění se stadion zakrátko v nejlepší výletní místo velkého Olomouce. Prosíme všechny návštěvníky stadionu, aby s výzdobou šetrně zacházeli a starali se o to, aby svévolní škůdcové byli oznámeni jednotě Orla. V závěru článku se novináři ještě zmínili o tom, že dětské hřiště vzniká u hudebního pavilonu. Jeho přední část s dětským útulkem měla být oseta trávou a zároveň sloužit jako malé cvičiště jednoty.

0: Do úterního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, je 5. května, svátek má Klaudie, vše nejlepší a je minuta po 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká mokrý máj, v stodole ráj. Dnes sluníčko i mraky a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 9 stupňů, mírně oblačno a zatím klidno, zdraví Naďa. Štíty, slabá oblačnost od 7 do 11 stupňů Celsia a vítr od 4 do 25 km za hodinu, klidno, píše Břeťa. A zdravím také Pavlínu do Olomouce, tam má na teploměru 12 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Radka Fischerová.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Pozvání do koncertní středy přijal Marek Hlavica a Seladoni. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 6. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Písní roku je už teď zjevně výročí, a tak si přijďte spolu s dalšími poslechnout na koncert skupiny Marek and the Seladons.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno, dobrou chuť. Snídáte-li právě teď a jste-li na cestách, dobře dojeďte. No mám pocit, že je na cyklostezkách čím dál více cyklistů a nejen tam. Včera nám kolem domu jezdil jeden za druhým. Někdo svižně, další si do kopečku řádně zadýchal. Dnes bude počasí opět přát a tak možná i vy vyrazíte na kole. Třeba do litovelského Pomoraví, ti odvážnější například na Jedovou nebo na Svatý Kopeček, či Bouzov nebo Háj. Kdo vás naučil jezdit na kole a v kolika letech to bylo? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Olomouci začala demolice nevyužívané malé haly v areálu zimního stadionu. Investice vyjde na necelé 2 miliony korun. Vedení města počítá, že malou halu v budoucnu nahradí nová zastřešená ledová plocha. Kdy práce začnou, ale zatím není jasné, řekl náměstek primátorky Miloslav Tichý z hnutí ANO. Dělníci zahájí v červenci v Jeseníku obnovu několika lokalit, které zasáhly předloňské povodně. Práce se budou týkat například ulic Gogolova, Tyršova a Školní. V některých úsecích navážou na loňské provizorní opravy, řekl to místostarosta Václav Urban z hnutí pro Jeseník. Hlavní cenu mezinárodní soutěže festivalu Akademia Film Olomouc získal snímek Medvěd otravný. V československé soutěži zvítězil dokument Při zemi, uvedli pořadatelé. Mezinárodní přehlídku populárně vědeckých filmů navštívilo letos přes 8 000 diváků. Sport. Americká golfistka Nelly Kordová si upevnila první místo ve světovém žebříčku. Dcera bývalého českého tenisty Petra Kordy vyhrála týden po sobě dva turnaje. Po americkém majoru Chevron Championship ovládla i podnik v mexickém Playa del Carmen. Počasí. Ráno a dopoledne bude v Olomouckém kraji polojasno a v průběhu dne se přechodně objeví i zvětšená oblačnost. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na dálnici D35 u Dolního újezdu ve směru na Olomouc na kilometru 293 až 292. Silničáři opravují v pruhu pro pomalá vozidla svodidla.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Ani letos se v centru Olomouce nebudou vodní mlžítka, podrobnosti o tom už za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 6:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 9 minut po půl sedmé. Dobré ráno. Olomouc letos nebude investovat do plánovaného umístění vodních mlžítek v centru města. Zařízení mělo lidem poskytovat osvěžení v letních měsících na Kamenném horním náměstí. Důvodem prodlevy jsou problémy v podzemních technologických šachtách.
1: Jak je na tom horní náměstí, co se týče letních teplot? Na to se ptám geoinformatika z Olomoucké přírodovědecké fakulty Jaroslava Buriana.
2: Centrum města rozhodně patří mezi ty nejvíce vyhřáté části města v průběhu léta. Je to dané určitě povrchem, který tam je, to znamená ta dlažba, která opravdu dokáže výrazně akumulovat to teplo, které potom sálá, takže se tam tvoří i třeba v průběhu potom noci takzvaný teplotní ostrov toho města, takže rozhodně je to jedna z nejvyhřátějších lokalit ve městě.
1: Ochlazení rozpálené dlažby nestačí ani Arionova kašna před radnicí. Plán instalace 16 mlžítek před historickou dlažbou je sice připravený, komplikace je ale nutná oprava technické šachty pro Arionovu kašnu. Vysvětluje mi ředitel technických služeb Pavel Dostál.
3: Těch 16 trysek se musí zasáhnout do dlažby, ale hlavně i ta technologie, protože se jedná o vysokotlaké trysky. Aby to nebylo to, že to bude stříkat ze země. To musí vytvářet mlhovinu, takže tam vlastně je vysokotlaké čerpadlo. Ta technologie musí být v nějaké technologické jímce, takže složité je vlastně vybudovat tu technologickou jímku. Musí tam být prostě to čerpadlo, musí tam být úpravna vody, musí tam být nějaká desinfekce, protože zase, když to bude vytvářet tu mlhu, tak vlastně nemůže ta mlha být jenom tak jako obyčejná voda.
1: Aby se celá akce slevnila, technické služby navrhly spojit modernizaci šachty pro Arionovu kašnu s vybudováním technického zázemí pro mlžítka. A tak minimálně tento rok se lidé v centru ochladí jen u mobilní mlžící brány zabudované do květináčů.
3: Určitě někdy jste v městech viděli takové ty mlžné brány, takže vlastně chceme si vlastně připravit to, že tady bude instalovaná mlžná brána.
1: Teplný ostrov uprostřed Olomouce se podle Jaroslava Buriana z Univerzity Palackého dá řešit.
2: Ta možnost je opravdu velmi jednoduchá, je to snažit se kombinovat mlžítka nebo nějaké stínění umělé, rolety, žaluzie, ale samozřejmě největší efekt suverénně má vegetace, to znamená nějaké vzrostlejší stromy.
1: O výsadbě stromů na horním náměstí se dlouhodobě vedou spory. V plánech města už se ale v těsné blízkosti náměstí počítá s výsadbou stromů místo několika parkovacích míst. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Co nejlepší ráno přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Tomáš Ostrožlík. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jaké bude dnešní počasí? Co nás čeká?
2: Bude trochu podobnému tomu včerejšímu. Očekáváme, že obloha bude polojasná. V průběhu dne může být přechodně i více oblačnosti, ale bez srážek. Teploty dnes v maximech odpoledne 23 až 27, na horách kolem 18, ale bude postupně i větrno, alespoň na některých místech. Vítr bude mírný, ale postupně může být zejména ve vyšších polohách a na otevřených oblastech až čerstvý vítr 4 až 8 metrů za sekundu s nárazy 15 metrů za sekundu.
0: A co přinese noc a zítřejší den?
2: Zatím se toho příliš v noci měnit nebude, počasí opět polojasné, přechodně může být oblačnosti i více a v oblasti Jeseníku na Kralicku se může v noci objevit nějaká ojedinělá přeháňka, která doputuje ze sousedního Pardubického kraje. Teploty v noci budou klesat na 14 až 10 stupňů, vítr se sklidní na mírný jižní 2 až 6 metrů za sekundu. Zítra bude polojasné počasí během rána a dopoledne, ale postupně bude oblačnosti přibývat a zejména odpoledne se mohou vytvořit místní přeháňky, případně výjimečně i bouřka. Teploty budou zítra 22 až 26, na horách kolem 17 a vítr během dne zase trochu zesílí, ale ne tak jak dnes, většinou jižní, jihozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: I seniori mají rádi tábory. Přitahují a spojují lidi od 60 do 90 let. Nikdo se na nich necítí sám a nemusí mít strach se zapojit kvůli zdravotnímu handicapu, říká předsedkyně Krajské rady seniorů Olomouckého kraje Milena Hesová. Jaké další aktivity se nabízí a proč je tak důležité bojovat proti samotě a sociální izolaci seniorů? Poslechněte si Dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc s Milenou Hesovou v úterý v 10 dopoledne.
1: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme pedláhev. Cvičit budeme na zemi. Položíme se na záda. Pokrčíme kolena a přitáhneme k trupu v pravém úhlu. Paže kolmo do stropu drží pedláhev. Brada přitažená na hruď. S výdechem přitáhneme ruce se lahví přes hlavu dolů na zem a zároveň propínáme kolena. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 7 hodin. Zahradu mateřské školy v Uhelné doplní venkovní herna. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Se Mikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Na středních školách dnes pokračují státní maturity. Zahradu mateřské školy v Uhelné doplní venkovní herna. Hokejistou extraligové sezóny je Roman Červenka. Dnes bude polojasno, přechodně oblačno, teploty do 27 stupňů. Pěkné úterní ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc.

0: akorát byl jsem nervózní u toho a no, snad to vyjde.
1: A nejhorší byly ty slovní úlohy, což bylo úplně mazec, co jsem nezvládal. Klepal jsem se u toho a úplně mazec.
2: Dnes studenty čeká didaktický test z českého jazyka a literatury. Maturovat ve společné části pak můžou také z dalších cizích jazyků. Výsledky se dozví v polovině května. Hned poté je bude čekat školní část maturity. Její termín si určují školy sami. Z Olomouce Barbora Taševská, Český rozhlas.
3: Investici do venkovní herny v zahradě mateřské školy připravuje samospráva Uhelné na Jesenicku. Dělníci by ji měli vybudovat v následujících letech z tamní nevyužívané nemovitosti. Náklady projektu zástupci obce odhadují na zhruba 5 milionů korun. Více nezávislý starosta Zdeněk Hořava.
4: V plánu máme z toho udělat takovou venkovní hernu nebo zimní zahradu s tím, že to prodlouží sezonu pro ty děti, když je škaredé počasí, takže můžou jít ven a budou vlastně na čerstvém vzduchu. Budou mít to v nemovitosti sociální zařízení a potom nějakou hernu, ty náklady 4 až 5 milionů. V současné době se zpracovává projekt.
3: Pražský městský soud uznal europoslankyni Janu Naďovou z hnutí ANO vinou v kauze Čapí hnízdo. Nepravomocně jí za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie uložil 3letý podmíněný trest a peněžitou sankci. Případ se týká zhruba 50-milionové dotace na farmu ve středních Čechách. V kauze je obžalovaný také premiér Andrej Babiš. Jeho stíhání je ale kvůli poslanecké imunitě zatím přerušené. Rozhodnutí soudu zatím není pravomocné. Sport. Roman Červenka je podruhé v kariéře extraligovým hokejistou sezóny. Na slavnostním gala večeru kromě hlavní ceny převzal i další 3. Následně Červenka potvrdil, že by chtěl startovat na mistrovství světa ve Švýcarsku.
5: Jako i když ta sezóna byla náročná, teďka play-off byl náročný, tak prostě ještě šance hrát za národňák, tak tam prostě chci bejt, že celý ten štáb má končit, radím a pokud mají zájem, tak prostě já jsem zdravý, nedovedu představit říct, že ne.
3: Naopak hokejista David Pastrňák z Bostonu účast na šampionátu nevidí příliš reálně. Uvedl to v rozhovoru, který médiím poskytla agentura Pram Consulting, zastupující NHL. Šampionát začne 15. května. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě polojasno a v průběhu dne přechodně i zvětšenou oblačnost. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20. Pované ráno ještě mírný, postupně ale čerstvý jižní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zdržení očekávejte ve Velkomoravské ulici v Olomouci u křižovatky s Rooseveltovou ve směru na Mohelnici. Je tam uzavřený pruh kvůli údržbě.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šouka přeje příjemné ráno, užíváme si úterý, některé čeká už jen dnes, zítra a pozítří práce a potom si v pátek vychutnají státní svátek a prodloužený víkend. Zas je nač se těšit. V době volna můžeme vyrazit na výlet na kole. Kdo vás na něm naučil jezdit a v kolika letech to bylo? O tom mi dnes ráno píšete a vaše vzkazy uslyšíte už za chvíli. Hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se Tomáš Linka a právě teď bude zpívat Eva Farná. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno, no mám pocit, že je na cyklostezkách čím dál více cyklistů a nejen tam. Včera nám kolem domu jezdil jeden za druhým, někdo svižně, další si do kopečku řádně zadýchal. No dnes bude počasí opět přát, tak možná i vy vyrazíte na kole. Kdo vás naučil jezdit na kole a v kolika letech to bylo? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, pojďme na vaše vzkazy. Na kole mě naučil jezdit táta v 5 letech, byl hodně trpělivý a já děsné nemehlo, píše Věra z Petrova nad Desnou. Musel mě pořád držet za sedátko, ať nepadám, ale jednou držet přestal, já se ohlédla a cítila se úžasně a potom spadla. Ale naučila jsem se a teď ráda jezdím na kole do obchodu i na výlety. Honza z Olomouce píše, je to více jak 30 let, zašli jsme s tátou na parkoviště u finančáku, já tehdy 4 roky, po 2 hodinách jsem jezdil sám bez pomocných koleček, byl jsem na to hrdý a táta snad ještě víc. Naučil mě to tatínek na 3/4 favoritu, bylo to za 1 odpoledne, já z toho měl velkou radost, to už píše Vojta z Hranic a nejdál, jak píše, dojel do Rožnova. Kdo vás naučil jezdit na kole a v kolika letech to bylo? A kam jste třeba nejdál dojeli? Těším se na vaše další vzkazy, uslyšíte je ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Dobré ráno, je 5. května, úterý, je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy. No dnes sluníčko i mraky a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, jaké máte ráno, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji. Dnes polojasno 8,6 stupně Celsia, píše Vlaďka z Bohdíkova. Honza z Písečné napsal, sluníčko vysvětlo, je oblačno, teplota hned po ránu 13 stupňů, větřík zatím nefouká, vlhkost vzduchu 70%, vypadá to, že na dešťové přeháňky si budeme muset počkat do zítřka. V Javorníku máme polojasno, bez větří 15 stupňů tepla, hlásí František.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Řídnutí kostí, osteoporóza je nemoc, o které často nevíme až do okamžiku, kdy si nečekaně něco zlomíme. Nejčastěji zápěstí, krček stehenní kosti nebo obratel. Rozhodně se netýká jen žen v nejvyšší věkové kategorii. Dá se odhalit a léčit, což vysvětlí profesor dr. Pavel Horák, přednosta 3. interní kliniky Olomoucké fakultní nemocnice, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 7:30, dobré ráno. Olomoucké hokejisty v nové sezóně povedou dva hlavní trenéři, stávajícího Petra Svobodu, ale doplnilo poměrně překvapivé jméno. Z pozice videokouče se na lavičku Hanáků po 11 letech vrací 66-letý Petr Fiala. První ani druhou volbou ale rozhodně nebyl.
1: Nebyla to první varianta, jako trenéři, o který jsme měli zájem, tak nemohli. Byli pod smlouvou anebo dostali nabídku z národní mužstvo, takže tyhle ty možnosti padly a tak jsme se domluvili, že než abychom scháněli trenéra, který by sem třeba možná ani nepasoval, takže se tam vrátím a budu to dělat s kolegou Petrem Svobodou.
2: Říká staronový kouč Olomouce Petr Fiala, který Hanáky naposledy vedl v sezóně 2014-2015. Klub jednal s Jaroslavem Nedvědem či Davidem Brukem, což ze zmíněných důvodů zkrachovalo. A tak ze strany generálního manažera Erika Firsta přišla tato v podstatě rezervní varianta.
1: Panem Firstem mám velice dobrý vztahy a i sami jsme ty možnosti těch volných trenérů právě zamítli a to, že bych tam měl jít na střídačku, nebylo z mojí hlavy teda, to bylo z jeho hlavy, takže když mi řekl, že má tuhletu variantu, tak jsem mu neřekl, že ne. Chci, aby to tady fungovalo a věřím víc sobě než některým těm trenérům, takže toho důvodu jsem tomu s tím souhlasil.
2: Podotkl poměrně sebevědomě trenér, který přitom za posledních 11 sezon otrénoval v extralize pouze necelé 2 měsíce na lavičce Komety Brno na podzim 2019. Jeho angažování se tak může zdát jako risk a krok do neznáma. Fiala posledních 6 sezon působil v klubu v roli videokouče a úzce spolupracoval třeba s trenéry Tomajkem a Motákem, kteří aktuálně mají smlouvy u národních týmů.
1: Když jsem dělal toho videotrenéra, tak jsem seděl s trenérama, na tréninky jsem chodil s nima na led, jsem jim asistoval, takže co tam probírali, tak jsem probíral většinou s nima, takže nakonec se z toho urodilo, že jeden trenér je u nároďáku v příští sezónu, druhý u osmnáctky, takže já jsem tam neseděl s žádnýma podřadnýma trenérama, takže si z tohohle nepřipadám, že bych z toho vypadl tak dlouho, jo. Nakoukal jsem toho víc než ty trenéři, takže z tohohle pohledu určitě jsem nějakým způsobem nezakrnil.
2: Netypické je také rozdělení rolí v realizačním týmu Olomouce. Petr Fiala i Petr Svoboda budou oba vedeni jako hlavní trenéři, což v minulosti v nejvyšší soutěži nevždy přineslo kýžený efekt. Fiala z toho ale strach nemá.
1: Když si dávno jsem to takhle měl s Petrem Vlkem, Miloš Hořava to měl s Pepou Jandačem ve Spartě. I jsem se s tím Milošem o tom bavil, že jsem to zažil, že mi to nevadilo a on říkal, že to bylo taky v pohodě. Prostě máme rozhození funkce v tom, že Petr bude se starat hodně o beky, já o útočníky a samozřejmě o systém. To je společný cíl, takže to musí dodržovat všichni a na tom se shodneme. Ono, máte hlavního trenéra, máte asistenta, ale oni pracují rovnoceně. Jo. Tam není možný, aby jeden jakože jenom tak kejval a to a druhý to všechno dělal. To už takhle nefunguje.
2: Vysvětluje Petr Fiala s tím, že klub aktuálně jedná ještě s dalším asistentem. V Olomouci už je také nástupce Martina Pruska v pozici trenéra brankářů a také nový videokouč, který s klubem bude spolupracovat externě současně se svým dalším zaměstnáním. Jejich jména ale zatím klub neoznámil. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Starostové obcí v Nízkém Jeseníku mají výhrady k návrhu akceleračních zón pro větrníky. Chystají proto společné memorandum. Zašlou ho příští týden Ministerstvu pro místní rozvoj. Po pondělním jednání starostů v Moravském Berouně to řekl předseda mikroregionu Šternbersko Pavel Roubínek. V Krnově dnes budou zdravotníci učit zájemce první pomoc. Tamní nemocnice pro návštěvníky organizuje Den zdraví v prostoru takzvaného Respiria. Lidé se také dozví, jak správně vytáhnout klíště nebo co s prošlými léky. Specialisté zájemcům změří cholesterol nebo cukr v krvi. Areál bude otevřený od 9 do 17 hodin. Dnes je to 81 let, kdy začalo pražské povstání. Češi se v závěru druhé světové války postavili okupantům z nacistického Německa. Během bojů zemřeli 3000 Pražanů. Němci 8. května kapitulovali. O den později do Prahy dorazila sovětská armáda. Sport. Fotbalová liga mistrů dnes pozná prvního finalistu. V odvetě semifinále se utká Arsenal a Atletico Madrid. První duel ve Španělsku skončil remízou 1-1. Zítra je na programu druhé semifinále, ve kterém se utkají Bayern Mnichov a Paris Saint-Germain. Úvodní utkání vyhrál francouzský obhájce trofeje 5-4. Počasí. Ráno a dopoledne bude v Olomouckém kraji polojasno a v průběhu dne se přechodně objeví i zvětšená oblačnost. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Ještě do 13 hodin dnes bude uzavřená komunikace mezi Petrovem nad Desnou a Terezínem, a to kvůli opravě silnice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Na středních školách dnes pokračují státní maturity, více je probereme za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno 2 minuty po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do úterního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. Druhým dnem dnes pokračují státní maturity. Didaktické testy píše tento týden více než 89 tisíc studentů z celého Česka. Za sebou už mají matematiku a angličtinu. Jak se jim testy povedly? To na jedné z olomouckých středních škol zjišťovala reportérka Barbora Taševská.
1: Budete mít k dispozici tabulky, je máte stejně u sebe, František má taky u sebe. Tady máte náhradní pomůcky, kružítko, tušku, cokoliv.
2: Učitelka Barbora Hradilová ze střední školy Polytechnické Rooseveltova v Olomouci dohlíží ve třídě na maturanty. Před začátkem testu jim čte pokyny. Nesmí mít u sebe například mobil nebo chytré hodinky.
1: Jakou strategii zvolíte, je samozřejmě na vás. Doporučuji vám, pokud vypočítáte příklad, průběžně ho zapište, ať potom nejste ve zbytečném stresu.
2: Jen 14 studentů této školy maturuje z matematiky. Didaktický test dopsali před několika minutami. Na chodbě potkávám bratry Matěje a Jiřího.
3: Tak pocity mám dobrý, akorát byl jsem nervózní u toho a no, snad to vyjde.
4: A nejhorší byly ty slovní úlohy, což bylo úplně mazec, co jsem nezvládal. Klepal jsem se u toho a úplně mazec.
2: Proč jste si vybrali matematiku? Vy jste měli možnost si vybrat vlastně i angličtinu?
3: Já moc anglicky neumím. Ale asi bych to zvládnul, ale bral jsem to, že to je jenom jeden test a že to je na 33% jenom, takže 17 bodů a proto jsem si to vybral.
4: Stejný důvod, úplně stejný. Jako teď z toho lituju, že jsem si vzal tematiku, ale doufám, že to dopadne dobře. Když tak ne, tak v září to zvládnu.
2: Dnes studenty čeká didaktický test z českého jazyka a literatury. Maturovat ve společné části pak můžou také z dalších cizích jazyků. Výsledky se dozví v polovině května. Hned poté je bude čekat školní část maturity. Její termín si určují školy sami. Pokračuje zástupkyně ředitele střední školy Polytechnické Jana Složilová.
5: Profilové maturity u nás začínají 18. května a končíme 28. května.
2: K maturitám letos zamířilo v Česku více než 89 tisíc studentů středních škol. Pro matematiku se rozhodlo podle dat ministerstva školství 18% z nich. Z Olomouce Barbora Taševská, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Do úterního 5. květnového rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 7:45 a svátek má dnes Klaudie. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v máji vlhko, chladno, bude vína na dno. No dnes sluníčko i mraky, teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji. U nás je 10 stupňů, sluníčko zatím nesvítí, chystám se skládat dříví do sklepa, napsala Zdena z Holubic. Jeseník 12 stupňů Celsia, chystám se na nákup a budu sázet ke Dlubny, to už píše Eva, a Hanušovice 9 stupňů, tolik naměřil Petr.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: I seniori mají rádi tábory. Přitahují a spojují lidi od 60 do 90 let. Nikdo se na nich necítí sám a nemusí mít strach se zapojit kvůli zdravotnímu handicapu, říká předsedkyně Krajské rady seniorů Olomouckého kraje Milena Hesová. Jaké další aktivity se nabízí a proč je tak důležité bojovat proti samotě a sociální izolaci seniorů? Poslechněte si Dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc s Milenou Hesovou v úterý v 10 dopoledne.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno. Mám pocit, že na cyklostezkách čím dál více cyklistů. A nejen tam, včera nám kolem domu jezdil jeden za druhým. Někdo velmi svižně, další si do kopečku řádně zadýchali. Kdo vás naučil jezdit na kole a v kolika letech to bylo? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další vzkazy. Vlaďka z Bohdíkova píše, kdo mne naučil jezdit na kole, už ani nevím, snad to bylo vzájemné učení mezi staršími dětmi, tak asi v 10 letech. Problém však nebyl v tom naučit se jezdit, ale v tomto kolo udržet, protože to bylo kolo větší a těžší než já, ale zvládla jsem to a na kole jezdím dodnes, Vlaďka z Bohdíkova. Robert z Olomouce píše, jezdili jsme jako děti s bráchou na trojkolce, dětské helmy nebyly, vlítli jsme do stromu, oba rozbité hlavy, doktor měl hodně velkou práci, píše Robert. Když mě bylo 6 let, tak mě naučil jezdit na kole táta, kolo bylo těžko k sehnání, tak jsem měla chlapecké se štanglí. Byla jsem malá, tak jsem byla často na zemi, ale nikdy se mi nic vážného nestalo. Ze začátku jsem jezdila jen po zahradě, jezdit jsem se nakonec naučila a vlastním 3 starší kola a všude za každého počasí jezdím na kole, píše Zdena z Holubic. Na kole mě učil jezdit děda asi od 4 let, neměla jsem ráda kolo se štanglí, vždy jsem při nasedání padala. Nejdál jsem ujela z Rapotína na Červenohorské sedlo a také do Javoříckých jeskyní, vzpomíná Alena. Když mi bylo asi 5 let, tak mě na kole pustili z kopečku, tak se naučím jezdit přece nejlépe. Přes obrubník jsem to vzal do keřů u cesty. Takový zážitek má Jarda z Kojetína a rád jezdí na kole například do Kroměříže nebo Olomouce. Kdo vás naučil jezdit na kole a v kolika letech to bylo? Těším se na vaše další vzkazy a uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8 hodin. Vedení Jeseníku chystá opravy několika ulic, které poničily předloni povodně. Více ve zprávách v celou.

0: Skaly, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Olomoucký dopravní podnik zatím kvůli vyšším cenám pohonných hmot zdražovat nebude. Vedení Jeseníku chystá opravy několika ulic. Český cyklista Jan Hirt pojede po 9. Giro d'Italia. Dnes bude polojasno, přechodně oblačno, teploty do 27 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Dopravní podnik města Olomouce zaplatil v posledních týdnech za naftu přibližně o 2 miliony 300 tisíc korun bez daně víc oproti předpokládané ceně. Důvodem je zdražení pohonných hmot. Se zvýšením cen jízdenek ale zástupci podniku zatím nepočítají. Vícemluvčí dopravce Anna Sýkorová.
5: Zvýšené náklady za pohonné hmoty budou uplatněny.

0: Pokračuje místostarosta Václav Urban z Hnutí pro Jeseník.
1: Dojde v tomto případě buď k výměně vrchní vrstvy vozovky nebo k celkové rekonstrukci komunikací, včetně podkladních vrstev. Součástí budou také opravy chodníků, sjezdů a parkovacích stání, úpravy odvodnění a také výměna obru. A celkové náklady se pohybují kolem 9,5 milionu korun. Hrazeny budou převážně z dotačního programu Živel 1.
0: Podnikatelé v Česku od příštího roku budou muset znovu elektronicky evidovat tržby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO se bude vztahovat na obchody, restaurace i řemeslníky. Část živnostníků s příjmem do 1 000 000 korun, ale výjimku mít bude. Nová podoba EET má být jednodušší a podnikatelé už nebudou muset povinně vydávat účtenky. Podle ministerstva by opatření mohlo přinést do státního rozpočtu téměř 14,5 miliardy korun ročně. Opozice ale tyto odhady zpochybňuje. Sport. Cyklista Jan Hirt se po 9. představí na Giro d'Italia, které odstartuje v pátek. 35-letý český reprezentant je v nominaci týmu NSN. Vícereportér Adam Procházka.
2: Hirt se bude snažit překonat své životní 6. místo, které na italské Grand Tour vybojoval v roce 2022. Ve stejném ročníku oslavil i své jediné etapové vítězství na Giro. Finally, it's Jan Hirt. Kromě Hirta budou čeští fanoušci sledovat i výkony o 9 let mladšího Tomáše Kopeckého z francouzské stáje Unibet Rose Rockets. Ta se zúčastní díky divoké kartě od pořadatelů. Pro Kopeckého to bude premiérová Grand Tour v kariéře. Počasí.
0: Dnes na střední Moravě čekáme polojasno a v průběhu dne přechodně i zvětšenou oblačnost. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20. Pované ráno ještě mírný, postupně pak čerstvý jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na třídě spojenců v Olomouci. Srazila se tam dodávka s osobním autem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Je tady květen lásky čas. No dnes ráno cestou do rozhlasu jsem potkal několik zamilovaných dvojic, které teprve kráčely domů. Omámeni asi láskou ani netušili, že není úplně bezpečné kráčet středem silnice. Tak buďme opatrní i ve stavu zamilovanosti. Také dnes pro vás máme naši novou rubriku Co v učebnicích nebylo. Tentokrát se v ní spolu s Martinem Písaříkem zaměříme na větrné mlýny. Už za chvíli. A hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Marta Kubišová a právě teď bude znít skupina Činasky. Dobré ráno.

0: Do úterního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. I dnes pro vás máme naši novou rubriku Co v učebnicích nebylo. Tentokrát se v ní spolu s Martinem Písaříkem zaměříme na větrné mlýny.
1: Co v

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je víc než 50 větrných mlýnů? Jde o technické památky na dobu, kdy se pomocí síly větru mlela mouka. Existují v zásadě dva odlišné typy větrných mlýnů a zástupce obou na našem území dodnes najdeme. U Partutovic nedaleko hranic na Moravě stojí zachovalý mlýn takzvaného německého typu. To znamená, že základem je mohutný dřevěný sloup, kolem kterého se otáčí celá budova. Odlišnou konstrukci má větrný mlýn holandského typu. To je obvykle zděná budova, u které se za větrem otáčí pouze dřevěná střecha i s vrtulí. Zřejmě největší větrný mlýn u nás stával u obce Příčovy na Sedlčansku. Na sklonku 18. století byl pobořený, ze zbylé ruiny se ale dají dopočítat jeho proporce. Zděná budova ve tvaru válce měla průměr víc než 13 metrů. Když zříceninu zkoumali odborníci z Nizozemska, pochybovali, zda šlo vůbec o mlýn. Archeologové však v 90. letech potvrdili, že se tu skutečně mlela mouka. Kdo a kdy nechal mlýn postavit, se nepodařilo s jistotou určit. Nejpravděpodobnější je, že pochází z počátku 18. století.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do úterního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, je 5. května a svátek má dnes Klaudie. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká mokrý máj, v stodole ráj. Dnes sluníčko i mraky a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Polojasno, 12 stupňů, vlhkost 65%, takové je ráno u nás v Doloplazech u Nezamyslic, napsal Miroslav. Rýmařov, 10,5 stupně, sluníčko už trochu vykukuje, hlásí Jana, půjde okopávat zahrádku a Rapotín, 11 stupňů Celsia, tolik naměřila Zuzana.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je prvomájový polibek pod rozkvetlou třešní zárukou věčné lásky nebo jenom krásnou tradicí? Nová epizoda cyklu Cymbál a husle vás zavede na jarem probuzené moravské louky a zápraží, kde láska zpívá ve všech jejich podobách. Poslechněte si, jak vesele zní na Valašsku, či jak křehce a nesměle voní po fialkách. Nalaďte se s námi na květnovou lidovou notu a zjistěte, že ne každá cestička k milé bývá široká a rovná. Máj, lásky a tradiční muziky čas v úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
3: Český rozhlas Olomouc vás zve na přátelskou hodinku s Igorem Barešem. Proč se nestal veterinářem? Jaký má vztah k Hané a k jeseníkům? Proč si oblíbil rozhlasový mikrofon? Nejen na tyto otázky se čerstvého šedesátníka bude ptát Michal Bureš. Přijďte ve čtvrtek v 16 hodin do knihovny v Prostějově nebo od 19 hodin do atria naší budovy v Pavlčákově 19 a nebo v pátek od 15 hodin do knihovny Vincence Priznice v Jeseníku. Bližší informace na webu olomouc rozhlas.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30. Dobré ráno, Olomouc letos nebude investovat do plánovaného umístění vodních mlžítek v centru města. Zařízení mělo lidem poskytovat osvěžení v letních měsících na Kamenném horním náměstí. Důvodem prodlevy jsou problémy v podzemních technologických šachtách.
1: Jak je na tom horní náměstí, co se týče letních teplot? Na to se ptám geoinformatika z Olomoucké přírodovědecké fakulty Jaroslava Buriana.
2: Centru města rozhodně patří mezi ty nejvíce vyhřáté části města v průběhu léta. Je to dané určitě povrchem, který tam je, to znamená ta dlažba, která opravdu dokáže výrazně akumulovat to teplo, které potom sálá, takže se tam tvoří i třeba v průběhu potom noci takzvaný teplotní ostrov toho města, takže rozhodně je to jedna z nejvyhřátějších lokalit ve městě.
1: Ochlazení rozpálené dlažby nestačí. Či ani Arionova kašna před radnicí. Plán instalace 16 mlžítek před historickou dlažbou je sice připravený, komplikace je ale nutná oprava technické šachty pro Arionovu kašnu. Vysvětluje mi ředitel technických služeb Pavel Dostál.
3: Těch 16 trysek se musí zasáhnout do dlažby, ale hlavně i ta technologie, protože se jedná o vysokotlaké trysky. Aby to nebylo to, že to bude stříkat ze země. To musí vytvářet mlhovinu, takže tam vlastně je vysokotlaké čerpadlo. Ta technologie musí být v nějaké technologické jímce. Takže složité je vlastně vybudovat tu technologickou jímku. Musí tam být prostě to čerpadlo, musí tam být úpravna vody, musí tam být nějaká desinfekce, protože zase, když to bude vytvářet tu mlhu, tak vlastně nemůže ta mlha být jenom tak jako obyčejná voda.
1: Aby se celá akce slevnila, technické služby navrhly spojit modernizaci šachty pro Arionovu kašnu s vybudováním technického zázemí pro mlžítka. A tak minimálně tento rok se lidé v centru ochladí jen u mobilní mlžící brány zabudované do květináčů.
3: Určitě někdy jste v městech viděli takové ty mlžné brány, takže vlastně chceme si vlastně připravit to, že tady bude instalovaná mlžná brána.
1: Teplný ostrov uprostřed Olomouce se podle Jaroslava Buriana z Univerzity Palackého dá řešit.
2: Ta možnost je opravdu velmi jednoduchá, je to snažit se kombinovat mlžítka nebo nějaké stínění umělé, rolety, žaluzie, ale samozřejmě největší efekt suverénně má vegetace, to znamená nějaké vzrostlejší stromy.
1: O výsadbě stromů na horním náměstí se dlouhodobě vedou spory. V plánech města už se ale v těsné blízkosti náměstí počítá s výsadbou stromů místo několika parkovacích míst. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Jak složitá je cesta k energetické soběstačnosti? Premiéra publicistického pořadu Rozpleteno, udělej si elektřinu. ČT2. Příběh odvážného učitele, který odmítl šířit propagandu. Premiéra oscarového dokumentu Pan nikdo proti Putinovi. A ČT Art. Ač legendární herec, přesto dál zůstává záhadou. Proč chtěl vždycky hrát všechno a střídal autorské a komerční filmy? Druhá část dokumentu Nenapravitelný Belmondo. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
3: Je 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Maturanty dnes čeká didaktický test z českého jazyka a literatury. Zajišťuje ho organizace Cermat a je povinný. Poprvé ho bude psát přes 84 tisíc studentů. Výsledky by se měly dozvědět nejpozději do 15. května. V Olomouci začala demolice nevyužívané malé haly v areálu zimního stadionu. Investice vyjde na necelé 2 miliony korun. Vedení města počítá, že malou halu v budoucnu nahradí nová zastřešená ledová plocha. Kdy práce začnou, ale zatím není jasné, řekl náměstek primátorky Miloslav Tichý z hnutí ANO. Některé budovy v Olomouci, Brně, Zlíně a v Praze se večer rozsvítí modře. Připomenou tak Světový den plicní hypertenze. Jedním z příznaků vysokého tlaku v plicích totiž mohou být namodralé rty. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková doléčila další zranění a poprvé od poloviny února se vrací k zápasům. Dvojnásobná grandslamová šampionka od podzimu marodila s kolenem, poté jí trápily svalové potíže. Na Antuce v Římě absolvuje teprve čtvrtou letošní akci WTA Tour. Řekla to v rozhovoru pro Kanál Plus Sport. Počasí. Dopoledne bude v Olomouckém kraji polojasno a v průběhu dne se přechodně objeví i zvětšená oblačnost. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Řidiči teď neprojedou Majakovského ulicí v Prostějově v Rahovicích. Je tam neprůjezdný železniční přejezd.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli si připomeneme dnešní den roku 1945 v Javoříčku. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc 2 minuty po 8:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 9 minut po půl deváté. Dobré ráno. V sobotu 5. května roku 1945 v ranních hodinách přišly jednotky SS do Javoříčka. Ženy a děti vyhnali, 38 mužů zabili a obec zapálili. 81. výročí tohoto hrůzného aktu si připomeneme v repríze Vzpomínky natočené v roce 2019 Petrou Ševců s pamětníkem javoříckým rodákem Jiřím Zapletalem, kterému v té době bylo 10 let.
1: Tak já jsem právě byl na vesnici před domem, no a podíval jsem se k Bouzovu a vidím jít spoustu vojáků. Tak jsem šel dom a říkám otcovi, jestli nejdou partizáni. A on vyšel ven a povídá, ne, ne, kde pak, to jsou Němci, bude zle. No a šel dom nachystat si občanský průkaz, že? No a čekali jsme, co bude. No za chvíli už byli u nás a otec vyšel ven, no oni ho začali vyslychat a taky fackovat. Tak máma vyběhla s nejmladší dcerkou za ním, co se děje. A ten jeden voják ji tak strčil, že upadla aj s tím dětskem. No a my jsme byli u okna v kuchyni a dívali se, o co jde. A ten voják, jak šel kolem, tak pancéřovou pěstí vyrazil skla. No a přišel do kuchyně a začal nás vyhánět. My jsme mu nerozuměli a tak jsme nechtěli jít, no a tak puškou nás vystrkal ven.
2: Kam jste utíkali?
1: Tak otce si nechali a nás z máti posílali jako pryč. My jsme teda šli po vesnici a dali jsme se směrem na Březinu. Tam máti měla bratra, tak jsme tam chtěli utéct. Jenomže tam stáli vojáci, tak nás vrátili. Museli jsme jít zpátky přes dědinu k směrem ke Třemeničku a tam nás vojáci nasměrovali po louce dole k potoku. A když jsme šli po té vesnici směrem k tomu Třemeničku, tak jsme potkávali ty vojáky, kteří byli prakticky zanedbaní, zarostli a bylo ještě na nich vidět, že jak kdyby byli pod vlivem alkoholu, poněvadž se říká, že na tom hradě Bouzově přes tu noc strašní byli. Tady v zatáčce u Vysloužilových jsme potkávali jednoho vojáka, který tahl za sebou kulomet a na tém jsme poznali, jakým byl stavu a my jsme vezli kočárek a museli jsme mu rychle ustoupit, poněvadž šel rovně, že by nás prakticky povalil, tak jsme museli rychle uskočit a udělat mu místo.
2: Oni vlastně na tom Bouzově byli jenom na přechodnou dobu, protože oni ustupovali před východní frontou, oni tam nesídlili nebo neměli tam pevnou základnu, pouze tudy procházeli.
1: No, oni přijeli v pátek toho 4. večer a ještě potom ráno dostávali posily, které přijížděly od Konice a Olomouce. Takže prakticky uzavřeli celou vesnici, že? No a ta skupina potom, která to prováděla, řádila ve vesnici.
0: Více si můžete poslechnout na webu olomouc.rozhlas.cz v pořadu Přímo z místa, který pro vás v roce 2019 v Javoříčku natočila Petra Ševců.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Do úterního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc, je 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká májová kapka platí dukát. Dnes sluníčko i mraky a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? To jste také dnes ráno psali v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Samotížky 12 stupňů, sluníčko schované za drobnou oblačností, ale snaží se, napsal Milan. Prostějov 13,5 stupně, slunečno, dnes zasadím do skleníku papriky, píše Ota, tak ať se jim daří. A Jeseník 12 stupňů, hlásí Majka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: I seniori mají rádi tábory. Přitahují a spojují lidi od 60 do 90 let. Nikdo se na nich necítí sám a nemusí mít strach se zapojit kvůli zdravotnímu handicapu, říká předsedkyně Krajské rady seniorů Olomouckého kraje Milena Hesová. Jaké další aktivity se nabízí a proč je tak důležité bojovat proti samotě a sociální izolaci seniorů? Poslechněte si Dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc s Milenou Hesovou v úterý v 10 dopoledne.
3: Poslední dubnovou středu nás navždy opustil Oscar Petr, zakladatel Marciasu a autor řady hitů pro Anetu Langerovou a skupinu Lucie. Připomeneme si ho druhým solovým albem k jeho tehdejším padesátinám, Fabrika Atomika. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Oscarem Petrem.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 9 hodin. Dobré ráno. No mám pocit, že na cyklostezkách čím dál více cyklistů a nejen tam. Včera nám kolem domu jezdil jeden za druhým. Někdo velmi svižně, další si do kopečku řádně zadýchali. Třeba i vy dnes vyrazíte někam na kole. Kdo vás naučil na něm jezdit a v kolika letech to bylo? O tom jste mi dnes ráno psali na naše SMS číslo a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Naučila jsem se na kole sama u babičky, strejda měl kolo se štanglí a já jezdila v 8 letech propletená jednou nohou pod štanglí a tělem nakloněným doprava jsem vyvažovala rovnováhu. Stálo mě to hodně úsilí a odřených kolen. Dneska už jezdím na elektrokole, jelikož síly ubývají a kopce bych musela šlapat pěšky, píše Eliška z Václavova. Na kole mě naučili jezdit kamarádi, když jsem byl na prázdninách u babičky v Olomouci Řepčíně. První jízda byla Balbínovou ulicí z kopce. To bylo před 70 lety. Miroslav z Doloplas u Nezamyslic. Na kole mě naučil otec asi v 5 letech a hned mě hnal na Tramskou chatu asi 20 kilometrů od Prostějova na pánském kole, jak se tehdy říkalo, počtang pochopitelně lesem pády a pohlavky jsem pak už ani nepočítala. Moje první kolo bylo Eska, kterou jsem zrušil při Klukovském závodě z kopce, ale na kole jezdím dodnes pro jistotu s pomocným motorem. Cyklistům a pádům zdar, píše Jirka z Prostějova. Naučil jsem se jezdit na kole až skoro v 8 letech a učil mě bratr. Bylo pro mě jednodušší jezdit od 5 let na koni. Takovou zkušenost má Radek z Prostějova. Tak někdo se naučil jezdit na kole rychle, další mu to déle trvalo. Hlavně mějme trpělivost těmi, co se teprve jezdit učí. Každý začátek je těžký. Pokud se dnes vydáte někam na kole či o prodlouženém víkendu, přeji šťastnou cestu.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 9 hodin. Uzavírka mostu na Třídě 1. máje v Hranicích začne příští týden. Více o tom ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno a za chvíli s vámi bude kolega Tomáš Kedzior. Přeji příjemné úterý.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Uzavírka mostu na třídě 1. máje v Hranicích začne příští týden. Mlýnskou ulici v Jeseníku čeká rekonstrukce. Olomoučtí hokejisté zahájili letní přípravu. Dnes bude polojasno, přechodně oblačno, teploty do 27 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. O zhruba 2 týdny později oproti původnímu plánu začne v Hranicích uzavírka frekventovaného silničního mostu na třídě 1. máje. Řidiči s ní musí počítat od pondělí 11. května. Most čeká kvůli špatnému stavu výměna. Pro chodce bude připravená provizorní lávka. Prodlevu v zahájení prací vysvětluje Jindřiška Ochmanová z krajské správy silnic.
2: Zahájení stavby se oproti původnímu plánu posunulo. Důvodem byla nutnost upravit technické řešení lávky z důvodu většího zabezpečení ochrany chodců a zajištění nejvyššího zabezpečení spodní stavby lávky, což si vyžádalo změnu stavebního povolení a navazujících dopravních opatření. Tyto změny následně ovlivnily i termíny dalších prací.
1: Do oprav Mlýnské ulice se pustí v červnu dělníci

0: vícemluvčí Hana Hanke.
1: Právě datum 5.5. symbolicky odkazuje na 5 prstů na každé ruce, což hezky vystihuje hlavní myšlenku celé kampaně, která vznikla jako reakce na vysoký počet infekcí přenášených kontaktem, zejména ve zdravotnických zařízeních. Sport.
0: Hokejisté Olomouce v pondělí zahájili letní přípravu. Na zimním stadionu se sešly i nové posily. Útočníci Martin Štohanzl, Jakub Kos, Michal Vitouch a Michal Tomeček. Zahraniční hráči se připravují individuálně nebo jsou v reprezentaci. Tým nově povedou dva hlavní trenéři, loňský asistent Petr Svoboda a dosavadní videokouč Petr Fiala, který odhaluje ambice do nové sezóny.
2: Jsou nějaké cíle, které buď splníte a budete hrát třeba jenom to předkolo. Předloni to taky se stalo, že to ani to nevyšlo. Jo. Musíme koukat na sebe, jak budeme hrát, a tím, že jsou tam takový ty kluci, kteří by měli být dravci, tak věřím tomu, že ukážeme, že jsme schopni hrát líp a nejenom, že budeme spokojení, že je předkolo, protože to je málo. Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno a v průběhu dne přechodně i zvětšenou oblačnost. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20. Pované čerstvý jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Opatrně projíždějte po dálnici D35 u Dolního újezdu ve směru na Olomouc. Na kilometru 293 až 292 cestáři v pruhu pro pomalá vozidla opravují svodidla.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Úterní dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc také s Tomášem Kedziorem. Přeji pěkný poslech, pěkné dopoledne. Vydáme se a pozveme do olomoucké zoologické zahrady, kde mají mimo jiné zoborožce. A to jsou tvorové, kteří rozhodně stojí za pozornost. Tak vám je představíme. Rubrika Okolo češtiny dneska nabídne něco o něžných osloveních. Proč třeba milované osobě říkáme brouku a tak podobně. Rozebereme si to. No a dobrá rada, ta dnes bude po 10. hodině především pro seniory, kteří mají rádi tábory, protože přitahovat a spojovat lidi můžou tábory i třeba ve věku 60 až 90 let. O tom se také budeme bavit. Přejeme pěkný poslech.

0: dopolední Českého rozhlasu Olomouc se vydáme za zoborožci. Jsou to exotiční ptáci s mohutným zobákem, žijící v tropech Asie a Afriky. Známí jsou také díky svému velmi zvláštnímu způsobu hnízdění. V zoologické zahradě Olomouci žije několik druhů zoborožců, které můžete samozřejmě pozorovat i během těchto dnů a všimnout si tak loňských mláďat, které zoologové považují za veliký chovatelský úspěch.
1: Olomoucká zoologická zahrada aktuálně chová 5 druhů zoborožců. Mezi nimi i zoborožce malajské, latinsky Anthracoceros malayanus.
2: Říká Honza Kirner, zoolog. U zoborožců malajských my teď stojíme, protože vy jste v roce 2025 doslova způsobili senzaci.
1: Pro naši zoologickou zahradu naši ptáci odchovali mláďata, samečka a samičku a stalo se tomu tak po 23 letech, co tento druh tady v zoo chováme. A stalo se tomu tak poprvé.
2: Z toho vyplývá, že to není nic jednoduchého odchovat mláďata.
1: Prvním důvodem je určitě to, že ti zoborožci samec se samicí si musí sednout, musí prostě spolu harmonizovat a musí si rozumět ten pár. Druhý bych řekl, že je správná výživa a třetí takový pilíř je správná hnízdní dutina, prostě bez baráků nejde odchovávat děti.
2: To hnízdění je velmi specifické.
1: Správně. Ona totiž samice po celou dobu odchovu je zazděná v hnízdní dutině, což je vykotlaný dutý strom, v našem případě dubový kmen. A samec ze samicí společnými silami zazdí v letový otvor, že zůstane jen taková malá škvíra, kterou samec samici krmí a samice vlastně touhle škvírou vyhazuje taky trus z téhle dutiny, aby tam měla pěkně čisto. A všechna komunikace probíhá takhle, takže ona třeba čtvrt roku má výhled na okolní svět jen přes takovou klíčovou dírku.
2: A vy jste odsouzeni být čekateli.
1: Čekáme, ale máme šanci do toho zasahovat lehce. Do každé té zoborožčí dutiny my máme dva vchody. Jeden boční, kontrolní a pak máme ještě otevírací strop. No a kvůli tomu, aby jsme tu samici nějak extrémně nerušili, tak jsme se dívali spíš stropem. Měli jsme tam fotopast v průběhu odchovu, aby jsme věděli, co se tam děje. Takže zpovzdálí jsme to kontrolovali, ale musím říct, že s trochou nadsázky my jsme jenom nosili krmení a ptáci to sami odchovali.
2: Kdy si člověk může říct, že má vyhráno?
1: Až jsou mláďata takzvaně na bydle, v chovatelské branži se to tak říká, že vyletí z dutiny a jsou v podstatě samostatná a u většiny druhů ptáků se za takovou hranici úspěšného odchovu považují 3 měsíce věku mláďat.
2: Zoborožec malajský se asi moc nechová v zoologických zahradách v České republice.
1: Těch chovatelů je málo, v České republice mají ještě v Liberci, odkud pochází naše samička. Samec je pro zajímavost až z dalekého Singapuru.
2: Poznáme ho pravděpodobně podle velkého zobáku.
1: No obecně zoborožce poznáme podle velkého zobáku, ale je zde poměrně zásadní rozdíl mezi samcem a samicí. Samci disponují takzvaným, anglicky se tomu říká kask, česky bych řekl asi přilba, což samice mají mnohem méně vyvinuté tuhle strukturu. Chovatelé se spíš domnívají, k čemu to slouží, než že by jako úplně jistě věděli. Jsou zde spekulace o nějaké rezonanční funkci, že by to zesilovalo třeba zvuky vydávané tím samcem, nebo nějaké termoregulační, ale určitě kvalitní, pěkná přilba znamená i kvalitního, dobrého samce.
2: Jaké zvuky vydávají?
1: Já bych to nejvíc asi přirovnal ke krákání nějakého havrana. A bylo zajímavé, že když vylétla mláďata z té dutiny spolu se samicí, tak celý ten pár začal mnohem častěji tyhle zvuky vydávat, což si vysvětluju nějakým ochranářským chováním vůči narušitelům.
2: Zoborožce malajské, kteří se loni narodili v zoo na Svatém Kopečku, můžete vidět v jejich voliéře. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
0: A k reportáži dodejme, že olomoucká zoo má otevřeno každý den, konkrétně tedy v těchto dnech a týdnech je to mezi 9. a 18. hodinou, takže přejeme pěknou prohlídku a pěkný výlet do olomoucké zoo na Svatém Kopečku.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Radka Fischerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dotýkat se citlivých témat s lidskostí, nadhledem i humorem. To je záměr dobrovolníků ze spolku Berlička, kteří, i když neherci, nastudovali divadelní hru Hotel Sen. Sebrali odvahu, vystupují na veřejnosti a výtěžkem z představení opět pomáhají. Co vede lidi k dobrovolnictví? I o tom promluví hosté ve studiu David Kuneta a Martina Žembová. Český rozhlas Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
3: Pochopit, jaké to bylo žít za války, můžeme dnes díky vzpomínkám pamětníků. V roce 2010 jsme takto zaznamenali vyprávění Karla Frause z Prostějova. Narodil se za první světové války, sloužil na pohraničních pevnostech, po Mnichovu byl demobilizován. Válku strávil v rodném městě, kde viděl deportace tamních Židů a prožil si i osvobození. Dokument Mirka Kobzy s názvem Tenkrát poslouchejte v pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. 5.5. pro vás má jednu zajímavost ze severu našeho kraje. Za chvilku se vydáme za archivářkou a historičkou Michálou Neubauerovou. Ta uspořádala, přepsala a přeložila archivní paměti Johana Rippra, zetě Vincence Priznice. Jsou věnované právě Vincenci a jeho léčebným metodám. Reportáž za chvíli.

0: Měsíce práce s archivními dokumenty sepsanými Johannem Riprem má za sebou archivářka a historička státního okresního archivu v Jeseníku Michaela Neubauerová. Podařilo se jí tak nejen zpracovat a přeložit jeho dílo, ale také odhalit unikátní zanícení osobou tchána Vincence Pryznice. Co taková práce obnášela?
1: Johann Ripr byl zetěm Vincence Pryznice, vzal si Pryznicovou dceru Marii Anu a nebyl jenom členem té Pryznicovy rodiny, ale i aktivním účastníkem lázeňského života. Víme o tom, že byl členem lázeňské komise, která spravovala a rozvíjela lázně po smrti zakladatele. Byl velice činný v turistice, v tom, že se zřídila železnice z Hanušovic do Jeseníku. Velice činorodý člověk a kromě toho, jako archivář musím ocenit, že byl i významným pryznicovským badatelem. Byl to veliký obhájce pryznicovských metod, původní lázeňské kůry a také obhájce celého pryznicovského odkazu. Veliký pryznicolog, by se dalo říct. A zároveň velký badatel. On sbíral, zaznamenával současníky Pryznice a všechno si to zaznamenával do svých zápisníků, které potom přenesl do svého životního díla, které se nazývá Vzpomínky z mého života na Greffenbergu.
2: My sedíme tady u vás v archivu v pracovně a máme tady, mě to popsáno, šatule 1 a šatule 2, kde jsou nádherně krasopisem vlastně zapsané nejenom ty vzpomínky, ale zejména v šatuli 2 je zapsáno dokonce výpovědi pryznicovských pacientů, dokonce z počátku léčby Vincence Pryznice. Opravdu až takhle byl prostě pečlivý, že vlastně všecko zaznamenával. A já musím říct, že vy jste na tom bádala kolik let?
1: Já mám tu výhodu, že my už máme archiváři nástroj přepisu pomocí OCR, to znamená, že už takové to zavádění té umělé inteligence do archivnictví a velice nám to usnadní práci, protože vlastně tady těch mnoha set strán mám poměrně rychle přepsáno do textového editoru. Každopádně naším úkolem je, protože to není dokonalé, potom mnoho a mnoho měsíců jsem nad tím strávila, slovo po slově vlastně znova kontrolovala, přepisovala, upravovala. Pak jsem zjistila, že toto jeho dílo má třeba 133 tisíc slov, které jsou původní v kurentu a v němčině. Takže já jsem měla potom aspoň tedy přepis do latinky a následně teda se musela ale přeložit do češtiny.
2: Co teď bude vlastně s tímto archivem? Jsou tam nové věci, které třeba jsme netušili nebo zpřesnili něco, co třeba o té pryznicovské léčbě do dneška nebylo známe?
1: Celé to rukopisné dílo má několik rovin. Jsou tam zmínky i o Pryznicovi samotném. Právě nějaký současník jeho mu řekl třeba, jak byl vysoký a jaký měl úsměv a kde se dával v lázeňském domě, v tom velkém dnešním hradě, jak to vlastně probíhalo, třeba obědy, večeře. Takovéhle jako střípky, ale to jenom minimálně. Ten rukopis je spíše právě výpovědi o samotné léčbě, o tom, jak probíhala, kdy nastala krize, ale třeba i takové, kolik mělo stupňů ta voda vlastně a přesně jako a kolik minut musela trvat na určité choroby a podobně. Takže to všechno právě on jako pečlivě zaznamenával úplně každou zmínečku i z toho důvodu, že on a jeho hlavní primární snahou je zaznamenat ryzí původní pryznicovskou léčbu, oproštěno vlastně od jakýkoliv změn nebo nějakých jiných nábalů. V 60. letech 19. století už máme vědeckou vodoléčbu, která vlastně už funguje trošku na jiných principech, která si bere nějakého původního pryznice, ale už ho nějakým způsobem proměňuje. A on v té době se snaží prostě najít toho původního pryznice a nechat ho svým současníkům a svým následovníkům.
2: Jste říkala, že byste uvažovala třeba o knize, kde by vlastně to bylo zhrnuto. Mně tak napadá, že to by mohla být kniha nejenom historická, ale i třeba pro lékaře zajímavá.
1: Mám úplně ten stejný pocit. On sám na konci vlastně uvádí, že by chtěl, aby celé jeho dílo, tady ty vzpomínky, byly jednou zveřejněné, znamená vydané. A já to mám takovej trošku jako úkol, nebo jsem si to aspoň takhle vzala, že to vlastně ještě upravím, nějakým způsobem doplním a že to opravdu někdy vydám. Nevím jak, nevím kde, ale jako mám to jako svoje takové poslání.
2: Z Jeseníku Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: I seniori mají rádi tábory. Přitahují a spojují lidi od 60 do 90 let. Nikdo se na nich necítí sám a nemusí mít strach se zapojit kvůli zdravotnímu handicapu, říká předsedkyně Krajské rady seniorů Olomouckého kraje Milena Hesová. Jaké další aktivity se nabízí a proč je tak důležité bojovat proti samotě a sociální izolaci seniorů? Poslechněte si Dobrou radu Českého rozhlasu Olomouc s Milenou Hesovou v úterý v 10 dopoledne.
2: Československá kapela Baron Hayes ve své tvorbě spojuje různé hudební směry a styly, nejsilněji soul a jazz. Kouzlu zpěvačky Simony Hulejové a jejich spoluhráčů propadli i návštěvníci loňského festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Baron Hayes.
0: Rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

dnešní dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, to je také rubrika Okolo češtiny. Za chvíli se vydáme s bohemistou Ondřejem Bláhou za láskyplnými osloveními. Koneckonců je máj, lásky čas, tak se námět téhle rubriky určitě hodí.

0: Dopoledne Českého rozhlasu Olomouc a otázka, proč říkáme milované osobě brouku, broučku a jak se z brouků, slepic či blech stala něžná oslovení. To je téma bohemisty Ondřeje Bláhy.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Květen je měsíc, který je u mnoha národů považován za měsíc lásky. Dává to smysl. Za prvé, lásky, jak známo, není nikdy dost, a za druhé, příroda, která se probouzí do krásy a k životu, vyloženě inspiruje k tomu, abychom se my lidé také probudili. Chtěl bych se dneska zastavit u tématu láskyplných nebo něžných oslovení. Je jich mnoho a některá z nich si žádají komentář, protože nejsou sama o sobě úplně samozřejmá. Takovým nesamozřejmým oslovením milovaného člověka, které se občas vyskytuje i v literatuře a ve filmu, je oslovení brouku. Zpravidla je tak oslovována žena, tedy něčí přítelkyně či manželka, a děje se to třeba v té známé písničce od Ivana Mládka Pojď se mnou brouku. Otázka zní, proč zrovna brouku? Co má společného šestinohé zvířátko vybavené krovkami a křídly s představou milované bytosti? Odpověď je, že asi tolik, co kotě, kočička, miláček, čmeláček, pusinka nebo medvídek. Totiž navozuje představu malého, milého a něžného stvoření, které je láskyplně opatrováno. Myslím, že čeština s oslovením brouku ještě nezachází tak daleko jako například francouzština, v níž ve stejném významu něžného oslovení figuruje slovo, které označuje blechu, tedy tvora ještě kontroverznějšího, než je brouk. To francouzské slovo se píše puce a vyslovuje se jako puce. Francouzi to vůbec trošku přehánějí. Ve stejném slovníku vidím ještě jiné něžné oslovení, které se píše poule a vyslovuje se jako poule. Tento francouzský výraz znamená doslova slepice, ale je to taky láskyplné oslovení. Má se překládat jako drahoušku. A takhle přes brouky, blechy a slepice se dostáváme ještě k dalším aspektům těchto něžných oslovení. Především mají mnoho společného s oslovováním dětí jako dalších příjemců lásky a péče. Také dítě může být osloveno broučku. A dále v angličtině i jinde je časté oslovení baby, které má taky jak dětský, tak i dospělý význam. Svou roli hraje taky zvuk všech těch láskyplných slov. Platí to asi i pro toho českého brouka. Zdrobněliny, které jsou v češtině díky jejím slovotvorným možnostem dost časté, mezi láskyplnými slovy dominují. Ostatně máme jen slovo miláček, ale není žádné miláč nebo milák. I když to druhé, totiž slovo milák, vidíme vzácně v jednom starém českém překladu Shakespeara z roku 1869. A pak tu je ještě ta hravost a také škádlivost oslovování mezi lidmi, kteří se mají rádi. Řečeno krátce, kde je láska, tam se rádo snese ledacos. Ze studia Českého rozhlasu v Olomouci vás všechny zdraví Ondřej Bláha.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.

úterý a Český rozhlas Olomouc zve na přátelskou hodinku s Igorem Barešem. Buď to ve čtvrtek, anebo v pátek, těch možností je několik, vybírám z těch tří. Třeba právě budovu Českého rozhlasu Olomouc na Pavelčákově 19, kde se s Igorem Barešem můžete potkat tento čtvrtek, to znamená pozítří od 19 hodin. Vstup je volný, ale rezervace je nutná na recepci Českého rozhlasu Olomouc. A jak jsem řekl, začíná se v 7 a Igora Bareše se můžete ptát opravdu na cokoliv. Na místě bude třeba také režisér Českého rozhlasu Michal Bureš a samozřejmě třeba také další kolegové z Českého rozhlasu Olomouc. Kdo by to nestihl, stejná hodinka bude v pátek v Jeseníku v 15 hodin v knihovně.

nástra v tichčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Na středních školách dnes pokračují státní maturity. Olomoucký podnikatel Kyselý a ex-policista Kadlec podali v kauze Vidkun ústavní stížnost. V zámeckém parku v Čechách pod Kosířem končí revitalizace velkého rybníku. Dnes bude polojasno, přechodně oblačno, teploty do 27 stupňů. Hezké úterý u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Testem z českého jazyka a literatury dnes pokračují státní maturity na středních školách. Studenti už mají za sebou didaktické testy z matematiky a anglického jazyka. Zkoušku z matematiky skládalo v pondělí taky 14 maturantů na střední škole polytechnické v Olomouci.
3: Na chodbě potkávám bratry Matěje a Jiřího.
4: Tak pocity mám dobrý, akorát byl jsem nervózní u toho a no, snad to vyjde.
5: A nejhorší byly ty slovní úlohy, což bylo úplně mazec, co jsem nezvládal. Klepal jsem se u toho a úplně mazec.
3: Dnes studenty čeká didaktický test z českého jazyka a literatury. Maturovat ve společné části pak můžou také z dalších cizích jazyků. Výsledky se dozví v polovině května. Hned poté je bude čekat školní část maturity. Její termín si určují školy sami. Z Olomouce Barbora Taševská, Český rozhlas.
1: Dva z aktérů kauzy Vidkun podali ústavní stížnost. V souvislosti s úniky z policejních spisů dostali olomoucký podnikatel Ivan Kyselý a bývalý olomoucký krajský policejní náměstek Karel Kadlec podmíněné a peněžité tresty. Podání společné stížnosti potvrdila mluvčí ústavního soudu Miroslava Sedláčková. Podle dostupných informací o ní zatím není rozhodnuto.

0: hrubá stavba se dodělává teď v těchto dnech. Ještě tam je samozřejmě spousta nedodělků, musí se upravit celé to staveniště do nějakého v rámci možnosti původního stavu, abychom tam co nejdříve mohli pustit návštěvníky. Sport.
1: Roman Červenka je podruhé v kariéře extraligovým hokejistou sezóny. Na slavnostním gala večeru kromě hlavní ceny převzal i další tři. Následně Červenka potvrdil, že by chtěl startovat na mistrovství světa ve Švýcarsku.
2: Jako i když ta sezona byla náročná, teďka play byl náročný, tak prostě ještě šance hrát za národňák, tak tam prostě chci bejt, že celý ten štáb má končit, radím a pokud mají zájem, tak prostě já jsem zdravý, si nedovedu představit říct, že ne.
3: Počasí.
1: Dnes čekejte v Olomouckém kraji polojasno a v průběhu dne přechodně i zvětšenou oblačnost. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20 stupňů Celsia. A foukat má čerstvý jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržíte se na dálnici D35 na kilometru 241 ve směru na Hradec Králové, asi kilometr před exitem Loštice. Vozovka je tam zúžená na jeden pruh kvůli opravě mostu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Čtyři minuty po desáté hodině. Dobré dopoledne vám přejeme s Českým rozhlasem Olomouc. Víte, že i seniori jezdí rádi na tábory? Je to skutečně tak. Seniorské tábory jsou velmi zajímavé. Přitahují a spojují lidi od 60 do 90 let. Nikdo se tam necítí sám a také nemusí mít strach zapojit se kvůli zdravotnímu handicapu. Tak to vše říká předsedkyně Krajské rady seniorů Olomouckého kraje Milena Hesová. Jaké další aktivity Krajská rada seniorů Olomouckého kraje nabízí. O tom všem si budeme povídat a také o tom, jak vy se můžete zapojit, zúčastnit se třeba do seniorského vandrování. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc už za chvíli. Příjemný poslech přeje Zora Jižková.
5: Ticho je obluda, šlape mi po peřině, beru si pantofle a jdu v nich do kuchyně.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc vás vítá a hlavně vítá mého dnešního milého hosta, kterým je předsedkyně Krajské rady seniorů Olomouckého kraje Milena Hesová. Vítejte u nás, přeji dobrý den.
2: Dobrý den i posluchači.
1: Já jsem viděla nádherné fotografie statéher plné usměvavých tváří lidí takového fakt toho seniorského věku, ale se kterých vyzařovala energie a skvělá nálada. A vy u toho tak taky seniorská akce Krajské rady seniorů?
2: Ano, paní Zorko, to byl návrat statér, vlastně projekt vandrování s Krajskou radou seniorů Olomouckého kraje. A to byl první velký zájezd, který jsme letos pořádali a byl úplně úžasný. Ta parta, co se tam sešla seniorská, byla naprosto skvělá. Měli jsme tam i nějak málo vnoučat, takže většinou jezdí jenom seniori, ale tentokrát jsme přibrali i vnoučata a bylo to úplně úžasný. A kromě toho programu, který tam seniori zažili, tak bylo fantastické počasí a vraceli jsme se s myšlenkou, že když mají andělé výlet, tak i nebe se směje.
1: Všechno vám klaplo, všechno vyšlo. Kolika dní je takové vandrování?
2: Je to různé. Někdy jenom jednodenní výlet, to máme za sebou, 3 výlety vlastně do Ratibořic, dalších 5 je připraveno, ale jsou i 3denní, 5denní, 6denní, rekondiční, poznávací, je to pestré.
1: A o tom všem si budeme dnes povídat v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Představme ale nejprve Krajskou radu seniorů Olomouckého kraje. Když se řekne Krajská rada, ono by se na první pohled nebo poslech zdálo, že je to prostě nějaký velký orgán, nedostupný ze sporu. Tak co to vlastně je ta Krajská rada?
2: Senior. Krajská rada seniorů Olomouckého kraje je velký orgán v uvozovkách. Máme 11 000 členů a jsme největší vlastně v republice ze všech krají.
1: Takže každý kraj má svoji krajskou radu seniorů.
2: Každá krajská rada je poboční spolek rady seniorů České republiky. A v podstatě to má 2 úhly pohledu. Ten první, máme možnost připomínkovat zákony, to znamená legislativu a seniorskou politiku od A do Z. A to druhé, ta zábavnější část, to jsou volnočasové aktivity v rámci zdravého stárnutí, vzdělávací, kulturní, poznávací, a to je to, co nás tady baví úplně ze všeho nejvíc.
1: Jakým způsobem se vlastně lidé dozvějí o tom, co děláte a jak s vámi mohou být v kontaktu?
2: Máme svoje webové stránky, které už se naši seniori naučili navštěvovat. Nicméně pořád je část seniorů, která není úplně kamarádka s digitalizací, takže se snažíme informace i v tiskové formě Moravský senior, i jiný, i krajský tisk, pokud máme tu možnost. Sociální sítě samozřejmě taky využíváme. A docela dobře se nám chytlo informační kanál přes maily, kdy seniori už jsou teďka hodně zdatní.
1: Vy jste mluvila o různých akcích, formách výletů, které pro seniory pořádáte, jsou to ale samozřejmě také sportovní aktivity, i o nich budeme hovořit, ale co když třeba nějaký senior potřebuje poradit v nějaké tíživé životní situaci? I tady nabízíte možnosti?
2: Určitě. Máme naši akreditovanou bezplatnou poradnu pro seniory. Máme 2 v Olomouckém kraji. Ta jedna je přímo v Olomouci na Jeremenkové a ta druhá je v Konici. Máme tam dva poradce. Ten jeden je právník, to je pan Ladislav Bílý, a druhý je více orientovaný na sociální věci, tak to je paní magistra Ivana Knausová, a fungujeme pondělí, úterý, středa od 9 do 1 hodiny.
1: A když se chci zapojit do aktivit Krajské rady seniorů Olomouckého kraje, musíme být nějak někde registrovaný?
2: Nemusíte.
1: Ne?
2: Ale můžete. Na druhou stranu to členství je to, co nás na tom baví, protože když je nás hodně, mnohem lépe se aktivity propagují, mnohem lépe se získávají partneři, bez kterých to úplně nejde, ale když už děláme aktivitu nebo nějaký projekt, tak samozřejmě my nekontrolujeme, jestli jste registrovaná nebo nejste. My vítáme každého seniora. Už z titulu názvu Krajská rada seniorů Olomouckého kraje se nabízí, že je to prostě aktivita pro všechny.
1: Jakým způsobem vlastně se lidé mohou zapojit třeba právě do těch vašich aktivit? Jaké aktivity nabízíte teď ještě třeba v tom jarním a nastávajícím také letním období? Tak o tom všem si dnes budeme povídat tady v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. s předsedkyní Krajské rady seniorů Olomouckého kraje Milenou Hesovou.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc,

0: Tohle byly Buty, kteří nás také provázeli dnešním dopolednem Českého rozhlasu Olomouc. My si dnes v Dobré radě povídáme s Milenou Hesovou, předsedkyní Krajské rady seniorů Olomouckého kraje. Krajská rada seniorů pořádá pro seniory nejrůznější akce od cestování až po sportování a také vlastně pomáhá vystoupit seniorům ze samoty. Proč je to tak důležité?
1: Je to důležité. Zdravé stárnutí, všichni se teď ohlížíme, co všechno pro to můžeme udělat. A rada tady je na trhu 11 let a za ty léta opravdu se nám potvrdilo, že kolektiv, sociální kontakt a k tomu pohyb je to nejlepší, co pro sebe můžeme udělat. A když vytvoříme podmínky, motivujeme ty lidi, tak to je ta správná cesta.
0: Ano, kolikrát seniori si říkají, že budou spoléhat vlastně jenom na tu svoji rodinu. Řeknou, máme přece děti, máme přece vnoučata, se kterými můžeme být v kontaktu, ale přece jenom ani ty děti, ani ta vnoučata prostě nejsou to ti vrstevníci, asi víte, se kterými můžeme sdílet to, co nás zrovna trápí.
1: Hlavně ta rodina má nějakou práci, nějaký čas, který věnují i sobě a tak nějak, když ten den má jenom 24 hodin, tak někdy se stává, že už nezbývá času na své aktivity a ten kontakt tam je třeba není tak silný, jak by měl být. Přesto si myslím, právě proto si myslím, že seniori potřebují někoho, kdo jim rozumí, kdo je jim blízký a v tom kontaktu, kdy si sednou dvě, tři kamarádky, najdou si nový přátelství, vymění si zkušenosti, dokážou se pobavit o problémech, kterým upřímně úplně ti mladí někdy moc nerozumí.
0: A může vlastně vstoupit do aktivit, vy jste říkala dvě, tři kamarádky, ale vstoupit do těch aktivit Krajské rady seniorů i takový senior, který ty kamarády třeba nemá, který je sám a chtěl by to změnit. Jaká by byla ta cesta? Kam se prostě přihlásit? Na koho se obrátit? Jak to vlastně zařídit? A umím si představit, že takový člověk, který třeba opravdu je dlouho takhle sám a není zrovna v tom přátelském kontaktu, tak může mít obavu toho, že se mu ty vztahy nepovedou navázat, že tam třeba bude někde jako kul v plotě, že třeba ty aktivity nebude zvládat kvůli zdravotním problémům a podobně. Může tam být velká spousta obav. Můžete jim pomoci?
1: Můžeme. Můžeme a ty obavy samozřejmě seniori, když k nám zavítají, tak s těma obavama určitě, ale protože ten kolektiv je právě to důležité, kde a to prostředí, většinou se snažíme vybírat prostor tak, aby se ty lidi setkali a k tomu jsou ty různé aktivity, pohybovky anebo ty pobytové, kde vlastně najdou nové kamarády a většinou odchází spokojení a nadšení, protože nemají tolik příležitosti, když je někdo sám, tak asi nepůjde třeba úplně, aby se oblékl a jel do divadla. Ale když my vypravíme autobus a ten autobus jede, pozbírá po trase ty seniory, kteří jsou sami, tak určitě půjde. Určitě půjde, protože ten komfort toho, že mu to nachystáme, je ta pravá cesta. A to nejenom v té kultuře, to je právě i při tom sportu nebo při těch zábavových akcích, to je velmi důležité. A ta možnost, každá obec, každé město mají své kluby seniorské, to je jedna možnost, kde se mohou seniori, ano, přihlásit. A protože nás je 11 000 a z toho máme 87 spolků, tak to je právě důkaz toho, že ty spolky existují. A pak už jenom krůček k informacím a dostat se i k té krajské radě, která nabízí další spoustu aktivit a ty kluby sami o sobě jsou velmi akční.
0: Co nejblíže, jaká akce je před vámi?
1: Je, tak je květen a těch máme strašně moc. Ten květen máme opravdu
0: tak
1: nabitý.
0: Pojďme úplně tu první, tu, která je úplně nejblíž.
1: Úplně nejblíž, 13. května pozvánka na petangový turnaj krajský, který budeme pořádat v Litovli Chořelicích ve spolupráci právě se senior klubem Litovel. Mm-hmm. Takže pozvánka, přijďte si zahrát, anebo jenom užít den, povzbudit hráče, těšíme se na vás.
0: Je potřeba se nějak přihlásit na ten petangový turnaj?
1: Ano.
0: Nebo vytvořit nějaká družstva, a, nebo nějak se někde registrovat?
1: Registrovat určitě ne, ale stačí buď to na krajskou radu, kontakt najdete na našich webkách, kde najdete zároveň i ten plakát s pozvánkou, kde je naprosto všechno jasně napsaný. Je tam e-mailovka toho člověka, který vlastně sbírá přihlášky. Není to úplně těžké. Já třeba, můj telefon je docela známý, když zavolej mě, tak je ráda navedu.
0: Takže Litovel Chořelice petangový turnaj, ještě jednou kdy, prosím?
1: 13. května ve 13:00.
0: Říká Milena Hesová, předsedkyně Krajské rady seniorů Olomouckého kraje. Na další akce se podíváme za chvíli tady v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Iveta Bartošová dospívala a pojďme pokračovat v povídání o aktivitách Krajské rady seniorů Olomouckého kraje s Milenou Hesovou. Tak my jsme zmínili tu nejbližší petangový turnaj v Litovli, Chořelicích. Co dál? Kam se dál mohou lidé zapojit? Máme tady další turnaje?
1: Ano, úplně ty největší pořádáme 11. ročník krajských sportovních her seniorů, které letos proběhnou v úterý 26. května a opět tradičně na stadionu TJ Lokomotiva v Olomouci. Předvečer těchto sportovních her, protože nám přijedou i sportovní kluby ze zahraničí, z Polska a Slovenska, tak připravujeme krajský ročník bowlingového turnaje, který proběhne v galerii Šantovka a v soutěží pětičlenná družstva, která se mohou také ještě přihlásit, ještě tam nějaké volné kapacity jsou a sportovní hry samozřejmě také soutěží také pětičlenná družstva.
0: V jakých disciplínách se soutěží? Mohou se třeba někteří lidé bát, že by to nezvládli? Je to náročné?
1: Ne, nemusí se bát. Je to sice desetiboj, ale disciplíny jsou poskládány tak, aby to bylo trošku o pohybu, trošku o štěstí, oprostili jsme to od běhu, kde jsme měli úrazy, a takže například tenisová zručnost, balbal, golfová, košíková, petang, opravdu věci, které jsou zábavné, hýbete se u toho, ale není to nebezpečné pro zdraví seniorů a úplně nejradši mají třeba koloběžky.
0: Vážně?
1: To byste koukala, když rozdáme.
0: Jenom na stabilitu docela náročné to může být.
1: To jsou koloběžky, které vyrábí firma Kostka a jsou uspůsobené, jsou fakt opravdu pohodlné, dokonce mají i nový nějaký prototyp, který je vylepšený pro lidi, kteří se nemohou hýbat, na té koloběžce fungují.
0: Když se dívám na košíkovou, tak není to ten klasický basketbal, který je hodně rychlý, který je hodně, může být i agresivní a je to přece jenom náročný sport.
1: Ne, košíková, to je ten koš, do kterého se snažíte vhodit míč, to je celé.
0: A nikam neutíkáte.
1: Nikam neutíkáte. A protože tam budeme mít i žáky střední školy, které nám pomáhají, tak vám dokonce doběhnou i pro ten balon, který se zakutáli někde dál, aby nemuseli seniori běhat.
0: A co to je ten cornhole?
1: To má takovej jako těžký název, nebo méně známý název, ale v podstatě já to přeložím, to je bedínka a hážete pytlíkem do té bedínky. Opravdu to tak je, v té bedínce jsou otvory, větší, menší, máte pytlíky naplněné pískem a určitý metry od té bedínky a trefujete, když se trefíte do toho otvoru, máte bod.
0: A kroužky?
1: Kroužky, to je takovej trn, na které se hází klasické kroužky a když se chytne na ten trn, tak se boduje.
0: Krásné. Takže krajské sportovní hry seniorů, můžeme ještě jednou připomenout ten termín?
1: Ano, úterý 26. května a začínáme slavnostně v 9 hodin na stadionu TJ Lokomotiva v Olomouci.
0: Čili i s mezinárodní účastí, sportovní hry seniorů Olomouckého kraje s mezinárodní účastí. Je tam nějaké věkové omezení? A nebo třeba muži, ženy a tak dále?
1: Ano, malinké omezení tam máme, mohou se účastnit seniori 60+, a potom ještě jedna vychytávka, v tom družstvu pětičleném by měly být minimálně dvě ženy a to jenom z toho důvodu, aby to bylo trošičku vyvážené, kdyby to družstvo byly jenom pánové, tak to není úplně fér, takže takto.
0: Ty krajské sportovní hry seniorů Olomouckého kraje jsou v úterý 26. května, dokdy je potřeba poslat přihlášky?
1: 18. května, to je tak nejzazší termín, aby my jsme stačili zajistit sportovcům občerstvení. A mimo soutěže samozřejmě připravený bude i bohatý doprovodný program, takže kdo nebude soutěžit, přijďte si to s námi užít.
0: A může fandit.
1: Ano, může fandit.
0: Co vás čeká po těchto sportovních hrách?
1: Tak to máme novinku. První ročník krajského turnaje ve hře Melky. To je finská hra, která se tady zatím chytá jako pomaličku, ale je to velmi zábavná hra. Jedná se o kuželky, které jsou číslované. Ty kuželky postavíte do určitého útvaru a házíte takovým házecím kolíkem do těch kuželek. Ty se rozstřelí a pravidla říkají, potom jsou nastavený, sčítají se body, ale to je na další vyprávění, jenom pro představení té hry. Opravdu to není náročné, je to velmi chytlavé, to znamená, jak začne někdo melky ochutná, už je chce hrát. A my máme docela úspěšné družstva, které nám letos navštívili, nebo v loňském roce navštívili republikové klání, takže si myslím, že tohle má budoucnost. A možná bych mohla říct, že to bude v sobotu 6.6. Na tenisových kurtech v Pasece, kde nám pomáhá opět místní klub aktivních seniorů.
0: Říká Milena Hesová, předsedkyně Krajské rady seniorů Olomouckého kraje.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Aby seniori nezůstávali sami doma, naopak, aby se dostávali do společnosti lidí sobě blízkých, sobě věkově blízkých, tak i o tom je Krajská rada seniorů Olomouckého kraje. S Milenou Hesovou, předsedkyní, si povídáme o nejrůznějších aktivitách, které Krajská rada seniorů Olomouckého kraje pořádá. My jsme teď tady měli sportovní aktivity, tak teď se pojďme podívat na ty cestovatelské a také určitě i na tábory, protože ty jsou u vás velmi populární. Čím začneme? Co je nejbližšího?
1: Asi tábor seniorů krajský, který bude letos opět v Čekyni. Jedeme dva turnusy. Ten první turnus je od 31. května a ten další je po týdnu. V tom druhém
0: jak
1: od 7.
0: Jsou ty
1: neděli nastupujeme, pátek končíme.
0: Ano.
1: A ten druhý turnus od 7. máme ještě volná místa, není moc, ale ještě nějaké máme.
0: Od 7. června.
1: Od 7. června, mm-hmm. Kdyby někdo měl zájem, tak stačí, když mi zavolá a může s námi na tábor. Představovat táborovou školu, já myslím, že už asi ani moc nemusíme, protože to je tak známý projekt a tak skvělé, že už pátým rokem děláme dva turnusy, to znamená, bavíme se o nějakých 230 seniorů, kteří užijí společný prostor v té Čekyni od rána do večera se něco děje, jsou tam vlastně naši partneři, hasiči, policie, spoustu přednášek, všechno je na bázi dobrovolnosti, to znamená, že kdo chce, tak se účastní, kdo nechce a chce si tam sedět jenom někde na zápraží chatičky, nechá si uvařit kávičku a bude pozorovat to, co se tam děje, i to je možné, ale praxe je taková, že všichni chtějí všechno, strašně nás to baví a každý večer končíme nějakým hudebním žánrem, nějakou kapelou. Jednou je to karneval, jednou je to country, jednou je to pop, karaoke, to seniori milují, takže spoustu věcí a samozřejmě máme každý rok něco nového, nějaké překvapení, takže něco si nechám i
0: takže
1: pro sebe.
0: Takže překvapení i pro ty letošní turnusy.
1: Bude.
0: Bude. Když jste zmínila tu hudbu, tak já jsem se tady dočetla o žabých koncertech.
1: No jo, tak to, ten je zadarmo, ten samozřejmě, ten tam je, protože vedle v sousedství toho tábořiště je krásný rybník a tam ty žaby fakt vyspěvují. A jeden rok jsme tam měli dokonce i labutí pár s mladýma a chodili po té Čekyni za náma až do chatek.
0: Když by někdo, zase jsme u těch obav, měl obavy třeba, že by to nezvládl kvůli zdravotnímu handicapu, nebo co, kdyby se třeba s ním něco stalo, jak to máte ošetřeno?
1: Nemusí se bát. Táborová škola je zaštítěna MUDr. Paní Dagmar Malotovou a po celou dobu toho pobytu je přítomná profesionální zdravotní sestra, která se stará o to, kdyby se něco přihodilo. Dokonce jsme tam měli absolventy té táborové školy výjimkou nejsou 90-letí, ale i seniori, kteří mají lehké zdravotní potíže, ale kolektiv jim velmi prospívá, takže i takové tam máme a snažíme se jim ten servis, ten kolektiv je, to je takovej adrenalin štěstí pro ně, že oni úplně zapomenou na svoje neduhy a začnou fungovat, jsou šťastní.
0: Takže na ten druhý turnus táborový od 7. června je ještě možno do Čekyně se
1: je tam přihlásit? Ještě. Ano,
0: je tam ještě
1: nějaký prostor, ano.
0: Výborně. Co dalšího?
1: No v rámci, mluvili jsme spolu o vandrování Krajské rady seniorů ve spolupráci s cestovní kancelář Senior Travel. Pořádáme spoustu věcí. Teďka v tomto nejbližším čase máme ještě volná místa do Dunajské Stredy, to jsou termály, takže kdo si chce jít vyřát s námi kosti a trošku si užít pohody, tak zavolejte. Maďarsko Salvár, tam jsou také v termálech ještě volné místa. Jsou tam i jednodenní výlety, které najdete na těch našich webových stránkách. A úplně novinku, kterou máme, a na tu je docela čas se přihlásit, tak je hotel Hrabovo, Hrabovská dolina, Velká Fatra od 6. září do 11. září, kde teda to bude hodně zajímavé.
0: Jak to?
1: Programově, protože my se vždycky snažíme rozdělit ty seniory na tom, kdo chodí více, kdo je kamzí, komu se moc nechce, kdo má rád zámek, jeskyně, něco. Takže z každé té věci tam něco máme a snažíme se to dělat velmi pestré, to znamená, že je tam třeba i ferata a ne každý zdolá feratu.
0: No, tak to určitě. Tak to bych řekla, že může být hodně o odvaze, ale samozřejmě každý si může vybrat to, co zvládne.
1: Příští měsíc jedeme do Krpáčova a tam budeme raftovat.
0: Wow.
1: Loni jsme raftovali a nejstarší účastník na tom raftu měl 89 let.
0: To je úžasné.
1: Je.
0: Jakého jste měli nejstaršího účastníka na seniorském táboře? Pamatujete, vzpomínáte za ta léta?
1: Ano, Maruška se jmenuje, je z Jívové a bylo jí 93 let.
0: 93 let a jezdí na seniorské tábory. Úžasné. Takže moc a moc pozdravujeme všechny tyto odvážné seniory, kteří se nebojí vykročit z té své komfortní zóny a zapojit se do aktivita, zkrátka nezůstávat sami, jak tomu pomáhá i Krajská rada seniorů Olomouckého kraje. Ještě je toho hodně, o čem můžeme hovořit, takže za chvíli po krátké písničce.

0: Český rozhlas Olomouc, hráli jsme se Vaška Neckáře a Helenku Vondráčkovou a pojďme k dalším aktivitám, které pro seniory připravuje Krajská rada seniorů Olomouckého kraje s Milenou Hesovou předsedkyní. Se tady dnes povídáme, na co jsme ještě zapomněli.
1: Tak možná na velkou akci, kterou připravujeme v rámci oslav Dne seniorů, u nás Babička roku.
0: Ano,
1: takže
0: tak to je na podzim.
1: To je na podzim, 2. září, ale už teďka, příští měsíc, už budeme spouštět, vlastně se mohou babičky hlásit, které se cítí, že by do soutěže mohly přijít, tak už pomaličku sbíráme přihlášky. To je super mega akce, kterou jsme pověstní v celé republice, protože dvoukolově v říjnu vlastně budeme udělovat nebo soutěžit ze všech finalistek, ze všech krajů, tak už teďka zveme. No a možná ještě bych mohla vzpomenout, vrátím se k tomu cestování ještě. Máme rekondiční pobyty, které naši seniori mají hodně rádi, a to je hotel MAS v Sezimově Ústí, kde se o ně stará místní personál od A do Z a mají tam vlastně i nějaký masáže a takové věci, takže seniori to mají velmi rádi. Tak to máme na podzim i na jaře, takže když nakouknou na ty naše stránky, tak určitě si vyberou.
0: A já tak na vás něco, tak říkajíc, prásknu. My máme řadu seniorů, kteří nám volávají třeba také do písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc. Někteří jsou třeba z Přerovska, někteří z Litovelska, někteří třeba mají takové ty spolky invalidů, hodně třeba i na Přerovsku. A kolikrát jsme slyšeli, že vy prý jim chodíváte hrát a zpívat s kapelou.
1: A je
0: to,
1: jo,
0: pravda?
1: No, je to pravda, ano.
0: Paní Milena Hesová, předsedkyně Krajské rady seniorů, zpěvačka.
1: A tak to děkuji, ale no, já musím říct, že my jsme na trhu, jmenujeme se Rodina kapela Allegro a jsme na trhu 40 let a já jsem hrozně ráda, že se to drží a že to ještě někdo poslouchá. Já to totiž potřebuju k životu jako drogu. Když si potřebuji vyčistit hlavu, tak to je přesně to správné, co mi pomůže. A je to skvělý kontakt s lidma. Těch aktivit je strašně moc a na každou se těším. Každá je skvělá.
0: A vlastně je to zase, pokud je to právě v souvislosti s těmi seniory, jsou to takové ty akce o neděle, odpoledne, třeba od 14 hodin nebo i v týdnu, ale zase prostě je to o tom setkávání.
1: Ano, přesně o tom to je a je to celoročně, takže opravdu není měsíce, který by byl jako bez hudby. To neznám.
0: To je důležité. My jsme ještě nevzpomněli jednu věc a to je virtuální univerzita 3. věku, kterou v rámci Krajské rady seniorů. Můžeme říct, o čem to je?
1: Můžeme. To je vlastně mladší sestra univerzity 3. věku, virtuální. Ta není tak stará, ale je skvělá v tom smyslu, že se můžou účastnit i ti lidi, kteří jsou kteří jsou nějakým způsobem handicapovaní a nemohou docházet třeba v pravidelném tempu na studium. Virtuálka má pouze 6 přednášek, ten semestr je to 2x do roka, takže máme letní semestr, podzimní semestr, letní máme právě za sebou, při Krajské radě seniorů studuje asi 32 seniorů v tuto chvíli. Témata jsou různý a je to založený na principu, kdy se společně setkáme na krajském úřadě v kongresovém sále, zhlédneme společně výuku.
0: Takže to látku. Není o tom, že by seděli doma.
1: Ne, oni přijdou do té učebny skvěle a to děkuju kraji, že nám to umožní, protože ten kongresový sál je skutečně trošku, jako to vypadá, jako vysokoškolské studium. A seniori vlastně zhlédnou látku, pak mají prostor, kdy si povídají o tom studijním tématu, vymění si zkušenosti, kdo za kolik dal test, který dělají samozřejmě virtuálně doma online přes počítače. Je to zajímavý a hlavně to hrozně baví. A za 3 roky máte 6 semestrů, tak se účastní slavnostní promoci v Praze. My to máme nasmlouvané s Českou zemědělskou A za ty léta, co to děláme, to je nějakých 9-10 let, už nám odpromovalo 70 seniorů.
0: Takže vlastně teď chystáte, nebo asi už je připraven zimní semestr, je možné se ještě přihlásit?
1: Určitě to na to ještě čas, my většinou spouštíme, až Praha oznámí vlastně termín, kdy bude nachystáno, tak ty 2 měsíce dopředu dáváme všemi kanály vědět prostě, že se mohou seniori přihlásit. A je tam i taková možnost, kdo si není úplně jistý, jestli by to zvládl, nebo jestli by chtěl, tak může přijít vlastně na tu první přednášku, kde si to s námi odžije, uvidí to v přímém přenosu, jak to funguje, sám se rozhodne, jestli ano, tohle chci nebo nechci. Většinou nám tam studenti zůstávají.
0: Úplně na posledním, ovšem nikoli v místě, jsou finance samozřejmě a třeba se někdo může bát, že je to hodně drahé, takové zájezdy, takové cestování. Máte třeba i někde nějakou pomoc, podporu, že by to pro seniory nebylo tak drahé, jako kdyby jeli z normální cestovní kanceláři?
1: Ano, snažíme se vždycky, když už to chystá Krajská rada seniorů Olomouckého kraje, tak se snažíme připravit ty pobyty tak, aby byly finančně přijatelné pro širokou vrstvu seniorů. Dokonce to máme udělané tak, že si zaplatí například v lednu, ale jede se až v září, tak aby měli jistotu, tak nám to pošlou na účet. Ty peníze tam leží na tom účtu a ve chvíli, kdy nám senior onemocní, protože zítra nevíte, jak se bude cítit, nebo je jiný problém, my mu vracíme celou částku. Takže v podstatě žádné storno u krajské rady neexistuje. To, co si zaplatí, to všechno si vlastně odžijí. Je s tím teda obrovská práce, musím říct. Seniori jsou někdy takový jako netrpělivý, když nemají úplně všechny informace, jede se za 3 měsíce a už se potřebují informovat, nachystat. Tak já vždycky říkám, vydržte, ono za tou prací není moc lidí. Když nebudu mluvit o sobě, tak možná ještě jedna kolegyňka, která už teda není 20 mezi náma, takže tím zdravím Jarušku.
0: Je ještě něco úplně na závěr, co byste všem těm, kteří třeba teď ještě váhají, co byste jim vzkázala za Krajskou radu seniorů Olomouckého kraje?
1: Já myslím, že váhání není vůbec na místě. Kdo má chuť se trošku družit nebo najít něco nového, přijďte mezi nás, navštivte naše webky nebo zavolejte, poptejte se, přijďte na naši akci a uvidíte sami. To, že je nás 11 tisíc, to mluví samo o sobě, že ten zájem tam je. My se snažíme ty aktivity dělat velmi pestré a vždycky aktivity a akce seniori seniorům, ty jsou 100% úžasné.
0: A je úžasné nezůstávat sám.
1: To je důležité.
0: Milena Hesová, předsedkyně Krajské rady seniorů Olomouckého kraje, dnes byla s námi v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouce. Já moc děkuju za to, co děláte tady za nás, za všechny a za všechny ty dobré zprávy, které jste nám pro seniory přinesla. Díky.
1: Já také moc děkuji. Děkuji posluchačům za věrnost a nashledanou.
0: Zory Ješková pro vás dnešní Dobrou radu připravila. My už se opět blížíme také k 11. hodině a čekají nás nové aktuální zprávy Českého rozhlasu Olomouc.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až 1 měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Pozvání do koncertní středy přijal Marek Hlavica a Seladoni. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 6. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Písní roku je už teď zjevně výročí, a tak si ji přijďte spolu s dalšími poslechnout na koncert skupiny Marek and the Seladons.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Řídnutí kostí, osteoporóza je nemoc, o které často nevíme až do okamžiku, kdy si nečekaně něco zlomíme. Nejčastěji zápěstí, krček stehenní kosti nebo obratel. Rozhodně se netýká jen žen v nejvyšší věkové kategorii. Dá se odhalit a léčit, což vysvětlí profesor dr. Pavel Horák, přednosta 3. interní kliniky Olomoucké fakultní nemocnice, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Provozovatelé koupališť v kraji se už připravují na letní sezónu. Každé páté klíště na Moravě přenáší patogeny. Olomoucké hejtmanství daruje Ukrajině náhradní zdroje elektrické energie. Odpoledne bude polojasno, přechodně oblačno, teploty do 26 stupňů. Pěkný den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Provozovatelé koupališť a venkovních plaveckých areálů zahájili přípravu na letní sezónu, a to i v Přerově. Do základních oprav areálu letos investují desítky tisíc korun. Podrobnosti má reportérka Lenka Kratochvílová.
2: Údržbáři v areálu poprvé posekali trávník, teď čistí odtokové kanály u venkovní 25. Vyměňují popraskané dlaždičky a tmelí spáry. Venkovní bazén totiž rekreantům v Přerově slouží už téměř 50 let a není v dobré kondici. Právě proto včera radní rozhodli, že ho nechají kompletně opravit. Dlaždičky nahradí nerezová vana. Práce by ale měly začít nejdříve v příštím roce. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Přibližně každé páté klíště na Moravě přenáší některý z nebezpečných patogenů. Nejde jen o lymskou boreliozu či klíšťovou encefalitidu, ale také o další infekce, které můžou způsobovat vážné zdravotní komplikace. Vyplývá to ze studie, na které se podíleli také vědci z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Odborníci proto upozorňují, že ochranu proti klíšťatům není radno podceňovat. Sdělili to dnes zástupci fakulty. Samospráva Olomouckého kraje pošle na Ukrajinu 15 sestav náhradních zdrojů elektrické energie. Reaguje tím na žádost ukrajinského velvyslanectví. Dar hejtmanství zamíří do Sumské oblasti, kde náhradní zdroje lidé využijí při výpadcích dodávek elektřiny. Více mluvčí kraje Eva Knajblová.
3: Na Ukrajinu zamíří sestavy, které obsahují hlavní jednotku, měnič a přídavnou baterii. Jde o plně připravené systémy, schopné okamžitého provozu. Zařízení jsou vhodná pro napájení kritické infrastruktury, evakuačních center, zdravotnických.

0: jediné etapové vítězství na Giro.
1: Finally, it's Jan Hirt, who has his stage win in a Grand Tour.
0: Kromě Hirta budou čeští fanoušci sledovat i výkony o 9 let mladšího Tomáše Kopeckého z francouzské stáje Unibet Rose Rockets. Ta se zúčastní díky divoké kartě od pořadatelů. Pro Kopeckého to bude premiérová Grand Tour v kariéře.
2: Počasí.
3: Odpoledne čekáme na střední Moravě polojasno, přechodně i zvětšenou oblačnost. Večer se na severu můžou objevit slabé přehánky. Teploty 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách 17 až 21. Povane mírný jižní vítr, od vyšších poloh ale až čerstvý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Pozor na silnici 43 z Bukovic do Červené vody. Cestáři tam pracují na údržbě dopravních značek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc, u kterého vás vítá Tomáš Kedzior, vás pozveme na nevšední výlet a zážitek. Projdeme se po nové naučné stezce do zaniklé středověcké vesnice na Drhanské vrchovině. Také pozveme do studia Českého rozhlasu Olomouc, do naší budovy i do několika knihoven Olomouckého kraje, protože tam všude se bude konat ve čtvrtek a v pátek přátelská hodinka s Igorem Barešem. Něco si k tomu řekneme. A chystáme také rubriku Babské rady. Tentokrát se dozvíme, co je to kerblík a jak se používá. Přeji pěkné dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Na Drahanské vrchovině, která z části lemuje Hanácké roviny, badatelé objevili řadu zaniklých vesnic. Minulý týden u Vysočan, malý kousek za hranicemi Prostějovského okresu, slavnostně otevřeli naučnou stezku vedoucí do zaniklé středověké vesnice s názvem Husí.
1: Regionální stopař.
0: No a náš kolega Aleš Spurný byl na místě a hned u první tabule na návsi se zastavil s archeologem Václavem Kolomazníčkem z Akademie věd.
2: Ty tabule máme doplněné o QR kódy, máme udělanou 3D rekonstrukci, vizualizaci. Můžou se návštěvníci zhlídnout, jak vypadal středověký hrad Holštejn. A Ervin Černý, když zde objevoval zaniklé vesnice na Drahanské vrchovině, tak ze všech 63 vsí zaniklých, které našel, tak jenom v jedné jediné vesnici se dochoval zaniklý kostel, a to bylo právě na zaniklé středověké vsi Husí.
3: Kolik jste už těch zaniklých obcí na té Drahanské vrchovině objevili?
2: Známe ty nálezy od Ervina Černého. Samozřejmě, že v současné době jsou další badatelé, kteří se tady touto činností zabývají. Celkové množství těch zaniklých středověkých vsí může být podle mého kolem stovky, nelze to říct přesně.
3: Jak to, že vznikly a pak zase zanikly?
2: Buď to mohlo být nevhodným založením té vesnice, nebo kvůli válečným událostem, které zde probíhaly, velká část těch vesnic zanikla po husitských válkách. Nemusí to být primárně jakoby válečnými vřavami, ale mohly zanikat potom sekundárně důsledkem právě těch válečných událostí.
3: Když se podíváme na tu ves Husí, na té vizualizaci, tak se zdá, že to je obec celkem pěkná, zámožná, mají docela velký kostelík, je tam spousta pěkných stavení, tady se nám pasou ovce, nebo co to je?
2: Ti obyvatelé se živili hlavně zemědělstvím a pastevectvím, takže snažili jsme se vyobrazit co nejreálněji do toho období kolem toho 13. a 14. století. Ta vesnice tady Husí, jednalo se o dvouřadou lánovou krátkou ves. Ona měla asi 800 metrů na délku. A byla to taková typická kolonizační ves, která se zakládala v této části Drahanské vrchoviny. My zde máme ještě takové specifikum, protože vesnice na Drahanské vrchovině a právě tady v oblasti Holštejnska na Holštejnském panství neosidlovali čeští usedlíci, ale ti lidé sem přicházeli ze zahraničí a zrovna do téhle oblasti někde z Dolního Rakouska z okolí města Lá.
3: Hanákům se sem, předpokládám, nechtělo do těch kopců.
2: Hanákům se sem nechtělo, protože je tady horší bonita té půdy, je to takový tvrdý kraj tady, takže to hospodaření bylo horší, a protože na té Hané, jak vy říkáte, tam máme osídlení doložené už od pravěku, ale tady do těch náhorních plošin Drahanské vrchoviny to osídlení začalo pronikat někdy až v polovině toho 13. století.
3: Jak dlouho ta obec trvala a jak dlouho trval ten blízký hrad?
2: No, my první zmínku o vsi Husí pochází z roku 1349 a tam se tedy píše, že se prodává to panství pánovi z Holštejna a vesnice Husí je tam označena pod jménem Hertwigschlag, protože, jak jsem říkal, byli tady němečtí kolonizátoři, ale my podle archeologických nálezů můžeme datovat díky typologii keramice, že ta vesnice vznikla už o 100 let dříve. Takže předpokládáme, že už tady byla někdy v druhé polovině 13. století a zánik této vesnice klademe někdy do první poloviny století 15.
3: Víme, proč právě konkrétně tato obec zanikla?
2: To se přesně neví, protože když jsme dělali archeologický výzkum na této lokalitě, my jsme na ní nenašli žádná militária, které by značily o tom, že ta ves byla násilně zničena. Takže předpokládáme, že zániku té vesnice bylo vlastně takovým tím sekundárním původem těch husitských válek a že to panstvo si lidi právě tady z té vesnice přesídlili do oblasti, kde byla úrodnější půda.
3: Tady byl hrad.
2: Lokalita Holštejna leží nedaleko odsud, asi 5 kilometrů, nachází se v Krasové oblasti a právě na Vápencovém ostrohu byl vybudovaný hrad Holštejn, který se stal právě správním centrem pro celé tohle panství. Máme doloženo a předpokládáme, že někdy z poloviny toho 13. století, že to panství mohlo mít asi 27 vesnic.
1: Do zaniklé středověké vesnice Husí se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dnes dopoledne ještě vrátíme. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc vás zve na přátelskou hodinku s Igorem Barešem. Proč se nestal veterinářem, jaký má vztah k Hané a k jeseníkům, proč si oblíbil rozhlasový mikrofon? Nejen na tyto otázky se čerstvého šedesátníka bude ptát Michal Bureš. Přijďte ve čtvrtek v 16 hodin do knihovny v Prostějově nebo od 19 hodin do atria naší budovy v Pavelčákově 19 a nebo v pátek od 15 hodin do knihovny Vincence Priznice v Jeseníku. Bližší informace na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Poměrně do výšky se opět vydáme ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, někam tak těch 600-650 metrů vysoko. My totiž s archeologem Václavem Kolomazníčkem z Akademie věd se vydáváme opět na Drahanskou vrchovinu na výlet do zaniklé obce s názvem Husí. Před chvilkou jsme se zastavili v obci Vysočany u první tabule nové naučné stezky.
1: My se teď nacházíme u vstupu do lomu, kde se těžil kámen, který se potom využíval a exponoval k výstavbě usedlostí, hlavně tedy těch základů, protože samotné ty stavby potom měly dřevěnou srubovou konstrukci. Kostel bývala většinou jediná stavba, která byla z kamene. Tady ten skalní masiv, ten skalní vrcholek, tak má asi něco přes 350 metrů. A nachází se v něm řada těžebních jam, které jsou dodnes krásně viditelné na povrchu. Tady ty zaniklé lomy, tak se dochovaly ty menší otvírky u každé zaniklé středověké vesnice, aby oni ten kámen nemuseli převážet na velké vzdálenosti. Ta ves patřila mezi typické kolonizační vsi v této oblasti. Jednalo se o dvouřadou krátkou lánovou ves. Ta ves měla asi 800 metrů. Tady ten typ vsi stavili právě Holštejnové, kdežto na tom Blanenském panství, kde byl Bruno ze Štamburku, tak ty vsi vypadaly trošku jinak. Nebyly to lánové vsi, ale byly menší, byly to takové návesovky.
2: Slavný olomoucký biskup a kolonizátor Bruno ze Schauenburku. Došli jsme k jedné z dominant téhleté naučné stezky. My se můžeme podívat oknem, na němž je vyobrazena silueta kostela do míst, kde ten kostel stával, jak je zvykem na návrší a kolem, jak můžeme vidět na vizualizacích, byl obklopen hřbitovní zdí. Jak probíhal ten archeologický výzkum?
1: Díky geofyzice Olomoucké univerzity jsme zjistili přesné rozměry toho kostela. Pak následovaly samozřejmě povrchové sběry, byla tady provedena detektorová prospekce a následně koncem minulého roku, tak tady probíhalo další geofyzikální měření.
2: Znakem té cesty je klíč. Ten klíč pochází také z vašich nálezů.
1: Ano, ten klíč jsme tady objevili díky detektorové prospekci. Nachází se na úplném konci vesnice, takže od toho kostela, když se na ně díváme teď na tu ceduli, tak asi ještě 300 metrů dozadu pod takovou terasou, kde vlastně i geofyzika nám potvrdila jednu usedlost. Tam jsme našli právě tento gotický klíč, vedle kterého ležela i krásná ostruha a bylo tam i zemědělské nářadí, byly tam ostny z hrábí.
2: Co dalšího jste tu našli, jaké vzácnosti?
1: Našlo se tu hodně podkov a samozřejmě hodně keramiky, kterou datujeme tedy do období od druhé poloviny 13. století až tedy do novověku, do konce 15. století. Takovou zajímavostí z téhle lokality je soška Madony, která se tu našla. A o ní existuje i písemný záznam v jednovnické farní knize, kde se píše, že roku 1681 byla přenesena soška Madony z pobořené kaple v Husí právě do jednovnického kostela, kde byla na náklady farníků zaslána do Vídně, kde byla restaurována a kde k ní byly přidány barokní prvky. Jinak se jednalo podle kunhistorika o řezbářskou práci z vrcholného, tedy gotického období.
2: Obec Husí spadala do holštejnského panství, tady pod hrad Holštejn. My tady máme i starostu Holštejna, Petra Minaříka. Jak to vypadá na Holštejně dnes?
3: V současné době popravdě z toho hradu moc nezůstalo. Zůstala tam jedna hradní věž, zbytek obvodového zdiva a ostatní plochu tvoří nálety dřevin a nánosy, které pokryly původní podlahu hradu. Takže to bude možná trošičku zklamání, ale pro fanoušky historie si myslím, že to má své kouzlo a určitě, což cení asi všichni, tak je volně přístupná jeskyně Lidomorna, která se nachází pod skalním masívem.
2: No to je ale odpudivý název. Ale naznačuje to, že už tady za hranicí Prostějovského okresu už začíná moravský krás a s ním spousta podzemních krás.
3: Ano, Holštejn je severní brána moravského krasu. Nedaleko od nás se nachází Sloupsko-Šušovské jeskyně, jeskyně Balcarka, známá propast Macocha. Naše lokalita holštejnská je často vyhledávána i lesci po vápencových masívech. Jsou vítání a určitě všichni přijďte.
2: Ze zaniklé obce Husí, Aleš Spurný, Český rozhlas.
4: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Přátelská hodinka s Igorem Barešem hned třikrát v tomto týdnu, jednak na dvou místech mimo Olomouc a potom přímo tady ve vysílání a hlavně v atriu Českého rozhlasu Olomouc v naší nové budově na Pavelčákově 19. A teď tedy, kde to bude a co to bude? Ve čtvrtek v Prostějovské knihovně odpoledne už je prakticky vyprodáno, zveme tedy do Olomouce na čtvrtek 19. hodinu a v pátek potom, kdo to má blíž do Jeseníku, do tamní knihovny Vincence Priznice, od 15 hodin vstup je volný, ale je potřeba samozřejmě rezervace, protože ani atrium Českého rozhlasu Olomouc, ani knihovna Vincence Priznice nejsou, jak se říká, nafukovací. No a přátelská hodinka s Igorem Barešem, to je možnost se zeptat se této osobnosti třeba na cokoliv, na jeho vzpomínky, na jeho zkušenosti s rozhlasem, a je také možné Igoru Barešovi popřát, protože letos oslaví 60. narozeniny.

0: Dotýkat se citlivých témat s lidskostí, nadhledem i humorem. To je záměr dobrovolníků ze spolku Berlička, kteří, i když neherci, nastudovali divadelní hru Hotel Sen. Sebrali odvahu, vystupují na veřejnosti a výtěžkem z představení opět pomáhají. Co vede lidi k dobrovolnictví? I o tom promluví hosté ve studiu David Kuneta a Martina Žembová. Český rozhlas Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.
2: Pochopit, jaké to bylo žít za války, můžeme dnes díky vzpomínkám pamětníků. V roce 2010 jsme takto zaznamenali vyprávění Karla Frause z Prostějova. Narodil se za první světové války, sloužil na pohraničních pevnostech, po Mnichovu byl demobilizován. Válku strávil v rodném městě, kde viděl deportace tamních Židů a prožil si osvobození. Dokument Mirka Kobzy s názvem Tenkrát poslouchejte v pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: vysílání Českého rozhlasu Olomouc má před sebou kromě muziky ještě rubriku Babské rady. Každý všední den krátce před polednem tipy Jarky Vykoupilové. Ještě nemáte na kuchyňském parapetu kerblík? Dnešní Babské rady přesvědčí, že byste se do jeho pěstování rozhodně měli pustit. Tak jsme zvědavi. A pár tipů z toho, co se ještě chystá, pořad Alex a host po 13. hodině dneska se zpěvačkou Radkou Fischerovou. Nová rubrika Co v učebnicích nebylo začala včera na vlnách Českého rozhlasu Olomouc s Martinem Písaříkem. Každý den ráno i odpoledne nabízí fakta nebo nedávná odhalení z oblasti biologie, geografie, botaniky a nebo českých reálií, takže velmi zajímavá věc. A ještě pozvánka k humoriádě, ta bude v 16 hodin. Do studia přijde jako host Antonín Procházka.
1: Když

0: Hygienické rady.
1: Čerstvé zelené bylinky dodají pokrmům nejen výraznější chuť a vůni, ale také cenné vitamíny. Za pozornost stojí kerblík třebule, který hojně a rádi používali už naši předkové. Je to výrazně aromatická, jednoletá bylinka s chutí po anýzu a petrželi, často využívaná ve francouzské kuchyni. Je bohatá na vitamin C a železo, díky tomu podporuje trávení a detoxikaci. Obsahuje silice, které čistí krev a povzbuzují metabolismus. Rychle roste, takže je to ideální rostlinka pro pěstování v truhlících, například na kuchyňském parapetu. Dokáže povýšit chuť nejen sladkých pokrmů, ale i sladkých jídel. Nejvhodnější období pro sběr přichází na jaře, kdy je bylinka šťavnatá a plná chuti. Nejlépe chutná čerstvě utržený, dejte ho do domácího bylinkového másla, pomazánek nebo zeleninových salátů. Výborně doplní také snídaňová míchaná vejce, ryby i polévky.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Moravská filharmonie vás zve na festival Dvořákova Olomouc. Od 7. května do 14. června ožijí historické olomoucké budovy hudbou v celé její kráse. Od klasických děl světových skladatelů přes klavírní recitál až po energický balkánský jazz. Těšit se můžete také na závěrečný velkolepý koncert s Jiřím Kornem a Evou Burešovou v amfiteátru Letního kina. Kompletní program a vstupenky najdete na dvořákovaolomouc.cz. Partnerem akce je Český rozhlas Olomouc.
1: 12 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Hrozí silné bouřky a zvýšené riziko požárů, varují meteorologové. Náklady rostou dopravnímu podniku města Olomouce kvůli drahému benzínu. Hejtmanství pořídilo na základě žádosti policistů mobilní hlukoměr. Oblačno, přeháňky, bouřky, teploty až 24 stupně Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Hrozí, že silné bouřky zasáhnou Česko. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí od dnešního odpoledne až do první poloviny noci na středu. Podle ní se na západě a severozápadě Čech můžou vyskytnout bouřky s přívalovými srážkami kolem 30 mm a nárazy větru až 70 km v hodině. Ústav zároveň až do odvolání prodloužil výstrahu na nebezpečí požáru pro Moravu a Slezsko kvůli přetrvávajícímu suchému a větrnému počasí. Dopravní podnik města Olomouce zaplatil v posledních týdnech za naftu přibližně o 2 miliony 300 tisíc korun bez daně, více oproti předpokládané ceně. Důvodem je zdražení pohonných hmot. Se zvýšením cen jízdenek zástupci podniku zatím nepočítají. Pokračuje mluvčí dopravce Hanna Sýkorová.
3: Zvýšené náklady za pohonné hmoty budou uplatněny v rámci ročního vyúčtování kompenzace hromadné dopravy za rok 2026. V případě, že by došlo k dalšímu výraznému zdražení nafty, tak můžeme požádat město o mimořádnou zálohu. Takto jsme situaci řešili i při minulé krizi spojené s válkou na Ukrajině.
1: Terapeutický program kvůli ztrátě řidičského průkazu za 2 roky od spuštění absolvovalo 7 000 motoristů, vyplývá to z dat, které ministerstvo dopravy poskytlo Českému rozhlasu. Terapie jsou povinné pro lidi, kteří řídili pod vlivem alkoholu nebo odmítli dechovou zkoušku a všechny, kteří dostali zákaz řízení na 18 měsíců a více. Podstoupit terapie ale k vrácení řidičského průkazu nestačí, říká mluvčí rezortu Alena Mühl.
4: O vrácení musí řidič požádat úřad a zároveň musí splnit i další zákonné povinnosti, a to podle konkrétního případu může jít například o lékařskou prohlídku, dopravně psychologické vyšetření a v některých případech také o přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole.
1: Olomoucký kraj pořídil na základě žádosti policistů mobilní hlukoměr. Využíván bude podle potřeby, aktuálně především na Červenohorském sedle v Jeseníkách, uvedla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová. Policisté budou hlukoměr používat při silničních kontrolách. Při překročení normy čeká řidiče bloková pokuta za úpravy technického stavu nebo se věc bude řešit ve správním řízení. Hlukoměr i s příslušenstvím stál 312 tisíc korun.
2: Sport.
1: Vedení extraligové Olomouce potvrdilo angažování hokejového útočníka.

0: novou rychlostí. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, přehánky, bouřky, teploty 21 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 18, slabý místy mírný jihozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí, bude se měnit na severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané auto budete mít na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice. Stojí na 257. kilometru. U příkaz věnujte tam řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré poledne vám přeje Český rozhlas Olomouc, 4 minuty po 12. hodině v úterý 5. května. A 5. květen, to je významný den. Právě v tento den roku 1945 vypuklo květnové povstání českého lidu proti německé okupaci a začalo bojem o budovu rozhlasu na dnešní Vinohradské třídě. A vy už určitě víte také z našeho vysílání, že toto povstání si i u budovy Českého rozhlasu v Praze budeme připomínat od 13. hodiny a od 12. hodiny a 30. minuty a samozřejmě nejen v Praze, ale také na dalších místech celé České republiky a třeba také průběžně ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Teď už vás ale všechny zdravíme a vítáme v písničkách na přání. Jestli pak máte doma anebo znáte nějakou Klaudii, tak pozor, právě Klaudie dnes slaví svátek a mnozí dnes jistě máte narozeniny. Blahopřejeme, spoustu spokojenosti a pohody přejeme do všech dalších dnů vašeho života. A posíláme Věru Martinovou jako malý hudební dárek a ty další písničky a dárečky už vybírejte vy na telefonu 221 555 444. Těší se na vás Zora Ješková.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Tak nezapomeňte na všechny Klaudie, které slaví svátek, na ty, kteří dnes mají narozeniny. Také ale můžeme třeba slavit Den Evropy u příležitosti založení Rady Evropy v roce 1949. Můžeme také oslavit Mezinárodní den porodních asistentek, také Světový den hygieny rukou a také pozor, Den boje za rovná práva handicapovaných. A to je velmi důležité. Tak pojďme v tuhle chvíli už na první vzkazy. Písničku, úplně tu první, která je připravená, vybírala paní Jaroslava Skrnová. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím všechny věrné posluchače tohoto krásného rozhlasu Olomouc. Paní moderátorko, vám děkuji za vybrání písničky. A písničku bych chtěla především věnovat moji vnučce, paní Petce Konvičkové z Břidličné, která dneska slaví svoje narozeniny. Dále bych to chtěla věnovat moje sestřice, paní Evice Pastorkové z Olomouce, paní Zdeníce z Uničova, paní Evičce s manželem Destruková, paní Lidušce z Moravičan a panu Ladičkovi do Tovačova. Děkuji vám ještě jednou za vybrání písničky a přeji všem krásný den. Děkuji moc, někdy naslyšenou.
1: Protože to nevzdám, tak to je písnička, kterou si pustíme. Ano, nevzdávat to a zabojovat za ten svůj život. A vás, paní Jaroslavo, pozdravujeme. Naschledanou.
2: Děkuji moc, naschledanou.
1: Dobrý den, prosím, pošlete krásnou písničku na oplátku za včerejší písničku a také za milá slova panu Jiřímu z Litovle. Přeji panu Jiřímu krásné květnové dny, ať jsou prožité v lásce, pohodě a ve zdraví. A totéž přeji i do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Krásný a pohodový den přeje paní Marie z Prostějova. Tak to už je zpráva, která nám přišla na naše webové stránky olomouc.rozhlas.cz. I na ně můžete nahlédnout, podívat se, co je nového v rozhlase, co se vysílá, jaké jsou zprávy a také vyplnit formulář pro písničku na přání. Tak těšíme se na vaše další vzkazy. Určitě můžete využívat také SMS-kové číslo 723 70 33 51. No a hlavně nám do písniček na přání volejte 221 555 444.

0: Písnička na přání a Český rozhlas Olomouc. Zdraví teď paní Zdeničku z Prostějova. Dobrý den, vítejte.
1: No, já zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny milé moderátory a pracovníky. A paní Zorinko, vám bych chtěla poděkovat dneska za tu dobrou radu. Holky z Lutina zdraví tento suprový pořad s paní Hesovou a jejím manželem. Mají skvělou muziku Allegro, který nám hrají pěkné písničky. A my staré babičky se vždycky jdeme rozhejbat na všech akcích v Těšeticích. Moc děkujeme a přejeme paní hodně zdraví a síly. Jsou prostě úžasní.
0: Děkujeme za to. Děkujeme.
1: No a teďka ještě bych chtěla Janičce do Roštění poslat, hodně dlužím. Janičce do Roštění s manželem, Janička a Jiří do Roštění. Panu Františkovi od Brna přeju hodně zdravíčka, Jirkovi do Litovle taky přeju všechno nejlepší, hlavně na cestách. Zdeničce do Holubic, do Vojnic, Helence Jadrničkové a Jarmilce do Hrochova se Zdeničkou. A všem vám přeji hodně štěstí, zdraví, krásné májové dny a ať se vám všechno daří a chrání vás andělci strážní. Zorinečko, moc děkuju, písnička je i pro vás a těším se opět někdy naslyšenou.
0: Budeme se těšit, děkujeme a pozdravujeme, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A písnička už je připravená, bude to Švihák lázeňský, my ji posíláme k dnešním narozeninám také do Libiny. Je to Janu Čikovi. Janne, přejeme vám hodně zdraví a pohody, to vám přeje manželka. Honzovi do Libiny blahopřejeme. Dobrý den, nejvěrnější posluchač Jirka z Olomouce Stupkovi děkuje za krásné vysílání, všem lidem dobré vůle, přeje hodně zdraví, štěstí a pohody. Píše, že přijel z města a dává si kapučino se smetanou. Tak moc si to krásně užívejte, pane Jirko, a děkujeme také za ty pozdravy pro všechny posluchače. A ještě jeden vzkaz a ten letí pro paní Hanku Kašparovou z Dolní Moravy a Marii Pavlovičovou z domova Laudon u Lanškrouna. Přejeme pevné zdraví a hezké májové dny, přeje Zdeněk z Červené Vody. Pozdravujeme paní Hanku Kašparovou i Marii Pavlovičovou.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Radka Fischerová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Poslední dubnovou středu nás navždy opustil Oskar Petr, zakladatel Marsiasu a autor řady hitů pro Anetu Langerovou a skupinu Lucie. Připomeneme si ho druhým solovým albem k jeho tehdejším padesátinám, Fabrika Atomika. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Oskarem Petrem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A vy posloucháte Písničky na přání a na telefonu je paní Věruška z Olomouce. Dobrý den, paní Věrko.
3: Dobrý den, paní Zorinko. Já zdravím vás, všichni vaše pracovníky z rozhlasu Olomouc a všechny posluchače. Tuto písničku bych chtěla poslat všem těm, kteří jsou trošku taky nemocní, na který si nikdo nevzpomene, prostě a aby jsme se všichni ve zdraví a všechny jako ve zdraví zase spolu zpívali písničky, teda nechali si hrát písničky. A mám vás všechny moc ráda, tuto písničku bych chtěla poslat paní Elišce z Václavova, panu Františkovi od Brna, paní Věru Halouskovou s Adámkem, paní Vlastu, paní Janice z Roštění, panu Jirkovi z Olomouce, Jirkovi z Litovle a panu Milánovi z Bruntálu. Děkuji vám za vybrání písničky. Buďte všichni hodně zdraví a hlavně taky tu písničku posílám těm, kteří jsou sami a nikdo si na ně nevzpomene a nezahraje. Děkuji vám ještě jednou, přeji krásný den, když bude trošičku chladnější, ale hlavně, aby nám napršelo.
1: Ano,
3: děkuji vám.
1: To moc potřebujeme. Děkujeme, paní Věrušku, za krásné vzkazy. Krásná přání. Držte se. Naschledanou.
3: Ano, děkuji vám. Naschledanou. Děkuji.
1: Paní Věruška vybrala Ivetu Simonovou a Milana Chladila, tak dáme si O nás dvou už Goethe psal. Písnička letí také pro krásné májové slunečné dny se spoustou pozdravů všem našim narozeným, našim milým seniorům, kteří jsou narozeni v měsíci květnu. Všechno nejlepší, pohodu, zdraví a optimismus s úsměvem na tváři a také vzpomínka na Selvinku a Kájinka i ostatní, co jsou s nimi na obláčku, posílá paní Marci z Rybníčku. Moc pozdravujeme a ještě jeden vzkaz. Dobrý den, prosíme o zahrání k dobré pohodě pro řezbáře Jardu Beneše z Loštic. Všechno jen to nejlepší, hodně štěstí a hlavně zdraví, spokojenost, prostě všechno jen to nej, ať se mu práce daří. Přeje kamarád Švéda z Horních Studének.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Český rozhlas Olomouc, teď zdraví paní Hlidušku z Olomouce. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zorinko, já vás tež srdečně zdravím i všechny moderátory, pracovníky Českého rozhlasu Olomouc a přeji vám krásný sluníčkový den. Dnes ho přeji též mé dceři Leonce Hrozenové k dnešním narozeninám. Milá Leonko, přeji ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody do dalších roků. Též tvoji dceři Haničce Zapletálkové k zítřejším narozeninám. Haninko, přeji ti též všechno nejlepší, hlavně zdravíčko. Dále Haničkám Vrbovým posílám písničku Zdeňce Třešínové a Jarmilce Marušce skromně říže Lidušce Uchytilové s Alenkou. Děkuji za pozdravení a ještě Jirkovi Dolitovou a Vládičkovi Stovačová. To je všechno. Děkuji pěkně, paní Zorinko. Mějte se krásně, přeji vám krásné odpoledne a mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Blahopřejeme milým oslavenkyním, zdravíme všechny jmenované a také vás, paní Liduško, a krásný den. Naschledanou.
2: Naschledanou, děkuji.
1: Hana Zagorová a Štefan Margita budou zpívat krásný duet Svítíš mi v tmách, tak posíláme tuhle píseň také k nádherným narozeninám Marušce Goliánové z Boříkovic. Maruško, přejeme hodně zdraví, pohodu a štěstí, přeje celá rodina. Maruško, máme tě moc rádi.

0: Svítíš mi v tmách. Hana Zagorová a Štefan Margeta dospívali. No a teď se dáme další takovou tu naši hudební klasiku. Dáme si Dianu. Pan Frankyšek z Hoštice k nám dovolal do Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
1: Dobrý den. Přeju všem. A chtěl bych tu písničku poslat mojí milované Marušce do Vrbna pod pradědem. A říct, že ji moc miluju a těším se na ní. Děkuji vám a mějte se krásně, nashledanou.
0: Písničku rádi posíláme a máme tady ještě další vzkaz. Pane Frankyšku, děkujeme, nashledanou, písnička je připravena. Písničku posíláme všem, se kterým si hrajeme. Za vše moc děkuje Robert Solomouce.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Je prvomájový polibek pod rozkvetlou třešní zárukou věčné lásky nebo jenom krásnou tradicí? Nová epizoda cyklu Cimbal a husle vás zavede na jarem probuzené moravské louky a zápraží, kde láska zpívá ve všech jejich podobách. Poslechněte si, jak vesele zní na Valašsku, či jak křehce a nesměle voní po fialkách. Nalaďte se s námi na květnovou lidovou notu a zjistěte, že ne každá cestička k milé bývá široká a rovná. Máj, lásky a tradiční muziky čas v úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Český rozhlas Olomouc vám hraje na přání na telefonu 221 555 444. Tu další písničku vybírala a bude posílat paní Alena z Libiny. Dobrý den.
3: Dobrý den. Chtěla bych poslat Jendovi Čikovi hodně zdraví, štěstí, lásky, hodnou manželku a přeje mu to Alena, přeje mu to Jarka Nosková. Mm-hmm. Všetci mu přejeme, hlavně to zdravíčko. Děkuju vám a děkuju za vybrání písničky.
2: A pan Jendačík je z Libiny.
3: Je z Libiny, ano.
2: A slaví narozeniny.
3: Ano, dneska má narozeniny, 5. má narozeniny. Mm-hmm. A tak jsem si na něho vzpomněla. A moja švagrová mu taky ráda přeje, takže Nosková mu taky přeje a já a celá rodina moja.
2: Blahopřejeme panu Jendovičikovi, jen to nejlepší. Opatrujte se také v Libině všichni a písnička připravena. Naschledanou.
3: Naschledanou a děkuji.
2: Paní Alenka z Libiny vybrala Rybářskou od Míry Kuželky, Tam dole u vody, tak si pustíme, zahrajeme a máme tady další vzkazy, které určitě hnedle můžeme přidat. Pěkná písnička, ať zaletí také pro milovanou babičku paní Květušku z Kojetína a pro naši tetu Evu z Mohelnice. Zdraví je rodina z Kojetína.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc a písničky na přání. Zdraví pana Roberta, dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den. Vybral jsem takovou šuplikovku, jmenuji se to Dilema od Míšu Tučního. Bylo by to pro vás, pro všechny do rozhlasu, pak pro všechny šuplikáře, hlavně pro vlastičku z Krnova, protože jsem mi to slíbil. No a chtěl bych se omluvit paní Barbožikové a paní Tomáškovi, už nebudu říkat tu kravinu z toho poruchu, všechno funguje, když tam má člověk na koncu baterku, tak to třikrát pipne a je v háji, jo, takže to se může stát, že se nedovolá, no. Takže se jim obou omlouvám a jinak písnička je pro vás a pro všechny, co jim nikdo nezahraje. A i pro sousedku, my jsme teď moc smutní pro paní Ivu, on ji umřel včera pes, tak jsou z toho úplně špatné, no, je mě hafana, to už byl staré a nemocné. Asi nás to čeká všetci. A držte palce v žebikách, dnes to zkusím. No.
1: To určitě ano, to je asi jediná spravedlnost, že tam musíme všichni, ano. Tak pane Roberte, děkujeme za vzkazy, moc pozdravujeme.
2: Ti,
1: kteří prožívají nějaké smutné okamžiky, tak držíme palce, ať to všechno zvládnou. Zkrátka život jede dál. A my posíláme další vzkazy, které přidávám. Píše nám pan Květoš ze Senice. Včera mi bylo cestou Českého rozhlasu Olomouc přáno k mému svátku. Nebyl jsem na poslechu na příjmu a proto si přání poslechnu až ze záznamu, ale všem gratulantům už teď moc děkuji a moc je zdravím. Květoš ze Senice na Hané

0: Tučný nám dospíval a pojďme dál. Pan Jindra z Lhoty je teď s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní modelátorko. Tato písnička bude pro vás a pro mýho kamaráda Michala Masku do Prostějova, protože je to můj super kamarád.
0: Rádi Michalovi písničku posíláme. Ano. A stejně tak i vám.
1: Děkuji moc.
0: Mějte se moc hezky.
1: A mějte hezký den, nashledanou.
0: Děkujeme a stejně tak vám krásný den, pane Jindro. Zdravíme do Lhoty. A tuhle písničku, která je připravená, posíláme také s přáním všeho nejlepšího Františkovi Salvovi. Dnes totiž slaví nádherné 70. narozeniny. Františku, všechno jen to nejlepší přejeme. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Blahopřeje Lída Gavlasová.

0: Valdemar Matuška určitě nesmí chybět v písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc, ale teď ještě zdravíme paní Toničku z Ludmírova. Dobrý den.
1: Dobrý den vám všem do Českého rozhlasu a všem věrným posluchačům a vám děkuji moc krát za vyhledání písničky. Dnes bych prosila nechat zahrát mým rozhlasovým přátelům Evičce z Dubu, Janičce a Jiřímu z Roštění, Vlastičce do Krnova, Krásné uzdravení, Zdeničce do Uničova a Lidušce Siglové do Moravičan, vlastně do Doubravice.
0: Ano.
1: Všem přeji hodně zdravíčka, štěstička, krásný máj a vám do Českého rozhlasu moc děkuji a nashledanou. Jo, vlastně, ještě jsem chtěla paní Zorku poděkovat dnešnímu panu doktorovi Milanu Dostálovi z Litovle a jeho sestřičce, kteří na mě byli dneska moc hodní. Děkuji vám, nashledanou.
0: Tak to je moc a moc dobře. Určitě rádi vzkazy posíláme, také pěknou písničku k tomu a vám krásný den, paní Toničko, zdravíme do Ludmírova vás všechny. Nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Tak a ještě tady máme vzkazy SMS-kové. Zahrajte prosím pěknou písničku pro všechny, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na likvidaci dvou rozsáhlých požárů v Českém Švýcarsku a na naší Rusavě, zvláště hasičům a pilotům vrtulníku. Moc a moc děkuje za jejich práci Miroslav ze Šišmy Přerov. Tak určitě děkujeme i za tato slova, za to, že myslíte na všechny, kteří takto pomáhají zachraňovat naše lesy a vůbec i lidské životy. A pro všechny opět asi varování, buďte opatrní nerozdělávat v tomhle počasí nikde ohně. Je to nebezpečné. Teď už pozvání k novým zprávám Českého rozhlasu Olomouc a také k povídání Alex Minářové s dnešním hostem. Bude to zpěvačka Radka Fischerová.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: 13 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Olomoucký podnikatel Kyselý a expolicista Kadlec z kauzy Vidkun podali ústavní stížnost. Jeseník chystá opravy několika ulic, které poničily předloni povodně. Končí opravy Velkého rybníku v zámku v Čechách pod Kosířem. Oblačno, přehánky, teploty až 24 stupně Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Ústavní stížnost podali dva aktéři olomoucké kauzy Vidkun, podnikatel Ivan Kyselý a bývalý policejní náměstek Karel Kadlec, informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Sedláčková. Oba muži dostali kvůli únikům z policejních spisů z roku 2015 podmínku. Vrchní soud původně poslal Kadlece na 3,5 roku do vězení a Kyselému dal 4letou podmínku. Letos v lednu jim ale nejvyšší soud tresty zmírnil. Dělníci začnou v červenci v Jeseníku opravovat několik oblastí, které zasáhly předloňské povodně. Práce se budou týkat například ulic Gogolova, Tyršova a Školní. V některých úsecích navážou na loňské provizorní opravy. Pokračuje místo starosta Václav Urban z hnutí pro Jeseník.
3: Dojde v tomto případě buď k výměně vrchní vrstvy vozovky nebo k celkové rekonstrukci komunikací, včetně podkladních vrstev. Součástí budou také opravy chodníků, sjezdů a parkovacích stání, úpravy odvodnění a také výměna obru. A celkové náklady se pohybují kolem 9,5 milionu korun. Hrazeny budou převážně z dotačního programu Živel 1.
1: Základní a mateřská škola v Jindřichově bude mít lepší internetové připojení. Obec na to získala evropskou dotaci. Radnice práce rozdělila na části. V první fázi dodavatel dovybavil učitele i žáky novou technikou. Jde třeba o nové počítače nebo prvky kyberochrany, říká nezávislý starosta Jindřichova Martin Korduliak.
4: S tím je spojena samozřejmě i stavební část, co znamená fyzické rozvody, taková zednická práce. Teď jsme soutěžili, máme vybraného dodavatele na ty stavební práce a proběhnou vlastně v tom období, kdy jsou prázdniny. Začne se posledním týdnem červnu, měl by se skončit před posledním týdnem srpnu.
1: Končí oprava Velkého rybníku v zámecké zahradě v Čechách pod Kosířem. Je druhou největší přehradní nádrží na Prostějovsku. V plánu je i vybudování mola pro výletní lodičky, které by měla zhotovitelská firma přivést z Německa během června. Půjčovna by měla fungovat po napuštění rybníka. Kastelán Martin Váňa bude hrubou stavbu přebírat v nejbližších dnech.
5: Malý rybník je již napuštěn, tam chybí pouze pár nedodělků. Velký rybník, ta hrubá stavba se dodělává teď v těchto dnech. Ještě tam je samozřejmě spousta nedodělků, musí se upravit celé to staveniště do nějakého v rámci možnosti původního stavu, abychom tam co nejdříve mohli pustit návštěvníky.
0: Sport.
1: Čeští tenisté odehrají druhé kolo kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům americkým v pražské O2 aréně. Utkání se uskuteční na tvrdém povrchu 18. a 19. září.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno. Odpoledne přehánky, ojediněle se můžou objevit bouřky. Teploty 21 až 24 stupně Celsia. V Jeseníkách okolo

0: 32. kilometrem neprojedete pravým pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
2: Už 25 let je českou Edith Piaf. Toto výročí oslavuje koncerty. Ovšem nejen francouzský šanzon je součástí její hudební činnosti. Radka Fischerová je naším hostem. Vítám tě.
3: Krásné odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dnes v Alex a host vítám Radku Fischerovou, muzikálovou a šanzonovou zpěvačku, která ovšem začínala folkem a country, ale právě se šanzonem si nejdéle zpětá. Čtvrtstoletí si v loni oslavila a vlastně slavíš dál, protože je máš tak. Ještě další koncerty pro velký úspěch lednového koncertu ve Studio 2, tak je pokračuješ.
1: Je to přesně tak, my jsme za to nesmírně rádi, že vlastně tahle cesta moje, která se propojila s touhle báječnou šanzonierkou, vlastně ikonou tohoto žánru Edith Piaf, takže pořád pokračuje a vlastně po té, co jsme měli v lednu opravdu krásný, úspěšný koncert na velké scéně Studia 2, tak nás Michal Hrubý oslovil, jestli bychom ještě nepřidali jeden letní koncert na výstavišti, na letní scéně právě Studia 2 v Holešovicích, takže tam budeme mít koncert, který plánujeme vlastně v červnu, 24. června a moc se na to těším, protože tam budeme opět s Davidem Krausem, který bude jako host, kterého jsem tak jako přizvala do toho šanzonového světa. Budeme tam se smyčcovým kvartetem, Unique kvartetem a budeme tam mít krásné hosty jednoho úžasného malého akordeonistu, který teď vyhrál IMO 14 let a vyhrál nejvyšší možné akordeonové soutěže evropské i vlastně světové. Takže se moc těším na to, že opravdu přinese lidem velikánský zážitek. Těžko se to popisuje, chce to opravdu zažít, takže

0: všechny moc na tenhle ten koncert samozřejmě zvu.
1: Mladý talent tedy. Mm-hmm. A ty vlastně i pracuješ sama s mladými talenty.
0: Já jsem se tak nějak propojila s dětmi. Vždycky, já jsem i u nás doma, když tedy vezmu něco tak z toho mého soukromí, tak můj dům byl vždycky vyhlášený tím, že tam se najdou všechny děti z ulice. A vždycky, když nějaký rodič hledal děti, tak nejprve šel ke mně a potom se teprve šel ptát někoho dalšího, kde by děti mohly být. Takže děti jsou už hodně let součástí mého života, mám je moc ráda, takže se jim snažím i věnovat. A to tedy skrze samozřejmě nějaké soukromé lekce, ale především díky projektu, který se jmenuje Menard, který vznikl vlastně pod ZUŠ Open a je to stipendijní akademie mentoringu uměleckého vzdělávání talentovaných právě mladých dětí, kde se tedy věnují vyloženě muzikálové tvorbě. Teď vlastně v květnu za chviličku nás čeká finálový večer v divadle Minory, to zase v neděli 24. května. Se nám to tak hezky ladí, 24. května Minor, 24. června Studio 2, výstaviště. No a tady právě bude závěrečný výstup mých stipendistů toho letošního ročníku, takže opravdu s těmi mladými talenty moc ráda tvořím, nechám se jimi inspirovat. No a když už jste mezi těmi zpěváky, tak samozřejmě člověk dosahuje dál i za těmi hudebníky a takhle jsem právě našla toho akordeonistu Járu Pokutu, který mě zkrátka nadchnul svojí muzikalitou, že to není, jak se říká, jenom to vydrezurované děcko, ale je to opravdu někdo, kdo strašně moc tu muziku chce. A vlastně takové děti mě baví nejvíc v té hudbě.
1: Bez pochyby, ale je takový ten kritický věk, což bývá puberta, kdy ty děti hold mají trochu jiné zájmy, než třeba tylně cvičit na housle. Děje se ti to, stýkáš se nebo máš takové děti u sebe, pracuješ s nimi, jak je to těžké a náročné je?
0: Je to těžké, myslím si, že je to opravdu těžké období i pro rodiče, protože samozřejmě tam je i upřímně řečeno ten bod zlomu, kdy se třeba i tomu děti chtějí věnovat, ale už tam není úplně taková podpora rodičů, protože se rodiče bojí vlastně té umělecké kariéry, což na jednu stranu samozřejmě moc chápu, na druhou stranu pokud to dítě v sobě cítí, jak já říkám, to povolání k tomuto povolání vnitřní, tak zkrátka se tomu stejně nevyhnou. A jinak samozřejmě, ano, v té pubertě hlavně v tom zpěvu třeba přichází mutace a přichází i vlastně u těch dívek a potom se ztrácí sebevědomí. Je to ten moment, kdy vlastně se začnou hrozně moc poznávat a přichází tam jaksi na pořad dne ta trapnost a to je vlastně, to jsou momenty, které se hrozně těžko zdolávají a přeci jenom podle mě a myslím si, že spousta dospěláků to uzná, že když nějaké dítě vystoupí i třeba v pubertě v nějakém nekomfortním momentě v tom vývoji, když vystoupí na jeviště, takže to chce fakt obrovskou odvahu a proto si myslím, že potřebují velikánskou podporu, protože pak, když to zdolají, tak to za to prostě stojí.
1: A ty jsi někdy bojovala se ztrátou sebevědomí?
0: Já mám někdy pocit, že ho stále hledám. Já si myslím, že ano, určitě to je věc, se kterou se asi v určitý oblasti v životě setká úplně každý a vlastně ani nezáleží na tom, jestli jde o holky nebo o kluky, ale každý někdy zapochybuje a myslím si, že to je právě moment, kdy člověk začíná růst, protože tam přijde ta zodpovědnost, jo, většinou člověk ztrácí,
1: pokora.
0: Jo, ta pokora velikánská, přesně tak, a to jsou vlastně ale takový stavební pilíře, na kterých zase roste kvalita a nějaký ty hodnoty, které si myslím, že jsou prostě nejlepší.
1: Radka Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Radka Fischerová, která se kromě tedy zpívání šanzonů, muzikálů také věnuje produkční činnosti a to koncertního cyklu Šanzony v zahradách, který bude i letos. Předpokládám pro velký loňský úspěch.
1: Já jsem moc ráda, že vlastně můžu říct, že ano. Já jsem objevila překrásné místo, zahrady pod Pražským hradem, které byly vlastně docela dlouho uzavřené pro veřejnost. Teďka už nějakou dobu otevřené jsou, ale stále to bych řekla takový skrytý klenot. A dostala jsem opravdu takovou tichou nabídku před 3 lety, jestli bych tam nechtěla udělat koncert. A já když jsem ten prostor viděla, těch 6 propojených nádherných zahrad, vlastně v terasách a viděla jsem vlastně to ticho a měla jsem pocit, že jsem opravdu na takové kratičké dovolené někde v Římě, tak jsem si říkala, že by byla velká škoda, aby jsme tam vlastně hráli jenom sami a oslovila jsem vlastně další interprety a vymyslela jsem si vlastně šanzony v zahradách. Mám pocit, že to byl opravdu ten nápad, který vznikl tam. A tak byl první ročník, v loni jsme už přidali další koncert, takže koncerty byly v loni 2 a letos se vlastně zase do zahrad pod Pražským hradem přímo do Ledeburu Ruské zahrady vracíme, a to ve 2 termínech 15. a 16. července. A mám velkou radost, že jsme zase tak trošičku rozšířili to, co si vlastně přeju, aby tam vznikalo takový, vlastně bych řekla, celý podvečer, kdy mají lidi možnost zažít nějaký kulturní zážitek. Tak jako možná bych na začátek řekla, kdo tam bude vystupovat, protože mám velkou radost, že tam bude Dan Bárta, kterého doprovodí Robert Balcár, který byl roky dvorním kontrabasistou paní Hany Hegerové, a vůbec to spojení vlastně Dan Bárta s kontrabasem si myslím, že je vlastně unikátní. Pak tam bude skvělá šanzonérka Renata Dressler, opravdu za ten ortodoxní šanzon. No a potom tam budeme my s Davidem Krausem, máme spoustu vlastně nového repertoáru šanzonového, spoustu jak francouzských, tak českých písniček, tak na to se moc těším. No a pak jsme mluvili o těch mladých, tak bude tam ten zmiňovaný akordeonista Jára Pokuta, ale navíc tam bude Max Behenský, což je můj žák, můj loňský stipendista právě z té stipendijní akademie Menard. A on se letos probojoval jako vlastně první Čech do finále The Voice Kids v Německu. A opravdu zaznamenal velikánský úspěch, takže jsem ho poprosila, jestli by nám nepřišel zaspívat písničku Je suis malade, což je překrásná skladba, kterou zpívá Lara Fabian. Je to nádherná ženská píseň, ale on ji zpívá naprosto famózně. Takže nám to tam ozdobí tihle dva mladoši. No a protože mám ráda výtvarno, tak nám tam v Palfijovské zahradě ozdobí svým designovým sklem výstava modní návrhářky a sklářky Jiřiny Tauchmanové. Takže ta tam bude potom pro všechny připravená. Myslím, že o přestávce koncertu ještě to bude trošku zasvětla, ale po koncertě si budou tuhle skleněnou výstavu moc všichni vychutnat osvětlenou, takže budou snad mít všichni ten zážitek i po koncertě. No a pro ty, kdo mají rádi historii, tak jsou zase připravené komentované prohlídky ještě před koncertem, nebo před oběma koncerty těch zahrad pod Pražským hradem. Takže je to opravdu na celý podvečer, večer a možná i část noci, aby zkrátka lidem bylo chvíli tiše a hezky.
0: Je to nabité několik druhů umění na jednom místě. Ty jsi se tedy ujala i té produkční činnosti, ale přeci jen a scénář vlastně si snapsala k tomu večeru celému. Vymyslela jsi to. Neodvádí tě to trochu od tvých šanzonových písní a vůbec od zpívání?
1: Je pravda, že tahle role 2 v 1 je trošičku náročná, protože ta produkční činnost opravdu toho obsahuje hodně a vypadá to, že šanzony v zahradách mají trošku větší produkce, ale ta produkce jsem opravdu vlastně jenom já, ale o to víc mě těší, když se vlastně potom ozve nějaká reakce, bylo nám zkrátka chvilinku hezky, na všechno jsme zapomněli, byl krásný večer a to je prostě taková moje vlastně vnitřní, bych řekla ten vnitřní motor a ta moje filozofie, aby se přinášely vlastně lidem hezký kulturní zážitky a vlastně když bych tak řekla, bez nějakého pozlátka, bez bulváru, zkrátka ty normální věci, protože ono to bude znít asi možná teďka trošku zvláštně, ale já jsem si všimla, že vlastně když není něco příliš alternativní, anebo trošičku divné, anebo trošičku specifické, tak vlastně se to velmi těžko prosazuje. Ale tady si myslím, že jde opravdu o večery, kdy má být opravdu lidem jenom hezky a kdy dostanou velkou dávku, doufám, poctivé, živé krásné muziky.
0: Zve Radka Fischerová.
2: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byl Dan Bárta a 20letá Radka Fischerová. Ty jsi říkala, ano, že ti bylo 20 pouhých. Změnil se ti hodně hlas, nebo ne?
1: Já myslím, že určitě, že to je takový nevyhnutelný, ale moc ráda na to období vzpomínám. Zaprvé to je tedy ten moment, kdy jsme se potkali s Danem Bártou, ale taky s Karlem Černochem, bylo to na Evitě, protože je to samozřejmě písnička z muzikálu Evita a je to pro mě velikánská vzpomínka. No a tak ten čas samozřejmě nějakým způsobem plyne a na ty šanzony už tyhle ty vešky naštěstí nepotřebuju.
0: Ty ale vůbec ve svém velmi mladém věku jsi se setkala s zajímavými osobnostmi, takovými jako byl třeba Miroslav Horníček, nebo pan Brodský.
1: Ano.
0: Pana Vericha, toho si už zažít určitě nestihla, ale řekni mi, jaké setkání pro tebe bylo opravdu významné, osudové a změnilo třeba tvoji dráhu nebo tvoji cestu?
1: Já si myslím, že těch setkání jsem opravdu měla velikánský štěstí právě na tyhle nádherné osobnosti. Jak si říkala, pan Brodský jsem nedávno zmiňovala, že mě dokonce žádal o ruku, pan Miroslav Horníček, se kterým máme dokonce natočené s můj tehdejší country kapelou vánoční CDčko Koledování s Miroslavem Horníčkem. Byla to paní Stela Zázvorková, pan Sovák. Naprosto neopakovatelný momenty. Bohužel v tu dobu ještě nebyly mobily a záznamníky, abych si mohla vlastně ty jejich zkrátka glosy, kterých bylo opravdu nespočet, tak abych si mohla nahrávat a dneska na ně tady jenom takhle vzpomínám. No a těch myslím si, že zásadní setkání byly možná s těma lidma, kteří ale nemají takhle zvučný jména. A je to určitě taková rodina, kterou mám kolem sebe ze svých muzikantů, který mě vlastně nasměrovali, který mě do dneška vlastně jsou pro mě velikánskou rodinou a vždycky říkám, že kromě toho, že jsou skvělí muzikanti, tak především jsou to ale úplně fantastický lidi. A jak to tak bývá, když budete jmenovat ty nejdůležitější lidi ve vašem životě, tak to většinou opravdu ty nejzvučnější a nejslavnější jména prostě nejsou.
0: Já bych s dovolením u toho zvučného jména nicméně zůstala, protože jsi zmiňovala to, že tě vlastně Miloš Brodský požádal o ruku. Říkala jsi pak někdy, když si bohužel sáhnul na život, jestli by to třeba bylo jinak, kdyby si s tou nabídkou souhlasila?
1: Tak ale já jsem s ní samozřejmě souhlasila.
0: Aha, ty jsi souhlasila.
1: My jsme jenom uzavřeli dohodu, že se vezmeme za 20 let a on nevydržel. On na mě nepočkal. Nedělám si, samozřejmě to trošičku zlehčuju, ale musím říct, že mě to opravdu fakt zasáhlo, protože pan Brodský mě vlastně psal i dopisy. Má drahá nastávající, už pouhých 19 let nás dělí od toho našeho dne. A ještě, jestli se nepletu, tak pan Brodský byl vlastně střelec jako já, tak měla jsem prostě pocit, že máme k sobě opravdu blízko, že mu tak nějak rozumím. A opravdu mě to vzalo, ten jeho odchod. A no, to jsou věci, na které zkrátka nezapomenete.
0: Dokonce přišel za vašimi rodiči, ano, požádali o vaši ruku.
1: Je to tak, bylo to opravdu se vším, co k tomu patří. Rodiče taky souhlasili. Jo, bylo to opravdu krásný. A možná, kdybych ještě mohla zmínit setkání z těch třeba lidí, který pro mě hodně znamenají a co pro mě byly krásné setkání, tak to bylo setkání s Pierrem Richardem, pro kterého jsem vlastně měla tu možnost zpívat, když tady prezentoval svoje víno. A to tedy musím říct, že taky pro mě bylo opravdu moc krásné setkání, protože to byla moje ikona úplně od dětství a stále je. A s tím bych se moc ráda ještě někdy setkala.
0: Ještě někdy setkala. S kým se už nesetkáte, Edith Piaf, ale v loni si tam do Paříže zamířila, položila si květinu, zapalila si svíčku u hrobu Edith Piaf.
1: Je to tak, já jsem měla velkou radost, že vlastně za těch 25 let jsem vlastně neměla nikdy možnosti do Paříže, teď se mi to vlastně konečně podařilo a je to, vlastně to pro mě bylo takové symbolické poděkování. Edith Piaf v Paříž mě vlastně nadchla, nevím jestli, protože jsem si tam přinesla ty svoje vnitřní pocity a Edith Piaf pro mě vlastně neodešla, setkávám se s ní pořád, tak jsem jí to musela dát vědět, že ta její hudba zkrátka pořád žije a je tam taková krásná kavárnička Edith Piaf nedaleko hřbitova Père Lachaise, kde do dneška tam tedy sedávají místní a zpívají si její písničky, takže jsem si s nimi zaspívala a její hudba tady prostě pořád je.
0: Radka Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: to byla ona, Edith Piaf, a ta česká Edith Piaf. Radka Fischerová je naším dnešním hostem. Už 25 let tedy zpíváš šanzony a vlastně osudovým tak trochu se ti stal muzikál.
1: Je to tak. Já jsem dostala právě před těmi teď už tedy 26 lety nabídku od Petra Maláska a choreografa Libora Vaculíka, jestli bych nechtěla stvárnit v baletu pro komorní divadlo v Plzni právě tuhle tu šanzonovou ikonu a byli jsme tam společně vlastně dvě, jak říkám, že to byl balet, takže jsme tam byli dvě Edit, tanečnice Zuzana Hradilová a já jako tedy zpěvačka, my jsme se tam vždycky tak nenápadně prohodili. Byl to takový opravdu na tu dobu velmi nestandardní, unikátní jako model toho představení a no a vydrželo to bavit diváky těch neuvěřitelných 25 let, což je prostě úžasné.
0: A přitom ten šanzon, když jsi ho poprvé slyšela, tak ti úplně nesedl, nebylo
1: vůbec.
0: To, nezahořela si pro něho
1: ne,
0: hned.
1: Nezahořela. A jsem trošičku trpěla, když jsem poprvé slyšela vlastně Edith Piaf a zjistila jsem, že to není nějaká jakoby malebná úplně píseň, že to je, že tam je trošičku vlastně slyšet v některých skladbách je ta ulice a že tam není jenom vlastně takový zamyšlení, ale musela jsem opravdu pochopit, co to je ten francouzský šanzon. Ale tím, že jsem začala vlastně v tu dobu číst knihu o ní, abych nazbírala co nejvíc materiálu, protože jsem samozřejmě koukala na všechny dostupné dokumenty. V tu dobu ještě nebyl internet vlastně v tom rozsahu, jako je dneska, takže jsme opravdu sbírali materiály, jak to šlo. A zjistila jsem zkrátka, že jsme obě dvě narozené 19. prosince, no a tam jsem si říkala, tak to je osudová záležitost, tady se tomu asi nevyhnu a je to tak, dneska už to po těch 25 letech můžu říct.
0: Ano. Máte stejný datum narození, samozřejmě jiný rok, ale ten život Edith Piaf, tak jak ho vlastně od narození, co jí provázelo, ať údajně se narodila dokonce na ulici, ten proběhl pak oslepla také ve třech letech, tak takové hrůzy se ti vyhýbají, doufám.
1: Já myslím, že ona byla takový ten střelec úplně naplno, že teda opravdu tam, myslím, že tam bylo všechno na 1000%, ne na 100%, já myslím, že jsem, bych řekla, takový lehčí kalibr. A opravdu si myslím, že je pravda, že hodně se představuje vlastně těch tragédií v životě Edith Piaf. Já si myslím, že ona si ten život uměla úplně neuvěřitelně užívat a že spoustu nebo velkou část toho života, že se taky prosmála, že tam nebyla jenom ta tragédie a dokázala se neuvěřitelně bavit. Já myslím, že těch příběhů o tom, kolik vydělala vlastně za jednu noc franků za koncert a jaký dluh měla už za dva dny, protože to všechno zkrátka rozdala a probavila se svými přáteli, tak myslím, že ona opravdu uměla žít na spoustu procent a že ta její cesta byla v tomhle tom neopakovatelná a ani nemám v tomhle tom žádnou ambici to napodobovat.
0: Ano, ale není to jenom Edith Piaf, ty zpíváš i další francouzské interprety, jako třeba Charles Aznavoura či Mireille Mathieu. Mm-hmm. Byla jsi na koncertu, protože Mireille Mathieu koncertuje v Praze celkem pravidelně.
1: Ano, byla jsem na koncertě Mireille Mathieu a byl to pro mě vlastně narozeninový dárek, protože ona sem většinou jezdí právě v prosinci a byl to naprosto úžasný zážitek, protože já jsem měla pocit, že vidím vlastně tu Edith Piaf. A když Mireille Mathieu zpívala přídavek, tak v tom kongresovém centru začali všichni diváci, jako kdyby s magnetem začali se zvedat z těch míst a v těch uličkách se začali vlastně přibližovat k tomu jevišti, jako kdyby se jich chtěli dotknout. Jako něčeho opravdového, jako nějaký skutečný emoce, opravdu toho srdce na dlani. A tam jsem si vlastně uvědomila, jak opravdu máme zaprvé, jak moc tu kulturu a tohle to otevírání srdce, jak to moc vlastně všichni potřebujeme. A byla v tom pro mě jako velká, nebo velký jakový vzkaz takové jako lidskosti. A i to, co ta hudba jak dokáže úžasně propojovat. A Charlesa Aznavoura jsem měla taky tu možnost vidět, když mu bylo 91 let, tak přijel poprvé do Prahy, byl také právě v kongresovém centru. Tam asi mají rádi šanzon. A bylo to naprosto taky pro mě úžasné setkání. Poprvé jsem zažila ten moment, že někdo vstoupil na jeviště a mě opravdu vyhrkly slzy, protože to byl pro mě neuvěřitelný jako emoční zážitek. A tak jsem si říkala, tyjo, tak Aznavour přijel v 91 letech poprvé jako do Prahy. Takže on si klidně začne jako s tou Českou republikou, jako tu kariéru v Praze, takhle naživo v 91. A říkala jsem si tak, a to si dobře pamatuju, že nikdy není pozdě na to s něčím začínat.
0: Radka Fischerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi zpěvačka především šanzónu Radka Fischerová, která ovšem se ujala také produkční činnosti, už si tu zmiňovala, koncertní cyklus šanzóny v zahradách, ale to není jediná akce, na které se podílíš. Pak je to také Kultura na Rybníce, a ta je kde?
1: Kultura na Rybníce je taková úžasná série kulturních akcí, která probíhá v takovém malebném prostředí zahradního centra Chuchelna, které je u Semil, tedy vlastně nedaleko Českého ráje, a je to místo, které, jsme vlastně koncertovali s mojí kapelou právě se šanzony, pak jsme tam převezli i na chviličku šanzony v zahradách, které se tady přesunuly na Kulturu na Rybníce. No a já jsem si to tam tak zamilovala, že jsem se do toho, jak se říká, vpletla jsem se do těch jako sítí na tom Rybníce. No a teďka jsem se stala takovou pomocnicí s touhle s tou nádhernou akcí a je tam opravdu naprosto úžasné prostředí komorní, kde se lidé dívají přes rybník na jeviště. Je tam taková malá velká scéna, to takové opravdu komorní prostředí. No a letos tam proběhnou krásné koncerty Petra Koláře, který tam bude už vlastně na konci léta. Když se odevzdá vysvědčení, tak potom můžete zajet na výlet právě na Petra Koláře. Nebo...
0: Takže na začátku.
1: Ano, na začátku. Vlastně na začátku školního roku. Tak. Bude tam koncert Moniky Absolonové, přijede tam orchestr Karla Vlacha, se kterým se také zaspívám ještě s Tomášem Savkou, kde si budou moct vlastně lidé i zatančit. Potom tam bude komorní koncert Daši, na který se také moc těším. No a závěr toho léta uzavře koncertní verze muzikálu Rebelové, kde přijedou vlastně solisté divadla Broadway. Takže tam se určitě zase využije celý ten prostor toho rybníka. A protože to je v zahradním centru, tak samozřejmě jsou tam i akce, které jsou spjaty s těma rostlinkama. Takže tam bude na začátku června, tam proběhne výstava bonsai, která je tady vlastně celý víkend, takže to si myslím, že když si lidé najdou Kulturu na Rybníce, tak určitě neprohloupí. To, jak já vždycky říkám, zajet si na malou skálu, třeba jednu etapu vody, nebo si zajet na Panteon, na hrad Frýdštejn, na Trosky a potom si zajet na Kulturu na Rybníce.
0: Prozrať, jak se takové místo objevuje, jak jsi na něj narazila?
1: Já jsem na něj narazila opravdu jenom díky tomu, že jsem sama byla pozvaná, abych tam zpívala, protože Kultura na Rybníce už tam probíhá několik let. 6 let se tam uvádělo kompletní představení Rusalky, opera Rusalka, kde byli solisté libereckého divadla FX Šaldy. Bylo tam několik představení divadelních se Simonou Stašovou, s panem Nárožným. Aneta Langerová si tohle místo vybrala jako jedno z malebných míst, kde by chtěla vlastně mít turné pro desku Dvě slunce, a těch interpretů bych mohla jmenovat velkou řadu, Báru Basikovou, Ondru Rumla, Lenku Novou, a myslím, že těch interpretů tam opravdu už bylo hodně a ta atmosféra je zkrátka nezaměnitelná, protože ty odrazy na tom Rybníce, když potom během toho koncertu tam nalítávají ty netopíři, tak v tom světle to vypadá opravdu jako neopakovatelně a myslím, že každý, kdo tohle místo objeví, tak samozřejmě kromě toho, že zahradní centrum Chuchelna je opravdu plně vybavené, tak se tam tedy dá bohužel i dost utratit za ty krásné rostlinky, ale každopádně pak ta Kultura na Rybníce je to opravdu zážitek, kam se každý podle mě rád vrátí.
0: Rád vrátí a samozřejmě chce to i trochu mít štěstí na počasí. Už tě někdy vypeklo?
1: Samozřejmě, protože počasí to je taková ta neovlivnitelná věc, ale my se snažíme opravdu být vybavený, jak na šanzony v zahradách, tak na Kulturu na Rybníce, tak jsme opravdu plně vybavený všema možnýma pláštěnkama anebo podsedákama, tak aby bylo lidem pořád alespoň trošku dobře. Ale já vlastně to úplně nechápu, ale diváci jsou opravdu tak neuvěřitelně fantastický, že vlastně nikdy si nikdo na to počasí vlastně nestěžoval. Já vím, že to nikdo neovlivní, ale stejně, když člověk něco takového pořádá, tak si strašně moc přejete, aby bylo lidem dobře. A to počasí to opravdu může ovlivnit. V loni všichni, jako kdo dělali letní akce, tak vědí, že fakt pršelo skoro pořád. Tak letos doufám, že nám tu sluníčku bude víc přát a že to bude jako takový poděkování za ty stateční diváky, kteří to v loni vydrželi.
0: Radka Fischerová je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Radka Fischerová nám teď připomněla tou písní, že už za půl roku jsou tu Vánoce. Tak ale předtím nás čeká léto a ty, když jsi tady popisovala, co všechno tě čeká, tak budeš mít vůbec nějakou dovolenou? Nebo až právě na podzim či kolem Vánoc?
1: Ale určitě, já se moc těším, že pojedeme zase s Oskarem, s mým synem na 14 dní na ostrov Brač v Chorvatsku, což už my tam jezdíme trošku tak jako na chalupu, takže díky tomu, že hodně se snažím cestovat, protože je to taková moje, bych řekla, taková moje vášeň, takový můj koníček, tak jak hodně toho docela během toho roku poznáváme, tak pak si potřebujeme fakt někde oddáchnout a o ničem nepřemýšlet a už ani moc nepoznávat, opravdu jen tu hlavu vypnout. Letos už jsme vlastně i navštívili vlastně Japonsko, kde byl překrásný vejlet a tam toho poznávání bylo opravdu hodně. Takže moc se těším jako na ty prázdniny, ale jinak budou samozřejmě i pracovní a bude tam kromě tedy šanzonů v zahradách a tak i nějaký ještě další workshopy a kultura na Rybníce a taky samozřejmě nějaká práce kolem zahrádky mojí. Musí tam být taky nějaká ta péče o domeček a tak. Jako budu určitě je odpočívat, těším se.
0: Budeš odpočívat, ty si říkáš 14 dní v Chorvatsku a že skutečně jako vypneš. Hmm. Opravdu vypneš? Nebo třeba ti tam napadají ty nejlepší věci, které pak organizuješ a tvoříš během roku?
1: Je pravda, že já většinou vyjíždím do Chorvatska těsně po šanzonech v zahradách. Někdy už i jako na noc anebo nad ránem. Takže to mě opravdu ještě hodně věcí šrotuje v hlavě. Prvních 5 dní mě ta hlava ještě hodně, bych řekla, tak jako produktivní. A okolo takového 10. dne ta hlava vypíná a většinou nejsem schopná vyloudit kloudnou větu. A říkám si, jak by to vypadalo, kdybych měla volno měsíc, tak to bych zřejmě potom musela udělat nějaký opravdu zásadní restart zase v té hlavě.
0: Tak ty ráda cestuješ, to je o tobě známo, zmiňovala jsi Japonsko, to je přece jenom destinace, na kterou už je potřeba si udělat více času, nikoliv týden. Plánuješ nějakou podobnou delší cestu? Nebo přeješ si někam podívat?
1: Samozřejmě mám ještě nějaký destinace, kam bych moc ráda jela. Byli jsme letos taky na Madejře, tak tam bych se moc ráda vrátila. A jinak vzhledem k tomu, že Oskarovi je 14 a příští rok ho čekají přijímačky, tak se přiznám, že vlastně žádnou jako větší cestu nechystám a spíš doufám, že se jako nám povede, aby řádně zdolal všechny tyhle ty povinnosti a prostě pak už mu jenom budu držet palce, aby mu vyšlo to, co si přeje, co se týká těch přijímaček. No, takže bude nás asi víc už v tom příštím roce čekat škola.
0: A co si přeje?
1: Chtěl by studovat nutričního asistenta nebo nutričního terapeuta.
0: Nic s hudbou, s uměním, nic takového?
1: Nic s hudbou.
0: Nebo herectvím, protože jeho tatínek je herec.
1: Ale já jsem vlastně docela ráda, jeho vždycky právě přitahovala příroda i přemýšlel o životním prostředí a ekologii. Myslím si, že má vlastně hrozně moc blízko ke zvířátkům, anebo teda k tomu jako jídlu, ale chce o tom přemýšlet zdravě, což mě těší. Takže zvolil si tohle, úplně toho to nadchlo. Nadchla ho jedna škola, takže tam teďka prostě směřuje a já jenom doufám, že mu to zkrátka vyjde, protože nemám žádný ambice v tom, jako kam by, jakým směrem by se měl ubírat. Myslím si, že by si opravdu děti měly vybírat podle toho, co je baví, protože to jim většinou potom jde.
0: Hlavně ano, přesně tak, aby ho to bavilo. A nestojí někdy nad tebou třeba ráno u snídaně a neříká, maminko, co to máš na talíři, ne?
1: Většinou mi spíš říká, maminko, prosím tě, dej si něco na ten talíř.
0: Je, tak to je hezký. Já moc děkuju, že se tu s námi byla, děkuju za příjemnou hodinku a řadu pozváních na nádherné akce, tak ať se všechny vydaří, ať drží počasí, nebo ať dopadne počasí. Radka Fischerová.
1: Já moc krát děkuju a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Výstrahu před požáry ze sucha prodloužili meteorologové až do odvolání. Policie řeší případ opilého strojvedoucího na Přerovsku. U Českého rozhlasu si zástupci vlády a parlamentu připomněli výročí zahájení pražského povstání. Oblačno, přehánky, teploty až 24 stupně Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Ve východní polovině České republiky bude dál sucho, teplo a větrno. Meteorologové prodloužili upozornění na nebezpečí vzniku a šíření požárů do odvolání, informoval Český hydrometeorologický ústav. Neměli bychom proto rozdělávat ohně v přírodě, odhazovat nedopalky cigaret na zem a používat přenosné vařiče. Za loňský rok zaplatila Jesenická radnice za odpady bezmála 20 milionů korun. V přepočtu je to 1500 korun na osobu. Obyvatelé přitom platí poplatek zhruba 800. Rozdíl tak musí dlouhodobě dorovnávat radnice. Pomáhá ale třídění. Pokračuje mluvčí Jeseníku Markéta Káňová.
3: Náklady na odpadové hospodářství v našem městě stále rostou, je to zejména kvůli zdražování služeb a zvyšujícím se poplatkům za ukládání odpadu na skládky. Díky zohlednění odměny za třídění ceny na osobu klesly z 1889 korun na 1500 korun českých a i přesto ale město muselo doplácet, a to přibližně 600 korun na každého obyvatele.
2: Policie vyšetřuje případ opilého strojvedoucího. Údajně řídil osobní vlak mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou se skoro 3 promile alkoholu. Na jeho chování upozornili svědci. Podle nich neotvíral dveře cestujícím a pomalu se rozjížděl. Ve vlaku jelo zhruba 40 lidí, nikomu se nic nestalo. Strojvedoucímu hrozí až 5 let vězení. Pokračuje policejní mluvčí Miluše Zajícová.
4: Policejní komisař zahájil úkony trestního řízení pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti, za který je možné dle trestního zákoníku uložit zákaz činnosti, případně trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let.
2: Zástupci vlády a parlamentu si u budovy Českého rozhlasu připomněli výročí 81 let od začátku pražského povstání. Právě tehdejší Československý rozhlas měl při událostech 5. května roku 1945 zásadní roli. O budovu rozhlasu na pražské Vinohradské třídě se vedly nejtěžší boje. Pietu zakončila minuta ticha s čestnou salvou a česká státní hymna. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral připomněl historický význam těchto událostí.
5: Vím, že přehnaný patos nám není vlastní. Jsou však chvíle v dějinách, kdy je na místě připomenout si národní hrdost a opravdové vlastenectví. Tiché, neokázalé a neokaté, které se každou chvíli vychloubačně nebije v hruď. Můžeme jen litovat národy, jež nemají ve svých dějinách podobné příklady a vzory. My je naštěstí máme.
1: Sport.
2: Hokejisté Olomouce v pondělí zahájili letní přípravu. Na zimním stadionu se sešly i nové posily. Útočníci Martin Štohanzl, Jakub Kos, Michal Vitouch a Michal Tomeček. Zahraniční hráči se připravují individuálně nebo jsou v reprezentaci. Tým nově povedou 2 hlavní trenéři. Loňský asistent Petr Svoboda a dosavadní videokouč Petr Fiala, který odhaduje ambice na do nové sezony.
6: Jsou nějaký cíle, které buď splníte a budete hrát třeba jenom to předkolo. Předloni to taky se stalo, že to ani to nevyšlo. Jo. Musíme koukat na sebe, jak budeme hrát, a tím, že jsou tam takový ty kluci, kteří by měli být dravci, tak věřím tomu, že ukážeme, že jsme schopni hrát líp a nejenom, že budeme spokojeni, že je předkolo, protože to je málo.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, odpoledne přeháníky, ojediněle bouřky, teploty 21 až 24 stupně Celsia, v jeseníkách okolo 17 stupňů Celsia a mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český

0: 800 553 553.
1: Jste to slyšeli, Český rozhlas Olomouc opět míří na cesty mezi své posluchače a tentokrát sebou bereme i hereckou legendu a čestného prezidenta Mezinárodního rozhlasového festivalu Pri Bohemia Rádio, herce Igora Bareše. Zastávky tento týden v Olomouckém kraji budou pro vás hned tři. Jedna je v Proskějově v knihovně, ale tam už jsou prostory téměř naplněné. Další zastávka bude ten samý den, to bude tedy ve čtvrtek, ale od 19. hodiny tady v Olomouci, v prostorách Českého rozhlasu Olomouc, v ulici Pavelčákova 19. No a poslední třetí zastávka a beseda s Igorem Barešem pro vás bude připravena na pátek 8. května, tedy na sváteční den, od 15. hodiny v Jeseníku v knihovně Vincence Priznice. Ptát se budete vy a také náš rozhlasový kolega, režisér Michal Bureš. No a samozřejmě Igor Bareš rád zodpoví na všechny vaše třeba i všetečné dotazy. My v tuhle chvíli ale také doufáme, že vy budete odpovídat, a to pokud možno správně, v našem vědomostním kvízu Hřebíky. Ten otevřeme za chvíli na telefonu 221 555 444. Těší se na vás Zora Ješková.

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Vítejte při poslechu, zdraví vás hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Vstupujeme do hry na telefonu 221 555 444. Připraveno je 10 otázek, připraven je také 10-vteřinový časový limit pro vaše odpovědi. Připraveny jsou také ceny, tak třeba kniha Rok, který nás změnil. Je od nakladatelství Kazda a je o dívkách, které bývaly kdysi nerozlučné kamarádky, až je život rozdělil a stojí před otázkou, zdali se po 18 letech povede přátelství znovu obnovit. Tak o tom je kniha Rok, který nás změnil. Pak tady máme připraven třeba bloček s propiskou Besipu, máme tady porcelánový hrníček s naším logem, máme tady spoustu CDček s literární tvorbou Českého rozhlasu Olomouc, třeba i s hlasem Ladislava Lakomého, anebo s pěknými písničkami. Tak pojďme na to. Začínáme s kým na telefonu a odkud? Dobrý den.
3: Dobrý den, Martin z Prostějova.
2: Martine, vítejte. Takže otázka číslo, kterou začneme?
3: Jedna.
2: Otázka číslo jedna. Dám vám teď jedno jméno. Dmitrij Ivanovič Mendelejev. Mendelejev byl známý ruský co? Za A spisovatel, za B politik nebo za C chemik?
3: Za C chemik.
2: Ano, a víte, co vymyslel?
3: Mendelejevovou tabulku chemických prvků.
2: Periodická soustava prvků, ano, uspořádal všechny světové prvky do jedné tabulky. A to je také první bod pro vás, takže posíláme potom. Pojďme dál.
3: Dvojku.
2: Otázka číslo dvě. Tak, teď se přeneseme na tenisové kurty. Když na tenisovém dvorci jeden z hráčů zahlásí skreč, co se bude dít? Za A, je to oddechový čas. Za B, potřebuje si vyměnit poškozenou raketu. Za C, hráč tímto pokynem zápas končí z vlastní vůle.
3: Děkuji.
2: Tak tady je to, myslím, jasný. Ano, je to situace, kdy hráč nemůže v zápase pokračovat, třeba ze zdravotních důvodů. Ano. Do třetice.
3: Trojku.
2: Tak Martine, tady se ptám, čeho se týká termín paleozoikum. Paleozoikum je za A mezihvězdný prostor, za B geologické období, za C část lidského mozku.
3: No to je to období před 30 milionů let.
2: A víte, které období to je?
3: No je to nějak 500 milionů let až 250 milionů let.
2: Jsou to prvohory a pro vás je tady třetí potlesk, třetí správná odpověď. Tak to byla velmi rychlá hra, krásná hra. Vy jste tam měl fanouška nebo faninku, víte, malé. Prosím?
3: Syn tady.
2: Syna tam máte, jak je starý?
3: Půl roku.
2: Tak půlroční syna už fandí tatínkovi ve vědomostním kvízu, tak to je skvělé, je vidět, že se vám společně hezky daří, tak ať to trvá i dál, předáme vás do režie. Blahopřeji, nashledanou. Tak to byl Martin z Prostějova, náš první výherce. My pokračujeme dál. Hřebíky a Český rozhlas Olomouc. Dobrý den, kdo pak volá?
4: Dobrý den, tady je František Zanušovic, já zdravím.
2: Zdravíme vás také, pane Františku. Vítejte.
4: Ano,
2: tak je ano. To na vás, od čtverky nahoru.
4: No tak a zkusím to čtverku, prosím.
2: Pamatujete na různá veselá vyprávění Miroslava Donutila? Určitě ano. Znáte ty jeho historky, víte?
4: Ano, ať jsou nebo nejsou takové, jak jsou.
2: Je
4: ale
2: to
4: je
2: tak.
4: Bezvadný.
2: Je to bezvadný. Obaví. Ano, Miroslav Donutil je skvělý vypravěč.
4: A nejen on.
2: A mimochodem, jedno z těch veselých vyprávění bylo také o prvocích a láčkovcích. A já se ptám, co to vlastně ta láčka je? Láčkovky, láčka. Láčka u těch láčkovců je za A trávící dutina, anebo za B rybářská síť, anebo za C pokrývka hlavy.
4: No tak je to asi to Ačko.
2: Láčka je totiž specializovaný listový orgán masožravých rostlin, třeba právě láčkovek ve tvaru konvičky. A ten orgán slouží k chytání a trávení hmyzu. To je láčka. Ano.
4: Bylo by zajímavé to dát, když je to příroda, jako na hlavu a tak. Jo.
2: No, taková láčka.
4: Ale je to chyták částečně.
2: Možná, že nějaká taková rostlina rostoucí v nějakých tropických pralesích, třeba Amazonie, která má obrovskou láčku, tak by se nám na tu hlavu i vešla. Otázka, co by se pak stalo s tou hlavou, pokud by to byla masožravka.
4: To, jo.
2: To ano, je otázka. Ano. Raději nedomýšlíme, ale pojďme dál.
4: No, tak to asi tu pitku zkusím.
2: Vynález vidličky. Ten si připisují Číňané. Ta moderní, více hrotá vidlička ale vznikla kde? Takže ta vidlička, kterou dnes používáme, vznikla za A v Německu, nebo za B v Polsku, anebo za C u nás?
4: No, tak já zkusím třeba Polsku.
2: Říkáte v Polsku? Tak ne. Je to Německo. Škoda,
4: tak je to Německo.
2: Je to Německo. 18.
4: Ale musím dostat, že jsem se zase rozbil. No, ale mám
2: no,
4: nevyhodil.
2: To.
4: Nevadí, příště je to
2: hra. Budeme se na vás moc těšit, pane Františku. Děkujeme. Nashledanou.
4: Nashledanou.
2: Já jenom tady připomenu, že původně měla vidlička podobu dvou rovných bodců ze slonoviny, z rohu nebo dřeva. A na začátku 18. století v Německu se tyto dva zuby přetvarovaly na tři kratší a zároveň zahnuté. Tak, tolik vidlička a teď už míříme za kým a kam. Dobrý den.
5: Posledně jsem to pokazil. Na první otázce, tak doufám, že to nepokazím. No, zkusím, uvidím, no.
2: Tak já už slyším, že na telefonu máme pana Roberta z Olomouce, tak vítejte, dobrý den. Pane Roberte, od šestky do desítky je to vaše.
5: Začnu třeba sedmičku.
2: Říkáte otázka číslo sedm. Takže budeme počítat. Zkuste rychle vynásobit 88 krát 88. 88 krát 88. Přibližně. To bude kolik? Přibližně. 6 000? Nebo přibližně 7 000? A nebo přibližně 8 000?
5: Zkusím těch 6, ale fakt nevím. To si tak hned nevybavím.
2: No, je to těžké rychle dát dohromady takovéhle počty z hlavy, ale 6 000 by přece jen bylo málo. Je to 8 000.
5: No, tak jsou ztracené.
2: Nejblíž
5: no,
2: přesný součin.
5: Už jsem si vybrat nemohl. No.
2: Je to těžká otázka. Příště to bude určitě lepší. Budeme se těšit. Děkujeme za hru. Nashledanou.
5: No, jako to si hned tak člověk nevybaví. No, na sklo, no.
2: Je to tak. Mimochodem, přesný součin je 7744. Zůstávají otázky s těmito čísly 6, 8, 9, 10. Dobrý den, kdo pak se k nám dovolal?
6: Dobrý den, Blažena z Jesenická.
2: Dobrý den, paní Blaženko, já vás vítám. Takže, kterou?
6: Začneme šestkou.
2: Když o někom řekneme, že je to šovinista. Jaký je to člověk, šovinista? Šovinista je člověk za A, milý, vstřícný, který každému pomůže. Nebo za B, pracovník oděvního průmyslu. Za C, člověk s pocitem nadřazenosti vůči jiné národnosti či pohlaví. Šovinista.
6: Řekla bych, že za C.
2: A je to přesně tak. Člověk mající mylný názor, víru nebo pocit vlastní nadřazenosti vůči někomu jinému. Přesná odpověď. Pojďme dál.
6: Takže osmičku.
2: Babička a Božena Němcová. Tak to je klasika. Jestli pak víte, kde žila babička ještě předtím, než dostala pozvání na staré Bělidlo. Tak to původní bydliště babičky Boženy Němcové bylo za A v Olešnici, nebo za B v Krásném, a nebo za C v Líšnici.
6: Líšnici.
2: Říkáte Líšnice?
6: Olešnice.
2: Olešnice. Olešnici říkáte. A je to přesně tak. Malá podhorská vesnice. Já vás poprosím, paní Blaženo, jestli tam máte zapnuté rádio, vypněte si, nebo běžte od něj dál, protože my to tady potom stlumujeme a pak neslyšíme tu správnou odpověď. Tak a poslední otázka, devítku nebo desítku?
6: Devítku.
2: Muzikál Děti ráje slaví letos 20 let od uvedení a na podzim bude velké turné Děti ráje. Příběh se odehrává ve druhé polovině 80. let a následně o více než dvě dekády později. Zdali pak víte, kdo tento muzikál s písněmi Michala Davida napsal a vymyslel? Ten muzikál vymyslel za A. František Janeček, za B. Sagwan Tofi, za C. Michal Prokop.
6: Tak já dám Ačko, nevím.
2: Františka Janečka, typujete. Představte si, že to byl Sagwan Tofi.
7: Jauajs!
2: Škoda. Škoda veliká. Ajaj, no, nevadí. Tak děkujeme moc za hru. Příště budeme vědět a těšíme se. Nashledanou.
6: Já taky, nashledanou.
2: Děkujeme moc, mějte se krásně. Díky za odvahu. Tak to byla paní Blaženka z České Vsi. Bohužel to nevyšlo. Určitě se na vás v této hře budeme těšit také zítra po 14. hodině. Ostatně jsme na začátku měsíce, takže máte ještě spoustu možností zapojit se do našeho kvízu. Zůstaňte s námi i dál, pokud rádi vaříte, můžete se zapojit do vytváření našeho pořadu Pochoutkový rok. Už za malou chvíli vám nabídneme recept na králíka, který se jmenuje Mican nejmilejší.
8: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Pozvání do koncertní středy přijal Marek Hlavica a Seladoni. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 6. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Písní roku je už teď zjevně výročí, a tak si ji přijďte spolu s dalšími poslechnout na koncert skupiny Marek and the Seladons.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
2: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
3: To si musím napsat, abych to nezapomněl.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Míříme k dalšímu vydání Pochoutkového roku. V neděli vám Patrik Rozehnal v tom letošním jubilejním ročníku připomněl recept ze třetího místa roku 2020. Šlo o králíka nazvaného Mican nejmilejší od Vlasty Canové z Jihlavy. Tentokrát ho podle svého připravil šéfkuchař Jaroslav Sapík a to vše v rámci speciálního narozeninového ročníku Pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. Záměrně je ale nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Naděja Konvalinková, Vojta Vrtiška, Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Josef Maršálek a právě Jaroslav Sapík.
1: No, mně už se líbí název, samozřejmě Mican, jo, to je takový, to je správný název, jo, ale samozřejmě děláme jednoho králíka, dáme 100 gramů slaniny, 1 lžíci sádla, 5-6 šalotek, silnej hovězí vývar a pak máme hrst sušených hub, který si uvaříme a můžeme přidat i takzvané čerstvé huby ve finále, jo. A podléme 1/4 litrem bílého vína, suchého, a dodáme sůl, pepř a co je důležité, provencalské koření. Ideálně, když to není sušený, když máte třeba rozmarin, tymián svoje nebo koupený čerstvý, tak to tomu dává tu krásnou vůni, jo.
2: Ty jsi řekl, že budou dobré čerstvé houby, ale jedny konkrétní a proč?
1: No tak můžou být jakýkoliv, ale já jsem milovník lišek. Víc to osvěží na mě ten pohled, protože ten králík je takový dohněda a teď ta liška žlutá nahoře, na tom tady to vypadá a dobře chutná samozřejmě.
2: K tomu králíkovi můžeme přidat i vnitřnosti.
1: Samozřejmě je to jenom králík, ale mi by tam vůbec nevadilo kousek tučného masa. Já bych tam dal třeba jenom pásek třeba z bučku, takový ten hodně tučný. Já zůstane takový šťavnatý, vonavý, jo, a ten kousek to neovlivní. No samozřejmě ten špek, dobrý domácí špek, ten tam taky patří. No.
3: Pochoutkový rok.
1: Potřebujeme ten vývar, aby byl teplej, samozřejmě zase máme vývar silné králíče plus ještě hovězí přidáme, aby to mělo sílu. No a dáme do toho hned sušený huby a to si dáme první jako na sporák, provaříme a budeme mít, a pak jdeme pracovat králíka teprve. Nakrajíme si špek, připravíme si pánev a rozpustíme špek trošku sádla. Ale na tom opečeme králíčka.
2: Toho králíka předem nějak prosolíš, pepříš? No.
1: Jenom sůl dáme.
2: To znamená naporcovaný králík, tak jak se dělá, prostě stehna, hřbet, středy, prostě všechno, co potřebujeme, větší kusy, nasolíme, opepříme a jde to na tu pánev.
1: Máme. Přihodíme i tu kůži z toho špeku, protože nám zavoní a v tom základu je to pak znádej, jako jo. Hezky opečeme, nespěcháme, ona hezky zatáhne a samozřejmě, než ještě to vyndám.
2: Bylinky, to je to provencalské koření, takže rozmarín, tymián.
1: Jo, rozmarín, tymiánek, už to cítíš, jo, tak je to. No. A budeme chystat, dáme do pekáče.
2: Přijdou tam i ty houby.
1: A jdeme na to, ty houby jsou vařený vlastně v silním vývaru, v tom se povařej a máme připravený na zelí, jdeme na to.
2: To ovšem není všechno. Jarda přidá ještě provencalské koření, má čerstvé bylinky a do toho patří určitě tedy rozmarín, tymián.
1: A budeme v troubě pokračovat bez naší účastí. Já dávám 180, 200, to nevadí, ale dáme si to, aby šlo masíčko hezky od kosti.
2: Pak budeme přidávat další suroviny, protože tohle není všechno. Takže zhruba po půl hodině, co jsme to na rozdíl od paní Canové nechali odklopené, tak teď přidáme co do pekáče.
1: Tak dáme šalotky.
2: Celé oloupané.
1: Celý tam dáme oloupaný, takhle poházíme mezi pěkně. Nešetříme šalotkama samozřejmě. A podléme to vínem. Tak, teď bych to tak asi. A jdeme zpátky do trouby.
2: Je to pořád odklopené?
1: Ano, necháme odklopené, ale stáhneme. Měli jsme tam skoro 200 a teď půjdeme na takové 120, jo?
2: My jsme to po jaké dlouhé, asi po hodině vyndali. Ano. A my tam teď přidáme
1: jatýrka z králíka a samozřejmě lišky.
2: Znovu to dáme do trouby, už jenom na chvíli.
1: A pak už podáváme, jo?
2: Na jak dlouho asi to bude, kvůli tím jatýrkům?
1: To bude tak 10 minut hodinka, jo?
3: Pochoutkový rok.
2: Je to neskutečně měkoučký bělonký maso, úplně se rozpadá.
1: To má chuť říz, je to krásné jídlo.
2: Ať je pochoutkový rok, 10. ročník.
0: No a vy nezapomeňte další vylepšený recept od posluchačů, od našich přátel pochoutkového roku si vyzkoušejte. Jak se vám líbí, dejte nám vědět. Jaroslav Sapík si recept na Micana nejmilejšího vylepšil o špek, lišky a kousek vepřového masa. Celý i ten původní od Vlasty Canové z Jihlavy můžete najít a vyzkoušet na stránce pochoutkového roku www.pochoutkovirok.cz. Tak podívejte se a porovnejte. No a v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2020 umístil na třetím místě a bude to sladký dezert a dělat ho bude cukrář Vojta Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Poslední dubnovou středu nás navždy opustil Oskar Petr, zakladatel Marsiasu a autor řady hitů pro Anetu Langerovou a skupinu Lucie. Připomeneme si ho druhým solovým albem k jeho tehdejším padesátinám, Fabrika Atomika. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Oskarem Petrem.
1: Český rozhlas Olomouc vás zve na přátelskou hodinku s Igorem Barešem. Proč se nestal veterinářem? Jaký má vztah k Hané a k jeseníkům? Proč si oblíbil rozhlasový mikrofon? Nejen na tyto otázky se čerstvého šedesátníka bude ptát Michal Bureš. Přijďte ve čtvrtek v 16 hodin do knihovny v Prostějově nebo od 19 hodin do atria naší budovy v Pavelčákově 19 a nebo v pátek od 15 hodin do knihovny Vincence Pryznice v Jeseníku. Bližší informace na webu olomouc.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc, spolu s vámi také byli Ocean a protože jsme se přehoupli přes 3/4 na 3 a máme úterý, tak tady máme také jazykové okénko bohemisty Ondřeje Bláhy. A protože navíc máme měsíc máj, tak se budeme věnovat láskyplným oslovením. Co vy na to? Víte, proč třeba milované osobě říkáme brouku? A nebo jak se z brouků, blech či slepic stala něžná oslovení? O hravosti i zvuku slov v češtině si teď povíme víc.
1: Okolo češtiny. Jazykovým labirintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Květen je měsíc, který je u mnoha národů považován za měsíc lásky. Dává to smysl. Za prvé, lásky, jak známo, není nikdy dost, a za druhé, příroda, která se probouzí do krásy a k životu, vyloženě inspiruje k tomu, abychom se my lidé také probudili. Chtěl bych se dneska zastavit u tématu láskyplných nebo něžných oslovení. Je jich mnoho a některá z nich si žádají komentář, protože nejsou sama o sobě úplně samozřejmá. Takovým nesamozřejmým oslovením milovaného člověka, které se občas vyskytuje i v literatuře a ve filmu, je oslovení brouku. Zpravidla je tak oslovována žena, tedy něčí přítelkyně či manželka, a děje se to třeba v té známé písničce od Ivana Mládka Pojď se mnou brouku. Otázka zní, proč zrovna brouku? Co má společného šestinohé zvířátko vybavené krovkami a křídly s představou milované bytosti? Odpověď je, že asi tolik, co kotě, kočička, miláček, čmeláček, pusinka nebo medvídek. Totiž navozuje představu malého, milého a něžného stvoření, které je láskyplně opatrováno. Myslím, že čeština s oslovením brouku ještě nezachází tak daleko jako například francouzština, v níž ve stejném významu něžného oslovení figuruje slovo, které označuje blechu, tedy tvora ještě kontroverznějšího, než je brouk. To francouzské slovo se píše puce a vyslovuje se jako puce. Francouzi to vůbec trošku přehánějí. Ve stejném slovníku vidím ještě jiné něžné oslovení, které se píše poule a vyslovuje se jako poule. Tento francouzský výraz znamená doslova slepice, ale je to taky láskyplné oslovení. Má se překládat jako drahoušku. A takhle přes brouky, blechy a slepice se dostáváme ještě k dalším aspektům těchto něžných oslovení. Především mají mnoho společného s oslovováním dětí jako dalších příjemců lásky a péče. Také dítě může být osloveno broučku. A dále v angličtině i jinde je časté oslovení baby, které má taky jak dětský, tak i dospělý význam. Svou roli hraje taky zvuk všech těch láskyplných slov. Platí to asi i pro toho českého brouka. Zdrobněliny, které jsou v češtině díky jejím slovotvorným možnostem dost časté, mezi láskyplnými slovy dominují. Ostatně máme jen slovo miláček, ale není žádné miláč nebo milák. I když to druhé, totiž slovo milák, vidíme vzácně v jednom starém českém překladu Shakespeara z roku 1869. A pak tu je ještě ta hravost a také škádlivost oslovování mezi lidmi, kteří se mají rádi. Řečeno krátce, kde je láska, tam se rádo snese ledacos. Ze studia Českého rozhlasu v Olomouci vás všechny zdraví Ondřej Bláha.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Tady je Český rozhlas Olomouc. Ještě 4 minuty a máme tady aktuální zprávy a také aktuální varování meteorologů na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Co se děje, co nám hrozí? Poslechněte si v 15 hodin.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Před požáry ze sucha dál varují meteorologové. Mlžítka na Horním náměstí v Olomouci letos nebudou. V Šumperském infocentru začíná výstava o historii gymnastiky. Oblačno, přeháňky, teploty až 24 stupně Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořín. Hrozí, že silné bouřky zasáhnou Česko. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí od dnešního odpoledne až do první poloviny noci na středu. Podle ní se na západě a severozápadě Čech můžou vyskytnout bouřky s přívalovými srážkami kolem 30 mm a nárazy větru až 70 km v hodině. Ústav zároveň až do odvolání prodloužil výstrahu na nebezpečí požárů pro Moravu a Slezsko kvůli přetrvávajícímu suchému a větrnému počasí. Plán vybudovat soubor mlžítek pod historickou dlažbou Olomouckého centrálního náměstí se letos nekoná. Problém je s vybudováním podzemní technologické šachty, vysvětluje ředitel olomouckých technických služeb Pavel Dostál.
6: Těch 16 rysek se musí zasáhnout do dlažby, ale hlavně i ta technologie, aby to nebylo to, že to bude stříkat ze země. To musí vytvářet mlhovinu, takže tam vlastně je vysokotlaké čerpadlo. Ta technologie musí být v nějaké technologické jímce. Takže složité je vlastně vybudovat tu technologickou jímku. Musí tam být prostě to čerpadlo, musí tam být úpravna vody, musí tam být nějaká desinfekce.
5: Jako náhradu technické služby umístí letos na Horní náměstí provizorní mobilní mlžnou bránu. Veřejné ohniště budou moct využívat návštěvníci lesoparku v Jezerské ulici v Lipníku nad Bečvou. Dělníci už ho připravují. Práce budou stát 130 tisíc korun. Hotové by měly být do konce června, uvedl ředitel technických služeb Václav Zatloukal.
7: Veřejné ohniště bude z kamene s tím, že má průměr ten kruh 10 metrů, budou na něm umístěny 3 lavičky, pak tam bude odpadkový koš a v blízkosti jsou další lavičky. Samozřejmě jsou tam i hrací prvky pro děti, takže to bude pro celé rodiny zábava.
5: Historii šumperské gymnastiky je věnovaná nová výstava. Dnes začíná v minigalerii informačního centra města. Vernisáž můžete navštívit v 16.30, pokračuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
8: Výstava věnovaná historii šumperské gymnastiky je zpracovaná na základě kronik trenérů Oldřicha Šišky a Jany Pražákové. Vidění bude v minigalerii šumperského informačního centra do konce června.
4: Sport.
5: Čeští tenisté odehrají druhé kolo kvalifikace Davis Cupu proti Spojeným státům v pražské O2 aréně na tvrdém povrchu 18. a 19. září. Vstupenky budou v prodeji koncem května. Kapitán Tomáš Berdych se těší na místo, kde jeden ze svých dvou Davis Cupů vyhrál.
9: Na O2 arénu mám jenom samý dobrý vzpomínky za vlastně našeho Davis Cupu a za našeho hraní, zač jsme tam neprohráli, takže já doufám, že to je jako velká výzva, kterou by bylo hezký, kdyby se klukům povedlo dodržet a kdyby to těžké utkání, které je teďka čeká v září, se jim povedlo takhle zvládnout, tak by to bylo skvělý a já se na to strašně moc těším.
5: Tenista Dalibor Svrčina postoupil do hlavní soutěže turnaje v Římě. Ve finále kvalifikace porazil Nora Budkova Kjaera 6-4, 6-2. Barbora Krejčíková vyhrála v úvodním kole hlavní ženské soutěže 6-2 a 6-4 nad francouzskou Jacquemotovou. Krejčíková se vrátila po zranění, hrála poprvé od poloviny února.
4: Počasí.
5: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, odpoledne přeháňky, ojediněle bouřky. Teploty 21 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 17 stupňů a mírný jižní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Dvě osobní auta se nabourala na Přerovsku. Na křižovatce silnic mezi obcemi Výkleky, Velký újezd Staměřice u nájezdu na dálnici D35 místo havárie je s opatrností průjezdné. Porouchané auto budete mít na dálnici D1 z Ostravy do Přerova za exitem Lipník nad Bečvou na 293,5 km.

0: Je to tady Český rozhlas Olomouc, opět míří na cesty mezi vás, své posluchače. Tentokrát sebou bereme také hereckou legendu a čestného prezidenta Mezinárodního rozhlasového festivalu Prix Bohemia Radio, Igora Bareše. Tak potkejte se s ním, zdali chcete, tedy na jedné ze tří zastávek, a to sice ve čtvrtek 7. května od 16 hodin v knihovně v Proskejovně, ale pozor, v Proskejově už jsou rezervace téměř naplněné. Pokud to máte ovšem blíže, anebo kousek do Olomouce, tak ve stejný den, také ve čtvrtek 7. května, bude Igor Bareš na besedě přítomen u nás v prostorách Českého rozhlasu Olomouc v Pavelčákově 19, a to od 19. hodiny. Pro vás, kteří jste z Jesenicka, nebo tam budete trávit sváteční páteční den 8. května, tak také máme pozvánku. Igor Bareš zavítá na besedu do knihovny Vincence Priznice v Jeseníku v pátek 8. od 15. hodiny. Podrobnosti a jeden z důvodů, proč samotné besedy připravujeme, přidává náš rozhlasový kolega, režisér a také jeden z aktérů Michal Bureš.
1: No, je to na bílé dni, je to nejenom čestný prezident Mezinárodního festivalu Prix Bohemia Radio, ale je to taky výrazná herecká osobnost, člověk, který je spjat s naším krajem, který ho prošel opravdu svýma nohama, jak už ty Jeseníky nebo tu Hanou. A hlavně on má 60 let. Igor má 60 let a ty jeho narozeniny chceme takto oslavit, protože my jsme to rádio vašeho kraje a jsme zároveň i tak trošku Igorovo rádio. Já si vzpomínám na to naše první setkání, kdy jsme natáčeli, a bylo to myslím v roce 2002, takže už drahně let, krásnou četbu Marka Slouky, která se věnovala odbojářům a Heidrichiádě. A potom to úplně poslední zatím natáčení, a nemyslím, že bylo definitivně poslední, ale to velké natáčení, to byly pověsti z Olomouckého kraje, na které si vzpomínáte a které proběhly v našem vysílání s velkým úspěchem. Vyšlo taky CD, které jsme křtili, tam Igor povídal veselé historky, občas nějaký ten peprnější vtip, takže na to všechno dojde řeč v tom našem povídání a taky třeba na to, že nás čeká úplně nové natáčení, a to začátkem července jedné z povídek právě pro Český rozhlas Olomouc.
2: No tak co tedy všechno ještě dalšího čekat, co můžou návštěvníci očekávat, ať už u nás v rozhlase. No já jsem teď zahlédl při nějaké příležitosti reportážně v televizi na skok Igora Bareše a jeho podobu, kterou možná znáš. Možná, že tam bude řeč taky o odboji, o možná těch 40. letech ve filmu. Myslím, že se něco chystá, ale třeba na to nejde, třeba ne. Co no, očekáváš ty?
1: On o tom určitě promluví, protože je to jeho velké téma teď. A určitě tam bude ale taky řeč o jeho divadelních rolích, o jeho rozhlasových rolích, o tom, proč má mikrofon rád, taky o audioknihách. Ostatně, kromě těch pověstí z Olomouckého kraje, tak tam bude možnost položit Igorovi Barešovi otázku, a to buď teda se zvednete, stoupnete a řeknete, ale počítáme s tím, že takových moc nebude. Takže tam budete moct napsat tu svoji otázku na lísteček a my na ně budeme odpovídat. A ta nejoriginálnější otázka, ta bude odměněna právě audioknihou, tou nejobtížnější, kterou Igor Bareš kdy v životě natočil, a to pražským hřbitovem Umberta Eka. Rád o tom popovídá.
2: No hodně bude řeč o rozhlase, historii, současnosti, blízké budoucnosti. Co pak pro nás Igor Bareš a Michal Bureš v nejbližší době chystají?
1: Jak jsem říkal, no, je to ta povídka, nebudu rozhodovat víc, je to jedna ze série povídek, která se odehrává u nás na Hané, a bude tam ještě celá řada dalších herců, Josef Bartoň, bude tam taky Vladimír Hrabal se vrátí před mikrofon po dlouhé době, a nebo třeba Vladimír Krátký taky. No, bude to celá série, která startuje už 1. července.
2: Všechno podstatné zaznělo? Chceš něco dodat?
1: No přijďte, to hlavně chceme, aby přišlo co nejvíc lidí, protože Igor se na vás opravdu moc těší a vlastně velmi si váží toho, že Český rozhlas Olomouc toto turné pro něho k těm jeho 60 nám zorganizoval, a opravdu můžu říct, že říkal, že to je pro něho vysoce prestižní záležitost.
0: Tak to byl náš kolega režisér Michal Bureš s pozvánkou na čtvrteční a páteční setkání s hereckou legendou a čestným prezidentem Mezinárodního rozhlasového festivalu Pri Bohemia Radio s Igorem Barešem. S Igorem Barešem se můžete tedy setkat ve čtvrtek 7. května od 16 hodin v knihovně v Proskejově. Tam už je ale téměř plno. A pozor, ve stejný den, tedy čtvrtek 7. května, 19. hodina prostora Českého rozhlasu v Olomouc, Pavelčákova 19 a také pátek 8. května. Oba aktéři se na vás budou těšit v knihovně Vincence Priznece v Centru společných aktivit v Jeseníku, a to v pátek od 15. hodiny. Ten vstup je zdarma, místa si ale je dobré předem rezervovat, můžete třeba i telefonicky, anebo si ověřte další informace u nás na našich webovkách, stránky olomouc.rozhlas.cz.
3: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Jedna novinka pro vás. V Olomouci začal fungovat nový denní stacionář. Určen je pro lidi s postižením, pro dospívající a také dospělé. Jaké služby nabízí, povíme už za chvíli v našem vysílání.

0: prvomájový polibek pod rozkvetlou třešní zárukou věčné lásky nebo jenom krásnou tradicí. Nová epizoda cyklu Cimbál a husle vás zavede na jarem probuzené moravské louky a zápraží, kde láska zpívá ve všech jejich podobách. Poslechněte si, jak vesele zní na Valašsku, či jak křehce a nesměle voní po fialkách. Nalaďte se s námi na květnovou lidovou notu a zjistěte, že ne každá cestička k milé bývá široká a rovná. Máj, lásky a tradiční muziky čas v úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Řídnutí kostí, osteoporóza je nemoc, o které často nevíme až do okamžiku, kdy si nečekaně něco zlomíme. Nejčastěji zápěstí, krček stehenní kosti nebo obratel. Rozhodně se netýká jen žen v nejvyšší věkové kategorii. Dá se odhalit a léčit, což vysvětlí profesor dr. Pavel Horák, přednosta 3. interní kliniky Olomoucké fakultní nemocnice, který bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
3: Pochopit, jaké to bylo žít za války, můžeme dnes díky vzpomínkám pamětníků. V roce 2010 jsme takto zaznamenali vyprávění Karla Frause z Prostějova. Narodil se za první světové války, sloužil na pohraničních pevnostech, po Mnichovu byl demobilizován. Válku strávil v rodném městě, kde viděl deportace tamních Židů a prožil si i osvobození. Dokument Mirka Kobzy s názvem Tenkrát poslouchejte v pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Všechny posluchače.
1: Hola, buenos días, soy Marcela. Estoy aquí en visita en Český rozhlas.
2: Jsem na návštěvě Českého rozhlasu Olomouc a tímto zdravím všechny jeho věrné posluchače.
3: A je to tady vážně úžasný a chtěla bych dělat reportérku.
4: Zdravím všechny posluchače, tady je to hrozně fajn.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vaše.

0: Důležité informace teď pro vás máme v odpolední Českého rozhlasu Olomouc 3:45. Novou službu denního stacionáře nabízí v olomoucké městské části Hodolany nezisková organizace ZMI. Určená je pro dospívající a dospělé se zdravotním postižením. Další podrobnosti nám teď poví v odpolední Českého rozhlasu Olomouc redaktor Josef Čermák. Vítej, hezké odpoledne.
1: Dobrý den, v denním stacionáři je několik místností s různým využitím, mimo jiné třeba i pro sklidnění a relaxaci klientů. Na vybití energie naopak slouží menší tělocvična. Klienty stacionáře jsou dospívající lidé po ukončení školní docházky. Každý z nich potřebuje svého asistenta, aby měli program podle svých potřeb. Péče je tak individuální. Taková služba je na Olomoucku zatím jediná, říká Naděžda Škrabalová, předsedkyně spolku ZMI, který stacionář provozuje.
2: Začali jsme kapacitou 2 klienti, abychom vyzkoušeli, jestli tahle služba bude vůbec možná ji realizovat, a chceme kapacitu navýšit příštím roce ideálně na 4 a později třeba na 6 klientů.
1: Službu denního stacionáře spolku ZMI využívá pro svou 18-letou dceru Valentinu i paní Lucie Žárovská. Dívka má syndrom, který způsobuje autismus, mentální retardaci, epilepsii a takzvané chování náročné na péči. Na pomoc ostatních je odkázána prakticky ve všech činnostech, ať už při oblékání, jídlu nebo při používání toalety. Podle své matky tak potřebuje prakticky neustálou péči 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
3: A my tento stacionář využíváme, aby Valča byla v jiném prostředí než doma, a hlavně, abych já se mohla věnovat i jiným činnostem, nejenom jí. A tento stacionář je velkou pomocí a hlavně vznikl i díky tlaku rodičů na kraj, kdy my jako rodiče jsme byli v podstatě nuceni založit spolek Most k péči, kterého jsem předsedkyní, a snažíme se změnit v našem kraji to, aby ty služby pro tyhle ty děti náročné byly dostupnější.
0: Co by mohlo podle rodičů ze spolku Most k péči zlepšit dostupnost péče o handicapované?
1: Členkou rodičovského spolku Most k péči je i Dagmar Kozáková, matka dcery s těžkou mentální retardací, také využívá služby organizace ZMI a otevření nového denního stacionáře vítá. Rodičům podle ní přinese čas na práci, odpočinek, jiné potřebné aktivity. Rodiče dětí s postižením by ale podle Kozákové do budoucna rádi prosadili taky zřízení pobytové služby, která bude klientům šitá na míru.
4: My jako pečující, co nás velice trápí, je ten problém toho stárnutí a vlastně toho, že moc dobře si uvědomujeme, že jednou tu péči budeme muset někomu předat. Jednak kvůli stáří, kvůli zdraví, a hrozně rádi bychom prostě kvalitní službu, kde budeme vědět, že o to dítě je dobře postaráno a bude tam spokojeno a bude efektivně trávit svůj čas.
0: Jak jste slyšeli, novou službu denního stacionáře nabízí v olomoucké městské části Hodolany nezisková organizace ZMI. A reportáž z tohoto místa vám nabídneme také zítra v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc s naším reportérem Josefem Čermákem. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

egyszer nem utolsz kicsi fénei módtál. Jó-ho-ho. Ahoj, pár után hogy egy röpök klasszett díved a hrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostanej chodníků jako já. Jo, jako já.

bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo, ahoj!

0: jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom smíší, ty najmou ptát, jo, ho, ho. Kdo chce zhrtnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší, ty najmou ptát, jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem, jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: Dotýkat se citlivých témat s lidskostí, nadhledem i humorem. To je záměr dobrovolníků ze spolku Berlička, kteří, i když neherci, nastudovali divadelní hru Hotel Sen. Sebrali odvahu, vystupují na veřejnosti a výtěžkem z představení opět pomáhají. Co vede lidi k dobrovolnictví? I o tom promluví hosté ve studiu David Kuneta a Martina Žembová. Český rozhlas Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
2: Československá kapela Baron Hayes ve své tvorbě spojuje různé hudební směry a styly, nejsilněji soul a jazz. Kouzlu zpěvačky Simony Hulejové a jejich spoluhráčů propadli i návštěvníci loňského festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Baron Hayes.

Karel Gott nám dospíval v odpolední Českého rozhlasu Olomouc minutu a půl po tři, čtvrtě na čtyři. A už za malou chvíli pro vás opět otevřeme naši novou rubriku Co v učebnicích nebylo. Provází vás Martin Písařík a my se dnes zaměříme na větrné mlýny. Už za chvíli.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je víc než 50 větrných mlýnů? Jde o technické památky na dobu, kdy se pomocí síly větru mlela mouka. Existují v zásadě dva odlišné typy větrných mlýnů a zástupce obou na našem území dodnes najdeme. U Partutovic nedaleko hranic na Moravě stojí zachovalý mlýn takzvaného německého typu. To znamená, že základem je mohutný dřevěný sloup, kolem kterého se otáčí celá budova. Odlišnou konstrukci má větrný mlýn holandského typu. To je obvykle zděná budova, u které se za větrem otáčí pouze dřevěná střecha i svrtolí. Zřejmě největší větrný mlýn u nás stával u obce Příčovy na Sedlčansku. Na sklonku 18. století byl pobořený, ze zbylé ruiny se ale dají dopočítat jeho proporce. Zděná budova ve tvaru válce měla průměr víc než 13 metrů. Když zříceninu zkoumali odborníci z Nizozemska, pochybovali, zda šlo vůbec o mlýn. Archeologové však v 90. letech potvrdili, že se tu skutečně mlela mouka. Kdo a kdy nechal mlýn postavit, se nepodařilo s jistotou určit. Nejpravděpodobnější je, že pochází z počátku 18. století.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Tak to byla Lucka Vondráčková. Ještě stouni až do 16. hodiny. Nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc a mimochodem také upozornění na vysokou nakažlivost klíšťat na Moravě a pak už humoriáda s Tondou Procházkou. Zora Ježková přeje krásné odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Olomoucký podnikatel Kyselý a expolicista Kadlec z kauzy Vidkun podali ústavní stížnost. Každé páté klíště může na Moravě způsobit nebezpečné onemocnění. Končí opravy velkého rybníku u zámku v Čechách pod Kosířem. Oblačno, přehánky, teploty až 24 stupně Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořín. Ústavní stížnost podali dva aktéři olomoucké kauzy Vidkun, podnikatel Ivan Kyselý a bývalý policejní náměstek Karel Kadlec. Informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Sedláčková. Oba muži dostali kvůli únikům z policejních spisů z roku 2015 podmínku. Vrchní soud původně poslal Kadlece na 3,5 roku do vězení a Kyselému dal 4letou podmínku. Letos v lednu jim ale nejvyšší soud tresty zmínil. Přibližně každé páté klíště může na Moravě přenášet nebezpečné infekce. Vyplývá to ze studie, na které se podíleli olomoučtí přírodovědci. Zkoumali stovky klíšťat ze 6 lokalit, například z Olomouce Chomoutova, také Tovačova na Přerovsku. Podle Petra Adamíka z Univerzity Palackého klíšťata nepřenáší jen encefalitidu a boreliozu, ale také další patogeny.
2: My jsme se zamerali na bakteriální infekcie, byly to rikecie a potom anaplazmy, ještě popri klasických boreliách. Častokrát se projevují takovými specifickými třeba s horečnatými stavmi a lehko můžou být třeba nedetekované. Za nás je jako velmi zajímavé, jak je to velmi premenlivé v prostoru a na lokalitách, že někde jich je viac premorených klíšťatýmito bakteriami a někde méně.
1: Končí oprava velkého rybníku v zámecké zahradě v Čechách pod Kosířem, je druhou největší přehradní nádrží na Prostějovsku. V plánu je i vybudování mola pro výletní lodičky, které by měla zhotovitelská firma přivést z Německa během června. Půjčovna by měla fungovat po napuštění rybníka. Kastelán Martin Váňa bude hrubou stavbu přebírat v nejbližších dnech.
3: Malý rybník je již napuštěn, tam chybí pouze pár nedodělků. Velký rybník, ta hrubá stavba se dodělává teď v těchto dnech. Ještě tam je samozřejmě spousta nedodělků, musí se upravit celé to staveniště do nějakého v rámci možnosti původního stavu, abychom tam co nejdříve mohli pustit návštěvníky.
1: V olomouckém arcibiskupském paláci začne v 17 hodin výstava o napodobeninách obrazů. Navštěvníci se dozví, jaký rozdíl je mezi kopiemi a originály. Pokračuje vedoucí turistického centra arcibiskupství Vendula Prostředníková.
4: Představuje to, jak třeba padělatelé pracují, jaké techniky používají. Sleduje také to, jak se padělky odhalují. Naopak různými zase technologickými postupy, jako je infračervené záření nebo ultrafialové záření, případně i rentgen. A poukazuje na to, že i kopie, případně i falza, mají své místo v historii.
1: Sport. Čeští tenisté odehrají druhé kolo kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům v pražské O2 aréně. Utkání se uskuteční na tvrdém povrchu 18. a 19. září.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, odpoledne přehánky, ojediněle bouřky. Teploty 21 až 24 stupně Celsia, v jeseníkách okolo 17 a mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dvě auta se nabourala na Přerovsku na cestě z Lazník do Výklek na křižovatce s výjezdem na Veselíčko. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den.
5: Dámy a páni, hodinka veselí je tu k mání.
0: Humoriáda.

0: Tak to bylo štěstí, Marie Rotrové. Vy máte to štěstí, že jste si naladili Humoriádu, kde je hostem Antonín Procházka.
1: No to já nevím, jestli máte to štěstí.
0: Tak určitě. Jak se máte, co děláte?
1: Já se mám přiměřeně mému věku, dělám to, co dělám posledních 50 let, no, tak furt něco zkouším.
0: Konkrétněji, prosím.
1: Teď jsme v Generálkovém týdnu s komedií Ďábelský pán v divadle Lucie Bílé.
0: No. Ano, o čem pak to bude?
1: Ďábelský pán, to říct? Tak jak si jedni manželé zosnují ďábelský plán a pak se jim to nějak vymkne z rukou. No. Hrají tam Honza Čenský, Dana Morávková, Dan Rose, Zuzana Slavíková a Vlasta Žehrová.
0: Předpokládám, že to bude komedie.
1: Je to veselost, ano.
0: Ano. Tak to jsme rádi, že pokračujete v tomto trendu veselé zábavy na divadle. A ano. Teď co nabídneme našim posluchačům, abychom je pobavili
1: při
0: interku.
1: Tak ikonický smích zahájil tento pořad. Ikonický smích Vlasty Buriana, tak bychom mohli v něm pokračovat.
0: Dobře, dáme si film U pokladny stál.
2: No. Rozruch, dovolte, co mě je po vašem úmrtí.
3: Tak je to pravda, ale ostatně já mám dneska volno.
2: Tak proč sem lezete, když máte volno?
3: No promiňte, já si můžu svoje volno trávit, kde se mě líbí. Mně se líbí volnit, tady budu volnit.
2: No ano, ale vy jste přišel.
3: A zvítězil.
2: Ne, Rozruch, zvítězím já, protože vy tu sádru uděláte.
3: Pane, nebudu.
2: Rozruch, vsaďte se, že tu sádru uděláte.
3: Ale nebudu, vsaďte se, o co chcete, no.
2: Tak prosím.
3: Tak počkejte, já to uděláme to takhle. Já vám dám příklad. Když ten příklad zodpovíte gramaticky správně, tak tu sádru dělám já. Když to zodpovíte chybně, tak tu sádru děláte vy.
2: Dobře.
3: Tak dávejte pozor.
2: No.
3: Jak se říká správně? 7 a 5 je 13 nebo 7 a 5 jsou 13?
2: 7 a 5 je 13.
3: Tak jděte dělat sádru.
2: Rozruch, prosím vás, nebudete mě učit mluvit. 7 a 5 je 13.
3: 7 a 5 je 12.
2: No víte, tohle přestává všecko rozruch. Ať je to 12 nebo 13. Vy tu sádru uděláte a je to hotový.
3: Ale neudělám, já vyhrál.
2: No rozruch, dovolte, já vás na něco upozorňuju. Kdybyste mi odpíral poslušnost, byl bych nucen to hlásit výš.
3: Prosím, hlas se to třeba jak u hromotvoru, do toho nic není.
2: No rozruch, víte co, vy si dovolujete, to přestává všecko.

0: Česka. Hmm. Jenomže rozdrobíte, na mě si nepřijdete.
1: To je to.
0: Protože já si pomocnej personál nenechám přerůst bez hlavu.
1: A já vám něco řeknu. A ještě vám něco řeknu, pane doktore, já vám řeknu, co vám tady personál o vás říká, že jste známý tyran a celý pomocný personál vám jinam neřekne, než je uslintaný Bernardín, tak to je.
0: Cože?
1: Ano.
0: No víte co, vy si dovolujete rozruch? Vy jste tady proto, abyste udělal to, co vám nařídím, a ne abyste mi nadával uslintaných Bernardínů.
1: Já jsem neřekl Bernardínů, já jsem řekl Bernardín.
0: No tohle přestává všecko. Snad nemyslíte vy, že mě imponujete tím, že jste nějaký nedoštudovaný medic? Nějaký zběhlej student,
1: vy. No, a vy jste doštudoval,
0: že?
1: No a 7:05 je 13, že jo? Nech si vrátí sobota les.
0: Tohle to.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik pan ošetřovatel Rozruch z nemocnice svatého Jakuba.
4: Ano, to bylo hodně pro pamětníky.
3: A hodně. Jste pamětník, aneb máte rád černobílé filmy?
4: Jo,
3: z té
4: mám.
3: Doby?
4: Jasně, že mám.
3: Chtěl byste hrát v té době?
4: No tak, chtěl bych hrát. No určitě chtěl bych hrát v některém z těch dobrých filmů tehdy, z té doby, no.
3: Tak můžete udělat remake, jak se říká, nějakého slavného filmu?
4: No, tak já nejsem za prvé filmař, já jsem divadelník, no. A za druhé, já nevím, jestli ty remakey jsou jako...
3: K něčemu.
4: No.
3: Dobře, u pokladny stál můžeme pokračovat s Vlastou Burianem, anebo nastoupí Halina Pavlovská a řekne nám, jak přežít reklamu. Teď přežijeme písničku, co přežijeme? Prožijeme písničku Jakuba Smolíka. Můžete hlasovat právě teď Humor mezera A nebo Humor mezera B. Posíláte SMSky na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Je tady Humoriáda, Antonín Procházka a Pavel Kučera vás zdraví. Můžete si vybrat v tuto chvíli Vlastu Buriana nebo Halinu Pavlovskou. Přidáváme vaše hlasy na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne. Vám oběma přeje Vláďa Zubadovic a pan Péčko, paní Pavlovskou.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
2: Mějte se pěkně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Pavel Kučero, zdravím vás i pana Procházku.
4: Dobrý den.
3: A je mi 79 let a teď jsem si vzpomněl na to jméno Procházka, tak s náma chodil Petr Procházku a hned od první třídy jsme mu říkali špacír.
4: To mě taky tak říkali, no.
3: Do pokračování, děkuju.
1: Ano, děkujeme, děkujeme.
3: Nasledanou a se daří.
1: Díky, anebo Tony Walker, tak to zní světově přímo, že jo? No.
4: Je.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
5: Hezké odpoledne, Franta Kroměříž. Zdravím Antonína i vás, Pavle.
1: Zdravíme.
5: A chtěl by se Tondu zeptat, jestli 30. bude Kroměříž?
4: 30.
5: Když mě zavolá zpátky.
4: 30. kterého? Května?
5: Teďka, ano.
4: Nevím o ničem, co se má odehrávat 30. května. Nikdo mě nekontaktoval, nevím, co je za akci v Kroměříži.
5: No, to je grilovačka.
1: Máte grilovačku, Antonine, jo? Kromě říže 30.
5: Jo? Dobře.
1: Tak jo, mějte se. Dobré odpoledne, kde je s námi teď?
4: Grilovačka.
1: No. Haló.
6: Haló.
1: Ano, posloucháme vás.
6: Dobrý den.
1: Dobrý
6: já
1: den.
6: Já zdravím, dal bych si Rozrucha.
1: Ano, píšeme si Ačko.
6: Děkuju.
1: A kdo pak volal, jenom křestní jméno stačí?
6: Jarda ze Žandova.
1: Jarda Žandov, děkujeme pěkně, ano, hezký den. Přátelé, sečteno, potrženo, bylo to těsné, ale Ačko nám vyhrálo, takže u pokladny stál Vlasta Buriana.
7: Poklada hluboká.
8: A poklona.
7: Jej, to jsem rád, že vás vidím. Já vás všude scháním.
8: Mně?
7: No ovšem, ke komu jinému má mít se svojí bolestí, nežli k vám, žáno, který tak zkapacíte do rodiny.
8: Já do rodiny? Jak to?
7: No ovšem, nehledě na to, že se mě, pane, tu bolest sám
8: ale
7: udělal.
8: Ale jedíte cimprlík.
7: Ale cimprlík, já chodím jak pitomý.
8: No že to nemusí být od toho.
7: Je, dneska jsem celou noc nespal.
8: Ne, no tak máte chodit domů, že jo?
7: Ale
8: se...
7: Já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
8: Vážně, můžu se na to podívat?
7: Ale no musíte.
8: Dovolte.
7: Prosím. Je.
8: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
7: Řezat?
8: No jo, řezat.
7: Řezat?
8: Jo.
7: Vyloučeno. Mě ještě neřezali.
8: No to je ta chyba právě. Kdyby vás byli řezali od malička, tak to bývalo na vás dobře.
7: No, ale prosím, nešlo by to nějak rozehnat.
8: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
7: Ne, prosím, to já tak nemyslím. Já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
8: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo? Pořádně a sepse a flegmona ruka pryč?
7: Mm-hmm.
8: No tak?
7: To nechci.
8: No vidíte to. Mm-hmm. No tak? Mm-hmm. Tak já, počkejte, kdo pak má dneska službu? Já vám ho zavolám a ten to hned udělá, jo?
7: Nikoho nevolíte nikoho. Když tedy řezat, tak jedině vy.
8: Ne, to já nemůžu.
7: Ne, pane, musíte.
8: Ne, to já
7: nemůžu. Pane, budete to dělat. Vy to budete dělat. Já vás chápu, že vám zatěžko operovat svého nastávajícího tchána, ale to...
8: A on nedá pokoj. Tchán. Zeď. Řežeme.
7: No tak.
8: Budete chtít uspat?
7: Prosil bych vás.
8: Jaký budete chtít spánek? Železnej nebo dřevěný?
7: No, jaký je v tom rozdíl?
8: No, dřevěný je paličko a železné je kladivem. Tak si vyberte. Mm-hmm.
7: No, já to nechám na vás.
8: Tak dobře.
7: Mám odložit,
8: prosím. Jo, to by bylo dobře.
7: Děkuji.
8: To bolí?
7: Nebolí, ale já se bojím, abych nezatrhl rukáv, víte?
8: Jenom klidně. Pomalu, tak. Za chvilku to bude hotovo.
7: Bude to bolet?
8: Já myslím, že jo. Tak pojďte sem.
7: Co mě to jenom potkalo? No,
8: já s váma nechodím, že jo?
7: Ano. Sednout, sednout vám?
8: Sednout, sednout.
7: Děkuji vám, děkuji vám moc krát.
8: A máš po prázdninách.
7: Tak, už abych radši vstával.
8: Tak se do toho dáme hned. No, tady to nic není.
7: No, vám se to řekne.
8: No.
7: Tak.
8: Tak.
7: Co to je?
8: Budete hodně křičet?
7: Proč?
8: Budeš řvát?
7: Proč?
8: My bychom to chtěli vysílat, víte? No,
7: dovolte takové utrpení, až
8: no,
7: to vysílá.
8: No, sem, dejte hezky.
7: Na co to je?
8: Tam házím prsty.
7: Proč mě měříte?
8: To je na rakev.
7: Je.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, Antonín Procházka s námi jako dnešní host. Jak zahájil ten máj? Lásky čas nebo svátkem práce?
2: Tonda
1: Jak
2: Procházka.
1: To bral? Ano, Tonda Procházka.
2: No, já jsem byl doma v Plzni, tam byly zase ty tradiční oslavy svobody, ano. No, tak jsem se tam prošel, jsem se pojel na ty tanky. Dokonce přijeli ještě dva veteráni, ten mladší tomu bylo 100, tomu staršímu 101.
1: O, no, tak
2: úctyhodný věk. To bylo takový, no.
1: Takže jste oslavoval osvobození.
2: No, tak jsem si tam prošel to město, vždycky to je takový, tam je spousta lidí a vypadá to dobře, no.
1: No a když jdete tou Plzní, tak mají vás místní za jejich člověka, zdraví vás?
2: No, to holky padají na zem, že jo.
1: Omdlévají,
2: líbají mě.
1: Tonda se chvěje.
2: Tony.
1: Tak už víme, jak probíhal 1. máj v Plzni. Teď se přesuneme k nám do dnešní humoriády 5. května. Koho dáme posluchačům dál z archivu?
2: No tak nám tady zbyl Jirka Lápus.
1: Jak to je, zbyl?
2: To je hezký zbytí.
1: To je krásné zbytí. Doufejme, že to bude veselé s Oldřichem Kajzrem.
2: Předevčírem na večeři s Jirkou.
1: No a co jste si dali?
2: Dali jsme si víno hlavně a pak jsme si dali každé něco jiného. Jirka měl smažený sýr, lanýžovej, pozor, a já jsem si dal tatarák.
1: Tak tolik naše bulvární okénko a teď hodina dějepisu.
3: Dejme tomu, že je rok 2010, nebo tak 2012, je hodina dějepisu, vy jste moji žáci a já jsem váš třídní profesor. Vstyk! Sednout. Tak. Kdo chybí? Ale sakramenská, zase mám ječné zrno. Hrozné. Ale zase. Co dneska je? No. Chybí někdo? Nikdo. Nikdo se nehlásí. Výborně. Takže dnes budeme opakovat události z Prahy roku 89. Tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
4: Já to věděla.
3: No tak pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až se vysmějte první klavici, to je hezký. Známý firmy, no, Kastová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný tohle. No. Tak.
4: Nechte to.
3: Tak děvčata, prosím vás, nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
4: No. Tak teda bylo to jako těžký teda.
3: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
4: Bylo to teda v tom listopadu.
3: No v listopadu, to jsem, ano! A kolikátou to bylo přesně?
4: To znamená jako teda na podzem.
3: No na podzem, samozřejmě, že jo! Bylo to kdy? No?
4: No v listopadu říkám.
3: No 17.
4: 17. no.
3: A kde?
4: Kde?
3: No. Na Al?
4: Na Al Jašce.
3: Ale prosím tebe! Na Albertově! Praze! Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
4: Holky, nechte to.
3: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
4: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
3: No to ještě bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně.
4: Byl tam Petr, Dušan, Mirek.
3: Prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zlicka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
4: Jo.
3: No! Přesně to, já to opravdu, já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto, za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
4: Ne, no prostě...
3: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta, no jistě.
4: No. To se tak blbě učí.
3: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
4: Tak hlavní hesla...
3: Byly
4: jako...
3: Na Štěpána, bez
4: Štěpána! Bez Štěpána,
3: jak ještě, do koše, no a dál,
4: no! Pak to, svobodné dolby...
3: A prosím tebe, dolby! Svobodné volby!
4: Teda volby...
3: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
4: Máme holé v ruce.
3: Ale prosím tebe! Máme holé ruce, oni měli holé!
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik talentovaná žačka Růžena Kajzrová a učitel dějepisu. Tak moc toho nevěděla.
2: No, nevěděla, no.
1: Jaký byl Tonda Školák?
2: Já?
1: No.
2: No, hrozné, to bylo.
1: Neučil se?
2: No, tak neučil, no. Ale i... Tak oni vždycky říkali, že jsem jako chytrej, ale nedbalej. Že jsem to jako, no...
1: Že to chtělo více pít.
2: No, mě to nebavilo na té škole.
1: No, ale tak některé předměty, jo.
2: Třeba dějepis a zeměpis mě bavil.
1: Ano, tak to jsme tu správně v hodině dějepisu.
2: Ano.
1: A zůstaneme i dál s Jiřím Lábusem, když dají posluchači více Aček, když zvolí Bčko, nastoupí směs anekdot ze Silvestra 1966. A to je hodně dávno. To já jsem ještě 3 roky nebyl tou dobou. Antonín Procházka v roce 66. Vzpomene si, co činil?
2: V 66 jsem byl ve 3. třídě.
1: No.
2: Sbíral jsem, miloval jsem Tereškovovou a sbíral jsem kosmonauty. No.
1: Výborně, jsme zase v té škole. No, jo.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje, jsme zvědaví s Antonínem Procházkou na vaše hlasování. Můžete přidat SMS-kou Humor mezera A, hlas pro Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Humor mezera B je SMS-ka pro anekdoty z roku 66. 90 011 04, ještě stále hlasujete, stejně jako na telefonu 731

0: 800 900. Tak kdo pak volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, Pavlíku, Božena ze Žadce, zdravím vás a také pana Procházku a byla bych pro Béško a Nebnot. Já přeju vám krásný večer a ještě hezčí týden.
0: Děkujeme.
2: Děkujeme.
0: No, podobně. Dobré odpoledne.
3: Krásné odpoledne, pánové. Jirka Strutnovská, moc zdraví našeho pana plzeňského Moliéra, pana Procházku. Jsem moc rád, že vás po delší době zase slyším.
4: Ano, děkuji. Oni mě se moc nazvou, víte, oni jako...
3: Ne, ale však je to dobře. Hlavně, že musí být veselo. A samozřejmě také vás, pane Pavlíku, po delší době moc vás rád slyším. Jinak teda k tomu Tataráčku, byl jsem v sobotu v Pardubicích za přáteli se podívat a můžu vám říct, dali jsme si taky Tataráček. Ve škole na základce nic moc, na učňáku úplně něco jiného. Máte krásná témata, kluci, teda moji zlatý. Hnedka bych si ten Tataráček dal, ale takhle si dám v úvozovkách jenom Ačko.
0: Dobře, tak zdravíme vás a děkujeme pěkně, naslyšenou, tak tolik naše kuchařské okénko.
4: To je výborné, to by mohl být váš kolega, ten to tak hezky umí říct.
0: Že jo, no, já bych si vzal honorář a on pěkně mluvil panýř. Ne, je to náš milý, drahý posluchač. Dobré odpoledne, zdravíme dalšího.
5: Dobrý den, tady Ilona se Severní Čech.
0: Dobrý
5: zdravím
0: den.
5: Zdravím pana Procházku i vás a přála bych si jedničku.
0: Děkuji. Čili Ačko, děkujeme pěkně, Jiří Lábus má váš hlas. A co vy? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Jarča z Idlantu. Dobrý den, Pavle, Antonine a jsem pro A.
0: Dobře, máme zapsáno, díky moc.
6: A pozdravuju vás všechny, mějte
4: děkujem,
6: se.
4: Děkujem.
0: Dobré odpoledne.
7: Ano, zdravím vás oba dva a já dávám Ačko Lábuse a Kajzrovou.
0: Dobře, děkujeme i vám, mějte se.
4: Lábusovou a Kajzrovou.
0: Kdo ví, jak to tam všechno bylo? No, dobrý jsi, den. Jsi. Halo, halo.
4: Oni sami nevědějí.
0: Halo? Halo?
8: Halo,
0: ano,
8: dobrý den.
0: Dobrý den.
8: Jsem v Humoriádě.
0: Jste v Humoriádě.
4: Ano, jste.
8: Tak prosím vás, já bych si psal Ačko.
0: Dobře. A vaše jméno křestní nám stačí, ať víme, kdo nám zavolal.
8: Lubomír.
0: Dobře, děkujeme, pane Lubomíre, mějte se hezky. Naslyšenou, dobré odpoledne, zdravíme vás. Dobrý den.
9: Dobrý den. Tady Jarda ze Žandova u České Lípy. Dal bych si samozřejmě pana Kajzra.
0: Děkujeme, mějte se hezky.
9: Díky, naschle.
0: Naschledanou.
4: Takže Lábus má teď volno, jo?
0: Budou oba dva, samozřejmě máme to rozehráno s nimi. Hodina dějepisů pokračuje.
10: Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
11: Na Václavském náměstí promluvil lid.
10: No. To máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohle to nevíš, prosím, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
11: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
10: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím zpětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamená zkrátka OF? Opravdu to jsem neviděl.
11: Osvobození Fojtíka.
10: Ale prosím tě! Tipni se ještě jednou.
11: Já nevím.
10: No, jsem neviděl tohle. No. A co ještě?
11: Očekávám funkci.
10: Ale už. Občanské fórum.
11: Je občanský fórum.
10: To, že tohle to nevíš,
11: ale jsem zásadní... Jsem to věděl, no, ale... To vypadlo, no, tak to byl ty kraviny.
10: No, jmenuji některé členy vlády.
11: Jako tehdy, jo.
10: No, jmenuj, no, tak...
11: No, nevím, no, byl tam ten, potom tam nastoupil ten takovej... On, no. Jsem... Tak blbý má. Takový ten, no takhle, jak furt takhle jako...
10: Ano, ano, minister Dinsbier, minister zahraničních věcí, ano.
11: Dinsbier. Ano,
10: dalšího jmenu.
11: Pak ten byl tán, takový.
12: Prosím vás, já to říkám několikrát, nečekejte, že vám někdo ty peníze dá.
10: Nečekejte. Sída. Sída Kosmola. Francí. Klaus? Ano.
11: Jak?
10: Klaus, no jistě. A ještě někoho jmenuj. No,
11: a pak ta,
10: důležitou osobnost nějakou.
11: Ten takový ten, no. Takový ten...
10: No, ano, ano. Prezident Václav Havel, ano, ano. Aspoň, že tohle trošku víš, no. A jak se jmenovala strana, která měla vlastně 40 let absolutní moc, jak se jmenovala ta strana?
11: Malá.
10: Ale prosím tebe, to byla velká strana.

0: to by zkoukala, jak to byla velká strana, no. No, ko?
1: Byla to ta strana.
0: Komu?
1: Komu zvoní hrana?
0: A prosím, komunistická strana.
1: Jo, komunistická. Já jsem kráva, no. Ne, jsem to věděla.
0: Prosím tě, jak je to možný tohleto? Jak je to možný, že to nevíš? My jsme se na ně minulou neděli byli dělat v rezervaci. Děcka! Tak.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik exkurze do roku 2012, potažmo do roku 89 s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kajzrem. Přátelé, vracíme vám do hry do finále Halinu Pavlovskou.
4: Se
3: Štefanem
4: zase.
3: Margitou a Hanou Zagorovou a nebo anekdoty ze Silvestra roku 1966. Hlasujte si o svůj humor, který chcete, na který máte chuť a náladu. Humor mezi na A nebo B, SMSky letí na 90 011 04, telefon 731 800 900. Volil by Antonín Procházka Halinu nebo anekdoty?
4: Já bych se dal tady Štuchala.
3: Štuchala. No, tak to nevím, jestli by na něj ještě došel čas, vyšel. Každopádně asi anekdoty, že? By byly tipy našeho hosta. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, zpívá Václav Neckář.

givers, man. And we'll see beat multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi Halinou Pavlovskou a směsí anekdot. Tak kdo pak to vyhraje? Přidáme další vaše hlasy. Dobré odpoledne.
2: Miroslav Karvine, dobrý den, pánové.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Hlasy pro anekdoty.
1: Ano, máme zapsáno a děkujeme. Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne vám. Haló, haló. Ano.
4: No, dobré odpoledne. Chtěl bych vás pozdravit, oba dva.
1: Zdravíme.
4: A hlavně pana Procházku.
3: Děkuji srdečně.
4: A chtěl jsem se ho zeptat v souvislosti s oslavami v Plzni, jestli si vzpomněl taky na něco osobního. Teď zrovna těch 6 dílů tam dávali, tak jestli mu to něco udělalo ze srdcem.
3: Teď vám nerozumím, jaký postavy?
4: No, tak dávali tam nějaký 6-dílní seriál. Vzpomněl i na svůj tank.
3: Jo, no, já se moc na televizi nedívám, takže nevím, nespomněl jsem
4: si. Ne, ale já jsem myslel v souvislosti jako s těmi tanky, které byly v Plzni.
3: Jo, no, náhodou. Tak to
4: je byli. To dávná historie.
3: Ano.
4: A přeju vám pěkný den.
3: Ano.
1: Děkujeme.
4: A chtěl bych anekdoty.
1: Máme zapsáno. A mějte se hezky, naslyšenou. Tak, dobré odpoledne, zdravíme vás.
5: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
3: Dobrý den, milosti vám, paní.
5: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné probouzení do středečního rána všem posluchačům humoriádice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobrý den. Halo, halo.
6: Dobrý den. Já bych chtěl ty anekdoty.
1: Anekdoty. A kdo pak volá?
6: Milan.
1: Milane, děkujeme za váš hlas, mějte se hezky. A můžeme to spustit, rok 1966.
3: Ježíš, tak Halina se zase vrací.
1: Halina se vrací do archivu a přijde za námi někdy příště, určitě ráda.
3: Ano, těšíme se.
7: Pane doktore, chci podat žádost o povolení rozvodu. Moje žena chová v ložnici kozu a máme tam tak hrozný zápach, že už to prostě nemůžu snášet.
8: A poslyšte, nebylo by možno občas vyvětrat?
7: Myslíte, jako otevřít okno? V ložnici?
8: No ovšem.
7: Vyloučeno. To by mi uletěli holuby.
8: Poslyšte, pane Černý, vaše výpovědi se ale diametrálně liší od výpovědi pana Bílého.
9: To je docela možný, pane předsedo. My jsme totiž neměli čas se dohodnout, takže on asi lže něco úplně jiného.
10: Pane vedoucí, tak jinak vám vzkazuju, že jste mu to košili špatně vyčistili a že mu za ní máte dát novou, nebo že prý sem přijde a že vám to všecko tady rozmlátí.
9: Jo, a jakou pak velikost košile má ta

0: Tatínek.
1: Prosím, 35.
0: No tak to sem klidně může přijít.
1: Teti, jak se u nás dlouho zdržíš?
2: Ale dokud vás neomrzím.
1: Je, a to tu nezůstaneš ani přes noc.
3: Kolik pak je ti let, chlapečku?
1: 10.
3: A nemyslíš, že už bys měl být dávno doma?
1: Proč? Já ještě nejsem ženatej.
0: Vendo, Venouši, kolikrát jsem ti říkal, aby jsi si nehrál se sirkama?
1: Ale tak ti já si s nima vůbec nehraju.
0: Nehraješ, tak co s nima děláš?
1: Co pak nevidíš? Zapaluju si cigaretu.
4: Karličku, víš, že ti Čáp přinesl bratříčka. Chceš ho vidět?
1: Bratříčka ne, ale toho Čápa.
5: Poslechněte, člověče, víte, co to je umění?
6: Ale to mě budete učit znát. Umění to je sochařství, malířství a zemětřesení.
5: Zemětřesení to je nějaká blbina, co pak? Zemětřesení je umění.
6: No jo, no, tak udělejte zemětřesení.
0: Člověček, kdo vás to tak zřídil? Vždyť jste samá boule a modřina, pojďte, já vás dovedu domů.
5: Opovažte se, odtamtud právě jdu. Tak co pak je to, občané? Ve 2 hodiny po půlnoci na náměstí tady boucháte na čineli.
6: No, co se
5: děje? Co se děje? Budu vám muset dát pokutu.
6: Vy mě? Tu pokutu zaplatíte šefe vy? Pač nestojíte v pozoru, já neuhybnu.

0: To je závěr dnešní Humoriády. Hostem byl Antonín Procházka. Na co se těší v nejbližší době, hodinách, minutách, dnech?
1: Já teďka, že pojedu na Letnou a půjdu do nějaké vinárny a dám si dobré vínko.
0: Tak tomu se říká ďábelský plán,
1: ano.
0: Kterým to začalo dneska tady vaše vyprávění. Tak jo, děkujeme pěkně, hodně zdraví, hezké jaro.
1: Mějte se, naschle.
0: Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Sedmnáct hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Varování před požáry ze sucha rozšířili meteorologové. Jeseník řeší rostoucí náklady na odpady tříděním. U Českého rozhlasu si zástupci vlády a parlamentu připomněli výročí zahájení pražského povstání. Oblačno, přeháňky, teploty až 24 stupňů Celsia, mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Ve východní polovině České republiky bude dál sucho, teplo a větrno.

0: Meteorologové prodloužili upozornění na nebezpečí vzniku a šíření požárů do odvolání, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Neměli bychom proto rozdělávat ohně v přírodě, odhazovat nedopalky cigaret na zem a používat přenosné vařiče. Za loňský rok zaplatila jesenická radnice za odpady bezmála 20 milionů korun, v přepočtu je to 1500 na osobu. Obyvatele přitom platí poplatek 800 korun. Rozdíl tak musí dlouhodobě dorovnávat radnice. Pomáhá třídění, pokračuje mluvčí jeseníku Markéta Káňová.
1: Náklady na odpadové hospodářství v našem městě stále rostou, je to zejména kvůli zdražování služeb a zvyšujícím se poplatkům za ukládání odpadu na skládky. Díky zohlednění odměny za třídění ceny na osobu klesly z 1889 korun na 1500 korun českých a i přesto ale město muselo doplácet, a to přibližně 600 korun na každého obyvatele.
0: Policisté vyšetřují případ opilého strojvedoucího. Údajně řídil osobní vlak mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou se skoro 3 promile alkoholu. Na jeho chování upozornili svědci. Podle nich neotvíral dveře cestujícím a pomalu se rozjížděl. Ve vlaku jelo zhruba 40 lidí, nikomu se nic nestalo. Strojvedoucímu hrozí až 5 let vězení, pokračuje policejní mluvčí Miluše Zajícová.
2: Policejní komisař zahájil úkony trestního řízení pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti, za který je možné dle trestního zákoníku uložit zákaz činnosti, případně trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let.
0: Zástupci vlády a parlamentu si u budovy Českého rozhlasu připomněli výročí 81 let od začátku pražského povstání. Právě tehdejší Československý rozhlas měl při událostech 5. května 1945 zásadní roli. O budovu rozhlasu na pražské Vinohradské třídě se vedly nejtěžší boje. Pietu zakončila minuta ticha s čestnou salvou a česká státní hymna. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral připomněl historický význam těchto událostí.
3: Vím, že přehnaný patos nám není vlastní. Jsou však chvíle v dějinách, kdy je na místě připomenout si národní hrdost a opravdové vlastenectví. Tiché, neokázalé a neokaté, které se každou chvíli vychloubačně nebije v hruď. Můžeme jen litovat národy, jež nemají ve svých dějinách podobné příklady a vzory. My je naštěstí máme. Sport.
0: Olomoučtí hokejisté začali v pondělí s letní přípravou. Na zimním stadionu se sešly i nové posily. Útočníci Martin Štohanzl, Jakub Kos, Michal Vitouch a Michal Tomeček. Zahraniční hráči se připravují individuálně nebo jsou v reprezentaci. Tým nově povedou dva hlavní trenéři. Loňský asistent Petr Svoboda a dosavadní videokouč Petr Fiala. Odhaluje ambice do nové sezony.
4: Nějaký cíle, které buď splníte a budete hrát třeba jenom to předkolo. Předloni to taky se stalo, že to ani to nevyšlo. Jo. Musíme koukat na sebe, jak budeme hrát, a tím, že jsou tam takový ty kluci, kteří by měli být dravci, tak věřím tomu, že ukážeme, že jsme schopni hrát líp a nejenom, že budeme spokojeni, že je předkolo, protože to je málo. Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, odpoledne přehánky, ojediněle bouřky, teploty 21 až 24 stupně Celsia, v jeseníkách okolo 17 stupňů a mírný jižní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Blíže nepopsaná nehoda částečně omezuje provoz na Šumpersku, na silnici mezi obcemi Loštice, Líšnice, u křižovatky na Žádlovice. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Také dnes s Tomášem Kedziorem. O čem uslyšíte? V Olomouci začal fungovat nový denní stacionář pro lidi s postižením. Velké úspěchy slaví olomoucká zoo s odchovem zoborožců malajských. Podíváme se přímo do ptačí nory. Jak jsme slyšeli teď ve zprávách, HC Olomouc má nového trenéra. Jaké má detailní plány s mužstvem, dozvíte se. A mluvit budeme také o životě Vincence Priznice. Přeji dobré odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
5: Český rozhlas Olomouc. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. S přehledem událostí je ve studiu Jiří Kořínek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ústavní stížnost podali dva aktéři olomoucké kauzy Vidkun. Podnikatel Ivan Kyselý a bývalý policejní náměstek Karel Kadlec, informovala mluvčí soudu Miroslava Sedláčková. Oba muže dostali kvůli únikům z policejních spisů z roku 2015 podmínku. Vrchní soud původně poslal Kadlece na 3,5 roku do vězení a Kyselému dal 4letou podmínku. Letos v lednu jim ale nejvyšší soud tresty zmírnil. O zhruba 2 týdny později oproti původnímu plánu začne v Hranicích uzavírka silničního mostu na třídě 1. máje. Řidiči s ní musí počítat od pondělí 11. května. Most čeká kvůli špatnému stavu výměna. Pro chodce bude připravena lávka, prodlevu v zahájení prací vysvětluje Jindřiška Ochmanová z krajské správy silnic.
3: Důvodem byla nutnost upravit technické řešení lávky z důvodu většího zabezpečení ochrany chodců a zajištění nejvyššího zabezpečení spodní stavby lávky, což si vyžádalo změnu stavebního povolení a navazujících dopravních opatření.
2: Plán vybudovat soubor mlžítek pod historickou dlažbou olomouckého centrálního náměstí se letos nekoná. Problém je s vybudováním podzemní technologické šachty, uvedl ředitel olomouckých technických služeb Pavel Dostál. Jako náhradu umístí letos na horní náměstí mobilní mlžnou bránu. Veřejné ohniště budou moct využívat návštěvníci lesoparku v Jezerské ulici v Lipníku nad Bečvou. Dělníci už ho připravují, práce budou stát 130 tisíc korun. Hotové by měly být do konce června, uvedl ředitel technických služeb Václav Zatloukal. Budova obřadní síně v Jeseníku prochází rekonstrukcí za zhruba 11 milionů korun. Část nákladů město uhradí z dotací. Cílem prací je snížení energetické náročnosti objektu. Hotovo by mělo být do poloviny června, uvedl ředitel technických služeb Jeseník Petr Nedbal. Končí oprava velkého rybníku v zámecké zahradě v Čechách pod Kosířem, je druhou největší přehradní nádrží na Prostějovsku. V plánu je i vybudování mola pro výletní lodičky, které by měla zhotovitelská firma přivést z Německa v červnu. Půjčovna by měla fungovat po napuštění rybníka, uvedl kastelán Martin Váňa.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Připravený je meteorolog Tomáš Ostrožlík. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Také dneska byl v Olomouckém kraji velmi teplý den, možná bych řekl až letní. Jak to vidíte vy?
2: Podle teplot byla letní, protože na mnoha místech teplota přesáhla 25 stupňů. Nejtepleji bylo v nížinách, zejména na jihu, 27 stupňů v Olomouci nebo ve Štemberku, ale také bylo 27 stupňů na Vidnavsku. Teploty na horách také byly docela vysoké, kolem 17 až 19 stupňů. A vál čerstvý jižní vítr, místy byl ale slabší, jen do 5 metrů za sekundu.
1: To teplo asi bude pokračovat i večer a v noci. Jak bude?
2: V noci očekáváme, že bude zpočátku méně oblačnosti. Během noci, zejména té druhé poloviny od jeho západu, přibude oblačnosti z přeháně, které se teď večer tvoří nad Čechami. Ta oblačnost bude postupovat k východu a v oblasti jeseníku se může ještě objevit i slabá přehánka. Z těch rozpadajících se bouřek v Čechách teploty budou klesat na 15 až 11 stupňů, ale v údolích, kde přestane foukat, mohou klesnout až k 7 stupňům. Zítra očekáváme ráno zmenšenou oblačnost, během dne pak bude oblačnosti přibývat, odpoledne a večer se mohou opět místy vyskytnout přehánky, ojedinělé bouřky. V oblasti jeseníku na severu kraje budou večer a v první polovině noci na čtvrtek přehánky, případně bouřky četnější. Teploty zítra nejvyšší 21 až 24, na horách kolem 17 a i zítra bude vát jižního západní vítr, který bude o něco slabší, 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Mluvilo se o nějakém výrazném ochlazení, tak to vypadá, že zítra to asi ještě moc nebude v Olomouckém kraji.
2: Nebude, ono to ochlazení nebude ani nějak výrazné ve čtvrtek a v pátek, kdy mají být nejnižší teploty, tak by měly dosahovat 15 až 19 stupní, pak se zase na víkend budou teploty mírně zvyšovat.
1: A o tom si zase řekneme příště, to byl meteorolog Tomáš Ostrožlík. Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a za chvíli se vydáme do Olomouce Hodolan, kde mají nový stacionář pro dospívající a dospělé.
0: Český rozhlas Olomouc.

0: Poslední dubnovou středu nás navždy opustil Oskar Petr, zakladatel Marsiasu a autor řady hitů pro Anetu Langerovou a skupinu Lucie. Připomeneme si ho druhým solovým albem k jeho tehdejším padesátinám, Fabrika Atomika. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Oskarem Petrem.
1: S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Novou službu denního stacionáře nabízí v olomoucké městské části Hodolany nezisková organizace ZETMI. Určená je pro dospívající a dospělé se zdravotním postižením. Další podrobnosti přidává redaktor Josef Čermák.
1: V denním stacionáři je několik místností s různým využitím, mimo jiné třeba i pro sklidnění a relaxaci klientů. Na vybití energie naopak slouží menší tělocvična. Klienty stacionáře jsou dospívající lidé po ukončení školní docházky. Každý z nich potřebuje svého asistenta, aby měli program podle svých potřeb. Péče je tak individuální. Taková služba je na Olomoucku zatím jediná, říká Naděžda Škrabolová, předsedkyně spolku ZETMI, který stacionář provozuje.
2: Začali jsme kapacitou 2 klienti, abychom vyzkoušeli, jestli tahle služba bude vůbec možná ji realizovat, a chceme kapacitu navýšit příštím roce ideálně na 4 a později třeba na 6 klientů.
1: Službu denního stacionáře spolku ZETMI využívá pro svou 18-letou dceru Valentinu i paní Lucie Žárovská. Dívka má syndrom, který způsobuje autismus, mentální retardaci, epilepsii a takzvané chování náročné na péči. Na pomoc ostatních je odkázána prakticky ve všech činnostech, ať už při oblékání, jídlu nebo při používání toalety. Podle své matky tak potřebuje prakticky neustálou péči 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
3: A my tento stacionář využíváme, aby Valča byla v jiném prostředí než doma, a hlavně, abych já se mohla věnovat i jiným činnostem, nejenom jí. A tento stacionář je velkou pomocí a hlavně vznikl i díky tlaku rodičů na kraj, kdy my jako rodiče jsme byli v podstatě nuceni založit spolek Most k péči, kterého jsem předsedkyní, a snažíme se změnit v našem kraji to, aby ty služby pro tyhle ty děti náročné byly dostupnější.
4: Co by mohlo podle rodičů ze spolku Most k péči zlepšit dostupnost péče o handicapované?
1: Členkou rodičovského spolku Most k péči je i Dagmar Kozáková, matka dcery s těžkou mentální retardací, také využívá služby organizace ZETMI a otevření nového denního stacionáře vítá. Rodičům podle ní přinese čas na práci, odpočinek, jiné potřebné

0: aktivity. Rodiče dětí s postižením by ale podle Kozákové do budoucna rádi prosadili taky zřízení pobytové služby, která bude klientům šitá na míru.
1: My jako pečující, co nás velice trápí, je ten problém toho stárnutí a vlastně toho, že moc dobře si uvědomujeme, že jednou tu péči budeme muset někomu předat. Jednak kvůli stáří, kvůli zdraví a hrozně rádi bychom prostě kvalitní službu, kde budeme vědět, že o to dítě je dobře postaráno a bude tam spokojeno a bude efektivně trávit svůj čas.
2: Jak jsme slyšeli, novou službu denního stacionáře nabízí v olomoucké městské části Hodolany nezisková organizace ZMI. Je určena pro dospívající a dospělé se zdravotním postižením.
3: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc má tentokrát sportovní zajímavost. Olomoucké hokejisty v nové sezóně povedou dva hlavní trenéři. Stávajícího Petra Svobodu ale doplnilo poměrně překvapivé jméno. Z pozice videokouče se na lavičku Hanáků po 11 letech vrací 66-letý Petr Fiala. První ani druhou volbou ale rozhodně nebyl.
1: Nebyla to první varianta, jako trenéři, o kterých jsme měli zájem, tak nemohli. Byli pod smlouvou nebo dostali nabídku vys národní mužstvo, takže tyhle ty možnosti padly a tak jsme se domluvili, že než aby jsme scháněli trenéra, který by sem třeba možná ani nepasoval, takže se tam vrátím a budu to dělat s kolegou Petrem Svobodou.
2: Říká staronový kouč Olomouce Petr Fiala, který Hanáky naposledy vedl v sezóně 2014-2015. Klub jednal s Jaroslavem Nedvědem či Davidem Brukem, což ze zmíněných důvodů zkrachovalo. A tak ze strany generálního manažera Erika Firsta přišla tato v podstatě rezervní varianta.
1: Panem Firstem mám velice dobrý vztahy a i sami jsme ty možnosti těch volných trenérů právě zamítli a to, že bych tam měl jít na stříčku, nebylo z mojí hlavy teda, to bylo z jeho hlavy, takže když mi řekl, že má tuhletu variantu, tak to jsem mu neřekl, že ne. Chci, aby to tady fungovalo a věřím víc sobě než některým těm trenérům, takže toho důvodu jsem tomu s tím souhlasil.
2: Podotkl poměrně sebevědomě trenér, který přitom za posledních 11 sezon otrénoval v extralize pouze necelé 2 měsíce na lavičce Komety Brno na podzim 2019. Jeho angažování se tak může zdát jako risk a krok do neznáma. Fiala posledních 6 sezon působil v klubu v roli videokouče a úzce spolupracoval třeba s trenéry Tomajkem a Motákem, kteří aktuálně mají smlouvy u národních týmů.
1: Když jsem dělal toho videotrenéra, tak jsem seděl s trenérama, na tréninky jsem chodil s nima na led, jsem jim asistoval, takže co tam probírali, tak jsem probíral většinou s nima, takže nakonec se z toho urodilo, že jeden trenér je u nároďáků v příští sezónu, druhý u osmnáctky, takže já jsem tam neseděl s žádnýma podřadnýma trenérama, takže si z tohohle nepřipadám, že bych z toho vypadl tak dlouho. Jo. Nakoukal jsem toho víc než ty trenéři, takže z tohohle pohledu určitě jsem nějakým způsobem nezakrnil.
2: Netypické je také rozdělení rolí v realizačním týmu Olomouce. Petr Fiala i Petr Svoboda budou oba vedeni jako hlavní trenéři, což v minulosti v nejvyšší soutěži nevždy přineslo kýžený efekt. Fiala z toho ale strach nemá.
1: Když si dávno jsem to takhle měl s Petrem Vlkem, Miloš Hořava to měl s Pepou Jandačem ve Spartě. I jsem se s tím Milošem o tom bavil, že jsem to zažil, že mi to nevadilo a on říkal, že to bylo taky v pohodě. Prostě máme rozhozený funkce v tom, že Petr bude se starat hodně o beky, já o útočníky a samozřejmě o systém. To je společný cíl, takže to musí dodržovat všichni a na tom se shodneme. Ono, máte hlavního trenéra, máte asistenta, ale oni pracují v rovnoceně. Tam není možný, aby jeden jakože jenom tak kejval a to a druhý to všechno dělal. To už takhle nefunguje.
2: Vysvětluje Petr Fiala s tím, že klub aktuálně jedná ještě s dalším asistentem. V Olomouci už je také nástupce Martina Pruska v pozici trenéra brankářů a také nový videokouč, který s klubem bude spolupracovat externě současně se svým dalším zaměstnáním. Jejich jména ale zatím klub neoznámil. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: A budeme s vámi už také v Jeseníku. Tam je velmi zajímavá osoba. Je to archivářka a historička Michaela Neubauerová. Uspořádala, přepsala a přeložila archivní paměti Johana Ripra, zetě Vincence Priznice. Uslyšíte o tom za chvíli.

0: Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Měsíce práce s archivními dokumenty sepsanými Johanem Riprem má za sebou archivářka a historička státního okresního archivu v Jeseníku Michaela Neubauerová. Podařilo se jí tak nejen zpracovat a přeložit jeho dílo, ale také odhalit unikátní zanícení osobou tchána Vincence Priznice.
1: Johan Ripr byl zetěm Vincence Priznice, vzal si Priznicovou dceru Marii Anu a nebyl jenom členem té Priznicovy rodiny, ale i aktivním účastníkem lázeňského života. Víme o tom, že byl členem lázeňské komise, která spravovala a rozvíjela lázně po smrti zakladatele. Byl velice činný v turistice, v tom, že se zřídila železnice z Hanušovic do Jeseníku. Velice činorodý člověk a kromě toho, jako archivář musím ocenit, že byl i významným priznicovským badatelem. Byl to veliký obhájce priznicovských metod, původní lázeňské kůry a také obhájce celého priznicovského odkazu. Veliký priznicolog, by se dalo říct. A zároveň velký badatel. On sbíral, zaznamenával současníky Priznice a všechno si to zaznamenával do svých zápisníků, které potom přenesl do svého životního díla, které se nazývá Vzpomínky z mého života na Greffenbergu.
2: My sedíme tady u vás v archivu v pracovně a máme tady, mě to popsáno, šatule 1 a šatule 2, kde jsou nádherně krasopisem vlastně zapsané nejenom ty vzpomínky, ale zejména v šatuli 2 je zapsáno dokonce výpovědi priznicovských pacientů, dokonce z počátku léčby Vincence Priznice. Opravdu až takhle byl prostě pečlivý, že vlastně všecko zaznamenával. A já musím říct, že vy jste na tom bádala kolik let?
1: Já mám tu výhodu, že my už máme archiváři nástroj přepisu pomocí OCR, to znamená, že už takové to zavádění té umělé inteligence do archivnictví a velice nám to usnadní práci, protože vlastně tady těch mnoha set stran mám poměrně rychle přepsáno do textového editoru. Každopádně naším úkolem je, protože to není dokonalé, potom mnoho a mnoho měsíců jsem nad tím strávila, slovo po slově vlastně znova kontrolovala, přepisovala, upravovala. Pak jsem zjistila, že toto jeho dílo má třeba 133 tisíc slov, které jsou původní v kurentu a v němčině. Takže já jsem měla potom aspoň tedy přepis do latinky a následně teda se musela ale přeložit do češtiny.
2: Co teď bude vlastně s tímto archivem? Jsou tam nové věci, které třeba jsme netušili nebo zpřesnili něco, co třeba o té priznicovské léčbě do dneška nebylo známé?
1: Celé to rukopisné dílo má několik rovin. Jsou tam zmínky i o Priznicovi samotném. Právě nějaký současník jeho mu řekl třeba, jak byl vysoký a jaký měl úsměv a kde se dával v lázeňském domě, v tom velkém dnešním hradě, jak to vlastně probíhalo, třeba obědy, večeře. Takovéhle jako střípky, ale to jenom minimálně. Ten rukopis je spíše právě výpovědi o samotné léčbě, o tom, jak probíhala, kdy nastala krize, ale třeba i takové, kolik mělo stupňů ta voda vlastně a přesně jako a kolik minut musela trvat na určité choroby a podobně. Takže to všechno právě on jako pečlivě zaznamenával úplně každou zmínečku i z toho důvodu, že on a jeho hlavní primární snahou je zaznamenat ryzí původní priznicovskou léčbu, oproštěno vlastně od jakýkoliv změn nebo nějakých jiných nábalů. V 60. letech 19. století už máme vědeckou vodoléčbu, která vlastně už funguje trošku na jiných principech, která si bere nějakého původního priznice, ale už ho nějakým způsobem proměňuje. A on v té době se snaží prostě najít toho původního priznice a nechat ho svým současníkům a svým nás.
2: Jste říkala, že byste uvažovala třeba o knize, kde by vlastně to bylo zhrnuto. Mně tak napadá, že to by mohla být kniha nejenom historická, ale i třeba pro lékaře zajímavá.
1: Mám úplně ten stejný pocit. On sám na konci vlastně uvádí, že by chtěl, aby celé jeho dílo, tady ty vzpomínky, byly jednou zveřejněné, znamená vydané. A já to mám takový trošku jako úkol, nebo jsem si to aspoň takhle vzala, že to vlastně ještě upravím, nějakým způsobem doplním a že to opravdu někdy vydám. Nevím jak, nevím kde, ale jako mám to jako svoje takové poslání.
2: Z Jeseníku Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Český rozhlas Olomouc vás zve na přátelskou hodinku s Igorem Barešem. Proč se nestal veterinářem? Jaký má vztah k Hané a k jeseníkům? Proč si oblíbil rozhlasový mikrofon? Nejen na tyto otázky se čerstvého šedesátníka bude ptát Michal Bureš. Přijďte ve čtvrtek v 16 hodin do knihovny v Prostějově nebo od 19 hodin do atria naší budovy v Pavlčákově 19 a nebo v pátek od 15 hodin do knihovny Vincence Priznice v Jeseníku. Bližší informace na webu olomouc.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Kraji Českého rozhlasu Olomouc. Zoborožci jsou exotičtí ptáci s mohutným zobákem, žijící v tropech Asie a Afriky. Známí jsou také díky svému velmi zvláštnímu způsobu hnízdění. V zoo Olomouc žije několik druhů zoborožců, které můžete samozřejmě pozorovat i během těchto dnů a všimnout si tak loňských mláďat, která zoologové považují za velký chovatelský úspěch.
1: Olomoucká zoologická zahrada aktuálně chová 5 druhů zoborožců. Mezi nimi i zoborožce malajské, latinský Antracoceros malayanus.
2: Říká Honza Kirner, zoolog. U zoborožců malajských my teď stojíme, protože vy jste v roce 2025 doslova způsobili senzaci.
1: Pro naši zoologickou zahradu naši ptáci odchovali mláďata, samečka a samičku a stalo se tomu tak po 23 letech, co tento druh tady v zoo chováme. A stalo se tomu tak poprvé.
2: Z toho vyplývá, že to není nic jednoduchého odchovat mláďata.
1: Prvním důvodem je určitě to, že ti zoborožci samec se samicí si musí sednout, musí prostě spolu harmonizovat a musí si rozumět ten pár. Druhý bych řekl, že je správná výživa a třetí takový pilíř je správná hnízdní dutina, prostě bez baráků nejde odchovávat děti.
2: To hnízdění je velmi specifické.
1: Správně. Ona totiž samice po celou dobu odchovu je zazděná v hnízdní dutině, což je vykotlaný dutý strom, v našem případě dubový kmen. A samec ze samicí společnými silami zazdí v letový otvor, že zůstane jen taková malá škvíra, kterou samec samici krmí a samice vlastně touhle škvírou vyhazuje taky trus z téhle dutiny, aby tam měla pěkně čisto. A všechna komunikace probíhá takhle, takže ona třeba čtvrt roku má výhled na okolní svět jen přes takovou klíčovou dírku.
2: A vy jste odsouzeni být čekateli.
1: Čekáme, ale máme šanci do toho zasahovat lehce. Do každé té zoborožčí dutiny my máme dva vchody. Jeden boční, kontrolní a pak máme ještě otevírací strop. No a kvůli tomu, aby jsme tu samici nějak extrémně nerušili, tak jsme se dívali spíš stropem. Měli jsme tam fotopast v průběhu odchovu, aby jsme věděli, co se tam děje. Takže zpovzdálí jsme to kontrolovali, ale musím říct, že s trochou nadsázky my jsme jenom nosili krmení a ptáci to sami odchovali.
2: Kdy si člověk může říct, že má vyhráno?
1: Až jsou mláďata takzvaně na bydle, v chovatelské branži se to tak říká, že vyletí z dutiny a jsou v podstatě samostatná a u většiny druhů ptáků se za takovou hranici úspěšného odchovu považují 3 měsíce věku mláďat.
2: Zoborožec malajský se asi moc nechová v zoologických zahradách v České republice.
1: Těch chovatelů je málo, v České republice mají ještě v Liberci, odkud pochází naše samička. Samec je pro zajímavost až z dalekého Singapuru.
2: Poznáme ho pravděpodobně podle velkého zobáku.
1: No obecně zoborožce poznáme podle velkého zobáku, ale je zde poměrně zásadní rozdíl mezi samcem a samicí. Samci disponují takzvaným, anglicky se tomu říká kask, česky bych řekl asi přilba, což samice mají mnohem méně vyvinuté tuhle strukturu.

0: Chovatelé se spíš domnívají, k čemu to slouží, než že by jako úplně jistě věděli. Jsou zde spekulace o nějaké rezonanční funkci, že by to zesilovalo třeba zvuky vydávané tím samcem, nebo nějaké termoregulační, ale určitě kvalitní, pěkná přilba znamená i kvalitního, dobrého samce.
1: Jaké zvuky vydávají?
0: Já bych to nejvíc asi přirovnal ke krákání nějakého havrana. A bylo zajímavé, že když vylétla mláďata z té dutiny spolu se samicí, tak celý ten pár začal mnohem častěji tyhle zvuky vydávat, což si vysvětluju nějakým ochranářským chováním vůči narušitelům.
1: Zoborožce malajské, kteří se loni narodili v zoo na Svatém kopečku, můžete vidět v jejich voliéře. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Provozovatelé koupališť a venkovních plaveckých areálů na Přerovsku zahájili přípravu na letní sezónu. To bude jedno ze zítřejších témat.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Tak se těšíme opět a samozřejmě, že vysílání Českého rozhlasu Olomouc můžete poslouchat i dál. Po 18. hodině po zprávách nabídneme řadu dechových a lidových melodií dle vašeho výběru. No a v té lidovce budeme pokračovat, protože každé úterý pro vás chystáme pořad Cymbál a husle, tentokrát se stále novým autorem Honzou Žurkem. Přejeme pěkný poslech.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak složitá je cesta k energetické soběstačnosti? Premiéra publicistického pořadu Rozpleteno, udělej si elektřinu. ČT2. Příběh odvážného učitele, který odmítl šířit propagandu. Premiéra oscarového dokumentu Pan nikdo proti Putinovi. A ČT Art. Ač legendární herec, přesto dál zůstává záhadou. Proč chtěl vždycky hrát všechno a střídal autorské a komerční filmy? Druhá část dokumentu Nenapravitelný Belmondo. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Do odvolání platí výstraha před požáry ze sucha. Mlžítka na Horním náměstí v Olomouci letos nebudou. Pamětník obětí první světové války ve Zlatohorských Odřejovicích se bude opravovat. Oblačno, přeháňky, teploty až 24 stupně Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Hrozí, že silné bouřky zasáhnou Česko. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí od dnešního odpoledne do první poloviny noci na středu. Podle ní se na západě a severozápadě Čech můžou vyskytnout bouřky s přívalovými srážkami kolem 30 mm a nárazy větru až 70 km v hodině. Ústav zároveň až do odvolání prodloužil výstrahu na nebezpečí požáru pro Moravu a Slezsko kvůli přetrvávajícímu suchému a větrnému počasí. Plán vybudovat soubor mlžítek pod historickou dlažbou Olomouckého centrálního náměstí se letos nekoná. Problém je s vybudováním podzemní technologické šachty, vysvětluje ředitel olomouckých technických služeb Pavel Dostal.
4: Těch 16 rysek se musí zasáhnout do dlažby, ale hlavně i ta technologie, aby to nebylo to, že to bude stříkat ze země. To musí vytvářet mlhovinu, takže tam vlastně je vysokotlaké čerpadlo. Ta technologie musí být v nějaké technologické jímce. Takže složité je vlastně vybudovat tu technologickou jímku. Musí tam být prostě to čerpadlo, musí tam být úpravna vody, musí tam být nějaká desinfekce.
3: Jako náhradu technické služby umístí letos na Horní náměstí provizorní mobilní mlžnou bránu. Veřejné ohniště budou moct využívat návštěvníci lesoparku v Jezerské ulici v Lipníku nad Bečvou. Dělníci už ho připravují, práce budou stát 130 tisíc korun. Hotové by měly být do konce června, uvedl ředitel technických služeb Václav Zatloukal.
5: Veřejné ohniště bude z kamene s tím, že má průměr ten kruh 10 metrů, budou na něm umístěny 3 lavičky, pak tam bude odpadkový koš a v blízkosti jsou další lavičky. Samozřejmě jsou tam i hrací prvky pro děti, takže to bude pro celé rodiny zábava.
3: Vedení Zlatých hor na Jesenicku plánuje obnovu pomníku padlých v první světové válce. Památník v místní části Ondřejovice poničili předloňské povodně. Pokračuje nezávislý starosta Milan Rác.
6: To je pomník v Ondřejovicích. Zpracovali jsme projektovou dokumentaci, protože ne všechny díly se zachránily. Byl vypracován projekt a požádali jsme teďka ministerstvo obrany o dotaci na tu realizaci toho pomníku. To myslím kolem 500 000 korun.
3: Sport. Hokejový tým z Olomouce zatím oznámil příchod 5 nových hráčů. Lotyšského obránce Ralfse Freibergse z Vítkovic, útočníků Martina Vitoucha ze Sparty, Jakuba Kose z Brna a Martina Štohanzla a Michala Tomečka z první ligy. O případném dalším doplnění mluví nový trenér Petr Fiala.
7: Jedná se ještě s cizincem určitě do útoku. Beku máme, si myslím, dost i zkušených. Jednou máme, já doufám, že i na mistrovství, co tam bude Freibergs, takže zase nechceme mít 18 útočníků a hraje jenom 12, že jo? Takže myslím si, že moc lidí už nepřijde.
0: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, odpoledne přeháňky, ojedinělé bouřky. Teploty 21 až 24 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 17 stupňů a mírný jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Osobní auto srazilo cyklistu v Kostelci na Hané na Prostějovsku. Nehoda se stala v Havlíčkově ulici. Příčinu střetu vyšetřují policisté. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: No.
8: No tak a už máme po 18. hodině, i když den teplý, horký, někde větrný, no jarní, 5. májový oficiálně. A právě teď 4,5 minuty po 18. hodině, kdy už můžeme začít hrát pro radost na lince 221-555-444. A to nejen oslavencům, nejen blízkým, nejen vzdáleným a nejen třeba Klaudinkám, které dneska právoplatně mohou zcela legálně slavit. A pak taky Godhard, Liboslav anebo Lesana.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A třeba za chvilinku i vy a přání třeba Klaudinkám anebo komukoliv dalšímu. Dneska 5.5.2026 po 18. hodině hrajeme pro radost a teď už míříme s přáním za babi Vendulkou, taky za druhou babičkou Marunkou. Moc je zdraví Jarda a jeho děti, tedy její nejhodnější vnoučátka, včetně nejmenšího Benjaminka. Písničkou potěšte všechny, kdo jsou v práci, taky všem, kterým bylo dneska hodně, hodně teplo. Pozdravy a osvěžení v podobě nějaké pěkné písničky z Českého rozhlasu Olomouc posílá pracant Ladislav. A ještě máme moc pozdravovat celou rodinku. Doufám, že se postupně ozvou a přihlásí se a pěkně nechají zahrát navzájem také dneska. A ta pozdravení a pěkná písnička hned na úvod jsou také od babičky Marty, která zdraví ze zahrádky a my na zahrádku taktéž.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: zvesela i s lístečkem v Kmochových pochodech a teď taky s jedním klasikem, ten určitě potěší adresáty následujícího přání v 18 hodin a skoro 15 minut. Pozdravíme pana Radka, už je to na vás. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já bych si popřál písničku pro paní Marii Kubíkovou Bruntál, svou přítelkyni Miriam, Novotnému na pumpu, tady ve Zásolově u Bruntálu. A to by bylo tak asi všechno.
0: My moc děkujeme a všechny moc zdravíme. To byl pan Radek a ten klasik jarní májový podvečer teď na, no, na několik minut strávíme s Pepičkem zimou, možná i pro ochlazení. No ale čertí se žení, to každopádně už lec jaká srážka, bouřka někde kolem Prahy a potom i do východních Čech, no a pak hodně třeba nad Rakouskem a Německem, ale oficiálně v předpovědi pro olomoucký region zatím to vypadá tak maximálně na oblačno nebo spíš polojasno a spíš ojedinělé srážky. A taky to vypadá na další přání ve schránce 723 70 33 51. Jistě, že můžete také vybrat písničku v zápětí, hned jak se je vám budeme moci věnovat na lince 221 555 444. Tak potěšíme ty adresáty pana Radka, odesílatele. A dalším odesílatelem je Ilča, ta moc zdraví babi, dědu a děkuji za krásný víkend i s první letošní grilovačkou, která se vydařila báječně. Že jich doufám ještě bude. Potěšíme a doslova i těmi následujícími slovy od dalších odesílatelů. A tou adresátkou příjemkyní je paní Ivanka Černá Zábřeh. Rádi ji zahrajeme do Zábřeha a popřejeme jí hodně, hodně dobrou náladu, úsměv na tváři a připomeneme jí, že i když je někdy den na hlavu, pořád se dá prát s humorem. Ivčo, ať ti to dneska a hraje do kroku, starosti nech klidně na zítra. Hlavně se usměj a usmívej, sluší ti to nejvíc. Děkuji moc, moc, moc odesílatelka nebo odesílatel z čísla 602 a tak dál a tak dál. Písnička je pro paní Ivanu Černou ze Zábřeha. A ještě pozdravení a krásné melodie pošleme taky Jitulce, nejhodnější tetince k nadcházejícím krásným půlkulatým narozeninám. Zdraví rodinka a podpis je tu od Neteře, která moc zdraví.

0: Pozvání do koncertní středy přijal Marek Hlavica a Seladoni. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 6. května od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákově 19. Písní roku je už teď zjevně výročí, a tak si ji přijďte spolu s dalšími poslechnout na koncert skupiny Marek and the Seladons.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: pěkně podvečerně májově 5.5. v 18.26 a v zápětí už budeme hned také u vás, když vydržíte, vytrváte, hned se nám teď tady rozblikal telefon, jen co vyřídíme, pošleme ta krásná další přání a pozdravení, tak zamíříme jednak za další hodnou babičkou Marunkou, kterou zdravíme až na Valachy a zdraví ji Jirka a táta Jiřík. Písnička zamíří určitě s krásnými přáními všeho dobrého od Jany Jiřího zroštění, Zdeničce z Prostějova, Věrušce z Olomouce, taky Zdeničce z Hrochova i Věrušce s vnukem Adámkem, Jindřišce z Chropině, Marušce z Kroměříže, Toničce z Ludmírova, Jiřímu z Litovle. Písničku srdečně posílají přes Český rozhlas Olomouc Jana Jiří Roštění.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Pěkná porce veselých melodií, směs písní od Skaličanů a v 18.32 další písnička a hlavně pozdravení. Moc rádi vítáme, zdravíme pana Jiřího z Kunštátu. Dobrý podvečer, vítejte. Tady doufejme, na lince vás máme, pořád to tady vidíme, propojené to také všechno, jak má být. Tak snad pan Jiří bude teď i... Napřímo, my vás posloucháme, není třeba už nic volit, už jste u nás, jak jsme se domluvili, jak dohraje písnička, tak to bude váš prostor a čas. Pane Jiří, jestli nás slyšíte, teď vás posloucháme my všichni, nikam nevolat, využijte té chvíle, kdy vám nasloucháme, kdy dohrála ta píseň a je tady prostor pro ten váš vzkaz. Doufejme. Ne, pan Jiří telefonuje, ne, není třeba, tak to chodí. Během písničky se dovoláme, vyčkáme jenom pár minut, tak co dohraje ta předchozí píseň. A pak už jsme ve vysílání, tak to chodí. Ano a před chvilinkou taky noví posluchači z dalších nových čísel, jsme rádi, ale, jakmile dohrála předchozí písnička, nebo jsme dočetli ty předchozí vzkazy, tak to bylo položeno. Škoda, to byla ta chvíle, kdy jsme se vám mohli věnovat, vybrat písničku, že by teď snad se dorozumíme, snad si budeme teď rozumět s panem Jiřím, že by. Dobrý podvečer.
1: Dobrý den, pane redaktore, srdečně vás zdravím. Pěkně vás prosím o písničku. Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi dávali zahrát. A je to paní Liduška Cíglová z Doubravice, paní Janička, pana Jiřího z Roštění, paní Hanička ze Sinem Sedmostí, pro paní Věrušku za Dámkem, pro paní Věrušku z Olomouce, pro paní Helenku z Uhelné a paní Marušku z Rabušína a paní Lidušku z Olomouce a pana Jiřího z Litovle. Všem vám moc a moc děkuju za písničky.
0: Tak my taky moc děkujeme. To byl pan Jiří. Dál už míříme také do schránky SMS-kové. A máme tu přáníčka, pozdravení jednak pro milou, hodnou kolegyňku Faninku, kterou moc zdraví kolegyně Jitule a všechny ostatní. No a pak ještě speciální přání, pozdravení, ano, pro všechny, kteří se podíleli či podílejí na likvidaci či likvidacích rozsáhlých požárů, jednak v Česku, v Českém Švýcarsku, Děčínsku a taky naší Rusavě, zejména tedy poděkování míří hasičům, pilotům vrtulníků od pana Miroslava ze Šišmy. Děkujeme. Krásně zahrajeme a potěšíme dalšími písněmi, tentokrát výběrem podle Kunštátu a pana Jiřího. Nejenom jeho adresáty, ale snad i taky všem hodným lidem a také dcerám Teresce a Lindě děkuje náš další pan posluchač z toho SMS zdroje. No a dál můžete vybrat samozřejmě vy a když se vám můžeme věnovat právě teď třeba i vy, noví posluchači, tak toho využijte. 221 555 444. Teď je ten ideální vhodný okamžik.

z Veselá s muzikami Ideál v A1838, taky s pozdraveními. Tentokrát zase pro dědu a babičku k jejich nadcházejícím oslavám společného, krásného, kulatého výročí a taky k oslavám, které už se chystají pečlivě na tento víkend. Snad nám i počasí vyjde, to vám moc přejeme. Teď to bude trošku jako na houpačce, ale snad by nemuselo být takové horko, jako třeba dneska, to se možná bude hodit. Tak vám přejeme hezké oslavy a hlavně babi, dědu moc zdravíme. Pozdravení posíláme ovšem taky pracovníkům, nejenom při krizových situacích. Zdravíme jednak do hospodky číšníka kuchaře našeho Františka a pak ještě také obsluhující personál a především vždy usměvavou a skvěle naladěnou Milušku. Pozdravy pošlete všem, kteří si krásně vyhrávají také v dnešní podvečer, celé rodince posluchačů Českého rozhlasu Olomouc, ať se mají krásně, ať se mají báječně, ať si užívají jara za každého počasí. Pozdravy jsou tu ze Šumperka od pana Milušky.

0: Je prvomájový polibek pod rozkvetlou třešní zárukou věčné lásky nebo jenom krásnou tradicí? Nová epizoda cyklu Cymbál a husle vás zavede na jarem probuzené moravské louky a zápraží, kde láska zpívá ve všech jejich podobách. Poslechněte si, jak vesele zní na Valašsku, či jak křehce a nesměle voní po fialkách. Naleďte se s námi na květnovou lidovou notu a zjistěte, že ne každá cestička k milé bývá široká a rovná. Máj, lásky a tradiční muziky čas v úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
1: Dotýkat se citlivých témat s lidskostí, nadhledem i humorem. To je záměr dobrovolníků ze spolku Berlička, kteří, i když neherci, nastudovali divadelní hru Hotel Sen. Sebrali odvahu, vystupují na veřejnosti a výtěžkem z představení opět pomáhají. Co vede lidi k dobrovolnictví? I o tom promluví hosté ve studiu David Kuneta a Martina Žembová. Český rozhlas Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
2: Pochopit, jaké to bylo žít za války, můžeme dnes díky vzpomínkám pamětníků. V roce 2010 jsme takto zaznamenali vyprávění Karla Frause z Prostějova. Narodil se za první světové války, sloužil na pohraničních pevnostech, po Mnichovu byl demobilizován. Válku strávil v rodném městě, kde viděl deportace tamních Židů a prožil si i osvobození. Dokument Mirka Kobzy s názvem Tenkrát poslouchejte v pátek po 15. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Chvilinku, dvě minutky po 9:45, no ale ještě teplo, ještě světlo, ale krásný podvečer popřejeme. Teď taky, Paťi Lidušce, dobrý krásný podvečer, vítejte.
5: Krásný podvečer, taky vám přeju, pane Bořečku, ve vaší výborné službě, kterou provázíte nás, posluchače, a děláte nám velkou radost s vysíláním. A chtěla bych poslat písničku a hudební pozdrav s poděkováním milým, váženým přátelům, hlavně panu Jiříčkovi, štátu, který teď mě posílal písničku. Jiříčku, drž se. Posílám mu písničku pro velkou sílu, které teď prožívá, no už od Vánoc, těžké období. A Jiříčku, drž se, bude dobře, no ale je to zlý, no. Je to zlý, musíš to vydržet. Život je boj. A taky ji posílám paní Zdeňce Pavelčíkové Sunčova s poděkováním, děvčatům milým do Jeseníku, paní Lidunce Uchytilové a její kamarádce Alence, Beatce Látalové, slečně Spiňovic, její babičce paní Lidušce Kubíkové ze Střeně, Božence Dubové ze Šumvaldo a taky paní Vendulce Eliášové ze Štemberka a také váženým ještě pánům, panu Oldovi Crhákovi z Nemile a rodině Gotwaldové z Dobravice, manželům Lidušce a Jendovi a celé jejich rodině a všem přátelům, posluchačům a také vám, Bořečko. Děkuju, nebudu zdržovat. Mějte se krásně a moc děkuju.
4: Děkujeme pěkně, krásný večer májový a písnička ještě taky zamíří možná do garáže, možná na zahrádku. Zahrajeme teď do zahrady aktuálně na Jesenicko do České Vsi a všem posluchačům Laďovi, Stovačova, Kvoliéře, na dvůr, domů, kamkoliv od Petra, zástupce Českoveských. Písnička ovšem hned taky představte si v sousední zprávě s přáním co nejkrásnějšího májového podvečera a pozdravení kamarádům do garáže České Vsi Laďovi do Tovačova i Jindřišce z Chropině od Romana a Jindřišky ze zahrady. No a písnička ještě udělá radost také další moc hodné babičce, babince Jarunce k nadcházejícím krásným 75. Slavit se bude ve velkém a to společně s dalšími oslavenci a jeden z nich, Peťa vnuk, právě přeje babičce všechno nej.

0: Karavanka tentokrát téměř v cíli, v závěru, ale ještě se nám určitě, jako když najde krásné Valašsko s Valašskou, ale s paní Boženkou ze Šumvaldu. Dobré podvečer, vítáme.
1: Dobrý den, já vás zdravím, pane redaktore, děkuji za vybrání písničky. A toto bych chtěla věnovat panu Zdeňkovi Dudkovi do Rádnice, Lidušce Zíhlovi do Dobravice. A je to pro vás, možná moc chrát, děkuji. Všem přeji hodně zdraví, pohody, štěstí. A ať si všichni ožívají aspoň trochu ten krásný čas, ať si máme všichni moc rádi. Děkuji vám ještě jednou, mějte se krásně a někde příště naslyšenou.
0: Hezký dny, krásné dny, moc přejeme paní Božence. A ještě krásně popřejeme a písničkou potěšíme taky dědu z baby. Tentokrát za to, jak jsme si užili krásného rodinného setkání. Oslavy máme za sebou, těšíme se na příští setkání. Zdraví Ivča a Jarda. A ještě pozdravení pošleme taky všem májovým oslavencům u nás v rodině, ale i všem, kdo jsou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A podepsán je tady Lukáš a Franta.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semelerok nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomoucký podnikatel Kyselý a bývalý policista Kadlec z kauzy Vidkun podali ústavní stížnost. Každé páté klíště může na Moravě způsobit nebezpečné onemocnění. Končí opravy velkého rybníku u zámku v Čechách pod Kosířem. Oblačno, přehánky, teploty až 24 stupně Celsia, mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Ústavní stížnost podali dva aktéři olomoucké kauzy Vidkun, podnikatel Ivan Kyselý a bývalý policejní náměstek Karel Kadlec, informovala o tom mluvčí soudu Miroslava Sedláčková. Oba muži dostali kvůli únikům z policejních spisů z roku 2015 podmínku. Vrchní soud původně poslal Kadlece na 3,5 roku do vězení a Kyselému dal 4letou podmínku. Letos v lednu jim ale nejvyšší soud tresty zmírnil. O 2 týdny později oproti původnímu plánu začne v Hranicích uzavírka mostu na třídě 1. máje. Řidiči s ní musí počítat od pondělí 11. května. Most čeká kvůli špatnému stavu výměna. Pro chodce bude připravená lávka. Prodlevu v zahájení prací vysvětluje Jindřiška Ochmanová z krajské správy silnic.
3: Zahájení stavby se oproti původnímu plánu posunulo. Důvodem byla nutnost upravit technické řešení lávky z důvodu většího zabezpečení ochrany chodců a zajištění nejvyššího zabezpečení spodní stavby lávky, což si vyžádalo změnu stavebního povolení a navazujících dopravních opatření. Tyto změny následně ovlivnily i termíny dalších prací.
2: Opravovat se bude 25-metrový bazén v areálu letního koupaliště v Přerově, rozhodli o tom radní. Bazénová vana z 80. let minulého století na několika místech protéká, nahradí proto nová. Práce by měly začít příští rok, více náměstek primátora Vladimír Lichnovský z
4: hnutí. Nebude to jenom o bazénové vaně, ale budeme se zabývat také opravou a novým vyspádováním ochozů, jejich odvoděním, hydroizolací, úpravami napojení na okolní komunikace, instalací nového zábradlí po obvodu terasy. Součástí projektu bude rovněž odstranění stávajícího stupního přístřešku do kryté části bazénu, oprava elektroinstalace v prostorách pod bazénem a tak dále.
2: Každé páté klíště může na Moravě přenášet nebezpečné infekce. Vyplývá to ze studie, na které se podíleli olomoučtí přírodovědci. Zkoumali stovky klíšťat ze 6 lokalit, například z Olomouce, Chomoutova, také z Tovačova na Přerovsku. Podle Petra Adamíka z Univerzity Palackého klíšťata nepřenáší jen encefalitidu a boreliozu, ale také další patogeny.
5: My jsme se zamerali na bakteriální infekcie, byly to rikecie a potom anaplazmy, ještě popri klasických boreliách. Častokrát se prejavují takovými nešpecifickými, třeba zhorečnatými stavmi a lehko můžou být třeba nedetekované. Za nás je jako velmi zajímavé, jak je to velmi premenlivé v priestore a na lokalitách, že někde jich je viac premorených klišťatýmito bakteriami a někde méně.
1: Sport.
2: Čeští tenisté odehrají 2. kolo kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům americkým v pražské O2 aréně. Utkání se uskuteční na tvrdém povrchu 18. a 19. září.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, odpoledne přehánky, ojediněle se můžou objevit i bouřky. Teploty 21 až 24 stupně Celsia, v jeseníkách okolo 17 stupňů a mírný jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli práci na vozovce je omezen provoz na D1 do Ostravy mezi exity 298 a 296 Lipník nad Bečvou. Jezdí se tam jen jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Nejen o tom, že také 5. máj a nejen v Olomouckém kraji a okolí je lásky čas. Nás dneska chce přesvědčit pořad cymbal a husle. Ano, rozkvetlá třešeň, možná je za vámi, možná před vámi, ale celý máj vlastně ještě před námi jest. Stejně jako celý dnešní nejnovější májový podvečerní pořad Honzy Žůrka.
7: Hezký den, milí posluchači, vítám vás u dalšího vydání pořadu Cymbál a husle, který pro vás z Českého rozhlasu Olomouc a s radostí připravuje Honza Žůrek. Kalendář nám přetočil svoje listy do měsíce května, do měsíce, který voní rozkvetlými, někde už dokonce odkvetlými třešněmi, probouzejícími se loukami a hlavně láskou. Říká se, že každá dívka i žena by měla být na 1. máje políbena pod rozkvetlým stromem, aby nám neuschla a kvetla do krásy po celý rok. A právě podoby lásky tak, jak je zapsal sám život do moravských lidových písniček, budou naším dnešním tématem. Na úvod si dáme jednu z těch veselých, laškovných a valašských. Možná vám to škádlení mezi mužem a ženou připomene jednu populárnější verzi, ale tahle z roku 1998 a v úpravě Jana Rokity má aspoň pro mě svoje nestrojené kouzlo. Hraje cymbálová muzika Technik s primášem Jiřím Machačem, zpívají Kateřina Novotná a Josef Laža. Tak tedy, ej hoja hoja, musíš být moja.

Ne vždycky se ale láska projevuje takhle z hurta po valašsku s úsměvem a nahlas. Někdy je naopak velmi tichá, nesmělá a křehká. Voní spíš po drobných kvítcích, které člověk musí v trávě trpělivě hledat. Třeba jako fialky. O jedné takové nenápadné, ale o to vzácnější modré fialence nám teď s ženským citem začne zpívat Veronika Malatincová. Ale jak už to tak chodí, na začátku možná jde o kytičky, ale už s koncem první sloky vás ta naše moravská lidovka nenápadně poučí, poradí a varuje. Něžně, jako je celá úprava Miroslava Kolací a doprovod muziky folklorika.

Když už jsme byli u toho hledání v jarní trávě, jistě mi dáte za pravdu, že cestičky, které vedou k milému nebo k milé, nejsou vždycky krásně široké a rovné. Někdy se klikatí, jindy jsou plné kamení, bývají zarůbané, zafúkané, ale, krásný paradox, často bývají pro člověka samotného až příliš úzké. Právě o jedné takové úzké cestě úzké nám teď z alba Zrálo jabko zrálo zaspívá Kamil Valenta. Na cestě k jeho milé ho bude provázet záhorská muzika.

Májový čas nás přirozeně láká ven. Chceme trávit víc času na idylických prosluněných zápražích, v sadech pod stromy nebo

návsi uživé lidové muziky a taky na nátoních, tedy na těch důvěrně známých špalcích okolo chalupy, kde se sice přes den štípalo dříví, ale po večerech se tam rádo sedává a povídá. O jednom takovém nátoníčku nám teď postupně až trojhlasně zaspívají Kateřina Gorčíková, Pavla Guričová a Zdenka Ondrová. Hudební doprovod obstará brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů s Jindřichem Hovorkou.

Láska je sice opojná věc, ale ruku na srdce, ne vždycky všechno vyjde tak, jak si dopředu vysníme. Někdy zasáhne osud, jindy přísní rodiče a někdy se prostě ti dva jenom nešťastně minou ve špatný čas. Možná stačí špatné slovíčko. Ještě v sobotu vám dává dobrou noc, pak zkoušíte prosit, ať se nehněvá a nakonec ho nebo ji bude milý pán Bůh trestať. Na rinku v Bystřici pod Hostýnem o tom ví své dívčí sbor Jadarničky a cymbálová muzika Bukovinka. V úpravě Kateřiny Kovaříkové nám teď prozradí, jaké to pro děvče je, když to jednou nevíde. A možná taky, kdo za to může.

neúprosně plynoucím časem se i ty největší momenty vášně promění jen v milé nebo smutné vzpomínky na bývalé lásky. Náš dnešní vymezený čas u rozhlasových přijímačů se už ale také naplnil. Přeji vám ze srdce, ať je váš květen plný jen těch radostných a hřejivých setkání. A ať už svou rozkvetlou třešeň v sadech najdete nebo ne, mějte se rádi. Na úplný závěr zaspívá Kateřina Pešatová a v úpravě Lucie Uhlíkové ji doprovodí cymbálová muzika valašského souboru Kašava s primášem Petrem Králem. Nejen písničku Láska bývalá, ale celý dnešní pořad Cymbál a husle vám z Českého rozhlasu Olomouc s radostí přinesl Honza Žůrek. Krásné májové dny a za týden opět naslyšenou.

0: Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.

Je 15 minut před 8 hodinou. Dobrý večer. Spolek Gilora se zabývá archivací romské hudby a vyhledáváním lidí, kteří si doma v rodinách zpívali a zpívají. Jeho workshop se uskutečnil na Praze 3 v kavárně Žižkafe. Dnes si také připomeneme 81 let od konce druhé světové války. Jak se rodinná paměť dotýká potomků těch, kteří přežili hruzy války, uslyšíte za malou chvíli. Mangavtumenge, Lačošuněben.

0: Je s vámi u Rumova Keren, dospívali Marcel a Jan Bendigovi. Pěkný večer. Rudolf Murka, zástupce druhé generace přeživších, vzpomíná na svého otce, který prošel několika koncentračními tábory Osvětimí, Buchenwaldem i Terezínem. Připomínáme si 81 let od konce druhé světové války.
1: Když to otec vyprávěl, tak vyprávěl, že v tenkrát přišel z fotbalu, došel domů a doma nikdo. Oběd rozvařený a nikde nikdo. Tak doběhl do dědiny, ptal se, že neviděli jste naše, že? A oni mu říkali, ty Rudo, teď jich vedli četníci na vlakovou stanici. Tak on běžel na tu vlakovou stanici, tam prostě za něma. A jak doběhl tam, tak oni ho přiřadili vlastně k ním. Tak on odjel s něma zároveň tím transportem v březnu 43 do Osvětimi.
0: Rudolf Murka se narodil až po druhé světové válce. Příběh svých rodičů ale od dětství slyšel mnohokrát. Jeho otec byl moravský Rom. Rodina Murkových žila v domě ve vesnici Veselá kousek od Zlína. Když je nacisté poslali do Osvětimi, bylo jeho otci 17 let.
1: Co vyprávěl on, když tam vlastně dojeli a prostě ta hrůza, když trhali ty rodiny od sebe a teď jak ty děcka zvali, teď do toho ten štěkot těch psů, teď komfort bytí. 2 dny vůbec žádné jídlo, žádná voda, nic. Ty malé děcka prostě brečeli od hladu, od žízně.
0: Vypráví Rudolf Murka. Z jeho rodiny otce nepřežilo válku 650 lidí.
1: Vrátil se akorát můj otec. Všichni umřeli v Osvětimi. Nikdo se nevrátil.
0: Jeho matka pocházela ze skupiny Sinti Roma. Spolu se svými rodiči a sourozenci odešla po březnu 1939 na Slovensko, kde se jim podařilo ukrývat se až do konce války.
1: Ale zbytek celé té rodiny zůstal tady. A ty všichni šli do Hodonínku, z Hodonínka do Osvětimi. Všichni zemřeli. Ani jeden nepřežil z té rodiny.
0: Vypráví Rudolf Murka. Jeho otec Rudolf Murka prošel několika koncentračními tábory a přežil i pochod smrti. Obecně uváděné číslo obětí mezi Romy a Sinti během druhé světové války je přibližně 500 000. Ale mnoho jich bylo zavražděno mimo jakoukoliv evidenci. Pokračuje historička Kateřina Čapková.
2: Z té komunity přežili jenom zhruba 10% z té předválečné populace, ale přijde mi, že právě když se podíváme na postavení Židů a Romů po druhé světové válce, tak zde vidíme velký rozdíl v tom, že ta protiromská nařízení i to, jakým způsobem lidé vnímali Romy, vlastně pokračovala v té diskriminační linii a zároveň, jako se týče té státní politiky, tak bylo jasné, že teda Židé se stávají rovnoprávnými členy té poválečné společnosti a to bohužel neplatilo plně pro Romy.
0: Romové se během druhé světové války podíleli na různých formách odporu. Aktivně se zapojili do bojů. Jakým způsobem byla jejich účast na válečných událostech po skončení války uznávána? Byla společností i státními orgány adekvátně reflektována?
2: Téma romského odboje je stále velice málo probádáno. Z našeho výzkumu, který děláme v rámci Pražského centra pro romské dějiny při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, tak kde zpracováváme žádosti o uznání účasti na národním boji za druhé světové války, tak vychází najevo, že teda ten počet romských partizánů a vojáků, ať už ve Svobodově armádě nebo především v Rudé armádě, kteří se všichni účastnili a přispěli k osvobození, takže ten poměr byl opravdu vysoký, jakkoliv jsme předpokládali, že tam těch romských partizánů bylo hodně, tak stejně nás ty počty teď, zvlášť na Slovensku,

0: Tak to byla kapela Roman z Pardubice a Gejza Horvát. V dnešní době je snad víc než kdy dřív důležité hledat čas a prostor pro sebe. Spolek Gilora pořádá na Praze 3 v Žiž Café pravidelné romské večery, které jsou věnované workshopům živé romské hudby. Návštěvníci si na nich zpívají vícehlasé písně a dostávají příležitost vyjádřit své emoce. Iveta Durduňová navštívila lekci zpěvu a oslovila lektorku Lenku Grunzovou.
1: Já nejdřív tě budu provázet, takže teď dáš ten první hlas.

0: Soně Grunzová, jsme na pěveckém workshopu v Žižkostele, kde vy učíte zpívat. Začali jste písničkou O poštáři z Avel.
1: Je to píseň o pošťákovi, který nese dopis jeho milý, a když ona ten dopis přečte, tak pak si utrhá vlasy, že, a pak mu teda vzdělí, že ho nechce. Jako, jo.
0: Začínají se zpívat tyto písně?
1: Dlouho se tyto písně nespívaly, ale s mojí kamarádkou Martinou Daňkovou jsme začali zpívat Ondry z Kovajse, Giliora. Co jsem teď zjistila, že to začali Roma zpívat taky. Takže se obnovily tyhle ty opoštáry z Avel, Kalisom, Acarari Bomba, Emonča, to jsou ty hrozně staré písničky, a Roma to teď začali hodně zpívat, což mě překvapilo hodně.
0: Jsou to vlastně písně, které zpívaly, když byly děti?
1: Ano, já vlastně jsem opoštáry zpívala, až mi bylo 8-7 let. A dneska je mi 51, se to zpívá hodně dlouho tady ta píseň.
0: Paní Grunzová, vy jste vlastně i jako dítě vystupovala a zpívala jste v romském souboru.
1: Bylo mi 9 let, když se založil romský rodinný soubor Kamoro, kde to vedla Helena Demeterová, strejda Berta Demeter a jejich 4 synové, Jirka, Honza, Pavel, Berta, 2 už jsou teda po smrti, je to Jirka a Berta. A v tom souboru jsem byla od svých 9 do 18 let, což vlastně dneska romský festival se jmenuje Kamoro a je to po nás, protože tenhle ten název vymyslela moje maminka. Když jsme založili tenhle ten soubor Kamoro, tak jsme se každý ptali, jaký bychom mohli mít název, a moje maminka řekla Kamoro.
0: Vy jste přišla na workshop pěvecký, kde vyučuje Lenka Grunzová romské písně.
2: Byl skvělý a já jsem vůbec nevěděla úplně, do čeho jdu. Ty písničky jsem znala, protože se mi líbí romské písničky, a i na ten festival Kamoro, tam chodím taky a ráda zpívám, takže mně se líbí ten rytmus a ta atmosféra. Je v tom prostě opravdu taková energie, která se mi líbí.
0: A mohla byste mě zanotovat, co jste se naučila?
3: O poštáři z Avel, telegram osanel.
0: Vy jste se připojila k pěveckému workshopu. Vy sama vystupujete v kapele, kde zpíváte nebo hrajete na housle romskou muziku. Jak je vám blízká romská hudba?
4: Já jsem se právě k romštině jako takové dokonce dostala přes romskou hudbu, protože se mi hrozně líbí, jaký to má nádech, energii, všechno možné. A líbí se mi právě ty dvojhlasy, trojhlasy. A přesně proto jsem si říkala, že tenhle workshop je k tomu ideální, abych se ještě trochu naučila víc. Na workshopu se vyučovalo na některých základních známých romských písních, jak vést dvojhlas, případně trojhlas, a jakým způsobem ho nevést ve své podstatě.
0: V čem je jiné se učit romskou písničku a českou písničku?
4: Je to teda hodně subjektivní, ale třeba k romským písničkám přistupuji s mnohem větším respektem a jsem vždycky ráda, když mě někdo naučí. Že když se učím nějakou folklorovku, lidovou, moravskou, tak je mi úplně jedno, jak se to zaspívám, jak se to udělám a tak. A tady mi přijde super, když se můžu učit od člověka, co v tom vyrost, ví přesně, jak to má být, a navazuje na nějakou tradici.
0: Když jste se učila hrát romskou hudbu na housle, bylo to těžké?
4: Bylo, protože já jsem zvyklá hrát podle not a nějakým předepsaným způsobem. A tady má jednak člověk volnost, že si to vlastně musí trochu vymyslet, ale zároveň, když nesleduje to, jak to má být nějak vnitřně uspořádaný, tak to hraje špatně a je to poznat. Já si většinou poslechnu tu písničku s nějakým romským interpretem a snažím se poslechnout, jak on to dělá, a pak si to vyposlouchat a nějak skopírovat trochu a ukrást.
5: Dospívala lektorka zpěvu Lenka Grunzová. A já děkuji, že jste dnes byli s námi. Manga Wood Bacht, Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vedení příbramské nemocnice odvolalo stíhaného ředitele Holobradu. Ministerstvo životního prostředí přispěje Národnímu parku České Švýcarsko na obnovu po požáru. Zítra čekáme zpočátku skoro jasno, později přibude oblačnosti a deště. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V čele příbramské nemocnice skončil ředitel Stanislav Holobrada. Z funkce ho odvolalo představenstvo nemocnice. Policie Holobradu viní v kauze manipulace zakázek. Policie v ní stíhá 6 lidí a 3 firmy. Podle evropského žalobce jde o zakázky za skoro 300 milionů korun. Holobrada obvinění odmítá a tvrdí, že je nevinný. Nemocnici teď dočasně vede náměstek pro lékařskou péči Vladimír Dvořák. Hasiči dnes chtějí zmenšit plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko na 5 hektarů. Celkem oheň zasáhl víc než 100 hektarovou oblast. Ministerstvo životního prostředí chce v reakci na požár přehodnotit postup při nakládání se suchým dřevem. Teď se v národních parcích zpravidla nechává.
2: Společně musíme analyzovat novou koncepci, jak s tím budeme pracovat. Věci se mění a my se tomu samozřejmě musíme přizpůsobit.
3: Říká ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů s tím, že k diskuzi kromě ředitelů národních parků přizve také odborníky na danou tématiku.
2: My tam to část toho dřeva samozřejmě musíme nechávat kvůli těm živinám, kvůli tomu dusíku.
3: Hasiče budou s požárem bojovat nejméně několik dalších dnů.
4: Dnešního dne máme nasazeno celkem 350 hasičů.
3: Zásah by chtěl generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček ukončit do neděle. Z Českého Švýcarska Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Správa železnic vybrala zhotovitele stavby, který provede rekonstrukci vlakového nádraží v Táboře. Společnost OHLA.ŽS podala nejnižší nabídku za víc než 164 milionů korun. Rekonstrukce začne v červnu, doplňuje mluvčí správy železnic Nela Fríbová.
5: Původní nádraží doplní dva nové přízemní objekty. Jeden bude sloužit jako hlavní vstup, druhý pak zajistí přímý přístup do podchodu. Historické části z 19. století pak projdou kompletní obnovou. Součástí rekonstrukce je také nový výtah, který povede na první nástupiště. Sport.
0: Večer se ve fotbalové lize mistrů rozhodne o prvním finalistovi. Arsenal bude po úvodní remíze 1-1 hostit v odvetě semifinále Atletico Madrid.

0: Oba týmy o víkendu v lize zvítězili s čistým kontem. Odveta semifinále Ligy mistrů mezi Arsenalem a Atletikem Madrid začne ve 21 hodin.
1: Počasí.
0: Zítra bude ráno a dopoledne většinou ještě skoro jasno, odpoledne a večer přibude oblačnosti, přehánky budou vydatnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách okolo 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Brna na Prahu kus zaměřínem na kilometru 124 se dojíždí do stojící kolony. Bude se teď rozjíždět na kilometru 122, už dohasili větší požár osobního auta. Provoz byl pár minut úplně zastavený. Na dálnici D1 z Brna na Vyškov opatrně dojíždějte do kolony před Rohlenkou kolem kilometru 206. Sune se to krokem na kilometru 208,5. Tam se ještě před Holubicemi převrátilo nákladní vozidlo. Projíždí se jedním pruhem a zdržení je okolo 20 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je to repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
2: Už 25 let je českou Edith Piaf. Toto výročí oslavuje koncerty. Ovšem nejen francouzský šanzon je součástí její hudební činnosti. Radka Fischerová je naším hostem. Vítám tě.
3: Krásné odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Dnes v Alex a host vítám Radku Fischerovou, muzikálovou a šanzonovou zpěvačku, která ovšem začínala folkem a country, ale právě se šanzonem si

0: kondicionérkou, vlastně ikonou tohoto žánru Edith Piaf, takže pořád pokračuje a vlastně po té, co jsme měli v lednu opravdu krásný, úspěšný koncert na velké scéně Studia 2, tak nás Michal Hrubý oslovil, jestli bychom ještě nepřidali jeden letní koncert na výstavišti, na letní scéně právě Studia 2 v Holešovicích, takže tam budeme mít koncert, který plánujeme vlastně v červnu 24. června a moc se na to těším, protože tam budeme opět s Davidem Krausem, který bude jako host, kterého jsem tak jako přizvala do toho šanzonového světa. Budeme tam se smyčcovým kvartetem, Unique kvartetem a budeme tam mít krásné hosty jednoho úžasného malého akordeonistu, který teď vyhrál IMO 14 let a vyhrál nejvyšší možné akordeonové soutěže evropské i vlastně světové. Takže se moc těším na to, že opravdu přinese lidem velikánský zážitek. Těžko se to popisuje, chce to opravdu zažít, takže všechny moc na tenhle ten koncert samozřejmě zvu.
1: Mladý talent tady. Mm-hmm. A ty vlastně i pracuješ sama s mladými talenty.
0: Já jsem se tak nějak propojila s dětmi. Vždycky, já jsem i u nás doma, když tedy vezmu něco tak z toho mého soukromí, tak můj dům byl vždycky vyhlášený tím, že tam se najdou všechny děti z ulice. A vždycky, když nějaký rodič hledal děti, tak nejprve šel ke mně a potom se teprve šel ptát někoho dalšího, kde by děti mohly být. Takže děti jsou už hodně let součástí mého života, mám je moc ráda, takže se jim snažím i věnovat. A to tedy skrze samozřejmě nějaké soukromé lekce, ale především díky projektu, který se jmenuje Menard, který vznikl vlastně pod ZUŠ Open a je to stipendijní akademie mentoringu uměleckého vzdělávání talentovaných právě mladých dětí, kde se tedy věnují vyloženě muzikálové tvorbě. Teď vlastně v květnu za chviličku nás čeká finálový večer v divadle Minory, to zase v neděli 24. května. Se nám to tak hezky ladí, 24. května Minor, 24. června Studio 2, výstaviště. No a tady právě bude závěrečný výstup mých stipendistů toho letošního ročníku, takže opravdu s těmi mladými talenty moc ráda tvořím, nechám se jimi inspirovat. No a když už jste mezi těmi zpěváky, tak samozřejmě člověk dosahuje dál i za těmi hudebníky a takhle jsem právě našla toho akordeonistu Járu Pokutu, který mě zkrátka natchnul svojí muzikalitou, že to není, jak se říká, jenom to vydrezurované děcko, ale je to opravdu někdo, kdo strašně moc tu muziku chce. A vlastně takové děti mě baví nejvíc v té hudbě.
1: Bez pochyby, ale je takový ten kritický věk, což bývá puberta, kdy ty děti holt mají trochu jiné zájmy, než třeba pilně cvičit na housle. Děje se ti to, stýkáš se nebo máš takové děti u sebe, pracuješ s nimi, jak je to těžké a náročné je?
0: Je to těžké, myslím si, že je to opravdu těžké období i pro rodiče, protože samozřejmě tam je i upřímně řečeno ten bod zlomu, kdy se třeba i tomu děti chtějí věnovat, ale už tam není úplně taková podpora rodičů, protože se rodiče bojí vlastně té umělecké kariéry, což na jednu stranu samozřejmě moc chápu, na druhou stranu pokud to dítě v sobě cítí, jak já říkám, to povolání k tomuto povolání vnitřní, tak zkrátka se tomu stejně nevyhnou. A jinak samozřejmě, ano, v té pubertě hlavně v tom zpěvu třeba přichází mutace a přichází i vlastně u těch dívek a potom se ztrácí sebevědomí. Je to ten moment, kdy vlastně se začnou hrozně moc poznávat a přichází tam jaksi na pořad dne ta trapnost a to je vlastně, to jsou momenty, které se hrozně těžko zdolávají a přeci jenom podle mě a myslím si, že spousta dospěláků to uzná, že když nějaké dítě vystoupí i třeba v pubertě v nějakém nekomfortním momentě v tom vývoji, když vystoupí na jeviště, takže to chce fakt obrovskou odvahu a proto si myslím, že potřebují velikánskou podporu, protože pak, když to zdolají, tak to za to prostě stojí.
1: A ty jsi někdy bojovala se ztrátou sebevědomí?
0: Já mám někdy pocit, že ho stále hledám. Já si myslím, že ano, určitě to je věc, se kterou se asi v určitý oblasti v životě setká úplně každý a vlastně ani nezáleží na tom, jestli jde o holky nebo o kluky, ale každý někdy zapochybuje a myslím si, že to je právě moment, kdy člověk začíná růst, protože tam přijde ta zodpovědnost, jo, většinou člověk ztrácí,
1: pokora.
0: Jo, ta pokora velikánská, přesně tak, a to jsou vlastně ale takový stavební pilíře, na kterých zase roste kvalita a nějaký ty hodnoty, které si myslím, že jsou prostě nejlepší.
1: Radka Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Slyšíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Radka Fischerová, která se kromě tedy zpívání šanzonů, muzikálů také věnuje produkční činnosti a to koncertního cyklu Šanzony v zahradách, který bude i letos. Předpokládám pro velký loňský úspěch.
1: Já jsem moc ráda, že vlastně můžu říct, že ano. Já jsem objevila překrásné místo, zahrady pod Pražským hradem, které byly vlastně docela dlouho uzavřené pro veřejnost. Teďka už nějakou dobu otevřené jsou, ale stále to bych řekla takový skrytý klenot. A dostala jsem opravdu takovou tichou nabídku před 3 lety, jestli bych tam nechtěla udělat koncert. A já, když jsem ten prostor viděla, těch 6 propojených nádherných zahrad vlastně v terasách, a viděla jsem vlastně to ticho a měla jsem pocit, že jsem opravdu na takové kratičké dovolené někde v Římě, tak jsem si říkala, že by byla velká škoda, aby jsme tam vlastně hráli jenom sami, a oslovila jsem vlastně další interprety a vymyslela jsem si vlastně šanzony v zahradách. Mám pocit, že to byl opravdu ten nápad, který vznikl tam. A tak byl první ročník, v loni jsme už přidali další koncert, takže koncerty byly v loni 2 a letos se vlastně zase do zahrad pod Pražským hradem přímo do Burské zahrady vracíme, a to ve 2 termínech 15. a 16. července. A mám velkou radost, že jsme zase tak trošičku rozšířili to, co si vlastně přeju, aby tam vznikalo takový, vlastně bych řekla, celý podvečer, kdy mají lidi možnost zažít nějaký kulturní zážitek. Tak jako možná bych na začátek řekla, kdo tam bude vystupovat, protože mám velkou radost, že tam bude Dan Bárta, kterého doprovodí Robert Balcár, který byl roky dvorním kontrabasistou paní Hany Hegerové, a vůbec to spojení vlastně Dan Bárta s kontrabasem si myslím, že je vlastně unikátní. Pak tam bude skvělá šanzonérka Renata Dressler, opravdu za ten ortodoxní šanzon. No a potom tam budeme my s Davidem Krausem, máme spoustu vlastně nového repertoáru šanzonového, spoustu jak francouzských, tak českých písniček, tak na to se moc těším. No a pak jsme mluvili o těch mladých, tak bude tam ten zmiňovaný akordeonista Jára Pokuta, ale navíc tam bude Max Behenský, což je můj žák, můj loňský stipendista právě z té stipendijní akademie Menard. A on se letos probojoval jako vlastně první Čech do finále The Voice Kids v Německu. A opravdu zaznamenal velikánský úspěch, takže jsem ho poprosila, jestli by nám nepřišlo zaspívat písničku Je suis malade, což je překrásná skladba, kterou zpívá Lara Fabian. Je to nádherná ženská píseň, ale on ji zpívá naprosto famózně. Takže nám to tam ozdobí tihle dva mladoši. No a protože mám ráda výtvarno, tak nám tam v Palfijovské zahradě ozdobí svým designovým sklem výstava modní návrhářky a sklářky Jiřiny Tauchmanové. Takže ta tam bude potom pro všechny připravená. Myslím, že o přestávce koncertu ještě to bude trošku zasvětla, ale po koncertě si budou tuhle skleněnou výstavu moc všichni vychutnat osvětlenou, takže budou snad mít všichni ten zážitek i po koncertě. No a pro ty, kdo mají rádi historii, tak jsou zase připravené komentované prohlídky ještě před koncertem, nebo před oběma koncerty těch zahrad pod Pražským hradem. Takže je to opravdu na celý podvečer, večer a možná i část noci, aby zkrátka lidem bylo chvíli tiše a hezky.
0: Je to nabité několik druhů umění na jednom místě. Ty jsi se tedy ujala i té produkční činnosti, ale přeci jen a scénář vlastně si napsala k tomu večeru celému. Vymyslela jsi to. Neodvádí tě to trochu od tvých šanzonových písní a vůbec od zpívání?
1: Je pravda, že tahle role 2 v 1 je trošičku náročná, protože ta produkční činnost opravdu toho obsahuje hodně a vypadá to, že šanzony v zahradách mají trošku větší produkce, ale ta produkce jsem opravdu vlastně jenom já, ale o to víc mě těší, když se vlastně potom ozve nějaká reakce, bylo nám zkrátka chvilinku hezky, na všechno jsme zapomněli, byl krásný večer, a to je prostě taková moje vlastně vnitřní, bych řekla ten vnitřní motor a ta moje filozofie, aby se přinášely vlastně lidem hezký kulturní zážitky, a vlastně když bych tak řekla, bez nějakého pozlátka, bez bulváru, zkrátka ty normální věci, protože ono to bude znít asi možná teďka trošku zvláštně, ale já jsem si všimla, že vlastně když není něco příliš alternativní, anebo trošičku divné, anebo trošičku specifické, tak vlastně se to velmi těžko prosazuje. Ale tady si myslím, že jde opravdu o večery, kdy má být opravdu lidem jenom hezky a kdy dostanou velkou dávku, doufám, poctivé, živé krásné muziky.
0: Zde Radka Fischerová.
2: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byl Dan Bárta a 20-letá Radka Fischerová. Ty jsi říkala, ano, že ti bylo tak 20 pouhých. Změnil se ti hodně hlas, nebo ne?
1: Já myslím, že určitě, že to je takový nevyhnutelný, ale moc ráda na to období vzpomínám. Za prvé to je tedy ten moment, kdy jsme se potkali s Danem Bártou, ale taky s Karlem Černochem, bylo to na Evitě, protože je to samozřejmě písnička z muzikálu Evita a je to pro mě velikánská vzpomínka. No a tak ten čas samozřejmě nějakým způsobem plyne a na ty šanzony už tyhle ty vešky naštěstí nepotřebuju.
0: Ty ale vůbec ve svém velmi mladém věku jsi se setkala s zajímavými osobnostmi, takovými jako byl třeba Miroslav Horníček, nebo pan Brodský.
1: Ano.
0: Pana Vericha, toho si už zažít určitě nestihla, ale řekni mi, jaké setkání pro tebe bylo opravdu významné, osudové a změnilo třeba tvoji dráhu nebo tvoji cestu?
1: Já si myslím, že těch setkání jsem opravdu měla velikánský štěstí právě na tyhle nádherné osobnosti. Jak si říkala, pan Brodský jsem nedávno zmiňovala, že mě dokonce žádal o ruku, pan Miroslav Horníček, se kterým máme dokonce natočené s můj tehdejší country kapelou vánoční CDčko Koledování s Miroslavem Horníčkem. Byla to paní Stela Zázvorková, pan Sovák. Naprosto neopakovatelný momenty. Bohužel v tu dobu ještě nebyly mobily a záznamníky, abych si mohla vlastně ty jejich zkrátka glosy, kterých bylo opravdu nespočet, tak abych si mohla nahrávat a dneska na ně tady jenom takhle vzpomínám. No a těch myslím si, že zásadní setkání byly možná s těma lidma, kteří ale nemají takhle zvučný jména. A je to určitě taková rodina, kterou mám kolem sebe ze svých muzikantů, který mě vlastně nasměrovali, který mě do dneška vlastně jsou pro mě velikánskou rodinou a vždycky říkám, že kromě toho, že jsou skvělí muzikanti, tak především jsou to ale úplně fantastický lidi. A jak to tak bývá, když budete jmenovat ty nejdůležitější lidi ve vašem životě, tak to většinou opravdu ty nejzvučnější a nejslavnější jména prostě nejsou.
0: Já bych s dovolením u toho zvučného jména nicméně zůstala, protože si zmiňovala to, že ti vlastně Mil Brodský požádal o ruku. Říkala jsi pak někdy, když si bohužel sáhnul na život, jestli by to třeba bylo jinak, kdyby si s tou nabídkou souhlasila?
1: Tak ale já jsem s ní samozřejmě souhlasila.
0: Aha, ty jsi souhlasila.
1: My jsme jenom uzavřeli dohodu, že se vezmeme za 20 let a on nevydržel. On na mě nepočkal. Nedělám si samozřejmě to trošičku zlehčuju, ale musím říct, že mě to opravdu fakt zasáhlo, protože pan Brodský mě vlastně psal i dopisy. Má drahá nastávající, už pouhých 19 let nás dělí od toho našeho dne. A ještě, jestli se nepletu, tak pan Brodský byl vlastně střelec jako já, tak měla jsem prostě pocit, že máme k sobě opravdu blízko, že mu tak nějak rozumím. A opravdu mě to vzalo, ten jeho odchod. A no, to jsou věci, na které zkrátka nezapomenete.
0: Dokonce přišel za vašimi rodiči, ano, požádali o vaši ruku.
1: Je to tak, bylo to opravdu se vším, co k tomu patří. Rodiče taky souhlasili. Jo, bylo to opravdu krásný. A možná, kdybych ještě mohla zmínit setkání z těch třeba lidí, který pro mě hodně znamenají a co pro mě byly krásné setkání, tak to bylo setkání s Pierrem Richardem, pro kterého jsem vlastně měla tu možnost zpívat, když tady prezentoval svoje víno. A to tedy musím říct, že taky pro mě bylo opravdu moc krásné setkání, protože to byla moje ikona úplně od dětství a stále je. A s tím bych se moc ráda ještě někdy setkala.
0: Ještě někdy setkala. S kým se už nesetkáte, Edith Piaf, ale v loni si tam do Paříže zamířila, položila si květinu, zapalila si svíčku u hrobu Edith Piaf.
1: Je to tak, já jsem měla velkou radost, že vlastně za těch 25 let jsem vlastně neměla nikdy možnosti do Paříže, teď se mi to vlastně konečně podařilo a je to, vlastně to pro mě bylo takové symbolické poděkování. Edith Piaf v Paříž mě vlastně nadchla, nevím jestli, protože jsem si tam přinesla ty svoje vnitřní pocity a Edith Piaf pro mě vlastně neodešla, setkávám se s ní pořád, tak jsem jí to musela dát vědět, že ta její hudba zkrátka pořád žije a je tam taková krásná kavárnička Edith Piaf nedaleko hřbitova Père Lachaise, kde do dneška tam tedy sedávají místní a zpívají si její písničky, takže jsem si s nimi zaspívala a její hudba tady prostě pořád je.
0: Radka Fischerová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: to byla ona, Edith Piaf, a ta česká Edith Piaf. Radka Fischerová je naším dnešním hostem. Už 25 let tedy zpíváš šanzony a vlastně osudovým tak trochu se ti stal muzikál.
1: Je to tak. Já jsem dostala právě před těmi teď už tedy 26 lety nabídku od Petra Maláska a choreografa Libora Vaculíka, jestli bych nechtěla stvárnit v baletu pro komorní divadlo v Plzni právě tuhle tu šanzonovou ikonu a byli jsme tam společně vlastně dvě, jak říkám, že to byl balet, takže jsme tam byli dvě Edit, tanečnice Zuzana Hradilová a já jako tedy zpěvačka, my jsme se tam vždycky tak nenápadně prohodili. Byl to takový opravdu na tu dobu velmi nestandardní, unikátní jako model toho představení a no, vydrželo to bavit diváky těch neuvěřitelných 25 let, což je prostě úžasné.
0: A přitom ten šanzon, když jsi ho poprvé slyšela, tak ti úplně nesedl, nebylo
1: vůbec.
0: To, nezahořela si pro něho
1: ne,
0: hned.
1: Nezahořela. A jsem trošičku trpěla, když jsem poprvé slyšela vlastně Edith Piaf a zjistila jsem, že to není nějaká jakoby malebná úplně píseň, že to je, že tam je trošičku vlastně slyšet v některých skladbách, je ta ulice a že tam není jenom vlastně takový zamyšlení, ale musela jsem opravdu pochopit, co to je ten francouzský šanzon. Ale tím, že jsem začala vlastně v tu dobu číst knihu o ní, abych nazbírala co nejvíc materiálu, protože jsem samozřejmě koukala na všechny dostupné dokumenty. V tu dobu ještě nebyl internet vlastně v tom rozsahu, jako je dneska. Takže jsme opravdu sbírali materiály, jak to šlo. A zjistila jsem zkrátka, že jsme obě dvě narozené 19. prosince. No a tam jsem si říkala, tak to je osudová záležitost, tady se tomu asi nevyhnu. A je to tak, dneska už to po těch 25 letech můžu říct.
0: Ano. Máte stejný datum narození, samozřejmě jiný rok, ale ten život Edith Piaf, tak jak ho vlastně od narození, co jí provázelo, ať údajně se narodila dokonce na ulici, ten proběhl pak oslepla také ve třech letech, tak takové hrůzy se ti vyhýbají, doufám.
1: Já myslím, že ona byla takový ten střelec úplně naplno, že teda opravdu tam, myslím, že tam bylo všechno na 1000%, ne na 100%, já myslím, že jsem, bych řekla, takový lehčí kalibr. A opravdu si myslím, že je pravda, že hodně se představuje vlastně těch tragédií v životě Edith Piaf. Já si myslím, že ona si ten život uměla úplně neuvěřitelně užívat a že spoustu nebo velkou část toho života, že se taky prosmála, že tam nebyla jenom ta tragédie a dokázala se neuvěřitelně bavit. Já myslím, že těch příběhů o tom, kolik vydělala vlastně za jednu noc franků za koncert a jaký dluh měla už za dva dny, protože to všechno zkrátka rozdala a probavila se svými přáteli, tak myslím, že ona opravdu uměla žít na spoustu procent a že ta její cesta byla v tomhle tom neopakovatelná a ani nemám v tomhle tom žádnou ambici to napodobovat.
0: Ano, ale není to jenom Edith Piaf, ty zpíváš i další francouzské interprety, jako třeba Charles Aznavoura či Mireille Mathieu. Mm-hmm. Byla jsi na koncertu, protože Mireille Mathieu koncertuje v Praze celkem pravidelně.
1: Ano, byla jsem na koncertě Mireille Mathieu a byl to pro mě vlastně narozeninový dárek, protože ona sem většinou jezdí právě v prosinci a byl to naprosto úžasný zážitek, protože já jsem měla pocit, že vidím vlastně tu Edith Piaf. A když Mireille Mathieu zpívala přídavek, tak v tom kongresovém centru začali všichni diváci, jako kdyby s magnetem začali se zvedat z těch míst a v těch uličkách se začali vlastně přibližovat k tomu jevišti, jako kdyby se jich chtěli dotknout. Jako něčeho opravdového, jako nějaký skutečný emoce, opravdu toho srdce na dlani. A tam jsem si vlastně uvědomila, jak opravdu máme zaprvé, jak moc tu kulturu a tohle to otevírání srdce, jak to moc vlastně všichni potřebujeme. A byla v tom pro mě jako velká, nebo velký jakový vzkaz takové jako lidskosti. A i to, co ta hudba jak dokáže úžasně propojovat. A Charlesa Aznavoura jsem měla taky tu možnost vidět, když mu bylo 91 let, tak přijel poprvé do Prahy, byl také právě v kongresovém centru, tam asi mají rádi šanzon. A bylo to naprosto taky pro mě úžasné setkání. Poprvé jsem zažila ten moment, že někdo vstoupil na jeviště a mě opravdu vyhrkly slzy, protože to byl pro mě neuvěřitelný jako emoční zážitek. A tak jsem si říkala, tyjo, tak Aznavour přijel v 91 letech poprvé jako do Prahy. Takže on si klidně začne jako s tou Českou republikou, jako tu kariéru v Praze, takhle naživo v 91. A říkala jsem si tak, a to si dobře pamatuj, že nikdy není pozdě na to s něčím začínat.
0: Radka Fischerová je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je s námi zpěvačka především šanzónu Radka Fischerová, která ovšem se ujala také produkční činnosti, už si tu zmiňovala, koncertní cyklus šanzóny v zahradách, ale to není jediná akce, na které se podílíš. Pak je to také kultura na Rybníce a ta je kde?
1: Kultura na Rybníce je taková úžasná série kulturních akcí, která probíhá v takovém malebném prostředí zahradního centra Chuchelna, které je u Semil, tedy vlastně nedaleko Českého ráje. A je to místo, kde jsme vlastně koncertovali s mojí kapelou právě se šanzony, pak jsme tam převezli i na chviličku šanzony v zahradách, které se tady přesunuly na kulturu na Rybníce. No a já jsem si to tam tak zamilovala, že jsem se do toho, jak se říká, vpletla jsem se do těch jako sítí na tom Rybníce. No a teďka jsem se stala takovou pomocnicí s touhle s tou nádhernou akcí a je tam opravdu naprosto úžasné prostředí komorní, kde se lidé dívají přes rybník na jeviště. Je tam taková malá velká scéna, je to takové opravdu komorní prostředí. No a letos tam proběhnou krásné koncerty Petra Koláře, který tam bude už vlastně na konci léta, když se odevzdá vysvědčení, tak potom můžete zajet na výlet právě na Petra Koláře. Nebo...
0: Takže na začátku.
1: Ano, na začátku. Vlastně na začátku školního roku. Bude tam koncert Moniky Absolonové, přijede tam orchestr Karla Vlacha, se kterým si také zaspívám ještě s Tomášem Savkou, kde si budou moct vlastně lidé i zatančit. Potom tam bude komorní koncert Daši, na který se také moc těším. No a závěr toho léta uzavře koncertní verze muzikálu Rebelové, kde přijdou vlastně solisté divadla Broadway. Takže tam se určitě zase využije celý ten prostor toho rybníka. A protože to je v zahradním centru, tak samozřejmě jsou tam i akce, které jsou spjaty s těma rostlinkama, takže tam bude na začátku června, tam proběhne výstava bonsai, která je tady vlastně celý víkend, takže to si myslím, že když si lidé najdou kulturu na Rybníce, tak určitě neprohloupí. To, jak já vždycky říkám, zajet si na malou skálu, třeba jednu etapu vody, nebo si zajet na Panteon, na hrad Frýdštejn, na Trosky a potom si zajet na kulturu na Rybníce.
0: Prozrať, jak se takové místo objevuje, jak jsi na něj narazila?
1: Já jsem na něj narazila opravdu jenom díky tomu, že jsem sama byla pozvaná, abych tam zpívala, protože kultura na Rybníce už tam probíhá několik let. 6 let se tam uvádělo kompletní představení Rusalky, opera Rusalka, kde byly solisté libereckého divadla FX Šaldy. Bylo tam několik představení divadelních se Simonou Stašovou, s panem Nárožným. Aneta Langerová si tohle místo vybrala jako jedno z malebných míst, kde by chtěla vlastně mít turné pro desku Dvě slunce a těch interpretů bych mohla jmenovat velkou řadu, Báru Basikovou, Ondru Rumla, Lenku Novou a myslím, že těch interpretů tam opravdu už bylo hodně a ta atmosféra je zkrátka nezaměnitelná, protože ty odrazy na tom Rybníce, když potom během toho koncertu tam nalítávají ty netopíři, tak v tom světle to vypadá opravdu jako neopakovatelně a myslím, že každý, kdo tohle místo objeví, tak samozřejmě kromě toho, že zahradní centrum Chuchelna je opravdu plně vybavené, tak se tam tedy dá bohužel i dost utratit za ty krásné rostlinky, ale každopádně pak ta kultura na Rybníce je to opravdu zážitek, kam se každý podle mě rád vrátí.
0: Rád vrátí a samozřejmě chce to i trochu mít štěstí na počasí. Už tě někdy vypeklo?
1: Samozřejmě, protože počasí to je taková ta neovlivnitelná věc, ale my se snažíme opravdu být vybavený, jak na šanzony v zahradách, tak na kulturu na Rybníce, tak jsme opravdu plně vybavený všema možnýma pláštěnkama anebo podsedákama, tak aby bylo lidem pořád alespoň trošku dobře. Ale já vlastně to úplně nechápu, ale diváci jsou opravdu tak neuvěřitelně fantastický, že vlastně nikdy si nikdo na to počasí vlastně nestěžoval. Já vím, že to nikdo neovlivní, ale stejně, když člověk něco takového pořádá, tak si strašně moc přejete, aby bylo lidem dobře. A to počasí to opravdu může ovlivnit. V loni všichni, jako kdo dělali letní akce, tak vědí, že fakt pršelo skoro pořád. Tak letos doufám, že nám to sluníčko bude víc přát a že to bude jako takový poděkování za ty stateční diváky, kteří to v loni vydrželi.
0: Radka Fischerová je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
3: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Katka Fischerová nám teď připomněla tou písní, že už za půl roku jsou tu Vánoce. Tak, ale předtím nás čeká léto a ty, když jsi tady popisovala, co všechno tě čeká, tak budeš mít vůbec nějakou dovolenou? Nebo až právě na podzim či kolem Vánoc?
1: Ale určitě, já se moc těším, že pojedeme zase s Oskarem, s mým synem na 14 dní na ostrov Brač v Chorvatsku, což už my tam jezdíme trošku tak jako na chalupu, takže díky tomu, že hodně se snažím cestovat, protože je to taková moje, bych řekla, taková moje vášeň, takový můj koníček, tak jak hodně toho docela během toho roku poznáváme, tak pak si potřebujeme fakt někde oddáchnout a o ničem nepřemýšlet a už ani moc nepoznávat, opravdu jen tu hlavu vypnout. Letos už jsme vlastně i navštívili vlastně Japonsko, kde byl překrásný vejlet a tam toho poznávání bylo opravdu hodně. Takže moc se těším jako na ty prázdniny, ale jinak budou samozřejmě i pracovní a bude tam kromě tedy šanzonů v zahradách a tak i nějaký ještě další workshopy a kultura na Rybníce a taky samozřejmě nějaká práce kolem zahrádky mojí. Musí tam být taky nějaká ta péče o domeček a tak. Jako budu určitě i odpočívat, těším se.
0: Budeš odpočívat, ty si říkáš 14 dní v Chorvatsku a že skutečně jako vypneš. Hmm. Opravdu vypneš? Nebo třeba ti tam napadají ty nejlepší věci, které pak organizuješ a tvoříš během roku?
1: Je pravda, že já většinou vyjíždím do Chorvatska těsně po šanzonech v zahradách. Někdy už i jako na noc anebo nad ránem. Takže to mě opravdu ještě hodně věcí šrotuje v hlavě. Prvních 5 dní mě ta hlava ještě hodně, bych řekla, tak jako produktivní a okolo takového 10. dne ta hlava vypíná a většinou nejsem schopná vyloudit kloudnou větu a říkám si, jak by to vypadalo, kdybych měla volno měsíc, tak to bych zřejmě potom musela udělat nějaký opravdu zásadní restart zase v té hlavě.
0: Tak ty ráda cestuješ, to je o tobě známo, zmiňovala jsi Japonsko, to je přece jenom destinace, na kterou už je potřeba si udělat více času, nikoli v týden. Plánuješ nějakou podobnou delší cestu? Nebo přeješ si někam podívat?
1: Samozřejmě mám ještě nějaký destinace, kam bych moc ráda jela. Byli jsme letos taky na Madejře, tak tam bych se moc ráda vrátila. A jinak vzhledem k tomu, že Oskarovi je 14 a příští rok ho čekají přijímačky, tak se přiznám, že vlastně žádnou jako větší cestu nechystám a spíš doufám, že se jako nám povede, aby řádně zdolal všechny tyhle ty povinnosti a prostě pak už mu jenom budu držet palce, aby mu vyšlo to, co si přeje, co se týká těch přijímaček. No, takže bude nás asi víc už v tom příštím roce čekat škola.
0: A co si přeje?
1: Chtěl by studovat nutričního asistenta nebo nutričního terapeuta.
0: Nic s hudbou, s uměním, nic takového?
1: Nic s hudbou.
0: Nebo herectvím, protože jeho tatínek je herec.
1: Ale já jsem vlastně docela ráda, jeho vždycky právě přitahovala příroda i přemýšlel o životním prostředí a ekologii. Myslím si, že má vlastně hrozně moc blízko ke zvířátkům, anebo teda k tomu jako jídlu, ale chce o tom přemýšlet zdravě, což mě těší. Takže zvolil si tohle, úplně tohoto nadchlo. Nadchla ho jedna škola, takže tam teďka prostě směřuje a já jenom doufám, že mu to zkrátka vyjde, protože nemám žádný ambice v tom, jako kam by, jakým směrem by se měl ubírat. Myslím si, že by si opravdu děti měly vybírat podle toho, co je baví, protože to jim většinou potom jde.
0: Hlavně ano, přesně tak, aby ho to bavilo. A nestojí někdy nad tebou třeba ráno u snídaně a neříká, maminko, co to máš na talíři, ne?
1: Většinou mi spíš říká, maminko, prosím tě, dej si něco na ten talíř.
0: Je, tak hezký. Já moc děkuju, že se tu s námi byla, děkuju za příjemnou hodinku a řadu pozvání na nádherné akce, tak ať se všechny vydaří, ať drží počasí, nebo ať dopadne počasí. Radka Fischerová.
1: Já moc krát děkuju a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas, zprávy.
2: Před budovu Českého rozhlasu dnes přišlo několik tisíc lidí, požadovali zachování současného systému financování veřejnoprávních médií. V Liberci začala přehlídka mezinárodních animovaných filmů Anifilm. Zítra čekáme zpočátku skoro jasno, později přibude oblačnosti a deště. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Několik tisíc lidí dnes kolem 19. hodiny přišlo před budovu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské třídě. Požadovali stažení vládního návrhu na převedení financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Podle organizátorů se tím kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO snaží oslabit nezávislost Českého rozhlasu a České televize. Akci zorganizovalo hnutí Milion chvilek. Průvod protestujících prošel ze Staroměstského náměstí na Vinohradskou ulici. Lidé nesli transparenty s hesly Média nedáme nebo Nezávislost není zadarmo. Přibližně každé páté klíště může na Moravě přenášet nebezpečné infekce. Vyplývá to ze studie, na které se podíleli olomoučtí přírodovědci. Zkoumali stovky klíšťat z 6 lokalit, například z Olomouce, Chomutova nebo Tovačova na Přerovsku. Podle Petra Adamíka z Univerzity Palackého klíšťata nepřenáší jen encefalitidu a boreliozu, ale také další patogeny.
3: My jsme se zamerali na bakteriální infekcie, byly to rikecie a potom anaplazmy, ještě po klasických boreliách. Častokrát se prejavujú takovými nešpecifickými třeba zhorečnatými stavmi a ľahko môžu byť třeba nedetekované. Za nás je ako veľmi zaujímavé, jak je to veľmi premenlivé v priestore a na lokalitách, že niekde ich je viac premorených kliešťatýmito baktériami a niekde menej.
2: V Liberci začal 25. ročník přehlídky animovaných filmů Anifilm. Do konce týdne můžou diváci vidět přes 500 snímků. Tématem jsou mýty a legendy. Program kromě filmu nabízí i výstavy nebo dílny pro děti i dospělé.
4: Návštěvníci dostanou akreditační kartičku a pak ještě plátinku s programem.
5: Ukazuje Valerie Kresplová z akreditačního centra. Festival je letos na několika nových místech, říká ředitel Tomáš Rychecký.
6: Lidové sady, které jsou věnovány primárně dětskému programu, Linzer, kam jsme letos přesunuli program videoher.
5: Filmy se promítají taky v Najedním a Malém divadle nebo třeba před radnicí. Dnes večer organizátoři ocení za celoživotní přínos animátora Jana Klose, říká programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček.
7: Kamarádil s Přetislavem Pojarem, takže mu animoval hodně jeho filmů i seriálů, ale třeba i seriály Patamat.
5: Součástí slavnostního večera bude taky vyhlášení soutěže Český obzor. Mapuje českou animaci uplynulého roku. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Volejbalisté Karlovarska jsou extraligoví šampioni. V rozhodujícím pátém finále série porazili na domácí palubovce Lvi Praha 3-0 na sety. Pro Karlovarsko je to čtvrtý extraligový titul v klubové historii.
0: Počasí.
2: Zítra bude ráno a dopoledne většinou ještě skoro jasno, odpoledne a večer přibude oblačnosti, přehánky budou vydatnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách okolo 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 se zdržíte za Brnem ve směru na Ostravu, za Rohlenkou na kilometru 208,5 se projíždí pouze jedním pruhem kolem převráceného kamionu. Kolona začíná u Rohlenky na kilometru 206 a je to na 15 minut. A na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem hasiči hasili požár za Velemínem. Nebylo to nic vážného, na kilometru 56,5 je uzavřený odstavný pruh, zatím bez zdržení. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách 9 už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Kouzelnou poezii jednoho z nejčastějších cílů letních dovolených, chorvatského ostrova Hvar, vám v úvodu našeho dnešního setkání nabídl Roman Horký. Je to jedna z tuctu novinek, které tvoří obsah jeho letošního alba Spasitel. Ovšem, já vás dnes zavedu do slova a do písmene proti proudu. Přesně tak se jmenuje Romanovo album, které právě letos slaví 10. narozeniny.

Solový Roman Horký, jeho věrný kytarový parťák, v roce 1991 zakladatel budějického víkendu Viktor Porchrystl a baskytarista Petr Surý. Hudební kádr, který před rovnými 10 lety nahrál ve zlínském studiu V album Proti proudu, z něhož záhy poté za vámi přilétl i Romanův Fénix. A teď se vydáme dlouhou cestou od tvého srdce, oklahomského sextetu Turnpike Troubadours, který se doulá americkým západem celých 15 let.

S velikou oblibou i hloubkou filozofující text umocněný hudbou Romana Horkého pod názvem Nejpevnější spout se docela nedávno objevil na Zbrusunovém albu Kamelotu Spasitel. Mezitím jsem našel na kolekci oklahomských trubadurů z poplatněných dálnic báječnou oslavu oklahomských hvězd solového zpěváka 38-letého Evana Felkera.

0: Roman Horký a písnička Nad hrází, kterou s ním v roce 2012 naspívala Blanka Šrumová, známá především jako solistka Pražské tiché dohody, která v letech 2010 až 2012 válčila v sestavě Kamelotu. O 12 let dříve s ním zpívala Věra Martinová Čas rozvodu.
1: Večer

חרמת. Jsem táto dával od dětství, stav jej z dobrodění hrát. Přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil.

studa. Přes větve časem tlející.

0: světle časem tlející. Ani nevíš, co bych dal za tvá oči hřející. Ani nevíš, co bych dal za tvůj úsměv.
1: Hluboké vzpomínky Romana Horkého vetkané do letošní novinky Kamelotu Oči mého otce. Úplně jinou atmosféru nabízí Varování tornáda oklahomské country rockové šestky Turnpike Troubadours.

Kroky za duhou nás na chvíli vrátili do kolekce proti proudu, kterou Roman Horký vyslal do světa před rovnými 10 lety, a odtud vyrazíme za letos už 73-letým Hankem Williamsem juniorem. Z jeho letošního alba Ridge Wide Honky Blues to bude slavná televizní máma z dílny rodáka ze známého Kansas City, člena rock'n'rollové síně slávy Big Joe Turnera.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pod kolibrach víří

Roman Horký, Táhle zem není pro starý. Na závěr dnešní letmé prohlídky alba Proti proudu, které vyšlo před 10 lety. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a hezký zbytek večera, ve kterém vás Roman ještě zavede do posledního ráje. Nepochybuji, že se vám bude líbit, a prostřívám hladivou dobrou noc.

až zhasnou ohně nad oslavou, až loďky z kůry

schovaná. Až síla peňaz postaví hráz, až srdce trampů obalí mráz, až bude pozdě,

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Odbory Českého rozhlasu chtějí být v expertní skupině, která má na starosti mediální novelu. V Jihomoravském kraji byla loni průměrná výše starobního důchodu přes 21 tisíc korun. Zítra čekáme zpočátku skoro jasno, později přibude oblačnosti a deště. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Odbory Českého rozhlasu požádali ministra kultury o to Klempíře z motoristů, aby mohli být v expertní skupině k návrhu o mediální novele. Rezort po společném jednání vydal tiskovou zprávu, podle které v několika klíčových oblastech našel s odboráři shodu. Proti tomu se ale na demonstraci milionu chvilek pro demokracii ohradil předseda odboru Českého rozhlasu Jan Křemen.
2: Jediné, co bylo předmětem našeho jednání, byla naše žádost, abychom byli přizváni do expertní skupiny, protože ministerstvo žádnou expertní skupinu ustanovovat nebude, ale ustanoví ji premiér. Požádali jsme ministra Klempíře, aby požádal Babiše, abychom byli přizváni.
1: Klempířův návrh zákona počítá s převodem financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Zároveň médiím veřejné služby pro příští rok ubírá celkem 1 miliardu a 400 milionů korun. Odbory obou institucí kvůli návrhu vyhlásily stávkovou pohotovost. Průměrná výše starobního důchodu v Jihomoravském kraji byla loni zhruba 21 tisíc korun. Ze všech krajů v republice to byla pátá nejvyšší hodnota. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Starobní důchod pobíralo na konci loňského roku v regionu přes 260 tisíc lidí. Mezi příjemci převažovaly ženy. Jejich průměrný starobní důchod je o víc než 2000 korun nižší než důchod mužů.
3: Přes 160 příjemců starobního důchodu bylo starších 100 let, což byl mezi kraj druhý nejvyšší počet. Jihomoravským okresem s průměrně nejvyššími důchody byl okres Brno město, s nejnižšími okres Znojmo. Tam je také největší podíl předčasných starobních důchodů. Magdalena Králová, Český rozhlas.
1: Při stavbě metra D v Praze objevil sběratel doteď neznámý druh pravěkého členovce. Skameněninu starou zhruba 450 milionů let našel mezi vytěženým kamením, informoval o tom Lukáš Leibl z Geologického ústavu Akademie věd. Podle něj jde o mimořádně vzácný nález, protože živočich měl jen měkký krunýř a jeho fosílie se proto dochovávají jen výjimečně. Objev zároveň mění dosavadní představy o výskytu těchto živočichů. Podobní členovci byli doteď známí jen z jižní Afriky a podle Leibla tak museli obývat mnohem větší území.
4: Už tehdy v těch prvohorách, tak jižní Afrika a Česká republika od sebe byly, nebo to samozřejmě neexistovalo, ale tyhle ty území od sebe byly vzdálené, ještě dokonce možná vzdálenější, než jsou teď. Takže tyhle ty zvířata musely žít minimálně po polovině toho velkého kontinentu, který se jmenoval Gondwana.
1: Nálezce fosílii věnoval Národnímu muzeu. Skamenělinu si tak lidé budou moct prohlédnout ve stálé expozici.
0: Počasí.
1: Bude ráno a dopoledne většinou ještě skoro jasno, odpoledne a večer přibude oblačnosti, přehánky budou vydatnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách okolo 15.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy překážejí následky nehody za Rohlenkou. Na kilometru 208,5 se převrátil kamion a projíždí se pouze levým pruhem. Kolona začíná za Rohlenkou, zdržíte se kolem 15 minut. A na dálnici D1 z Brna do Prahy se Zaměřínem na kilometru 122 uklízí po požáru osobního auta. Uzavřený je odstavní pruh, místo je označené šipkou a projíždí se plynule. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer vám všem, kteří se občas taky rádi zastavíte s naší archivní zvukovou knihovnou. A že je v ní za ta léta pěkná řádka titulů. Tak dnes například oprášíme zase po čase pár povídek, což je v rozhlase vzhledem k jejich krátké stopáži žánr pokaždé vděčný a vítaný. Hezký poslech.

0: pozapomenutý herec, ovšem s nádherným sytým hlasem a dávnými šlechtickými kořeny, pan Felix Lebré.
1: Pamatuji se na starou píseň irských lodníků. Bylo nás tam léta onoho, johoho, johoho, 15 vlků, 15 lodníků, mca, mca, mca, mca, všichni chtěli píti přemnoho, johoho, johoho, a křičeli johoho, johoho, johoho. Proč to připomínám? No jedině proto, abych poukázal na to, že není námořníka, který by nepil. Posádka parníku Košíře, jehož jsem byl kapitánem, se stávala ze mne, pak z pokladníka, kterým jsem byl též já, a dále ještě z proštipovače lístků opravňujících k plavbě, jimž byl pan Vojtěch Šajnost, tak se totiž jich jmenuji. Ve strojovně byl zaměstnán starý zkušený topič. Nechci se chválit, ale zkoušku topičskou vykonal jsem s výborným prospěchem. Dále se nacházel na palubě starý šedivělý námořník ve službách naší paroplavební společnosti. Bože, jak pak bych nezašedivěl za celou tu dobu, kdy neviděl jsem ani mis dobré naděje, jen samý podol, bráník, chuchle, či jak se jmenují všechna ta místa na země kouli, kde jsme nesčíslněkrát zakotvili. Když se nám někdy ztratila kotva, neboť obyvatelé těchto míst provozují loupežnictví, hodil jsem prostě do vody nějakého pasažéra. Nehodil jsem ho tam sám, schodil jsem ho tam s prvním lodním poručíkem. To byl dobrý hoch, jmenoval se Kaňourek. Ten házel lano na kůl u přístavního můstku, když jsme se přibližovali, a přitáhl pak celý parník k můstku. Pak tam byl steward, chlap jako hora, strašně klel a šlapal pasažérům na kuří oka. Měl vždycky v kapce láhev kontušovky, aby nedostal mořskou nemoc. Ten chlap mě jednou zachránil život. Kdysi jsme vyčerpali zásoby uhlí a zůstali jsme stát uprostřed rozsáhlých vod mezi bráníkem a chuchlí. A tu vypukla vzpoura na lodi. Cestující mě chtěli hodit pod kotel, aby se mnou přiložili. A náš steward chytil hezky jedno za druhým a srazil ho do vody. Pak jsme slezli do vody také a táhli parník ve vodě za špagát až ku břehu. Abych nezapomněl řeč, hádky s cestujícími byly stále na denním pořádku. Nebyli spokojeni ani s krajinou, stále chtěli vidět vlny nebo žraloky, nebo také křičeli, tak pane kapitáne, kdypak už tam budem. Nestačil jsem je ubezpečovat, že tam musíme zcela určitě dojet, aby se nic nebáli. Já totiž měl rozkaz, abych loď v proudech co nejvíce šetřil. Dostal jsem také prémii od paroplavební společnosti. To jsme jednou vyjeli ráno v 7 hodin z Prahy a do Chuchle jsme přijeli druhého dne v 8 hodin večer. To byl můj největší rekord. Jednou se stalo, že se nám loď začala topit. Cestující vyběhli na palubu, voda se valila do zádě otvorem lodi, tak jsme díru vycpali jedním klukem, který to udělal za 2 šestáky. Ten hoch později se stal admirálem na jedné velké lodi, která z davle vozí cihly. Zajímavější bude vyprávění o námořních lupičích. Tito piráti žijí hlavně v Podole a Bránice. Původně byli v Podskalských vodách, ale pak byli vyhubeni a jen jeden zbytek pirátů se utekl do hor u Pangráce, když se rozmnožili a opět sestupovali k vodám. Počali se skrývat v Bránice a v Podole. Měli malé loďky, s kterými vyjížděli na lup. Sbírali hlavně šaty koupajících se klidných obyvatelů u břehu, loudili cigarety, chytali ryby a zejména měli namířeno na menší parníky vezoucí náklad. Jednoho dne, když jsme tak rejdili mezi bráníkem a chuchlí, ozval se výkřik prvního lodního důstojníka: pane kapitáne, pirátská loď za námi! Ohlédl jsem se a v skutku... Dvojveslá loď, obsazená 4 muži divokého vzezření, letěla jako šipka po hladině k nám. Dal jsem zatížit kotle a plnou parou jsme ujížděli kupředu. Piráti však napíjali všechny síly a již nás doháněli křičíce: nemáte športku? Pasažéři na palubě se hlasitě modlili a pirátská loď se octla již na samé zádi našeho parníku a zahákovala se. Ženy plakaly a steward zpíval: až nás na Olšany povezou. A do toho zněl řev pirátů: dejte nám športku. Tak jsem jim hodil jednu dramku a tím jsme získali čas, že jsme mohli ujet.

0: No, ale o tom jsem nechtěl povídat. Chtěl jsem vyprávět, proč jsem dostal diplom od země v jedné společnosti a proč mi říkají Novej Kolumbus. Měl jsem nařízeno, abych neplul dál než do Chuchle, poněvadž za Chuchlí ještě nikdo z nás nebyl. Třeba bychom se tam setkali s divochy. Jednoho dne však jsem si myslel, co pak je asi tam za Chuchlí. Já byl vždycky zvědavej. Slyšel jsem mnoho bajek o té zemi směrem k jihu, od poslední stanice Parníčku v Chuchli. Říkalo se, že prý je tam neznámé město s podivným pivem. A víte, to mě nedalo. Jednoho dne jsem se opil na kuráž a pustil jsem se v neznámé kraje. Pasažéři i lodní posádka se sice vzbouřili, ale já to hnal od Chuchle plnou parou na jihozápad proti proudu a nedovolil jsem nikomu v Chuchli vystoupit. Marně mě prosili. Vytáhl jsem z kapsy revolver a hrozil jsem každému, že ho zastřelím na místě, když bude trvat na tom, že chce jet jen do Chuchle. Křižoval jsem v neznámých vodách až do půlnoci a pak jsem najednou uviděl světlo. Na březích se schromáždili domorodci a já úplně opilý slávu a rumem jsem přistal v cizím díle světa. Byl jsem několik dní předtím v kině na kusu Krištof Kolumbus, tak jsem také věděl, s jakou vážností se má vystoupit na břeh. Z jedné strany mě držel steward, z druhé první lodní poručík a tak jsem vylezl na břeh za všeobecného proklínání. Copak je to, k sakru, za novej díl světa? Otázal jsem se nějakého domorodce. To je z Braslav, bylo mě řečeno. Druhého dne mne paroplavební společnost propustila ze svých služeb, ačkoliv jsem objevil z Braslav. No, Kolumbus také zažil nevděk, i když nezavezl chuchelského starostu násilím na Zbraslav místo do Chuchle.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Sirotka Pazourka zavřeli na hod boží vánoční do komory, kde byly pytle s moukou a také, jak radostně Pazourek objevil, pytle se sušenými švestkami. Tento objev způsobil, že zoufalá situace Pazourkova počala se vyjasňovat a málem byl by Pazourek vděčně šeptal díky Bohu za sušené švestky, kdyby nebyl právě v takové náladě, kdy člověk na milého Pána Boha nejvíce nadává. Bylo mu úplně jasno, že právě kvůli tomu milému Pánu Bohu zde vězí za trest. Sedl si na pytel mouky a vzpomínal na průběh celého večera, jak včera přišel na Štědrý den k ním Ježíšek do sirotčince v podobě pana katechety, ředitele sirotčince, dvou nějakých tlustých pánů a jednoho vytáhlého člověka, který stále posmrkával a kterému říkali excelence. Pak přinesli dva nejhodnější sirotkové z dola z ředitelny balíky se šátky na krk, položili je pod vánoční stromek a políbili katechetově ruce. Potom přišli ještě nějací páni s černě oděnou dámou, která každého sirotka pohladila po tváři a ptala se ho na neboštíky rodiče. Tonda Nehovů řekl, že žádných neměl, ostatní se dali do smíchu a Kalous vykřikl: parchante. To bylo první, nad čím pan katecheta skřípal zuby a říkal, že Ježíšek si toho nezasluhuje, aby on, katecheta, spohlavkoval o takový slavný den tohoto uličníka. Že ho spohlavkuje až na boží hod. Váša Mecer povídal, že tomu vytáhlému pánovi, kterému říkají excelence, je cítit z úst. Pivora se sázel o půl cigarety, že to není pravda. To byli ještě stále v jídelně. Nejedli dosud nic, měli hlad a čekali na Ježíška, aby je spasil, poněvadž se museli celý den postit až na dva, kteří pomáhajíce v kuchyni ukradli kus vánočky a chlubili se tím. Poněvadž pivorovi nedali, řekl to na ně. Myslil, že jim zkazí radost, zatím však oni měli už vánočku v sobě a tak je pan katecheta tělesně potrestal přede všemi. Ježíšek jim nadělil jelita, smál se pivora

0: šťouchal do pazourka. Stáli doposud v řadě a smáli se těm tlustým pánům, kteří říkali: ubohé dětičky, ubozí sirotečkové. Potom pan ředitel počal rozkládat je rukama a říkal, že je Bůh milosrdný a nedá těm červíčkům zahynouti. Koulel přitom zuřivě očima po Vintrovi, jež to vyplazoval jazyk na pána, který posmrkával. Pan ředitel pošeptal něco panu katechetovi, ten zavolal Vintra a odešel s ním do vedlejší síně. Za chvíli se Vintr vrátil, byl uplakaný a tichý jako pěna. Na to jim pan katecheta poručil, aby šli vedle do síně, kde byl připraven vysoký vánoční stromek, na němž hořely svíčky a nahoře vznášel se anděl, kterému někdo namaloval úhle mousy, aby vypadal jako pan ředitel. Tam stáli hodnou chvíli, až konečně otevřeli se dveře a vešli ti páni s těma paníma a celý učitelský sbor sirotčince. Pan katecheta požehnal se křížem a spustil otčenáš. Modlili se hlasitě a hodně rychle, aby už to bylo odbyto. Na to ještě modlili se Věřím v Boha a Zdráva s Maria. Licer povídal, že by se to raději mohli modlit při večeři, takže neví pořád, na čem je samé modlení a samý hlad. Po třech zdrávasech vystoupil pan ředitel ze středu učitelského sboru, pokřižoval se a řekl: na věky amen. Na to měl k ním pan ředitel řeč, mluvil o Ježíškovi přes půl hodiny. Kručelo jim čím dál tím víc břiše. Pan ředitel říkal, že Ježíšek byl takový maličký, nedovedl to ani říct, jen dělal rukama takovýhle, takovýhle. Černá paní plakala ještě víc a ředitel pokračoval a mluvil o dobytčatech ve chlévě a díval se přitom významně na sirotky. Mluvil o šátcích na krk, na čež si sedl a povstal pan katecheta. Vykládal, že dostane každý ze sirotků na památku narození Ježíška šátek na krk a vyzval je, aby se všichni pomodlili třikrát otčenáš, třikrát zdráva s Maria a jednou zdráva s královno. Pazourek byl do té doby úplně sticha, ač Pivora se stále snažil nějak jej vyprovokovat, ale nyní, když slyšel zase o otčenáších a zdrávasech, nezdržel se a poznamenal k Pivorovi: to je nějakýho modlení za každou onuci. Ten pán, jen stále posmrkával, řekl tiše něco řediteli, který pokýval nábožně hlavou, načež se rozběhl dozadu, chytil Pivoru za ucho a vrazil mu klouby druhé ruky mezi žebra. Pivora vytušil, že záležitost by mohla poškodit jeho vánoční náladu a pravil nahlas: to já ne, to tuhle pazourek. Pazourek se ovšem také hájil a vznikl rozruch, že katecheta přerušil první otčenáš hned za slovy: a odpust nám naše viny. Vše hledělo dozadu. Ta paní, co stále plakala, začala najednou posmrkávat, začala funět a vzdychat. Ostatní černě odění páni zvedali oči ke stropu a hleděli významně na katechetu, který byl ve zřejmých rozpacích, z nich si pomohl tím, že vytáhl z kapsy modrý šátek, nasadil jej k tváři a zatroubil tak dopáleně, že Vošťálek, Blíml, Kačer a Gregor myslili, že už to troubí venku starý sluha vokřál, což mělo být znamením společnému zapění vánoční koledy, a zavřískli jako jeden muž. Narodil se Kristus Pán. Katecheta sice zvedl ruce, aby bylo ticho, leč ostatní mysleli, že chce dávat takt a spustili unizóno. V tom vznešeném vánočním řevu drapl ředitel pazourka jako tygr jehně a odvlékl ho do komory. Ať si laskavý čtenář představí komoru, v ní pazourka, pytle mouky, pytle sušených švestek a na zemi hrnec mléka. To se ví, že pazourek mouku nejedl ani nepil. Co jedl a pil, lze se tedy snadno domyslet. A následky při jeho celodenním postu také. A tak se snad lze i domyslit i to, že dva pytle mouky v té komoře nebyly vůbec k potřebě a že z komory po půlnoční, když pazourka z ní ředitel pouštěl, docela to nevonělo jako z komory.
1: Sedí motyl na patníku pod podíl.

Kdybych měl Maharadžu vozit na slonu, na tom vzácném, na bílém, o velkém výkonu, a kdybych i 20

já jedu k ní a ona vstříc mi běží. Náš cit má miliony hápek, mezi námi všechno klape v rytmu jediné. Ona mi voní benzínem, dálka je píseň, kterou mám tak rád. Má tisíc slok, má tisíc kilometrů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Divadle pro vaše uši dnes opět po čase listujeme povídkami Jaroslava Haška, které jako vtipné miniatury vždycky přitahovaly herce a režiséry. Je to taková malá plocha pro velké herecké výkony. Co například Bohumil Bezouška? Spíš jako třeba Jiří Lír, opravdový mistr malých rolí. Ale Bezouška, jak je dokázal vyhmátnout? Je vám to radost poslouchat, jak před mikrofonem oživil všechny ty Haškovy figurky z obyčejného života.
2: U holiče. Drama o jednom jednání. Holič pan Špachta je již v plné práci. Jeho oběť byla důkladně namydlena a pan Špachta jal se vážněji holit, přičemž hovořil. Tak tedy konečně došlo na Turka, ta potvora, ten Turek pěkně se roztahoval, až konečně Talián řekl odtud až potud. Váš nos, jen hezky račte dát hlavinku dozadu. My, staří vojáci, vážnosti, to je jen malé škrábnutí vážnosti. Ten kluk líná, zapomněl ten jeden chloupek na mydli. Tak, vážnosti, jen hlavičku dozadu. My, staří vojáci, víme, co to teď válka znamená. Talián má vážnosti ty nejlepší zbraně a Turek také nebude chtít zůstat pozadu. Jen aby se nám do toho nepletlo Srbsko vážnosti. Ono dnes na Balkáně všecko to vře. To nic není vážnosti, to byla bradavička. Ta se musí břitvou seříznout a už víc nenaroste. Když zas vážnosti mocnosti tomu nepřejí, ten Balkán to je horká půda. Najednou to vybouchne, ale ne vážnosti, to nebylo do kůže. To byl jen takový malý úher, to je lepší ho seříznout, než vymačkat. A vidíte vážnosti, úhři už snad otevřou hranice a pustí si do země srbský dobytek. Jen aby Srbové to nechtěli prodávat turecké armádě. Oni to ale neudělají. Nejlepší je ty Turky vyhladovět. Ale když ono to taky dobře nejde, vašnosti, oni budou za armádou hnát velbloudy. To je můj rozhodnutí.

bezúbožnosti. Na Turka se musí jít chytře. Turek je mazaný chlap. A on teď vydal Tripolis, ale půjde do vnitrozemí a tam s Araby začne drobnou válku a budou do toho řezat. Ale kde pak, vašnosti, to není říznutí, to byl takový štiráček a ten musí pryč. To bude vašnosti těžká válka, taková drobná a bude stát moc krve. Ale vašnosti, neráčejí si myslet, pisku není nic. Ten kousek oparu se uholil a to je, věří mě, moc dobře. To se asi ráčil leknout v noci, kde pak dnes, aby se člověk nelekal. A jestli vypukne ta všeobecná evropská válka, to bude teprve oparu a bude to hrozný, vašnosti, bratr bratra bude mordovat. Ale vašnosti, to je ta břitva sjela, tu krev hned zastavíme. Tak, už je zas všechno v pořádku. Jo, kdyby to mohli tak říct mocnosti. Já v skutku nevím, vašnosti, co mi dnes ta břitva dělá. Jako bych chtěla jít na Turky, jako rtuť a ostrá. Věřejí mě, vašnosti, kdybych neměl rodinu, že bych sám šel na Turka. Ale ne, snad, že tento je nevěřící, na to dnes kašlem, věř si, co chceš, ale že je Turek, Turek je neřád. Podívejte se, vašnosti, na Turky v Praze, jaký nosí kalhoty. To už je člověku úzko. A když potom místo těch titěrech, co prodává, má za pasem jeden dlouhý a jeden kratší nůž a vrazí to všechno do vás, vašnosti. Ale vašnosti, to nic, to je jen malý kousíček kůže pryč, to už musíme doholit. Jo, oni nejsou z Turky legrace, každý z nich je jako drak a Talián, to je taky divoch, tak pomoz pámbu, když se to začne chumelit kolem sebe. To bude pranice, vašnosti, Ježíš Maria, vašnosti, hned to zastavíme. Zas tam byl, věřej mě, takový štírák. Musel pryč, vašnosti, nešlo to jinak. Odřízli jsme ho. Jo, a slyšeli, vašnosti, že už Turci odřízli Taliánům u Tripolska cestu k moři? Posílají tam bašibozuky, to je pěkná banda. Tak hlavičku na stranu bych prosil, vašnosti, a teď budeme holit pod nosem. Tak, vašnosti, ani Taliáni nelení a posílají tam pluk za plukem, ale Arabové ti jdou, vašnosti, společně s Turky, mají jedno náboženství a rádi to taky začnou řezat a do toho píchat. Kriste, pane, vašnosti, snad mě tady nevomdlej. Josef, postříkaj toho pána a setřou mu krev z nosu. Tak, vašnosti, zas už je všechno v pořádku. To nebyla, vašnosti, špička nosu, to byla jenom bradavička, ráčili. Mít, no, ráčili mít na nose takovou bradavičku, tak snad mateřské znamení, vašnosti. No a to musí taky pryč, vždyť to hyzdilo vašnostin obličej. Tak jo, abych nezapomněl, budou mít Italiáni z Turky velkou práci, když Arabové se zbouřili proti Vlachům. Tedy Arab, vašnosti, je podle mého rozumu ještě větší potvora než Turek. Ten uřízne hlavu. Ježíš Josef, postříkaj toho pána. Vašnosti, nic to není, to je jen kus kůže, to je svrchu. Ta kůže, když se nepodá, je neřád, tak jen pryč s ní. Vašnosti, já se tam snad na mou duši rozběhnu do toho Tripolisu. Tak, vašnosti, Josef, přinesou vodu, vodu. No tak, vašnosti, teď hezkých vomejů a přeholím. To musí být, vašnosti, přeholit se musí. Podejte mě, Josef, tu novou břitvu. Tak, vašnosti, hlavičku hezky dozadu. Kdo pak by si to pomyslel, že zas poteče krev? Ne, vašnosti, to jsem zajel do té staré rány. Já jsem velice opatrný. Já nechci, aby zákazníci se mnou nebyli spokojení. Víte, vašnosti, ono je to dnes na světě nahnutý. Ať se člověk podívá, kam chce, všude vidí jen samou rebelii a krev teče hned pro Krista pána, vašnosti. Josef, vzkřísej ho! Ne, nos je, vašnosti, celý, to bylo pod nosem. Kousíček ani za řeč to nestojí. To by si ty vojáci medili teď v té válce, kdyby jen takhle ti Turci si počínali. Já jsem, vašnosti, celý z toho spletený. Josef, daj sem v obvaz. No to, vašnosti, přejde. Sečné rány se brzo hojí. Tak, vašnosti, ty dáme náplast, tak. A račte dát hlavičku na stranu, ať doholíme dočista i na druhé straně. Víte, vašnosti, člověk je přece jen krvežíznivý tvor. To bude sirotku a nářku a pláče, až přijdou zprávy z bojiště. Josef, zabalte

0: Ano, by to ucho do papíru. Tak, teď je to v pořádku, vašnosti. Měli jsme o nich strach, když jste spadl ze židle jako meteor, ale hned to bude v pořádku. Zas prý padají meteory, vašnosti. A je vidět novou kometu, to značí vašnosti válku. To je neomylný znamení starodávný. Tak a teď, vašnosti, načisto doholíme pod krčkem. Ne, vašnosti, to musí být, jen se nehračte hýbat. Já vím, válka je hrozná věc, zejména v takové divoké zemi, jako je Afrika. Tam, vašnosti, pod krkem, to bude hned hotový. Víte, vašnosti, že tam ti divoši zajacům podřezávají krky? Chytnou zajace, vemou dlouhý nůž, nasadí mu ho pod krk asi. Takhle jen račte držet, vašnosti, hned to bude. Asi takhle, vašnosti, a šmik a hlava je dole. Josef seberou tu hlavu a dají někam stranou. Po chvíli. Ježíš Maria, vašnosti, co mě to vyvedli? Pan Špachta padá do mdlob.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Stručný obsah krvavého románu. Giuseppe Boro přijel do Terstu. Poněvadž neměl peníze na delší pobyt, představil se pod jménem Rabie Olarich z Eisenfelsu hostinskému Bitornelovi, který má krásnou dceru Lucii. Tato zamiluje se do nepravého hraběte, ale Giuseppe Boro je spozorován v městě zlotřilým námořníkem Lorencem, který ví jisté tajemství ze života Borova. A to, že týž zabil v Římě svůdce své sestry a ještě tři pány, kteří tomu svůdci přitom pomáhali. A tak ten Giuseppe Boro velice se lekne a svěří se hostinskému Bitornelovi, s kterým při sklenici vína uzavřel důvěrné bratrství. Oba se usnesou, že Lorence otráví, což se jim také podaří, když si ho pozvou na víno. Poněvadž však odstranění mrtvoly dá velkou práci, zasvětí do všeho i dceru Lucii, mrtvolu Lorencovu dají do pytle a odnesou ho v noci do hor za městem, kde jsou velké propasti. Mají v úmyslu do jedné takové propasti hodit ten pytel a již také jsou nad takovým srázem, když je v tom překvapí četník. Lucie je zachrání a vrazí dýku četníkovi do srdce, právě když ten se skočil z koně, aby se podíval, co se tam tropí. Mrtvolu Lorencovu i četníka hodí do propasti a v tom opuštěný kůň zařechtá a blízko se ozve dusot koňský a objeví se nový četník. Toho skolíranou z pistole Giuseppe Boro a všichni pokojně odeberou se domů. Dál to nemám, pane nakladateli. Mladý muž sedící proti nakladateli krvavých románů Thompsonovi smutně se podíval tomuto dobrému muži do očí, který vykřikl. To ale přestávají už všechny žerty, pane Krámský, co bude dál, kam dáte ty ostatní mrtvoly? Vaši lidé měli tam zůstat, poněvadž výstřel musí přivábit ještě jednu patrolu četníků. Svede se krutý boj, tak si to představuju. Zakroutí se krk, rozumíte? Rozumíte, mladý muži? Ostatně jste velmi neopatrný se zacházením se střelnou zbraní. Vystřelíte v noci, když odnášíte mrtvolu, abyste ji schodil ze skály. A když jste zabil už jednoho četníka, to je chyba, velká chyba, to je hotové prozrazení. Jestli vaše Lucie operovala úspěšně s dýkou, proč pak jste toho četníka taky nezapích? Pan Toms vstal a opíraje se o stůl polonaplněné kavárny v rozhodlení hlasitě vykřikl. Proč jste, ptám se vás ještě jednou, také toho druhého četníka nezabil dýkou? Mohl jste mu také vrazit dýku do srdce a bylo po komedii. No to se ví, panáček nejde podle staré osvědčené šablony. To je dnes ta mládež. Znal jste přece neboštíka Charváta. Ten dovedl zacházet s dýkou. To bylo roku 1900 a pokračoval až do roku 1905 a bylo to v Německu a pracoval jen s dýkou a jedem. Střelba v noci dělá hluk a když budete dál pokračovat, jak se z toho dostanete, to mě laskavě vysvětlete. Zapletete se velice nepříjemně. Mluvím k vám jako otec. Jste velice chápavý a myslím si, že není všechno ztraceno. Musíte nyní využitkovat příležitost a utíkat. Nechápete, že po tom, co se stalo, je návrat do města nemožný? Musíte najít cestu do světa. Napřed třeba začít sloup

Strážnictvím. Vražděte i ženy a děti. Tu Lucii nechte dát zavřít a osvoboďte ji a třeba, a to je to hlavní, vydejte se na cestu k místu, kde bude uvězněna a skolte dozorce. Radil bych vám kaučukovou hůl a ne žádný revolver. To byste se zas zaplet, protože takový výstřel pobouří kde koho. Ujišťuji vás, že nebudu již střílet, odpověděl mladý muž. Děkuji vám za radu. A smím užívat i nadále jedu? Jaký jed usmrcuje beze stopy? To je vidět, že jste v tom dlouho nepracoval jako neboštík Charvát. Každý jed zanechá stopy. A pak přijde pitva. Nechte jen pitvat a pak ať objeví lékaři třeba strychnin. S jedy pracujte okázale, zejména bohaté příbuzné a podobně možno otravovat. Třeba poznenáhl, to víc vydá. Jo, abych tedy nezapomněl, když zabijete dozorce, bude všecko v pořádku. A nesmíte zapomínat, že nynější doba vyžaduje také vyloupení všech bank. Sluhové se omračují chloroformem, nebo se jim vstřikne nenápadně kuráre do krve. Těžké železné pokladny se rozbíjejí dynamitem. A pak můžete užít revolveru. Tu je revolver na řadě a Browning je výborná věc. Krásně se bude také vyjímat přepadení vlaku. I do veřejných místností můžete vniknout. Do divadel, restaurací, kaváren. A kdo se vám postaví na odpor a nebude chtít dát peníze, toho bez milosti zastřelte jako psa. Povídám, jako psa, mladý muži. A nyní chutě k dílu. Vstali a ku svému překvapení spatřili, že kolem dokola klečí se sepjatýma rukama hosté, číšník, pikolík a majitel kavárny a s němým odevzdáním se osudu prosí je o milost.

0: Přiznám se, že k výběru dnešní poslední ukázky nebo scénky z rozhlasového Silvestra roku 1964, která už pozor nebude patřit Jaroslavu Haškovi, mě ale inspiroval právě ten předchozí Haškův rozhovor autora s vydavatelem Krváků. Nějak podvědomně jsem v tom slyšel úplně jiný rozhovor, který se v rozhlase vysílal pod názvem Zlý sen a v televizi později jako Půlnoční zkouška. Nejvíc je ale známý asi, co by Mámo, já chci žábu. Tak se dobře bavte a brzy naslyšenou.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co
1: že vás budím.
2: Kdo jste, co chcete, člověč? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Ne, vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič.
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát.
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete. Přičtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježi Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodna Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, co je? Vždyť je to samej feudál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova.
2: Jeho parta.
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, příteliče.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na ostro.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: Pan, to je nějakýho lidu, kolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Kriste,
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první. Odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
2: smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafúsové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Ana, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co se tomu udělá?
1: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
2: Já se nedivím, já tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držet.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou Belu by chytil takovýmu parchantovi protivnímu.
1: Vždyť on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci osmího jednání.
2: Tak přeci.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte! Polečte to a čtěte!

0: tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
1: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
0: Vážně?
1: To budou návali. To je.
0: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že? 2000.
1: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
0: Jedině 2000, jinak budu muset...
1: Ale mějte rozum, podívejte.
0: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
1: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
0: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
1: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
0: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
1: Co ještě chcete?
0: Pane řediteli, já bych...
1: No nesedejte si, počkejte, co chcete?
0: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
1: Ne.
0: Mám číst, anebo střílet.
1: Tak to radši střelte, člověk.

שיהיה טוב מאוד פיין נמיד חיבי každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám začalo nějak svrbět na zádech. No, možná, že mi ty křídla přece jenom narostly.

0: pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, začíná Noční linka Českého rozhlasu. Vítá vás Jarka Barboříková. Dnes se společně zastavíme u tématu, které je staré jako lidstvo samo. U okamžiku, kdy začíná nový život. U příležitosti Mezinárodního dne porodních asistentek otevřeme prostor pro vaše vzpomínky, příběhy i zamyšlení nad tím, jak se rodily děti dříve a jak přicházejí na svět dnes. Možná si někdo z vás pamatuje časy, kdy se děti rodily doma, kdy se novorozeněta ukazovala později symbolicky z oken, kdy prostředí porodnic bylo jiné a péče o maminky anebo miminka měla zcela odlišnou podobu. Jak se proměnila role maminek, porodník a asistentek? Co všechno dnes jejich práce obnáší a jak doprovázejí ženy i celé rodiny v jedné z nejdůležitějších chvílí života? Podělte se s námi o svůj příběh. Zavolejte do studia nebo napište. Noční linka je tu pro vás. Zdraví Jarka. A připomenu kontakty 731 800 900, to je telefon. linka@rozhlas.cz, to je náš mail. A nebo napište svůj vzkaz pro ostatní posluchače a čtenáře na web rozhlas.cz/linka. Tak ještě jednou krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vnoční lince Českého rozhlasu. Dnes se spolu zastavíme u okamžiku, kdy začíná nový život. Jaké jsou vaše vzpomínky na porody dříve a dnes? Vítejte, Pavle, zdravíme do Židlochovic.
1: Dobrý večer, já vás dost špatně slyším.

0: My vás slyšíme dobře, můžete povídat.
1: Tak je to dobrý.
0: To jsem zvědavá, co zrovna vy jako muž k tomu budete mít.
1: Jo, jak jsem tam říkala, že se ukazovali děti z oken, tak to mám, to mě říkala mamka, že můj taťka tady rozvážel po okolí pivo a limonády, tak říkala, že přijel do té porodnice ve Válticích, tak přijel na to nádvoří s tím nákladňákem, ještě s těma límčama, to on tam po okolí zrovna rozvážel, tak tam přijel a tak mě ukázala mu vlastně z toho okna, jako tak jsem se jako podíval, jako že všechno v pořádku, tak zase nasedl a zase jel rozvážet to pití, no. A tak ještě bych měl, nemusíte se bát, jsou opravdu docela pěkný, takový jenom dva vtípky, co mě napadly. Jeden je při zdařeném porodu, říká doktor asistentovi, pane asistente, porod dopadl dobře, všechno bylo v pořádku, ale po porodu plácáme po zadečku miminko a ne maminku. No. A ten druhý to říkal Bolek Polívka. A to bylo pěkný takový, jak se hrají ti chlapi v té hospodě, kdy vlastně začíná život. A ten jeden říká, no tak podle mě, jak prostě ta spermie jako naruší to vajíčko, jakoby jeho oplodní nebo něco, tak tam vlastně v podstatě podle mě začíná ten život. A druhý říká, no já si myslím, že život začíná, když se dá, vyjde to miminko z té maminky, přestřihne se ta pupeční šňůra a tak vlastně začíná, tam vlastně začíná ten život. A teď se k tomu přivaří třetí pán a říká, chlapi, já teda nevím, ale mně začíná život, když si staráveme děcka a odjede na chatu. No, to je všechno asi, co jsem chtěl říct.
0: Pavle, a můžu se k tématu ještě doptat, myslíte si, že se člověk nese něco už z toho okamžiku zrození?
1: Tak to já vůbec nevím. Já vím, že si fakt nepamatuju vůbec nic takového. Asi tak do těch 3, do 2,5 let určitě nemám v podstatě asi žádný záznam. Jako, nepamatuju si nic. Ale když už se zeptáte, tak si myslím, že matky by měly kojit normálně svým mateřským mlíkem, že až v nejkrajnější prostě situaci by měly používat třeba nějaké náhražky nebo tak, protože aspoň jsem to tak slyšel, že vlastně se tím přenášijou tím mlékem jako a i nějaké genetické informace, jako že geny, když to takhle třeba dřív někde ve středověku vlastně měli ty královny a tady ty šlechtičny, tak oni měli svý kojný většinou, tak si myslím, jako, že tam mohlo docházet k úplně jiným genetickým informacím pro to děťátko, ale nevím, to si nejsou jistý, nevím.
0: Dobře, Pavle, tak děkuju vám moc, že jste nám dnes otevřel noční linku. Budeme se těšit, kdo nám zavolá jako další. Doufám, že se poslechnete i jeho povídání k tématu. Ať se vám daří.
1: Určitě.
0: Naslyšenou.
1: Tak jo.
0: Okamžiky, kdy začíná život, to je téma dnešní noční linky Českého rozhlasu. Já budu ráda, když se k nám přidáte a budete si v rámci Mezinárodního dne porodních asistentek povídat o tom, co všechno znamenají první okamžiky života, jak se proměnila práce těch, kteří u zrození stojí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 12 minut po 23. hodině. V noční lince Českého rozhlasu otevíráme téma, které začíná prvním nádechem. A připojí se odborník, pan Zdeněk z Budišova. Zdravím vás.
1: Dobrý
0: Mohla
1: večer,
0: jsem říct odborník, je to tak? Pracujete jako lékař?
1: No, já se přiznám, já už jsem důchodce, ale dělal jsem 20 roků anesteziologa a pak dalších 20 roků lékaře na záchrance, takže jsem se s těma porodama setkával s tím, že musím se přiznat, že obdivoval jsem veškeré maminky, které, když třeba, my jsme se teda setkávali co by anesteziologové, hlavně při císařském řezu. A to jsem se ptal těch svých pacientek. Podívejte se, můžu vám nabídnout narkózu do páteře, to byla subarachnoidální anestezie, kdy ten člověk se musel pořádně předklonit, vy jste vyhmátla místečko mezi obratly páteře a tam jste vpíchla jako tu znecitlivující látku a aby nám to dobře sedlo, protože tam se pracovalo jako nějak jako v oblasti toho břicha, tak jsem se vždycky domluval s těma maminkama, podívejte, a teď vám trošičku vás vypolohujeme, dáme vám nožky nahoru, vám steče ta látka trošičku blíž jako k hrudníku a všechno bude v pohodě. A díky tomu jako to vaše děťátko nebude ovlivněné narkózou. A ty maminky některé byly teda pro tohleto svolné a pak byl člověk jako nadšený tím, jakože když se v klidu provedla jako nějak jako operace a to děťátko vyklouzlo z bříška a teď ta maminka celá roztála a usmívala se a říkala, pane bože doktore, já jsem tak ráda, jako že si teď to děťátko můžu pochovat a může to být takové jako... Já jsem tak spokojená, není větší štěstí, které bych mohla zažít. A to bylo třeba srovnal to člověk jako s těma maminkama, které pro tohle to nechtěly.

0: tady být přístupné, tak tam byla vždycky smůla v tom, že ta narkóza se prováděla, jako bylo to takové vždycky napínavé, protože to a narkóza se sice provedla, ale nebylo to tak moc hluboké a vždycky se čekalo jako nějak, jako až se vybaví jako to děťátko a pak se ta narkóza může prohloubit. A byla vidět ta nervozita těch operátorů, když se to nedařilo a vy jste nahlížela přes ten oblouk, jako když už můžete prohloubit tu narkózu, teď jste viděla ten pot na těch operatérech, takže to bylo vždycky takové jako docela napínavé a bylo vidět i ty porodní báby, ty sestřičky, jak jako už přešlapovali, kdy už jako si můžou to děťátko vzít a vy jste ho pak šla, co by anesteziolog zkontroloval, aby bylo všechno v pohodě a tak. Takže to bylo takové prýma a člověk si jenom vždycky oceňoval ty maminky, které byly svolné proto nechat si tu píchnout narkózu do páteře a užít si to děťátko hned ze začátku s tím, že prostě to nebylo pro ně tak plně komfortní. Tak. A pak, jestli můžu pokračovat, jako pak nám zrušili operativu, protože v rámci nějaké ekonomiky ta nemocnice jim nepřipadala jako docela jako vhodná, že proč bychom měli mít nemocnici prvního typu a tak dál a tak dál. Tak člověk přešel na záchranku a tam jsem se setkával prostě, když bylo nutné, no tak to děťátko se odrodilo a zabalilo se do folie a pustilo se šílené topení v té sanice, aby se rychle připravilo na porodní oddělení jako k další péči. Ale vždycky bylo prýma, jako lepší bylo, když se ta maminka dovezla ještě před tím porodem, protože přece nejlepší inkubátor je ta děloha, je to břicho. Takže tam si vzpomínám, jako, že člověk jako nevěděl, jak by tyhle ty maminky nějak odreagoval od těch jejich, jako od té stresové situace, tak si vzpomínám, jako, že když jsme prostě jako jeli směrem k té naší nejbližší porodnici, tak si říkám, jako, tak jako pro odreagování. A maminko, už jste přemýšlela nad nějakým jménem? A teď jako vidíte tam nějakou nervózní třeba prvorodičku a teď, no já nevím, tak jsem třeba navrhoval jako, no a co třeba taková Heidi Janku. A vím jako, že ty maminky říkají, doktore, prosím vás, držte hubu. Ale zadařilo se, dojeli jsme na ten porodní sál, jako nějak jako jo, všechno bylo v pořádku a tak si člověk říkal, že prostě tyhle ty maminky, které si dovedou užít jako tady užít to ten svůj nový život, tak si člověk řekne, prostě to je skvostné, jako ty ženské jsou skvělé. A já si vždycky vzpomínám, teď nevím, jestli je to přesné, takové nějaké židovské rčení, že Pán Bůh nemohl být všude a proto si vymyslel maminky. Jo, a některé ty maminky jako se ukážou jako fakt skvělé maminky už jenom před tím narozením toho svého děťátka. Tak. Já se omlouvám, že jsem se nějak moc rozmluvil, paní Jarko, promiňte.
1: No, promiňte. Já bych vám dala prostor klidně celé 2 hodiny.
0: Ne. Já bych jenom popsal jako všem maminkám, jako nějak, jako ať si ty svoje děcánka užijou, ať jim přináší jenom radost a nehledí na to, co je špatné, co je dobré. Vždycky ve vás jako je jenom trošičku lásky a když tu lásku těm děťátkám dáte, tak jako ty děcka to vždycky ocení a prostě ta maminka je prostě maminka a tak dále. Jako já už nemám slovo. Paní Jarko, omlouvám se.
1: Vy jste to řekl krásně, krásně jste podtrhl to vaše vyprávění tou větou, Bůh nemůže být všude, proto stvořil matky. Toto moudro ukazuje, že mamky mají obrovskou schopnost péče, lásky a té všude přítomné pozornosti, že se vlastně svým způsobem vyrovnávají té božské ochraně. A já myslím, že jsme nemohli pokračovat lépe v našem nočním povídání. Děkuju vám moc, že jste zvedl telefon, že jste si s námi povídal, jak říkám, ještě bych se doptávala, ale teď už jsme ten čas přesáhli, takže se musíme rozloučit.
0: Buďte hodně zdráva, ať se vám daří, paní Ruško. Nashledanou, dobrou noc.
2: Noční linka.

0: pro vaše příběhy.
1: V noční lince se dnes dotýkáme zázraku zrození. Jak si pamatujete první chvíle příchodu na svět? Nevím, jestli si budete pamatovat i vaše, ale třeba svých dětí. Dnešní noc patří těm prvním okamžikům života.
2: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
3: laskavá náruč
2: i zběsilý hled.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Máme 23 minut po 23. hodině. Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu, ve kterém pokračujeme v tématu, kde se rodí nový život, zázrak, který mění celé rodiny. Je to na porodním sále, někdy to bývalo doma. Jak jste to vnímali vy, jak vnímáte ten přerod a proměny toho porodnictví? O tom si budu teď povídat s paní Ludmilou. Odkud voláte?
2: Z Brna.
1: Z Brna. Ludmilko, povídejte.
2: Dobrý večer, já vás zdravím, Jaruško, a zdravím všechny posluchače noční linky. Tak já vám řeknu, jak se rodilo dříve, kdy já jsem 52. ročník a já jsem se narodila doma. Maminka, nevím, jak to měla, ale měla jsem 1,90 kg. A odvezli nás teda do porodnice a tam chvílečku mě nechali a potom mě propustili s maminkou a říkali mi, že pro mě dopíkali v troubě.
1: Jo, no, to se

0: to se říkalo. No ale...
1: V troubě, že mě dopíkali. A já jsem potom teda rodila v 19 letech, nemusela jsem se vdávat, ale chtěla jsem být brzy maminka. Takže první dítě se mě teda narodilo v 19. A pamatuju si, že jsem chtěla strašně holčičku. A to nebyly ultrazvuky, já to nevěděl člověk, co bude mít. No a přivezli mě. Přišla mě, že mě praskla voda napřed. A mamka říkala, že to úplně slyšela, jak jsem ležela vedle ní na posteli, jak to prasklo. A že tak a náhodou byl tatínek doma, on byl zahraniční, on teda ale byl doma. Byl to pátek, tak jsme měli auto, tak mě naložili do toho auta a zavezli mě do Brna do porodnice, obil nějak. A my jsme museli jít pěšky až do druhého patra a to mě možná pomohlo, protože jsem přišla a měla jsem už bolesti po 10 minutách a oni, teprve jste přišla, to není možné, abyste už rodila. A já, ne, já už to cítím, já už to nevydržím a ona se mě pořád teda, ta porodní asistentka. Tak paní, a jak se bude jmenovat, a jak se jmenuje manžel, a jak se, kdy jste se narodila, a kdy se narodil manžel, já si myslím, že ho pošlu nekam. Ale potom teda je, tak už ho nem na porodní sál. A teďka já jsem vám šla, a teďka to bylo to porodní lůžko, a teď tam byly 3 schody. A já jsem vám vstoupila po těch schodech dlouh, a říkám, a teď mě ty bolesti přestaly. A jsem se dívala na ty střechy a říkám, Ježíš, to je krásný teďka. A oni ho lehnout. Tak jsem si lehla a narodil se mě kluk, měl 3,75. A tak to bylo dobrý. A druhý dítě jsem teda měla horší, ale taky, tak byl za 3 hodiny, byl venku. A druhý dítě jsem měla, to byla holčička, taky jsem nevěděla teda, že to bude holčička. Ale ona byla konec pánevní. No to oni za mnou začali lítat kolem mě. A já říkám, co se děje? A oni říkali, no nic, musíme zavolat doktora. No takže oni mě museli napřed rozstříhnout a potom teda... vyšla a já jsem teda byla z toho překvapená a oni mě nevozili na kojení. Se vozilo, ne? A oni mě nevozili na kojení a já jsem tam měla kamarádku ze školy, která jako u těch mimínek byla. Tak jak jsem mohla vstat, tak jsem hned šla na ní podívat. Když jsem vám ji uviděla, říkám, Ježíš, to je škaredá. A ona říká, maminko, to se říká o miminku, bry, no to teda seš pěkně zlá, že bry, a konec pár dní to bývají nejhezčí děti. No takže opravdu se z toho probrala, byla, je krásná paní, už má teďka 52 a kluk má 55. No a třetí dítě, to jsem měla ve 30 a ta vám teda byla taky, za 2 hodiny jsem jako přijela do porodnice a hned se narodila a oni taky na mě. Ježíšmarja, když jsem teprve přišla a oni měli domluvený nějaké mejda s doktorama, sestřičky. A tak byli na mě naštvaní, že jsem jim to překazila, protože to bylo 5 hodin ráno. A ta malinká chudinka, tak to jsem rodila na posteli. Protože mě už nedokázali, abych sešla do toho na ten porodní sál, takže na posteli. A ona měla 2,40 kg. Taková malička, když jsem jí dala plinky, tak jí měla upadíček. Ale byla jsem strašně šťastná, že ji mám, protože jsem chtěla ještě Lucinku. A ona je zdravotní sestra teď. Takže si to užívá taky. A teď se a 22. března se mě narodilo 4. pravnouče a oni si to nenechali říct a mají teda holčičku, mají Teresku.

0: A pátým pravnouče se mě teďka 17. dubna narodilo a to je Amálka. Tak Jaruško, tak to se vám všechno vypovědí.
1: No, Ludmilko, to bylo nádhera. Já teda jsem ráda, že všechno dopadlo s tím vaším porodem konec pánevní. To jsou náročné okamžiky, těžké příchody na svět, ale vy jste to zvládla, tak to jste statečná žena.
0: Ještě a měla tři 20, tak dovedete si představit, co to bylo. No.
1: To první jste říkala 370, to bylo taky teda.
0: Oni říkali, vy jste tak strašně hodná, maminka, to není možný. Protože někdy tam křičeli, že už nikdy s chlapem nic nebudou mě, tak chci skákat z okna. A ty moje holky teda taky teďka, ty vnoučata a ta od vnuka, ty byly taky tak, ale to první říkala, že měla špatný, že měla strašně, neměla dobrý pocit z toho, protože říkala, že tam byly starší ty porodní asistentky a ty jsou vždycky důležitý, víte? A ona říkala, že nemohla ho vytlačit a ten malé bude mě teda 3 roky 22. června. A ona říkala, že jí dělali, že se jí ptali, jestli jí můžou udělat nějaký hmat, já nevím, jak se ten hmat jmenuje. A ona říkala, že jo, takže oni museli do ní asi strčit ruku a nějak ho otočit. A ona říkala, že to bylo strašný. A teďka já, potom, jak měla rodit teď, tak říkala, já se tak bojím, babi, a já říkám, Kristi, neboj se, to už po druhý je to lepší, ty cesty už jsou roztažené. Teď je tak strašně šťastná, že ta malá měla 3,70 a ona říkala, za hodinu byla venku. A kdybych to věděla, tak budu mít ještě třetí. Já tam se žlopa, 2 stačí.
1: Ludmilko, děkujeme moc za to, že jste nám zatelefonovala. Jsme rádi, že nás posloucháte a i že se zapojujete.
0: Já poslouchám každý večer.
1: To je dobře, poslouchejte dál. Teď písničku od Marty Kubišové.
0: Ano, děkuji, dobrou noc vám přeji moc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, v Noční lince pokračujeme u tématu, které se dotýká začátku života. Toho okamžiku, který je jedinečný. Je s námi paní Zuzka, odkud voláte?
1: Volám z Pardubic.
0: Z Pardubic. Téma znáte, ano. Máte prostor.
1: Děkuju. No, já nemám dobré vzpomínky na porod své dcery. Ta rodila v Plzni, v nový nemocnici, teď byl tam primář Kališ a ona sice přišla za 3 dny domů, ale musela za 3 dny sem volat pohotovost, proto se celá třásla. Stoupala i teplota. No a pak jsem se dověděla, že byla špatně vyčištěna, že tam měla ještě kus lůžka. Proto jí nebylo dobře. No, ale za 14 dní to totéž sousedka. Takže on si se posílal ty rodičky domů, ale vůbec si je neprohlížel, jak je pouští. Nic. Což to bylo opravdu od něho. Opravdu, opravdu hnusný.
0: No, to rozumím, že jste měla obavy.
1: Ty holky. No a já jsem byla taky u něho na operaci a můžu vám říct, že když přijdu někam na prevenci a prohlíží mě paní doktorka, tak ta se diví, co to mám udělaný. Mm-hmm.
0: Zuzi, a mohli bychom se vrátit k tomu tématu, k těm porodům. Tak vy jste mluvila teda o porodu své dcery, že to bylo náročné. Naštěstí se vám pak dostalo odborné pomoci a všechno bylo v pořádku. A když jste pak třeba s dcerou probírali, jak se ty časy změnily, jaké byly porody kdysi a dnes, tak jak vzpomínáte na ty časy, kdy vy jste přicházela na svět, jak vám to popisovala maminka?
1: Jsme si říkali, co asi by se tak dalo udělat.

0: A moje sestra byla zašitá, jemně zašitá, a já jsem to teda chtěla taky, ale opravdu jemně. A on mě z toho udělal úplný uzel. Můžu říct, že ten chlap primář, sice porodnického oddělení, a on fetuje. Já se divím, že ho tam vůbec drží a je primářem. To je všechno.
1: Zuzi, dobře, tak se můžeme rozloučit, jestli už k tomu nemáte víc. Děkuju za váš čas i telefonovat do noční linky Českého rozhlasu. Ať se vám daří. Dobrou noc přejeme. Zůstáváme u okamžiku, kdy se rodí nový život a s ním i nové příběhy v noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za minutu bude 11:45. My se v noční lince vracíme k narození dětí, k tomu, jak silné a proměnlivé tyto chvíle jsou. Je s námi paní Jindra Zrakovníka. Krásnou noc. Ano, už jste v éteru.
1: Halo, halo.
0: Už jsme ve vysílání, můžete povídat.
1: Ano, vy máte dneska moc hezký téma o maminkách a já jsem vlastně taky maminka. Hned to vysvětlím. V roce

0: 82 se nám narodil malý Jiříček v té době, že navštudovala vysokou školu veterinární, měla 7 semestrů už za sebou a když se nám narodil, tak řekla prostě, že školy nechá a že půjde do občanského života. To jsem ale já nedovolil, protože já vím, že to bylo jediný její zboží přání být veterinářskou. Takže jsem jí zbalil kufr, poslal jsem ji do Brna a v Rakovníku jsem se prostě ujal opatrovnictví svého malinkatýho synečka. Chodil jsem do práce, kluka jsem vodil do školky v košárku, 2 kilometry tam, 2 kilometry naspátek, pak přijít domů, honem udělat mlíčko, vykoupat, převlíknout, vyprat plíny, vyžehlit plíny do práce. No, bylo to sice hrozný, ale šlo to, že nám přijížděla vždycky už někdy ve čtvrtek, někdy v pátek, nejpozději. No a jediný problém obrovský byl v tom, můžu mluvit, jo? Slyšíte mě?
1: Posloucháme, pane Jindro.
0: Ano, jediný problém v tom, že Jiříček byl hrozně na průdušky, ale hrozně moc. A já jsem věděl, že kdyby mu vytrhli nosní mandle, takže by se to všechno zlepšilo. A jednou už to bylo tak strašný, že ráno jsem ho sebral, vzal jsem mu do náručí, mazal jsem takovou dálku na autobusák a autobusem jsme jeli z Rakovníka do Kladna. Pamatuju si, že tenkrát v tom Kladně v nemocnici to byla obrovská chodba. Na jejím konci tam byla sesterna. A já jsem seděl zase na jejím konci, úplně na začátku. Jiříček tam běhal po té chodbě, skotačil, no a když jsem dělal odevřít sesterna, tak mi usnul náručí. A teďko kolem té sesterny, to bylo snad 30 lidí fronta, který před tou sesternou a všichni chtěli být první. A ta sestra odevřela dveře a řekla, ne, tamhle ten pán půjde první, ten už je tady 2 hodiny. A ukázala na mě, ta byla tak hodná. Tak jsem šel dovnitř a ona povídá, dejte mi žádanku od svého doktora. Ježišmarja, já ji neměl. Mně vůbec nenapadlo jít tomu doktorovi, aby si žádanku. A ona povídá, no tak to musíte domů, to musíte znovu. A já jsem tam seděl a asi jsem vypadal hrozně smutně. Povídám, já se kulka starám sám, manželka mi studuje ve Brně, mám s ním takové obrovský problémy, v práci už mám problém, protože jsem samý paragraf. A ona byla, sám se o ně takhle staráte, tak počkejte, já něco zkusím. Zavolala doktorovi a doktor řekl, v žádném případě musí mít žádanku. Tak ona mu to vysvětlila, že se starám sám a tak dále. On se zamyslel a povídá, tak jo, tak mě ho teda vezmem, když je to takhle. A ona zaklapla telefon, vzala ho znovu a řekla, a teď se modlete. A volala na lůžkové oddělení. Tam okamžitě ta sestra řekla, že pak máme všechno plno, nedá se nic dělat, není volášený, takže tady máme absolutní plno. A ona mu to zase vysvětlila, tohle ta sestra, že tam tatínek sám a tohleto. A ona se zamyslela a povídá, ne, tak když je to takhle, tak my ho teda vezmeme. Ta sestra se jmenovala paní Beznovsková, nikdy v životě na ní nezapomenu. Klukovi udělali mandle. Dobře. Do dneška pořádku.
1: To je neskutečná zajímavá zkušenost, to, že jste se jako tatínek tak poctivě zodpovědně staral o to dítko. Mě teď zajímá tato životní, já bych řekla šance, protože to by si možná přála spousta mužů a třeba si to nedokážou zařídit, tak ta životní šance vás musela hodně změnit a hodně ovlivnit vztah k tomu dítěti, je to tak?
0: Do dneška, pak jsem ještě narodila se, do dneška se milujeme, miluju vnoučata všechny, samozřejmě, ano, syn mě taky má strašně rád, jsme úplně úžasná rodina, pak se nám ale ještě narodila dcera Naďulka a žena povídá, a nemohla bych si udělat ještě jednu vejšku, jedinu potravin. Já podám, ne, a ona podá už jenom dálkově, já podám, no tak jo, takže začala dělat dálkově hygienu, no jenže víte, jak to je, zavřela se vždycky do ložnice, obložila se skriptama a já jsem se staral ne o jedno, ale o 2 děti. A prosím vás, paní Jaruško, zůstalo mi to do dneška. Když se mi potom narodili vnoučata, dneska už mají kolem 13-14 let, o všechny jsem se staral, vozil jsem je v kočách.

0: parku. Já jsem je přebalovala, já do dneška miluju děti. Prostě mi to zůstalo celý život. Manželka řádně dostudovala, je to veterinářka, celý život jsme spolu a furt si říkáme, jak jsme to všechno mohli zvládnout.
1: To, co jste dokázal, je opravdu obdivuhodné. Postarat se o dítě v takových situacích, to vyžaduje sílu, zodpovědnost. Ještě jste byl hlavně velmi mladý tehdy, že ano? Tak teď už jste se staral na základě nějakých zkušeností, ale tehdy jste byl nováčkem, který se hodil do vody. A byl jste raritou? Vzpomenete si, že by ještě někdo z
0: takových
1: kamarádů dělal něco podobného?
0: No, kamarádi, tak oni chlapi tomu nechápou, ale v práci mi říkali ženský táta, máma. A hrozně mi fandili, nikdo mi nepomohl, ale hrozně mi fandili a do dneška jsem dávno v důchodu a když je potkám některý, kteří ještě žijou, tak kroutí hlavou a říkají, Jindru, jak jsem mohl dokázat. No, ale ono to jde, no, když jsem takový někoho nebo. Já jsem chtěla, aby žena doštudovala prostě. A já jsem proto udělal úplně všechno. A nám se to všechno vyplatilo, všechno. Já jsem šťastná, že to takhle dopadlo. A já jsem prostě zůstal celý život na dětech.
1: Krásné. Mimořádně nádherný příběh. Děkuju vám za něj, Jindro.
0: Opatrujte, já vám také děkuju.
1: Zase někdy zavolejte, ano?
0: Určitě, dobrou noc všem přátelům. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, pokračuje Noční linka Českého rozhlasu a i v této hodině po půlnoční zůstáváme u tématu, které se dotýká úplných začátků života. Příběhy narození, rodinných proměn i zkušeností těch, kteří byli u těch nejdůležitějších okamžiků, jsou stále s námi a pojďte se s námi o ně podělit, stejně jako paní Eva. Jarka Barboříková je s vámi až do jedné hodiny, zůstaneme u tohoto tématu. A já vás zdravím ze Zlína do Zlína. Krásný noční čas přeju.
2: Ahoj.
1: Už jsme v éteru, už jsme ve vysílání a můžete povídat. Paní Evi, my vás slyšíme a posloucháme. Slyšíte nás? My vás ano.
2: Ahoj.
1: Ano, můžete mluvit, můžete povídat.
2: Já vás hrozně málo slyším.
1: My vás slyšíme dobře a to je důležité. Povídejte.
2: Haló?
1: Tak vypadá to, že tady nám to nepůjde. Paní Eva neslyší dobře, tak zkusíme telefonní linku číslo 2. Tam nás čeká kdo?
3: Tady je Jarmila z Vysočiny.
1: Jarmilko, vítejte. Jsme v éteru, prosím slumit rádio a povídejte.
3: Ano, to je. Takže já bych mohla říct k tématu tolik. Všechny zdravím, nejprve i vás samozřejmě, a nový život. No, když jsem já čekala první dítě, tak to bylo docela komplikovaný s tím, že teda jsem měla císařský řez. A prostě páni doktoři čekali do poslední chvíle, jestli to půjde normálně nebo ne. Takže nakonec to šlo císařem a bylo docela pilno, protože jsem mu omotala kupeční šňůra synovi. No a s tím, že teda matka příroda byla tak chytrá a to, že to tak vlastně chtěla aj, protože jsem měla strašný orexy na rodidlech, takže kdyby to prasklo, tak by mě 10 doktorů nezachránilo. No, tak to bylo jeden moment, kdy to bylo o Vánocích nebo před Vánocima a já jsem se dostala vlastně do porodnice 16. prosince. 10 minut po půlnoci jsem rodila s tím, že mi bylo úplně všechno jedno, protože jsem dostala zimnici takovou, že no a pustili mě vlastně až na Silvestra. Takže jsem si tam pěkně pobyla. No. A měla jsem tam takovou spolubydlící nebo prostě maminku, to už bydlí miminka na pokoji, že ta prostě byla taková

nepříčetná a zlá, měla holčičku, která měla žloutenku, takže strašně byla taková agresivní a kouřila a chodila kouřit, takže já jsem se od toho Michalka tak bála, že jsem fakt bdila, kolik, dvě noty jsem bdila a hlídala jsem, aby mi náhodou něj neskočila, protože jsem měla takový strach o něj. No a druhý porod nebyl nic jiného, než jsem zase rodila císařem. A ještě jsem říkala, taky čekali páni doktoři, jak to bude. Já říkám, no, ono to asi nebude jinak. A pan doktor mi říká, no to si myslíte, že vás zase můžeme rozřezat, nebo co? A já říkám, no jo, ale jako, já nevím, já si myslím, že to bude taky tak. No, takže se čekalo. To byla holčička Ivanka. A s tím, že teda mělo taky pilnou, taky císař. A nakonec bylo tak honem, že mi ji řízli do tvářičky. Takže já jsem z toho byla špatná, protože že jo, taková malá hlavička a teďka takovej řez. Tak jsem to obrečela a sestřičky mě utěšovaly. Nebojte se, maminko, to je jenom trošku, to stáhne ta mašlička, ta náplastička, to bude dobrý, nebojte, z toho vyroste. Já říkám, teď to je tak veliký. No a dopadlo to tak, že moje dcera se narodila 2. prosince a šla jsem domů až někdy před Štědrým dnem. Takže jsem si tam zase pobyla. Naopak navíc ještě teda se jí udělala taková velká potníčka. Už mě chtěli propouštět, jakože půjdu domů. A řekli mi, no jo, ale s touhle potníčkou my vás pustit nemůžeme. Já říkám, no jestli mě nepustíte už, tak já nevím. No už na 3x mě propouštěli, takže to budete si představit, to psycho. A potníčka jak hrášek malej. A říkám, jak se jí to může do rána ztratit. A oni mě nějakou vodičku to natřeli, ono se to opravdu ztratilo. Mě propustili, tak jsem byla šťastná, protože jsem si tam taky pobyla. A třetí dcera, už neplánovaná, ale bohužel mě zemřel tatínek v 93. A já prostě jsem, tenkrát se to tak stalo, že když jsme už nechtěli, neplánovali, ale bylo to z lásky daný. S tím, že to byl zase císař. Bylo to teda sledovaný rizikový, jakoby, na kontroly a tak. Bylo všechno v pořádku. Až na to, že teda dcera chtěli, abych jela už o týden dřív do porodnice a mi se teda moc nechtělo a ona povídá, no dobře, tak teda uvidíte, tak musíte být obezřetná, protože může se stát cokoliv. A tady z hodou okolností sestřička z vesnice tak mi říkala, prosím tě, jeď, to budeš mít za sebou pátek a pak budeš už tohle, prosím tě, neboj. No tak nakonec mě přemluvila, že jsem teda jela. Ale vlastně bylo to na ten termín přesně, ale s tím, že jsem zase měla císaře a nebylo to k vyhnutí, protože to teda opravdu zase ty varexy a tak. Takže ta příroda, ta je vlastně mocná čarodějka, protože dala mi 3 děti s tím, že všechny jsem porodila sice s problémama, s rizikem, na úkor svýho zdraví a je fakt, že jsem porody aj cítila bolest, protože dávali málo, že jo, takže já jsem ten prostřední, ten druhý porod cítila úplně, jako, a jí co si povídali, to bylo před Vánoci, takže kdo co

0: Co by člověk pro své dítě neudělal, vidíte. A jak na to potom člověk zapomene. Neříkám, že moc rychle, zrovna ten císařský
1: No,
0: porod
1: nezapomenu.
0: je cítit dlouho, ale pak to odezní a ta radost to samozřejmě
1: Já jsem
0: přijde.
1: si říkala právě toto. Ta příroda, jak prostě to má vymyšlený, zařízený, že opravdu, kdyby to prasklo, tak teda konec. Nezachrání nikdo prej. Takže tohle to já si hrozně vážím. A moje babička třeba, ta rodila poledne, nebo takhle ráno, a v poledne už byla na poli.
0: Ano, tak to dřív bylo a já doufám, že takových zážitků dnes uslyšíme víc, takových vzpomínek, jaké to bylo opravdu kdysi dávno. Uvidíme, jestli nám i o tom bude někdo povídat. Jarmilko, s vámi se musím rozloučit, protože čas nás vyprovodil až k písničce od Jitky Zelenkové Bez lásky, láska není. Bude hrát a zpívat i pro vás. Ano?
1: Ano, ano.
0: Naslyšenou, mějte se co nejlépe.
1: Mějte se taky hezky. A všichni zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 15 minut po půlnoci. Dál si budeme povídat o chvílích, které jsou silné, křehké a přitom zásadní. O narození, o zrození života. Paní Jana Zírková je s námi, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: No, dobrý večer, paní Ruško. Já teda taky hůře slyším, jako ostatní posluchači, ale tak budu říkat můj příběh. Ano. A já teda neměla tu možnost rodit, ale budu povídat tedy o svojí mamce, která mě rodila před mnohými už lety. A moje mamka na to teda nespomíná moc ráda, protože říkala, že neměla příliš příjemný personál. A pak vlastně, když jsem se narodila, tak se stala taková humorná příhoda, že jsem přišla na svět oranžová a lékaři si mysleli zpočátku, že to novorozenecká žloutenka, no ale pak se přišlo na to, že mamka konzumovala hodně pomerančů, takže to, ta oranžovost, ta barva byla z toho vlastně, no, že na to přišlo.
2: Vážně?
1: No, ano.
2: To bych nevěřila, že to jde a že to lze.
1: No.
2: To je zajímavé. Jo. Jani, a vy měla jste někdy možnost pochovat si nějaké opravdu malinké miminko od někoho? Jak to na vás působilo?
1: Jo, tak to určitě jako od kamarádů a vlastně i moje práce je taková, že mám, že se starám o malé dětičky, sice ne miminka, ale batolátka, takže mám tu možnost si pochovat ty dětičky. A jinak bych ještě k tomu chtěla říct, že toto myslím, že ještě dneska nezaznělo, že by bylo dobré, a dnešní doba to už umožňuje, aby vlastně muži se, pokud na to mají povahu, účastnili porodu, protože kolikrát to tak bývá, jak se říká, že ti chlapi si pouze užijou a pak ta žena to musí protrpět. Já si myslím, že to v pořádku, aby viděli vlastně, co ten porod obnáší a byli takhle svojí manželce, ženě nápomocní, no, to si myslím, že to dobře, aby byl muž přítomen u porodu.
0: Mm-hmm. A co říkáte na domácí porodny? Porody, to je velmi citlivé téma.
1: No, tak ano, to je citlivé téma. Asi takhle, jako kdo si na to troufá a má třeba zkušenou porodní asistentku, tak proč ne, ale já za mě, za sebe bych asi do toho nešla, no, protože porod je taková nepředvídatelná záležitost a většinou nikdy nevíte, co se může stát a je lepší, když to probíhá v té porodnici, no, kde vlastně máte plnohodnotnou lékařskou péči, že kolikrát se stalo, že ty domácí porody nedopadly příliš dobře, no, takže za mě asi teda moc ne, ty domácí porody.
0: Máte jako kamarádku nějakou lékařku, která pracuje na porodnici nebo nějakou porodní asistentku, znáte?
1: No, to neznám, ale v rámci mojí školy, kterou jsem studovala, tak jsme měli praxi a ta krátké míře teda sice probíhala i na porodnici, no, že jsme se účastnili, takže jsme mohli pozorovat i porody a být na oddělení 6. nedělí, takže to bylo takový zajímavý, no.
0: To musela být výrazná zkušenost, to
1: věřím. No, to ano.
0: Výborně. Jani, ještě něco? Máte něco na srdci? Nebo co bychom řekli závěrem?
1: No, tak ještě bych možná zazpomínala, že já jsem 90. ročník a tenkrát to nebylo takové jako dnes, že tam ti tatínci takhle mohli za těma maminkama, dětičkama, takže mě mamka taky ještě vlastně ukazovala přes okno a jenom když byly pouze povolené návštěvy a taky mě zabalila do polštáře a taková celkem úsměvná příhoda je, že mě mamka poprvé ukázala taťkovi a prý jsem se mu moc nelíbila, no, že jsem byla ještě takové tu zmuchlané miminko, tak
0: co říká pomáčka, musela
1: mamka vysvětlit, že to všecko odejde a pak budu takové to pěkné miminko, no, jak si představoval.
0: Aha. A jak se podle vás změnila doba? Chtějí dnes lidé děti víc nebo míň?
1: No, tak já si myslím, že
0: na
1: asi
0: vašem okolí třeba, jestli někdo má jedno dítě a řekne, že už další opravdu ne, nebo máte kolem sebe hodně početné rodiny?
1: Že se doba změnila tím, to, co vládne teď ve světě a těmi financemi, že lidé nemají finance, tak si myslím, že jako ta porodnost asi klesá, no, že to určitě není tak, jak to bylo dříve a A je to hodně také tím, že ty ženy odkládají to mateřství většina a spíše se ženou za kariérou, no. Myslím tak tím, že klesá ta porodnost.
2: Děkuji za názor, za telefonát, za milé povídání. Doufám, že vám díky nám ta noc uteče rychleji. Opatrujte
1: se. Já taky děkuji,
2: Ruško. Zavolejte zase někdy.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolala. Děkuji, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní večer patří příběhům spojeným s narozením dětí a proměnám porodnictví v čase. Je s námi pan Jaroslav, který volá z Brna. Rádi vás slyšíme.
1: Tuž, paní Jaruško, já jsem doposud ještě nerodil, takže já nemám osobní zkušenost, tak jestli nemohu o tom poreferovat, tak jestli dovolíte, já bych řekl tři krásné frky, které velice krásně a decentně vyjadřují, jak přichází děti na svět. Můžu?
0: Dobře.
1: Tak, první. Taková pohledná, švarná paní pokračujícího seniorského věku přechází na křižovatce, u křižovatky na druhou stranu silnice. A jde tak 2-3 metry kolem té zebry. Přejde na druhou stranu a ejhle, tam stojí policista. Přijde k paní a povídá: paní, a po přechodu by to nešlo? Paní se tak zamyslí a povídá: ale jo, synáčku, šlo by to, ale už to není ono.
0: Dobře.
1: No a tak druhý, rodinka, tatínek s maminkou, v posteli mezi nimi pokročili ještě noční doba, mezi nimi 4letý Pepíček. Tak tatínek se zeptá, už je pokročilejší doba, a tatínek se zeptá: Pepičku, spíš? Ne, nespím. A tak se to opakuje několikrát, abych to neprodlužoval. No a už je dost pokročilejší doba, po půlnoci čekají dlouho s maminkou a tatínek. Jo, a předtím on mu řekne: Pepičku, prosím tě, tak už zkus spát, jako já ti koupím čokoládu, zítra půjdem na kolotoč. No a čekají další dobu, hluboko po půlnoci. Tatínek: Pepičku, spíš? Nic, ticho. Tatínek povídá: tak, maminko, jedem. Pepiček: a kam?
0: Ano, jo. Taky pěkný vtip.
1: A třetí, to je Kameňák. Čtvrtá třída základní školy. Paní Čelka vyjde do třídy a povídá: milé děti, zítra si probereme, jak přicházejí děti na svět. Přijdete domů, řekněte si svým rodičům, a oni vám to vysvětlí, a zítra si to pěkně probereme. Toníček přijde dom, svěří se rodičům s domácím úkolem. Tatínek s maminkou jsou překvapení. Tatínek povídá: počkej, Toničku, a odejde, za chvíli se vrátí s vyspaným čápem. Dá to Pepičku Toničkovi a povídá: Toničku, to si vem zítra do školy sebou, a když se vás paní učitelka, když se tě paní učitelka zeptá, tak jí ukáž tady toho čápa a řekni, že na svět přináší děti čápy. Tak jo, Toníček přijde do školy s čápem, dá ho pod lavici, přijde paní učitelka: tak co, milé děti, tak si probereme, jak přicházejí děti na svět. No a vyvolá jako prvního Toníčka a povídá: tak Toníčku, tak jak pak si to probral s rodiči, pověz mi, jak přicházejí děti na svět. Poniček. Moment, paničeko, počkejte, jen co vytáhnu toho ptáka. Paničeka, dobrá, dobrá, Toničku, to stačí. Máš to za jedno.
0: Jaroslave, vy jste koumák. Děkujeme za návštěvu teda toto téma. Rozumím, jak, že jste vzal kulantně oklikou.
1: Já jsem vás chtěl pobavit.
0: A určitě jste nám oživil tu dnešní noční linku.
1: No, kdybych býval rodil, tak bych o tom vykládal, ale opravdu doposud se mi to nestalo, tak jsem chtěl se pokusil pobavit alespoň takhle.
0: Tak jste předal svou dobré blejda trošku jinak. Moc. Také opatrujte se, přejeme krásný noční čas.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pokračujeme v noční lince a to tématem, které spojuje generace doslova a do písmene. Příchody dětí na svět. Téma i pro paní z Vysokého Mýta, paní Sonja.
1: Pro Danu.
0: Dana, vítejte.
1: Dana, taky bych mohla něco k tomu říct, nebo já nevím.
0: Teď už musíte,
1: 50 let, co jsme s manželem, ale čekali jsme první děcko a to jsem byla ve Vysoké Mýtě v porodnici a narodila se nám holčička. Ale pak jsem tam strašně hrozně krvácela a to všechno, tak jsem tam musela ještě 14 dní dejt. No a jo, a tak dobrý to bylo. No a takovej můj osud takový záčný. Bydali jsme u babičky, chvíli pak ten barák starý vyhořel, tak jsme si postavili teda novej. No a potom za 2 roky jsme měli ještě hošíka, řetíka a od té první holčičky jsme měli ještě za 10 let Tomáška. Jsme měli. A byla jsem vždycky v Mýtě v porodnici a bylo to tam pěkný, jako bylo opravdu, dřív se to neříkalo, že jo, co to je nebo tak. To až když se to narodilo, tak to bylo takhle, no. No a já jsem chtěla mít 3 děti a manžel ne, 3 děti ne, no ale pak se nám zadařilo a pak jsme měli toho Tomáška, ještě toho nejmladšího. No jenže nejmladší už to uteklo všechno, tak to už je starý, no. Ale jinak já jsem byla spokojená tam, ne těch porodnici, tam to pak zavřeli, že jo, tak tam není, pak to dali do Litomyšle, nebo nevím, kde teď je.
0: Dano, a pamatujete si na svůj první kočárek, jaký byl? A co všechno bylo tehdy stejné jako dnes? Vídali jste se jako maminky, chodili jste spolu dopoledne na procházky. Jak to bylo?
1: Jo, taky jsme chodili tady, jo. A kočárek jsme měli, přivezli jsme si ho z Hradce a měli jsme takovej tmavě modrej.
0: Mm-hmm. A všechny děti měli stejný kočárek?
1: No, jo. A takže to, no ale na 2 děti vydržel a pak ten třetí, to jsme měli takový oranžový kočárek, jsme si pak koupili.
0: Šila jste si věci, nebo jste kupovali?
1: Já jsem si kupovala věci, neměla jsem nic vůbec, jako. A pak jsem si to schovávala, víte jak, jako jo, to prádělko nebo tak a člověk chtěl a...
0: Ano, a je něco, co jste si schovala na památku po svých dětech a pak jste to
1: dala
0: jim?
1: Jo, tam něco mám, nevím už ani teď co, ale schovala jsem si něco po svých dětech.
0: A ještě nebyla příležitost jim to teda předat?
1: Ne. Akorát jsem si schovala u té dcery, vlasy jsem ustříhla, měla dlouhy, tak jsem je, tak to má tam v albumu a... Tam ty nosili krátké vlasy a takový. A... No, ale bylo to fajn, já na to ráda vzpomínám, na ty mateřky, jak jsem byla doma a to.
0: Ano, právě protože na to ráda vzpomíná mnoho žen, tak jsme otevřeli toto téma právě v tomto týdnu, kdy slavíme Mezinárodní den porodních asistentek. Děkujeme i vám, že jste teď snovali.
1: No moje vnučka, ta se učí na sestru zdravotní.
0: Zdravotní anebo přímo porodní asistentku?
1: Ne, porodní ne, zdravotní. Nevím, pak jestli si něco to vybere, nevím.
0: Tímto směrem.
1: Nevím.
0: Děkujeme za to, že jste zavolala. Děkujeme za vaše vzpomínky i za váš čas. Opatrujte se. Zdravíme vás.
1: Já děkuji moc krát. Naschledanou.

0: Lenka Filipová dospívala přesně minutu před 1:15. Čeká nás další písnička od Kristýny Pri oltáry. Doufám, že se na ní těšíte stejně jako já. Ale teď povídání. Povídání opět někoho z vás. Na návštěvu přichází kdo? Halo, halo. Slyšíme se? Tak vypadá to, že nám tentokrát spojení nevíde. Byla tam paní Alena, která volala od Prahy, ale neslyšela mě asi, tak zkusím další. Halo, halo. Tady je Jarka, studio Českého rozhlasu. Konkrétně zlínské studio. Ani teď nám to nevyšlo. Už jsme v éteru spolu s kým, já se tam slyším, tak ještě se ozvěte vy. Halo, halo, to jsem ráda, že to vyšlo. Prosím, stlumte to rádio a pojďte nás přivítat.
1: Už jsem to stlumila. Dobrý večer.
0: Krásnou noc. Téma znáte? Povídejte.
1: Téma znám. Moje dcera se narodila v 67. roce minulého století, takže už je taky hodně. A mě je ještě mnohem víc samozřejmě. A v té době nebyly ještě, bude to kluk, holka, něco takovýhle, tyhle věci vůbec jsme neznali. A já jsem strašně chtěla holčičku a manžel samozřejmě kluka. Takže jsme jako měli jména připravený pro obě děti, aby to bylo už v pořádku. A najednou prostě jeden den jsem pracovala ještě u babičky na zahrádce a říkám, babi, mě je nějak mizerně, já asi už zítra nepřijdu. Jen, děvečko, prosím tě, odpočívej. No a samozřejmě, že mi odešla voda, když jsem přišla domů a říkám, musíme jet. No tak fofr, fofr. A jeli jsme, přijeli jsme do porodnice, bylo 6 hodin odpoledne a já furt, a oni hned, jo, už to čekejte, za chvíli půjdete na sál. A já jsem šla na sál, až nebudu to protahovat. Přede mnou se narodilo 5 kluků a aha, já jsem šla na sál v 5:30 ráno. A to byl zrovna takový nějaký fofr na ty porodnici. A já jenom pak slyším telefon, že jo, a říká, Ježíš Maria, prosím vás, řekni, doktor říká, prosím vás, řekněte, že je to kluk, já už fakt nemůžu. No a já jsem teda jako nic, že jo. A manžel tam volal s jeho sestrou, která byla shodou okolností taky zdravotní sestra, tak tam měla známý, tak tam hned ráno volala. No a oni řekli, narodil se kluk, takže můj manžel začal oslavovat kluka a když odpoledne se potkal s mojí matkou na dvoře nemocnice, tak ona říká, tak seš, Laďu, seš hodně zklamaný, že máte holčičku. My nemáme holku, my máme kluka. A ona říká, no ne, já jsem volala asi v 9 hodin ráno a řekli mi, že máte holčičku. No tak to byl rachot, on letěl ty 3 patra nahoru, ani nečekal na výtah a teď tam bušil, protože tam se nemohlo, že jo, to bylo jenom dveře s okýnkem a že teda je ten a ten a co se narodilo. A oni mu řekli, no holčička, to není možný, ukažte mi nějaký zápisy, já mám kluka, vy jste mi jasně řekli, že mám kluka, no cirkus z toho byl šílený, než pochopil, že teda fakt se musí smířit s tím, že má holčičku. A ta moje švagrová, jeho sestra, šla ještě do té porodnice před ním o nějakou chvíli a nemluvila teda s ním a jenom tam šla, protože šla v sesterském oblečení a měla tam známý děvčata, tak ji pustili dovnitř a ona přišla na pokoj a říká, tak co, jsi hodně zklamaná, že máte kluka? A já říkám, my nemáme kluka, my máme holčičku. to není možný. A teď šla, běžela tam chodbou nějaká její známa a říká, prosím tě, co vlastně má tady Marcela? A ona, ta sestra říká, no, počkej, no, snad holku ne. A ona říká, když jste nám řekli ráno, když jsme sem volali, že máme kluka. A ta říká, víš co, já to přinesu a rozbalíme to, jo. No, takže to byla taková docela jako...
0: To je krásná historka, to je pěkná.
1: Pro mě humorná, ale prostě manžel byl z toho úplně špatný, že jo. Ten teda, znáte to mužský ego, že jo. No. Takže to docela to. A pak ještě běžel pod okno v oběh nemocnici a ve spoda na mě křičel do okna. Samozřejmě já jsem ještě ležela, tak ta paní, co tam ležela se mnou, tak odevřela, teda vyklonila se z okna, bylo to v červenci, bylo teplo. A říká, co potřebujete? Ať mi manželka řekne, co máme, já to chci slyšet od ní. No. Takže to bylo
0: jakový. Já si pamatuju, že kdysi volal nějaký posluchač do noční linky a nebylo to teda úplně k tématu, ale povídal tam historku, když on čekal na zprávu o tom, jaké se mu narodilo dítě a jestli už se mu narodilo. Odvezl ženu do porodnice a 3 dny volal do porodnice a vždycky se volal na vrátnici a tam mu řekli, ještě se to nenarodilo a tomu říkali 3 dny. A pak teda zjistili, že ten pan vrátný rád pil a všem tatínkům, kteří po ty 3 dny volali, tak on jim řekl, ještě se to nenarodilo takovým jako ležerním hlasem, že vlastně nikdo ani nepoznal, že teda ten pán už má trošku připito.
1: Ale jiná doba. No. Dneska už je to všechno jinak,
0: no,
1: že
0: přesně,
1: jo?
0: No přesně, tak rozumíte, že dřív se zavolalo na vrátnici, aby vás někam přepojili na porodnici a dnes vytáhnete mobil a voláte přímo z porodního sálu.
1: No, takže to je takové věci, které už se dneska asi nedějou, ale protože taky to hodně tatínku je u porodu, no tak to tehdy taky nebylo vůbec absolutně možný, že jo? Takže tak to je, no.
0: Děkuji za vaše sdílení, za váš telefonát.
1: Jo, není zač. Tak se mějte všichni hezky a krásný teda léto snad nějaký bude. Ale nesmí být zas tak suchý.
0: Myslím, že bude. Myslím, že přát si můžeme cokoliv, ale zatím to vypadá, že bude hodně teplé. Mějte se, zavoláme.
1: Mějte se hezky.
0: Děkuji vám všem za dnešní večer i vaše příběhy, přeji klidnou noc a dětem do života hlavně zdraví, lásku a oporu, která je provede vším důležitým, čili dobré rodiče. Naslyšenou zase příště se těší Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Buďte vítáni, dnes tedy nejenom v tom našem imaginárním divadle zvukových vzpomínek, ale tentokrát přináším pozvání na celý večer do Pražské Violy, někdejší poetické vinárny v Praze. Jednou za rok se tu potkávají čtenáři příběhů, zpovídek a knížek Ivana Krause, který ve Viole otevírá nejenom ty knížky, ale taky rodinné vzpomínky zasuté někde v paměti. Tak máte-li chuť a čas, přijměte naše pozvání.

0: Vidíte, i tahle písnička Milana Drobného s hudbou Milana Kymličky patří svým textem Ivanu Krausovi. A všichni tři zmiňovaní pánové s ní v létě roku 1968 vyhráli první ročník někdejší, dnes už asi pozapomenuté soutěže populárních písní Děčínská kotva. Ostatně bylo to právě v tom horkém létě, na jehož konci Ivan Kraus na dlouhých více jak 20 let odešel za hranice. O tom, jaké měl dětství, směl ve svých povídkách psát jen v exilu. A po svém návratu o tom taky vyprávěl třeba právě na jevišti Pražské Violy.
1: Každý kluk touží mít kolo. I já jsem si ho kdysi přál. Nějakým nedopatřením jsem však místo něho dostal piano. Řekl jsem matce, že jsem si nepřál piano, ale kolo, na kterém bych rád jezdil. Matka pravila, že na kole bych se mohl zranit, kdežto u piana mi úraz nehrozí. Kromě toho mohu na piano hrát, což bych na kole nemohl. Snažil jsem se jí vysvětlit, že bych na kolo určitě nechtěl hrát. Chtěl bych na něm jezdit, což na piáně ani při nejlepší vůli nemohu. Matka ukončila rozhovor sdělením, že na piano nebudu hrát jen sám. Tak jsem se konečně dozvěděl, že budu mít více sourozenců. I má žena si také kdysi přála kolo. Když jí bylo 11 let, objevilo se před Vánoci v bytě jejich rodičů. Bylo staré a pochroumané. Rodiče dceři oznámili, že ho budou společně opravovat pro sousedovic kluka Pepíka, který ho dostane jako vánoční dárek. Nesmí to však Pepíkovi prozradit. Až kluk kolo uvidí, řeknou mu, že je to vánoční dárek pro Jirku. Celá věc musí zůstat tajemstvím. Dcera pochopila plán rodičů. Klukovi sice trochu záviděla, protože sama žádné kolo neměla, ale slíbila, že tajemství dodrží. Na tomto místě je třeba se zmínit o tom, že příběh se odehrával za války. Poválečné děti by těžko pochopily, proč někdo tajně v kuchyni opravoval staré kolo a přidělával si práci s dárkem pro kluka, který byl cizí. Jenže za války byla pěkná kola zabavena armádou. Proto dcera pomáhala rodičům tajné kolo připravit. Nejprve ho museli celé rozšroubovat, aby ho mohli vyčistit a zbavit rzy. Pak natírali rám a blatníky černou barvou. Nakonec kolo naolejovali, naleštili a uložili do ložnice. Pepík se však o kole, které se objevilo v sousedovic bytě, brzy dozvěděl a chodil ochotně pomáhat, když ze starého kola vznikal vánoční bicykl. Nebyl tak šikovný jako jeho kamarádka, která se naučila pracovat s nářadím od svého šikovného táty, ale alespoň asistoval. Rovnal na podlaze šroubky, podával štětce nebo skelný papír. Pak přišel Štědrý den. V ten den už nesměli děti vstoupit do ložnic, kde byly přichystány stromečky a dárky. Pobíhali proto z bytu do bytu, venku nebo na společných pavlačích. Naďa se těšila na okamžik, až Pepík kolo objeví pod svým stromečkem a úžasné. A doufala, že jí ho někdy půjčí. Když po večeři otevřeli rodiče slavnostně dveře do ložnice, uviděla u stromečku kolo. V první chvíli si myslela, že se utajovaný dárek nepodařilo dopravit k sousedům. Pak jí napadlo, že si Pepík asi pro kolo teprve přijde. V tom se však dostavili sousedé i s Pepíkem, kterému řekli, jak to s kolem je. Přišli, aby spatřili kolo pod stromečkem a aby viděli, jak ta, jíž kolo patří, se bude z nečekaného dárku radovat. Ta, která dárek dostala, hleděla na kolo, které mělo být dárkem pro Pepíka, před nímž bylo nutno tvrdit, že je pro Jirku, ačkoliv ve skutečnosti mělo být překvapením pro ní. Dívala se na dárek tak dlouho, až jí do očí vyhrkly slzy. Dospělí byli toho večera nesmírně veselí. Přáli si pěkné svátky, připíjeli si a radovali se, že mohou alespoň na chvíli zapomenout na válku. Proto si nikdo z nich slz nevšiml. Pokud je zahlédl, mohl je považovat za slzy radosti z toho náhlého překvapení. Když žena dovyprávěla svůj příběh z dětství, hájil jsem její rodiče. Chtěli ji překvapit. Neměli jinou možnost, než opravit kolo doma. Tu složitou hru si vymysleli jen proto, aby se nedozvěděla, že kolo bude pro ní. Pravila, že to chápe. Přibrečela jenom proto, že ji oklamali. Později přiznala, že tím dárkem ale přece jen hodně získala. Od té doby nesnáším manipulace. A hlavně umím rozebrat a složit kolo.
2: Ale mohl si napsat velmi tklivou povídku o mně a kole takzvaně po tobě.
1: Jo.
2: No, který to, viselo v kumbálu.
1: No to bylo hrozný kolo.
2: Tam viselo kolo.
1: To bylo nejtěžší kolo.

0: Podařilo se mi pak přemluvit rodiče, že se to kolo sundá, nevěděl, co to je, protože my měli tři věci, které mě zničily dětství. Kolo, draka, koloběžka. Všechny byly ze 37. roku. A když jsme sundavali to kolo, teda já u toho jenom asistoval, tak tam byli dva chlapi, který to kolo, když oddělali ty dráty, srazilo k zemi. Pak s tím kolem vyjeli z toho kumbálu. Na tom rámu byl takový jako vlněný povlak. Takový svetřík mělo to kolo. Jako, to jsem...
1: Ale to nebylo kolo, to byl gulag se šlapkama.
0: No. A to v té době už vlastně kolo připomínalo jen vzdáleně.
1: No.
0: Ale já byl šťastný. Mělo debilní brzdu, která už se teda dávno nedělala.
1: No.
0: Taková, že tady se to zmačklo, ono toto. Ale já nevěděl, že to kolo má ještě drobný další nedostatky. A byl jsem šťastný. Vyšel jsem s ním ven, sedl jsem si na něj, ono mě bylo velký, ale já jsem říkal, že bude jít pod rámem klidně, to já uměl, na cizích kolech a naše ulice Kostelní byla z kopce,
1: naštěstí.
0: Tak jsem se poprvé rozjel. To kolo z kopce samovolně zastavilo. Takže nejdřív jsem si myslel, že protože tak dlouho viselo... Tak jsme ho s klukama promazali náboje a všecko. Já ho rozšlapal z kopce. Přestal jsem šlapat. Velmi krátký brzdní dráze jsme stáli. Takže jsem šel říct otci, že to kolo v kopci zastavuje. Otec mi na to řekl, má výborný brzdy. Obdobný výrobek byla koloběžka, kdy děti měli koloběžku, která měla tu podlášku rovnou.
1: No.
0: My z neznámých důvodů měli koloběžku, která byla takhle šikmo jako k těm řidítkům dolů.
1: Možná otec upravil, aby jsme cvičili.
0: Ne, já myslím, ne? Že můj prodali se slevou. Protože ji udělali v obráceně. Místa by byla takhle, tak byla jo. Takhle, tady byly řidítka a tady byla brzda vepředu. Vepředu.
1: Jo.
0: A tady bylo takový táhlo. Já ji znám tak detailně, pochopíte proč.
1: Trauma.
0: Tady bylo takový kovový táhlo, že tady se šlapalo a ono brzdilo na zadní kolo.
1: Jo.
0: No a my jsme na tom jezdili s Michalem tak, že já jsem si sedl vepředu, držel jsem se těch řidítek, on stál za mnou a odrážel se tou nohou, co do dneška na ní kulhá. Jeli jsme. No, šlo to do té doby, než jsme tím táhlem zavadili o kámen a ta brzda, což byl takový plechový váleček, mě přichytla v obě varlata úplně precizně na tu stupačku. Takže já jsem ani nevykvik. Já jsem jenom udělal takový... A ten se bál to odtrhnout, tak mě odnesl s tou koloběžkou. A třetí věc byl drak, ten byl ze 37. Tam mě bylo divný, když jsme ho z domu nesli tři a měli jsme co dělat. To vypadalo, že tam je pod tím přichystáno pro Krista, pro ukřižování. Ten kříž, ta konstrukce, kdy otec říkal, že to je kvalitní předválečný dřevo. Šli jsme na pláň. A otec nám na tom chtěl ukázat, jak se drak pouští, že ho dáme na provázek, jeden běží, druhý ho drží a když ten nabere rychlost, tak ten ho pustí a drak vyletí. A kolem nás kluci měli takový ty malajce, to jenom šustilo.
1: Jo.
0: To nebyl ani papír, to bylo pápěří a někteří se koukali dalekohledem do má. Měli takhle draka malýho na obloze. Vedle lítali letadla pod těma drakama. A my s bráchou v trenkách spocený, kdy otec řekl, že nám pomůže, že nám udělá startovní čáru nohou, nám vyryl čáru do písku a řekl, tady jeden běží, druhý drží.
1: No, je to jednoduchý.
0: Je to jednoduchý. No. Tak Michal, jakože on bude mistr, že atlet lepší, takže on poběží a já měl držet to ráhno v podstatě a pustit. No tak jsme běželi, se nám síly stačili. Já to pustil a to srazilo Michala. Pryč. Tak znova. Jo a otec řekl, pomalu. Pomalý.
1: No,
0: tak znova úplně vysílený zase. Otec řekl, ještě pomalejší. No a když to vypadalo, já jsem byl přesvědčený, že rychlostí to není. Ale... Když už jsme byli úplně zoufalí, tak se tam objevil jeden známý člověk, který měl mopeda.

0: jsme poprosili, já jsem se toho ochutí ujal. Jestli byl tak hodný a mohl by si zapřáhnout našeho dráčka, že bychom si chtěli vyzkoušet jednu teorii našeho otce, jak ten drak lítá. Tak jsme mu zapřáhli toho draka, ten se sotva rozjel, to měl mopeda stadion, to skoro nejelo. A když se rozjel plnou rychlostí s tím, že my jsme běželi za ním, že ho pustíme, tak jsme ho srazili i s tím mopedem. A otec řekl, že když neumíme pouštět draka, že nemá cenu, aby nám pořizoval jinýho. Takže koloběžka, draka, kolo, katas a lyže ještě.
1: No lyže byly hrozně.
0: Ale ty měl otec, já na těch...
1: Lyže to ne.
0: To jsme nesli tři lidi jednu lyži. A otec s matkou říkali, že to jsou nejlepší lyže, říkali lepenkový, nebo jak
1: to říkali? To jsem viděl pak v muzeu, to váza.
0: No, no.
1: Tam běhali v
0: první... No to my, když jsme přijeli nahoru, tak se nás všichni prohlíželi.
1: Takže koukal, co to mají,
0: ne,
1: na nohou.
0: To nikdo neviděl už řadu let. To,
1: no, my jsme si mysleli, jak jsme originální, byli jsme muzeální.
0: Vlastně. No, nejen muzeální, ale my měli Kandahar, se to jmenovalo.
1: No to měli ty.
0: Sestra měla takový vázání, že se neuměla odepnout. Neměla dost síly.
1: Se tam nechávala přes víkend.
0: Takže já si na lyžařský výcvik, oni říkali, jdi si odstroj cégru. A ta stála před hotelem v noci. A já jí učil, že to si musí tyčkou odtáhnout. Tak ona si to dělala, ale rozbila si tyčku. Protože ta byla bambusová ze 37. To nikdo neměl bambusový, měli tyčky jak z Vietnamu.
1: Která to byla? Kateřina?
0: Kateřina, no. Ale když si uměla to tou tyčkou oddělat, tak se zjistilo, že to ráno nedocvakne silou. Takže říkali, jdi si připnout sestru. No a pak jsme měli třeba boty, které byly do těch lyží údajně. A to stačilo jenom v těch botách jít, tak ty hory, ty lidi na těch horách přestali sledovat cokoliv okolí. Protože to nevypadalo, jako oni hádali, co jdeme dělat.
1: A nemohli to uhodnout.
0: Co vůbec se dalo odhadnout, jakou činnost budeme vyvíjet za chvíli.

0: z Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jsem rád, že se povídky a fejetonky Ivana Krause zásluhou ctěné firmy Suprafon a taky do velké míry zásluhou Ivanovy ženy Nadi Munzarové natáčejí právě v komorní viole. Smích doma při čtení možná jenom tušený nebo patřící nejbližšímu okolí, tady okamžitě, jak jste ostatně slyšeli, dostává úplně jiný rozměr a navíc čtení jednotlivých povídek hned v zápětí doplňují a rozvíjejí další vzpomínky, na které už se v knize nedostalo nebo nezbylo místo.
2: Do školy chodívala vždycky matka. Byla dokonce členkou několika rodičovských organizací. A taky chodila na schůzky a porady, pomáhala učitelům i rodičům. Čeho bylo zrovna zapotřebí. Ale stávalo se také, že musela jít do školy kvůli někomu z nás. Jednou například protestovala sestra Kateřina proti čemusi tím, že si položila nohy před sebe na lavici a odmítla se chovat jako slušná žákyně přes opětovné povely i prosby třídní učitelky, která dala nakonec do třídy zavolat bratra Jana, aby své mladší sestře domluvil. Jan však nepochodil a tak učitelka zavolala Michaela, který v té době chodil do ještě vyšší třídy, aby to zkusil s Kateřinou on. Ale ani jemu se nepodařilo přivést sestru k rozumu a tak zbyla jediná možnost – matka. To už odmítala Kateřina přistoupit dokonce na podmínky nabízené ředitelem a situace vypadala dost vážně. Teprve matce se podařilo sestru uklidnit. A pokud pamatuji, byl náš otec ve škole jen dvakrát. Jednou musel do gymnázia kvůli mně, když se měl dostat dvojku z mravů. Tenkrát ztratil profesor Fiala nervy a bušil do stolu stehenní kostí, kterou naštípl a nemohl ji už dál nechat kolovat. Téhož profesora hodili o několik let později studenti do jezírka v parku a byl o tom velice zajímavý článek v novinách. Po druhé šel otec do školy proto, že se matka rozhodla, že otce do školy pošle, aby sama stihla jinou schůzku rodičů. Otec měl jít tehdy do školy kvůli bratru Michaelovi a zeptat se na jeho prospěch. Dobrovolně tam otce nedostaneš, řekl Michael matce, když mu řekla o svých plánech. Vymyslela jsem si takový malý trik, řekla matka bratrovi, který už cítil, že dojde k nepříjemnostem. Řekneš otci, že mám jiné dvě schůzky a že do tvé školy musí jít on, protože je to moc důležité, vysvětlovala. Bratr řekl, že udělá, co po něm matka žádá a bude jakousi morální oporou. Když se otec vrátil domů, vrhla se matka rychle pod květinový stolek, kde se skryla a čekala, co se bude dít. Kde je matka? Ptal se otec. Ve škole, řekl bratr nejistě, couva je zvolna ke květinovému stolku, protože ho matka tahala za nohavici. Bylo to znamení. Bratr pak sdělil otci, že musí jít do školy, protože to matka nestihla. A proč nešla do tvé školy, když je to tak nutné, divil se otec. Bratr se podíval bezradně pod stolek, kde matka ukazovala na hodinky a všelijak přitom gestikulovala. Nestihla by to, řekl. Zabručel otec. A co by se stalo, kdybych do té školy nešel? Bratr se podíval pod stolek. Matka se chytala za hlavu, spínala ruce a dívala se vzhůru. Bratr pochopil a řekl otci, že by z toho bylo boží dopuštění. Otec ještě chvíli bručel a zdráhal se, ale když matka ležící pod květinovým stolečkem neustále na Michaela naléhala, přesvědčoval Michael otce tak dlouho, až se otec sebral a šel. Matka vylezla ze svého úkrytu a stěžovala si, že jí bolí záda. Ale hlavní je, že jsme ho tam dostali, pochvalovala si. Pak šla do školy kvůli Janovi. Když se večer oba vrátili, ptala se hned matka otce, co říkali profesoři. Je výborný, zejména v ručních pracích, řekl otec, kterého zřejmě zjištění potěšilo. V ručních pracích? Divila se matka. Ovšem, v ručních pracích. Prý velmi pěkně vyšel monogram. Monogram? Ano, a prý mu jde dobře i pletení, vysvětloval otec. Matka zavolala bratra.

0: Jak to, že ani nevím, že máte ruční práce? Ptala se Michaela přísně. Ruční práce vůbec nemáme, řekl bratr. Matka se podívala na otce a otec na matku. Dívali se na sebe, jako by se viděli poprvé v životě. Pak se matka vzpamatovala a zeptala se otce velice přísně, kde byl. Ve škole, přiznal otec. Ale v které, ptala se matka, s rukama v bok. Takový veliký dům, hodně oken. Začal otec nejistě. Matku možná napadlo, že otec jen předstíral, že byl ve škole a byl za školou. A začala proto otci klást nepříjemné otázky. Nakonec se zeptala, jak vypadal profesor. Profesor? Podivil se otec. Snad profesorka, ne? Víc už se matka ptát nemusela. Ukázalo se, že otec sice ve škole byl, ale ne v té, v které být měl. Samozřejmě, že se hájil a nechtěl si to dát vymluvit. Dokonce tvrdil, že se k němu hned všichni vyučující sami hlásili a že jim činilo potěšení referovat mu o jeho synovi. Toho pochopitelně potěšilo a tak rád naslouchal a o víc už se nestaral. Vždyť oni ti říkali o někom jiném, zaúpěla matka. Otec pokrčil rameny a pak řekl, že je to jedno. Stejně by si z toho žáka měl vzít příklad, dodal a už se o celé záležitosti nebavil. Od té doby zavládl zase starý pořádek a do školy chodila jen matka. A když někdo z nás navrhl, aby zas pro změnu poslala do školy otce, říkávala, ani mě to nenapadne. Copak jsem zvědavá na prospěch cizích dětí? Já teda, pro mě otec do školy chodil, ale přišel pro mě do vinárny.
1: No jo.
0: V půl druhý v noci, když jsme měli velkou diskotéku na lodi, já měl šťastný večer na každém klíně jinou kamarádku a uprostřed ohromně uvolněné atmosféry jsem se podíval a tam stál v závěsech můj otec s fajfkou. A já jsem jako zcepeně. Děvčatům jsem naznačil, že je přestávka a šel jsem k němu a říkám, ahoj, pojď dál. A on říkal, že by si šel spíš ty ven. A já jsem říkal, nebo tak možnost. Se řekl, já budu muset jít a oni všichni, proč? Do toho vyšel někdo ze záchoda a když šel kolem otce, tak do něj hrknul a řekl takový to sorry, vole. Takže otec udělal, jako kde se to pohybuju. A já jsem teda řekl, že mám tady zajímavou návštěvu a že jdeme něco vyřídit. A vyšli jsme s otcem ven. A když jsme vyšli z té binárny, která byla na lodi, na tu náplavku, byla tma, socialismus, nikde nikdo, tak já říkám, co je jako, nebo co se děje, proč jsi přišel? A on mlčel, jenom šel. A teď já za ním tak začal poskakovat jako takový pinč a říkám, no ne, co se jako děje, nebo já tam kamarády, ještě tam něco jako tak. A on jenom šel a šli jsme nahoru, ale já neměl odvahu se jaksi oddělit a vrátit. A došli jsme na stanici tramvaje, ta jezdila dvakrát za noc, že jo. Kde jsme stáli sami dva, byla mlha, foukal vítr, noc a otec pořád měl tu fajfku a já pořád štěbetal, o co jako běží, to můžem vyřídit, a já bych se mohl třeba vrátit a foukal. Ten dým, až přijela tramvaj, plná těch opilců podobných, jako jsem byl já, otec vyklepal ten tabák, vlezli jsme do té tramvaje, ta byla narvaná, tam jsme se sotva vešli a když jsme tam vlezli a zavřeli se ty dveře, tak spustil s nebývalou vervou. Chováš se jako dobytek před všema těma lidmi.
1: Publiku.
0: A já nekři, tady ne.
1: Tady ne.
0: Tady ne. A za cestu domů ze mě udělal úplnou trosku, takže...
2: A víš co, já tohle nebodolám, já, když to říkáš, tam je časový rozdíl let, já sedím v Pardubicích hotelu Grand, už jsem tak za 20 lety a vysvětluju tam všem, co všechno uděláme. Rozbijeme divadlo, převezmeme ho, je mi asi 22, napíšeme sbírky básně, budeme malovat a celý jsem byl takový rozdivočelej. A když jsem byl v nejlepším sotva takřka bez dechu, tak kouknu ke dveřím a tam stál chlap.
0: Klobouk?
2: Klobouk. Tatínek a udělal jenom. Jsem pochopil základy pantomimy, kterou ani Marsol neučil a jenom jsem cítil, jak vlastní silou se beru za flígra a říkám jim, já se někdy povíme. A šel jsem, plul jsem tou kavárnou za tím pánem, který měl takhle klobouk, tak jdem.
0: Ano.
2: Jo, co bylo dál, to už je proza, ale no podobný.
0: Ne, a já ještě jsem to zažil ve Zlíně, ohromnej večírek, do svítání. Výborně se nám to opravdu povedlo. Holky byly spokojený, my byli spokojený. A já spím s kolegou hercem, my jsme tam něco natáčeli, v luxusním docela pokoj na ty poměry tehdejší doby. A tak se ještě pochychtáváme, usneme a já nevím, kolem 6. ráno nebo v 7 ráno v nehoráznou ranní dobu zazvoní telefon v tom pokoji. A já ještě v tom rozmaru říkám, možná volá kačena některá, něco asi.
2: Opožděná.
0: Halo, a tam se ozval jenom po dolu. Já tu mám otce. Já dostal, a ten kamarád říkal, co tě říká, mám tu otce. Mám tady v hotelu otce. A on řekl jenom, pojď dolů a položil to.
2: No jo.
0: A já jsem běžel dolů úplně a teď jsem se snažil přečet, jsem vyspalý odpočatý, jsem i cvičil a několikrát jsem se myl i během noci ještě a on tam stál zase klobouk a dal mi najevo, že jdeme na snídani do restaurace a protože ta restaurace byla první cenová skupina, tak když jsme vcházeli, tak jenom udělal, abych si toho všimnul. Kam jdeme? No a tam už jsem pokračoval v roli zdvořilého syna, který je na exteriéru a včera měl vysilující natáčení a tak. Ale ten respekt, který jak si jsme k němu měli,
2: jo.
0: Ten byl danej. Vlastně on jako nikdy nám neprovedl.
2: On tady neprovedl, ale on měl takovou, já cítím takovou nepostřehnutelnou reakci, kterou jsem u nikoho posléze ani předtím neviděl. Já už byl v takový ty polopubertě a teď tam se roztáhly ty noviny, bylo to Rudý Právo, co jiného. A teď on na mě tak koukal, tam jsem seděl já tady on a viděl, že jsem to otočil, na tu poslední stránku, on byl fotbal a sport.
0: No.
2: A on říkal, budeš čist sport? Říkám, no, budu. A co ty stránky předtím? O, to nebudu, ty bolševik, to nebudu a to nebudeš. Ne, to nebudeš. No. A najednou on jenom jako John Wayne šáh po takový sklenici a mrsknul takhle vodu. Já dostal do obličeje, on říkal, tak se prober. Probral ses? Jdi se učesat? A to bylo tak, ne, on se nezlobil. On nebyl jako...
0: Ne, nezlobil, já jako
2: příklad... Tak jako...
0: Ano, hop. To byl takový hop, ano. Takový, já nemám jako příklad, jak jsem měl premiéru svý první hry Zelený no pták, která byla velmi, velmi avantgardní.
2: Ano.
0: Dělali jsme ji s Jirkou Ornestem ještě před revoluci a jeho jsme samozřejmě pozvali, maminka nemohla, tak šel jenom Borňák, nevím, jak je to možný. A já jsem měl tam takový dialog s Holubovou v první polovině a jsme uprostřed toho dialogu, otec měl velmi čestnou pozici v jedný z prvních řad uprostřed. Ano. A takhle hrajeme a najednou slyším s. Tak jsem se podíval do hlediště a tam stál otec a dělal na mě, že odchází. A mával rukou, že jde pryč a já jsem jenom v tom dialogu s Holubovou tak mávnul ahoj a pokračoval jsem dál. Ale já to vždycky dávám jako příklad, on se zdvořile rozloučil, dal mě najevo, že tohle pro něj není a odešel.
2: No, no.
0: Tak by se měl chovat divadelní kritik každej.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu svého času Ivana Krause chválil za to, jak mistrně dokáže popsat a vypuentovat situace, které asi známe všichni z našich vlastních životů. Jenže, a to je to umění, teprve zkušený a zručný autor dokáže takovou obyčejnou příhodu povznést na literární nebe nebo aspoň se sklenkou vína na naše půnebí, kde se ten příběh poválí a rozplyne se vší příchutí do finále, stejně jako to zmíněné dobré víno.
2: Zeptej se, žádá mě žena, když na cestách bloudíme. Činí tak vždy poté, co opatřila a podrobně prostudovala mapy, našla vhodné cesty, opatřila mapy záložkami a barevnými papírky s čísly kilometrů. Také sečetla délky silnic a dělila je průměrnou rychlostí vozu. Potom mě oznámí, jak dlouho bude cesta trvat, kudy pojedeme, která cesta je nejkratší, kde jsou hory a kde nížiny, kde budeme mít slunce a kde nocleh. Po těchto důkladných přípravách se vydáme na cestu a po hodině jízdy zjistíme, že jsme všechny plány, mapy i poznámky zapomněli doma. Potíž je v tom, že se nerad ptám. Zažil jsem až příliš mnoho zklamání v tomto směru. Jednou jsme zabloudili v Kalifornii a žena chtěla, abych se zeptal. Tvrdil jsem, že to není nutné, protože správnou cestu najdeme sami. Byla jiného názoru. Bylo nutné se zeptat. Zastavili jsme u osamělého ranče, kde nějaký muž stříhal trávu. Učinil jsem, oč mě žádala. Muž chvilku přemýšlel a pak se zeptal, jestli chceme jet na sever či na jih. Řekl jsem, že na sever. Proč ne na jih, zeptal se. Začal si mě prohlížet. Řekl jsem, že tam už jsme byli. A přijal vysvětlení a popsal cestu. Pojedete pořád polema, nejdřív kolem kukuřice, pak přijde louka, pak zase kukuřice, ale už ne tak pěkná jako ta první. Za ní uvidíte malej lesejk, vlastně takový houští, a za ním přijedete na rozcestí a tam se dáte doprava. Chtěl jsem už jít k vozu, ale muž řekl, že nás raději doprovodí na své mašině a nastartoval traktor. Když se objevila jeho žena, zase motor vypnul. Vysvětlili, že jsme cizinci, kteří zabloudili. Farmářka se zeptala, kam chceme jet. Na sever, řekl muž. Proč ne na jih, zeptala se. Muž pokrčil rameny a ukázal na mě. Zřejmě s tím nechtěl mít nic společného. Opakoval jsem, že chceme na sever, a ne na jih. Muž řekl, že nás doprovodí na první rozcestí. Ale jeho žena řekla, že se mýlí. Musíme jet na to druhé rozcestí. Muž řekl, že jestliže chceme jet na sever, pak musíme jet rozhodně na první rozcestí a pak doprava. Jeho žena řekla, že se mýlí. Musíme jet na druhé rozcestí a pak doleva. Na to může vzít jet. Muž řekl, že radí špatně a začal vyjmenovávat kukuřičná pole. Farmářka opakovala cestu po něm, ale než se dostala k druhému rozcestí, několik polí nenápadně přidala. Muž vzal klacek a začal cestu kreslit do písku. Nakreslil křižovatku a u ní stromeček. Ženě se kresba nelíbila. Smazala jí botou a nakreslila svůj obrázek. Ten zase smazal muž. To už na sebe křičeli a začali do sebe strkat. Šel jsem ke své ženě. Seděla ve voze a ptala se, co to ti lidi čmárají do písku. Řekl jsem, že to dělají kvůli ní. Začali jsme se přijít a vypočítávat, kdo kdy z nás kde zabloudil a čí to byla vina. Mezitím farmář skočil na svou mašinu a farmářka na motorku. Mávli na nás a jeli před námi. Během jízdy jsme se všichni přeli. farmář se svou ženou, já se svou. Byl to krásný okamžik. Obrovská pole, zelené louky a zářící slunce a potím dva manželské páry, které se hádaly. Žena mi za jízdy řekla, že věří farmářce. Proto pojede tou cestou, kterou ukáže ona. Řekl jsem, že věřím farmáři. Tak bylo jasné, že muži pojedou spolu a ženy také. Očekával jsem, že se každou chvíli objeví ještě jeden manželský pár, třeba na koních, ale dorazil pouze kovboj v autě. A protože to byl jejich známý farmář s farmářkou, ho zastavili a jeden přes druhého mu líčili, kudy máme jet. Kovboj oba vyslechl. Zapálil si cigaretu a posadil si širák do týla. Pak vyhledal kousek papíru a tušku a začal kreslit cestu. Namaloval několik kukuřičných polí, která se mu docela podařila. Pak louku, která byla trošku odbitá. Nakonec zkusil nakreslit místo, kde jsme stáli. Začal kreslit auto a chtěl se ještě pustit do portrétu farmáře a farmářky a možná by přidal i hezké sluníčko, kdyby se ho farmářka ostře nezeptala, která cesta je správná. Ukázalo se, že kovboj nesouhlasí ani s farmářkou, ani s jejím mužem. Tvrdil, že musíme obě rozcestí minout a jet dál, až k jakési odbočce doleva. Farmář s farmářkou se mu vysmáli a oba znovu nakreslili kamínkem svoje cesty. Kovboj si vzal také kamínek a začal malovat nový obrázek hned vedle těch dvou. My jsme toho využili a jeli jsme rychle pryč, protože jsme ty lidi nechtěli rušit. Nedávno jsme mapu opět zapomněli doma. Žena mě poslala k benzinové pumpě, abych tam koupil jinou. Muž, který pumpu obsluhoval, mapy bohužel neměl. Ale řekl mi, že mi přesně sdělí cestu k jiné stanici, kde mapu dostanu. Pojedete rovně, na prvních světlech doleva, pak zas rovně až ke kostelu a tam zahnete doprava. Potom pojedete přes troje světla až k parku, kde zahnete doprava. A pojedete na pátá světla tam doleva a hned první ulice doprava a tou až nakonec k mostu. Tam uhnete doleva, dostanete se k nádraží, nezahnete, protože ta ulice je jednosměrná, a budete pokračovat na náměstí. To musíte v oběd. A pak hned na prvních světlech doleva a nahoru na kopec. Poděkoval jsem mu za podrobnou informaci a chtěl jsem nastoupit do vozu, když mě zarazil a přísně řekl, opakujte to. Zděsil jsem se. Chtěl jsem mu navrhnout, že mu raději řeknu nějakou básničku, kterou umím z dětství. Nebo mu vydělím z hlavy nějaké dlouhé číslo s desetinou čárkou na ošklivém místě, když mě propustí a nebude chtít znovu slyšet ten hrůzný plán cesty. Byl to však velký a silný muž a mě napadlo, že by nebylo vhodné se pokoušet ho provokovat. Pojedeme rovně na prvních světlech doleva. Začal jsem a dbal jsem velice na přednes. Nevím, jak dlouho bych musel pokračovat, kdyby tomu člověku nezazvonil telefon. Nevylučuju, že kdybych se dopustil chyby, musel bych u něho za trest zůstat na výpomoc. Tak dlouho, než by se našel jiný nešťastník, který by se zeptal na cestu zase mě. Když si muž odskočil k telefonu, prchl jsem proto rychle do vozu. Žena hned dupla na plyn a jeli jsme pryč. Kudy? Zeptala se po chvilce. Protože jsem chtěl být nejprve v bezpečí, Říkal se mi nazdař Bůh, jak mě napadlo, kudy má jet. K mému velkému překvapení jsme jeli správně. Vidíš, pravila, já ti pořád říkám, že nejlepší je, když se zeptáš.
3: Ale já chci jenom potvrdit, že zeptej se, je rodinný trauma.
2: Je?
3: Já se odmítám ptát.
2: Taky?
3: Ano.
2: To je krásný.
3: A
2: jedné krve.
3: No, ale nevím, proč to je to nějaká porucha. Zřejmě si připadáme ponížený.
2: Ego je poražený.
3: Něco ne. Ale já jsem to sledoval i na otci, který se taky nechtěl ptát. Kvůli tomu jsme udělali takových 1000 kilometrů navíc, že vždycky říkal, prosím tě, a mávnu ruku, a je, co slunce tam, co
2: dělej.
3: A tak dále. A pak to, jak se, když už jsem musel zeptat, tak to bylo ještě horší, než když se neptal. A já to s ním párkrát zažil, kdy on přišel třeba k dámě nějaký poměrně elegantně, řekl, Koněvova.
2: To jsem neznal.
3: To
2: by bylo dneska dobrý.
3: Já byl dítě vedle, no jsem byl takový, promiňte. A teď ona, co Koněvova ulice? A ten, nic, jdeme. A když to bylo asi po třetí, zase a ke starému chlapovi, Koněvova, ten cože, nic. Já říkám, ale nemůžeš tati takhle přijít a vyhrknout tu ulici? Tak ty lidi vůbec nevědí, od se tam říká, prosím tě, já se s ním budu seznamovat, představovat. A jestli říká historka, on třeba neví, kde to je ta ulice. Škoda času. No, a já jsem to nějak pochytil, takže se pamatuju, že jsme jeli autem na zájezd a bloudili jsme v nějakém městě poměrně velkým. A já si v autě takhle sundal to okýnko u chodců a volám na, tam, na pána, který tam stál, říkám, dobrý den, prosím vás, divadlo. A on říká, jako v tomhle městě. Já říkám, ne v Liberci, ale... Takže jsem se vrátil k tomu se neptat. A on je v tom kus strašný výzvy, protože vy pak samozřejmě často nachodíte mnoho kilometrů, ale je v tom kus sebepoznání, sebetrýzně a je to jednoznačně porucha.
2: Jo,
3: ale
2: jo.
3: Když to tady Ivan popisuje, tak to zeptej se, je jedna. A pak je druhá věc, že já jsem nervózní, když se ptá třeba partnerka nebo ta.
2: Jo, jo, jo.
3: Dobrý den, mně už to přijde dlouhý. Proč se zdravit, nebo informaci, hele. Dobrý den, můžu se jenom prosím, to je půl hodiny, než ten dotaz položí, ta pak kouká, řekne, cože, a znova.
2: Já si nespomínám, co to bylo za město ve Francii a zeptali jsme se, jestli to bylo Nantes nebo Nanterre, já už nevím. A hned jsem věděl, že Zelená Děnka se chtěla ptát, protože ten venkovan řekl, alors, Nantes, nuže tedy Nantes. A začal mluvit o tom městě, co tam všecko je, co mají v muzeu. Já jsem šilhal očima, se strkal do ní, říkám, dupni na plyn, jakože nám to ujelo, ne, já se z toho zblázním. A on neustále hovořil a říkal, nuže tak tam a tohle a tajle. A pak si tak jako lehnul na to okno.

0: Když byl starší, tak odpočíval vedle mě takhle tady a tady mi to říkal všecko. A mě šla mapa hlavou. A tak se toho nemůžeme zbavit, protože neuroza roste.
1: Ta neuroza se zvětšuje.
0: Jo, je to čím dál tím.
1: Určitě to jde od otce. Na tom to bylo vidět.
0: Jsme zdědili aspoň něco. No.
1: Jsme zdědili.
2: Začínali jsme Děčínskou kotvou a tak se tam i rozloučíme. Asi nejznámější melodií, která ten hudební festival proslavila. A nebojte se, jestli vám ve Společnosti bratří Krausových bylo dobře, neloučíme se s nimi určitě nadlouho, tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou. To vám a to si přejí autor dnešního divadla Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.